0: Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Milí posluchači, zdraví vás Václav Hybš a mám radost, že se opět můžeme spolu setkat u hodinky krásných písní a melodií v dalším díle pořadu Desky, pásky, vzpomínky.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Tak slyšeli jsme znělku, tohle vlastně byla znělka orchestru Václava Hybše. Slyšeli jsme ji už tady dvakrát dneska, to je vlastně třetí setkání s jeho kapelníkem, dirigentem, aranžérem, skladatelem, ale také trumpetistou, jak jsme si povídali hned v prvním díle. Teď jsme slyšeli znělku. Pojďme si něco k ní říct. Jak se stalo to, že právě tahle melodie se objevila na světě? Kdo ji vybral? Jak vůbec se zařadila do repertoáru? Jak to s ní celé bylo?
1: No to vzniklo náhodou. Já jsem nikdy žádnou znělku nechtěl. Vlach měl Stardust. Tenkrát se mnou hrál Karel...
0: Ružička.
1: Karel, ano, to ty víš, já už jsem ti o tom říkal, že to hrál Karel Ružička a takhle si brnkal a najednou slyším tuhle melodii. A co to je, Karle, tohleto? On říkal, to je menuet Luigi Boccherini. Jen tak si to hrál a tím pádem vlastně mně se to velice líbilo. Tak takhle přesně v této úpravě se mi nahrál a stala se znělkou pořadu, to ty jsi ještě asi nebyl na světě, Dobrý večer s Valdemarem. A od té doby to zůstalo a je to krásný snímek. Takže to je vlastně moje znělka taková.
0: S ní se budeme každý týden takhle setkávat. Vzpomínali jsme na tvé dětství, na tvůj příchod do Prahy, na to, jak jsi vlastně dostal do prvních angažmá, až vlastně k tomu, jak jsi zakládal už i svůj orchestr a o tom si dnes budeme trochu povídat. Pojďme si teď poslechnout některý právě ze snímků, který si aranžoval, který se dával dohromady. Pocit sváteční?
1: Může být, proč ne?

0: Pocit sváteční. Je to píseň, kterou později také nahrál Karel Gott. Co tebe na téhle skladbě, písně, melodii nejvíc bavilo? Jak jsi takhle instrumentoval?
1: Ne, mně se to líbilo jako písnička, mně se to líbilo a když jsme hrávali na plesích, tak potřebuju mít repertoár. Tak jsem si to udělal jako orchestrálku.
0: Další věc, co bychom si mohli poslechnout, je také instrumentálka Raindrops Keep Falling on My Head, známá píseň.
1: Je to z nějakého filmu. Ne, nevím teď přesně, ty seš na mě moc rychlej, chlapče. Ale určitě je to známý. Ty, da, da, da, da, no, tak víš, o co jde. Tak si ji poslechneme.

0: Slyšeli jsme dvě instrumentálky, pojďme se zase podívat na zpěv, protože přece jenom zpěv to je klenot každé kapely. Každý posluchač samozřejmě má rád, když kapela skvěle hraje, ale jakmile se tam objeví solista a skvělý solista, tak to najednou celou tu věc posunuje někam do tématu události. Určitě mimořádnou událostí bylo, když před vámi stál Jožka Černý. Toho jsme si pouštěli už před týdnem. Pojďme si o něm říct něco víc, protože mě to právě zaujalo. Jak on se vůbec ke kapele dostal, jak k té spolupráci
1: došlo?
0: No
1: tak to je král moravský písničky, no zpěvák úžasný. A kdysi Karel Wagner mě požádal, jestli bych udělal CDčko, celý CDčko s Jožkou Černým. No tak jsme do toho šli, tak si můžeme pár věcí zahrát.
0: A jak se rodák z Police nad Metují shodne s někým z Moravy, kdo je vlastně opravdu symbolem Moravy? Jak no, to mezi vámi fungovalo?
1: Když my dva jsme se dohodli taky, ty seš odkud? Ty nejseš Hradečák.
0: Já jsem z Trutnova.
1: Z Trutnova, no tak Trutnov znám dobře. Tam jsem byl taky několikrát. Dokonce ti řeknu, proč jsem byl v Trutnově. Tam mě operovali nosní mandle. No jo, když jsem byl malý kluk. Takže to
0: a
1: už
0: udělali to dobře asi, jak je vidět.
1: No tak asi jo. Dokonce bych si vzpomněl i na toho operatéra. Ale to už je tak dávno všecko. No, počkej, aby jsme od toho Trutnova se dostali
0: zpátky na Moravu
1: k Jožkovi Černýmu. Mm-hmm. On je z Břeclavy. No tak jako ej, od Buchlova můžeme si zahrát. Ty si vybereš, co ještě budeš chtít, no.
0: A mě by zajímalo, ještě než si to poslechneme, s tvými vlastně zkušenostmi, s skladatelskými a aranžerskými, jaké to bylo najednou přistoupit k lidové písni?
1: No, tak hleď, já bych to trošičku řekl takhle, že my vlastně muzika se používá i při těch nejslavnějších, je to těžký hrát i při narození, i při úmrtí. Kolikrát jsme my hráli v krematoriu, nebudu jmenovat komu všemu jsme hráli, ale to znamená, že teda my musíme umět zahrát folklor, normálně taneční muziku, operety. Později se dostaneme i k operám. Do všeho jsme zabrousili. Lidové písničky mě vždycky byly blízko. No tak ten Jožka s námi naspíval spoustu věcí, celý CDčko. Ale jako ukázku si můžeme dát, kolik, 3 věci mě dovolíš?
0: Dobře, pojďme na 3 písně. Takže třeba Ej od Buchlova, Lásko bože lásko, anebo Slovácké písničky.
1: To je taková malinká směs.
0: Těším se.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, jak na to reagovali folkloristé? Přece jenom ti muzikanti, co tahají každý týden cymbál někam, kontrabas a teď najednou velká kapela, dechy, všechno. A najednou ty jejich písně, které oni berou jako možná svůj poklad. Najednou někdo z Prahy, netuše, že jste odjenut původem, přijede a hraje jim to. Vzali to dobře nebo se vyhraňovali?
1: Tak tohle to ti odpovím tak, to se musíš zeptat jich a ne mě.
0: Tak já věřím, že se k tobě stejně něco dostalo. Nebo hlavně, co na to říkal Jožka Černý, protože ten ví stejně nejvíc.
1: Od té doby jsme kamarádi.
0: Takže to dopadlo dobře.
1: Miluju ten folklor jejich moravský. Tak to je skutečně, i oni mají i ty nejenom cymbálovky, ale i dechovky ohromný. Pojďme dál, co bys chtěl ode mě?
0: Pojďme se trošku posunout zase někam malinko, jakoby k současnější hudbě. Ty jsi taky spolupracoval s Laďkou Kozderkovou.
1: No jistě, no Laďka to byl...
0: Byl to živel,
1: obrovský.
0: No tak, a byla jenom na pódiu živel, nebo i v zákulisí, i
1: no
0: při
1: tak zkouškách? To já nevím. To
0: myslím,
1: já
0: jako při tom, takové té muzikantské komunikace.
1: Bohužel skončila strašně brzo. A ta Laďka, kdyby se narodila trošičku někde jinde, tak dosáhla světový úspěch. Skutečně to byl dar od Pána Boha. Úžasná holka. Dokonce asi tak 14 dnů před tím, než zemřela, jsme točili nějaký televizní pořad a ona říkala, pojď, jdeme na kafe, mám chuť na kafe. Tak jsme šli ke mně, já byl jim blízko Žofína. A jen jsme tam došli, tak říkala, já už nemám na to, ne, tak a ona byla, už se mě zdála taková, ona věděla, co jí čeká. Ale skutečně zaspívala tu věc, kterou si teď pustíme, to je úžasný.
0: Nevěř očím svým, Laďka Kozderková.

0: nevěř očím svým, Laďka Kozderková. Pojďme vzpomenout ještě na další osobnost, třeba na Milana Chladila.
1: No, Milan Chladil taky nám odešel takhle brzo. Milan byl úžasný a ten nám zaspívá písničku. Víš, kdo ji napsal, tu písničku, té, kterou mám rád?
0: Nebyl to Charlie Chaplin?
1: No, ty to víš, samozřejmě, ano. Setkal jsi se s ním?
0: Bohužel nikdy.
1: No, ale já jo, protože on byl prezidentem takového festivalu. A tam ta písnička zazněla v podání nějaký francouzsky a mně se to líbilo, tak já jsem ji přivez a nechal jsem si ji od Zdenka Borovce otextovat. No a Milan to zaspíval úžasně.
0: Pojďme si poslechnout Milana Chladila ve skladbě, kterou napsal Charlie Chaplin.
1: Té, kterou mám rád.

0: tak tohle byl Charlie Chaplin jako skladatel, zpíval Milan Chladil. My jsme se teďka během téhle písničky tady bavili o jedné desce, kterou tady sebou Václav má, a je to vzpomínka Pocta Jaroslavu Ješkovi. Jak ty se s tímhletím úžasným autorem, skladatelem vlastně pamatuješ, jak jsi se s ním někde potkal, jakoby myslím muzikantsky, kdy jsi třeba slyšel prvně jeho písně, nebo kdy jsi první hrál, nebo čím tě oslovuje? Pojďme si ho představit.
1: No tak s geniální hudbou Jaroslava Ješka jsem se setkal asi tak ve 13 letech a od té doby mě provází celým mým hudebním životem. S velikou pokorou se skláním před jeho tvorbou a obdivuju, co všechno dokázal za tak krátký život.
0: Myslím, že kdyby se právě Jaroslav Ježek narodil jinde, anebo že v lepších letech, možná už to by stačilo, že by to byla opravdu zářivá hvězda i na tom světovém nebi. Rozhodně na našem českém za ním zůstává nezapomenutelná stopa. Život je náhoda, je v podstatě taková druhá česká hymna, co si budem povídat.
1: No, tak víš, kdo byl jeho nejbližší? No, tak ne, určitě měl kamarádů moc, ale jeden z nejbližších, František Filipovský. Mm-hmm. A ten mě vždycky říkal, škoda, že jste se nepotkali s Jardou, myslel tím Ježka.
0: Tak
1: ten...
0: aspoň prostřednictvím jeho jste se vlastně aspoň tak vzdáleně potkali, což
1: asi
0: je fajn.
1: Jo.
0: Pojďme si poslechnout třeba jeho Bugatti Step.
1: Pojďme, Bugatti Step, který potom přejde na nebe na zemi, což zaspívá Milan Chladil. Uh-huh. To je spojený ty dvě věci.
0: Bezvadně. A piano, Bugatti Stepu zahraje?
1: Piano hraje Pavel Větrovec.
0: Paráda.

0: deskypářské vzpomínky Václava Hybše a teď posloucháme vzpomínky na Jaroslava Ježka. Jakým klíčem si vybíral interprety, kteří vlastně zpívali písně Jaroslava Ježka? Třeba takovou stonožku, velmi vtipnou, hravou píseň.
1: No tak tu nám zaspívá Karel Štědrý.
0: A proč právě on? Jak ti to napadlo?
1: Na tohle to neumím odpovědět. No tak napadlo.
0: Čiže je to pocitová volba většinou, že člověk neví třeba přesně proč, ale cítí, že tohle by bylo nejvhodnější od...
1: Ano, no tak jednak se mnou už zpívali snad všichni mimo tebe. Takže tu stonožku jsem si říkal, že by udělal skvěle Karel Štědrý.
0: Dobře, poslechněme.
2: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka, Stonožka. Zpívával ji Very s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybšeho.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Karel Štědrý a Stonožka. Zmiňovali jsme tady druhou českou národní hymnu Život je jedna náhoda. Tu si nechal naspívat Naďou Urbánkovou. Jak se s ní spolupracovala?
3: S Naďou bezvadně. No tak život je náhoda. Nevím ani proč jsem to hodil na tu Naďu. Ale to uslyšíme.
2: Já myslím, že volba u tebe vždy právě dopadla dobře, protože někdy je dobré nad tím nepřemýšlet a nechat to na pocitu a člověk se rozhodne správně.

0: Hrát Jaroslava Ježka je pro každého muzikanta sváteční událostí. To jsou krásné melodie, nádherné harmonie, všechno je to dokonale do sebe dopasované a udělané. Jak třeba muzikanti v kapele? Samozřejmě oni, je to pro ně trochu práce, ale ocení právě, když přijdeš s takovýmto projektem, který jim nějakým způsobem víc...
1: Ale no tak buď trošku praktik, realista. Muzikantům je to jedno. Ale musím na nich vidět, že to dělají rádi.
0: Tak to jsem si myslel. Já si totiž myslím, že zrovna tuhle muziku by vesměs měli hrát rádi a že pak je to většinou z té nahrávky trošku víc cítit. Je to tak?
1: No je to tak.
0: Tak pojďme si poslechnout Karla Černocha. Karel Černoch naspíval píseň O Španělsku si zpívám, což je další z písní Jaroslava Ježka.

0: krásný je.
1: Rozhodně nelehkým úkolem bylo obsadit někoho do role zpěváka Tří strážníků. Ta píseň je velice těžká, navíc když se člověk vzpomíná na Osvobozené divadlo, tak přesně víme, jak by měla znít, jak by měla vypadat, a myslím, že tady si zvolil opět skvěle. Jiří Korn je interpretem písně Tři strážníci. Jak jste s ním spolupracovala?
2: No, s Jirkou naprosto dokonale, protože vždycky přišel připravený a překvapil nějakým nápadem.
1: Čili on vlastně ty role těch tří strážníků už měl předpřipravený, aby to byl ten dialog, aby tam byla ta hádka.
2: No jistě, takže nemůžu na Jirku říct jediný křivý slovo. Skvělej.
1: Tři strážníci, Jiří Korn.

0: Jaroslav Ježek a ten jeho hudba, jak na tebe působí?
1: No ne, i ten jeho život. V té Americe on nadával furt těm kolegům, co znamená Voskovcovi a Werichovi, vy jste mě zatáhli, ale kdyby ho nezatáhli, tak by skončil v koncentráku, ten Ježek. To byla tak strašná doba, že vlastně utekli před Hitlerem všichni tři. A ten Ježek, jemu se strašně stýskalo a opravdu jim to tam vyčítal, nadával a tak dále. No a on se tam oženil taky, už na smrtelný posteli. Mm-hmm. Já jsem hodně čet o jeho životě, tak je úžasný, co on všecko dokázal. A on psal i muziku, dokonce měla i Česká filharmonie v repertoáru Ježka, protože on skládal i vážnou muziku, ale kdyby nedošlo k tomu spojení Voskovec, Werich, Ježek, tak dneska už by nikdo neznal toho Ježka, protože přeci jenom ta vážná muzika neudělá to, co udělá tato muzika. Přišel do povědomí všech lidí, ale zrovna tak ti dva, Voskovec s Werichem, kdyby se nespojili s Ježkem, bylo to oboustranný, skutečně bylo to jedinečný.
0: Ty jsi se potkal někdy s panem Werichem?
1: No samozřejmě. Ne, že bychom byli kamarádi, protože přeci jenom byl o mnoho starší, ale s mnoha lidma jsem se setkal vlastně z Osvobozeného divadla. S Františkem Filipovským mnohokrát, ten vždycky říkal, no škoda, že jste se nemohli potkat s Jardou, protože byste se měli rádi. No určitě já Ježkovou muziku hodnotím, je to úžas. No ale i jak se ptal teda s panem Werichem, jsem se setkal, dokonce vím kde, ale to není důležitý teď povídat. Když měl, já nevím, snad 75, tak jsem mu předával na jevišti květinu, to bylo v Lucerně. Měl jsem v životě opravdu štěstí se potkat s mnoha lidma, což bys mě mohl v některém případě i tak trošku závidět. No, no tak, ale ne, promiň, že takhle.
0: Já ti to závidím a zároveň obrovsky přeju.
1: Děkuju.
0: Kdyby jsi měl třeba doporučit pro někoho, kdo nezná tvorbu Jaroslava Ježka, dvě skladby nebo prostě něco, co by měl určitě slyšet. Co je to?
1: No tak máme tady spousta orchestrálních věcí. Úžasné je třeba jeho valčík Jarní vítr, anebo potom Proměny, Carioca, Bugatti Step, ale ten už jsme slyšeli kousek. Je tady spousta orchestrálních a to nechám na tobě.
0: Já mám radost, že Bugatti Stepu, teď se k němu také jenom vracíme. Pro spoustu mladých muzikantů, kteří samozřejmě hrají piano, je to takový odrazový můstek, k tomu se posunout někam dál, kdo zahraje Bugatti Step, tak jako je opravdu už na vyšší úrovni hry. A málo kdo z nich předtím tuší, že to vlastně napsal Čech, že to napsal Jaroslav Ježek, protože to berou jako nějakou slavnou americkou nebo prostě světovou skladbu, protože ona to opravdu světová skladba je a my jako Češi bychom na ní měli být rozhodně hrdí. Pojďme si tady teď na závěr dnešního pořadu, na dnešním setkání s Václavem Hybšem poslechnout právě již zmiňovaný Jarní vítr, čili valčík v instrumentální podobě orchestru Václava Hybše.
1: No tak já jenom bych chtěl poděkovat za setkání a těšíme se za týden.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: to chtěli vysílat, víte? Humoriáda.
1: Předklání se před mikrofonem, natahuje se po sluchácích a už je taky slyšet. Chtěl by nám něco říct. Vítá ho Patrik Rozehnal. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
2: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne.
1: Dneska máme denlízátek, už jsi měl?
2: To je pro mě novinka. Jo. Neměl jsem, to jsem nějak opustil před drahnou dobou let.
1: Jak to?
2: No tak jedině, že bych tak nějak zmrzlinku nebo něco takového, ale že bych jako lízátko jako takový, teď by se mi mohlo něco stát.
1: Co třeba? Rozumíte,
2: když patřím do té kategorie ohrožený, tak třeba bych se s ním mohl zadusit.
1: A vidíte, ne, tak hodně zdraví. Humoriáda.

0: Začněme bez dýzátek. S tuškou v ruce se seznamem, budeš si to škrtat, co jsme už odehráli, nebo zaškrtávat, co chceš pustit, máš před sebou.
1: Já jsem ještě chtěl říct jako k tomu lízátku, a tak jako, jak se říká, že kůň jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem, tak možná, že se ten čelský šáhnu po lízátku blíží. Ano. No nedej bože, že přijdu sem a nebudu moc mluvit, protože budu říkat, moment, musíte mě nechat dolízat.
0: Tak jo. Teď ti nechám vybrat.
1: Dobře, dobře. Takže my si dopřejeme zážitky sportovního komentátora v podání Karla Poláka.
0: Ano.
1: Mě utkvěl tím, že pretěkárka má sametový klín. Tak možná to uslyšíme.
2: Já jsem 4 roky robil vlastně hlásatela televizních novin. Hneď moje druhé či tretie vysielanie mohlo znamenať môj absolútny koniec v televízii, pretože to boli práve dni, keď zomrel prezident Antonín Zápotocký a zvolili Antonína Novotného. Antonín jeden, Antonín druhý. A ja som suverénne hlásil správy, ako herec ja som v podstate čítal, alebo správy som prednášal skoro vlastnými slovami.

0: Nestačilo sa pozrieť na tú správu, ja som mu dokázal povedať na spameť. Takže aj tu tak suverénne do obrazu som sa pekne pozeral a končil som jednu reportáž z Bratislavy tým, že zo slávnostného zasadnutia Slovenskej národnej rady poslali jej účastníci pozdravný telegram novému prezidentovi republiky, súdruhovi Antonínovi Zápotockému. Na to trik, cvak a pokračovala Praha. Ja si tak sedím a kameramán spoza kamery vystrčí hlavu a kričí na mňa: Novotnému! Čo vravíš? Ježišmarja, ktorý som si uvedomil. Ja som sa bál vyliesť z tej hlasateľne. Tam už samozrejme telefóny zvonili. Sabotáž, vyhodiť a tak, že zúve. No tak prečo to len tak, že vyšiel som nakoniec na chodbu, lebo som musel už vyjsť von. Tam bežal námestník, Sarvaš sa volal. Jediné, čo zvolal na mňa, ty krepáň, to je taký liptovský výraz, potatier, krepán, to je ako taký akože debil, blbec a to všetko dokopy. Tak to nejako takto prešlo, no.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Splést někomu jméno, na to může každý z moderátorů vzpomínat. Taky se mi podařilo. Co tobě, Jirko?
3: Ježišmarja, ale to jsem, myslím, už tady vyprávěl. Já jsem hned při první službě na jedničce, tehdy byly jenom jednička a dvojka, teda první a druhý program České televize, a já jsem sloužil takovou exponovanou službu, protože se vysílal pořad, který byl o Blízký východ a natočil to, bylo to věnováno Blízkému východu, natočil to jak jinak než sovětský specialista Farid Sejful Muljakov, specialista na otázky Blízkého východu. No a mě přinesli ten text jako krátce před tím, než protože to bylo, jako byla to žhavá novinka. No já jsem se podíval na ten text a říkal jsem si, jo, tak to celkem zvládnu, to se snad naučím, a když tak akorát to jméno, teda to je hrozný Farid Sejful Muljakov, do dneška si ho pamatuju. Nedošlo k tomu, rozsvítila se červená, já jsem začal mluvit, mluvil jsem, přišel jsem k jménu Farid Sejful Muljakov a tam mě posedla pýcha a já jsem místo specialista na otázky Blízkého východu jsem řekl specialista na otázky Dalekého západu, tedy především Blízkého východu. A když jsem přišel úplně zbrocený, téměř krví, a Martě Skařantovi jsem říkal, prosím tě, slyšela, co jsem řekl? Ona říká, no, slyšela. Prosím tě, buď klidnej, no, to je sovětský specialista, obsáhne tu zeměkouli celou kolem dokola.
2: No, a jakou metodu máš na to naučit se to jméno právě úplně sestavené ze slabik, které nejsou české, nebo tak nejdou vždycky české za sebou.
3: Jako na to narážím, když dělám komentáře v dokumentech, to se stává, ale nemám celkem, já jsem se naučil číst dopředu, takže, no a potom, když je nějaký jméno, který opravdu teda, nebo jsou tam takový ty ochechulózní názvy, nějaký třeba lékařský, no tak to samozřejmě se zastavím a přečtu si to.
2: Kyseliny a takové ty léky.
3: No ježišmarja, no.
2: Tam se ty písmenko úplně pletou, na to,
3: no,
2: samozřejmě, je to strašně dlouhý.
3: No, ježišmarja, ano. Ale ono hlavně totiž, jako tam člověk zjistí, že není prostě ve všech oborech fundovaný a tady...
2: Jako... A pomáhá ti co? Jako potrhnout si to barevně, rozdělit si,
3: no, tak
2: to?
3: Tak já nemám čas si to...
2: Nemáš.
3: Já nedostanu ten text, já ho dostanu, když tam přijdu. Teďka už to nemáme na papíře, máme to na tabletu, takže já musím listovat rychle. To ještě je další věc.
2: A trvalo ti nějaké z poslední doby nějaké slovo, přes které ses musel dlouho, dlouho přenášet, než toho vyslovil správně?
3: Tak asi jsem někde se zarazil, to ano, ale že by to, jako že bych to nenatočil, to ne, třeba... že bych šel domů a říkal, zej tam přijdu a natočíme to znovu. To se mi teda zaplať pámu nestalo.
2: S Františkem Kinským jsme teď natáčeli taky a on se nemohl dostat při tom, když četl text pod Krkonoší. No, tomu to prostě nešlo.
3: Tak mohu říct, to říkala Pavlína Filipovská, říkala prdko Konoší.
2: Myslím, že to tak nějak znělo. Jiří Ptáčník je naším dnešním hostem, vybral Karla Poláka, sportovního komentátora. Další jeho vtipné zážitky z komentování sportu můžeme slyšet v té ukázce, v tom pokračování. Ačko anebo Bčko nasazuji proti já, tedy především Josefa Hlinmaze ve scénce nazvané Nečti miláčku, pořad na veselené vlně, ze kterého bereme. Telefon sem 731 800 900, číslo SMS-kové 90 011 04, humor mezera anebo B, pravidla jsou stejná i dnes. Posloucháte Humoriádu.
4: Co tě znám, tak máš

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Patrik Rozenal a Jiří Ptáčník ve studiu dnes v Humoriádě a další jména důležitá pro vás, Karol Polák a nebo Josef Hlinomas, které si vyberete vy do ukázky, která může zaznít ve vysílání Humoriády. Vítáme vás na telefonu 731 800 900.
5: Dobrý den. Jiroslav Karvine, dobrý den, pane Ptáčníku. Dobrý den i vám, Patriku. A
4: děkuju.
5: Hlasuju pro Josefa Hlinomasa.
4: Píšu mu bo, tak děkuju i vám.
2: A zdravíme do Karvine.
4: Kdo další?
2: Dobrý den.
6: Haló, slyšíme se?
2: Ano.
6: Tak tady je v radio, to je kůsek od Strážnice, pan Junák má tady chatu.
4: Ano.
6: Já bych chtěl pana Poláka a něco bych mohl říct panovi Zápotockému.
4: Zkuste, když to bude stručné, no, abychom nezdržovali.
6: Bude to krátké. Panu Zápotockému se říkalo sonda práce. A když se Veselý otevíral nové nádraží, tak on ho byl otevřít.
4: Ano.
6: A nějak v tom chumlu lidí se ztratil. Tak oni ho hledali a našli ho v hospodě Spartu chlapu, jak si dává do nosu. Děkuju.
4: My taky, mějte se pěkně.
2: Zdravíme vás.
4: Myslím si, že je v téhle chvíli už rozhodnuto, že jste si vybrali, že zabralo to povídání, které není tak časté od sportovních komentátorů, dobře vybrali Jirka Ptáčník, zážitky sportovního komentátora. Budeme v tom pokračovat.
7: Manfred Kokot. Tak co říká tohleto jméno bývalého německého sprintera?
8: Já se to nezbavím. Mňa sa každý na to pýta a už sa pomaly aj hambím, alebo to po česky stydím o tom hovoriť. To bolo tak, že tento Manfred to bol atlét Nemeckej demokratickej republiky, behal stovku za 10-1 už vtedy, bol majster Európy v šprinte na 100 metrov a volá sa Manfred Kokot, čo v Nemecku nič neznamená. U nás to má troška iný význam, u vás možno nie až taký, ale u nás taký.
7: Ale my tomu rozumíme.
8: Ešte extrémnejší. No a bolo to v čase, keď na olympijskom štadióne v Berlíne pokryli tartanovú dráhu, vyrobili a na počesť tartanu bol veľký meeting atletický, ktorý sme vysielali, ja som to komentoval, no a vidím tam beh na 100 metrov. Boli tam nejakí Američania, Rusi, Francúzi, Nemci, samozrejme, medzi nimi tento Manfred, štvrtá dráha. A naši dvaja, Janeček a Mandlík, šprinteri Dukly Praha v tom čase. A ja tam vidím to Manfreda, tak som si povedal, no toto ja predsa nemôžem nechať len tak, to ja musím nejako využiť. Ešte som nevedel jak, ale niečo reku, musím na to povedať. No tak som povedal prvá a štvrtá dráha, teda Manfreda, bababa. Bum, vybehli, po 20 metroch už mal Manfred náskok. Suverene zvíťazil, tak som zahlásil podľa očakávania, suverene zvíťazil Manfred Kokot z Nemeckej demokratickej republiky, druhý bol nejaký Francúz, tretí bol tuším Rus, Američan a to. A žiaľ Bohu, naši dvaja reprezentanti na predposlednom a na poslednom mieste dobehli. Tak som si tak vzdychol, že jaká škoda, že u nás doma nemáme takýchto kokotov. V zápätí mi volá pražská réžia. Soudruhu, to s nemoh říct nejaký jinak. A A ja mu říkám, ale to nemôžeme odvysielať, ja mu říkám, tak ja som to mal preložiť do češtiny. A som aj povedal, teda jak. A on je, prosím tebe, no. Tak čo som mal, keď je kokot, tak je kokot, čo mám s tým robiť? No, prosto. A ja som mal takú hlášku ešte peknú, jednu, spomínam si, Liana Drahová, to bola naša reprezentantka v krasokorčuľovaní a získala striebornú medailu v Sarajeve na Európe, či na svete, už neviem, a jazdila exibíciu záverečnú ako medailistka, ona mala veľmi krásne nohy a vrtela piruetu. A práve kamera začala snímať tak špičky korčulí, bruslí, a ten ľad tak striekal od nich a postupne šla cez členky, lítka, kolena, až na stehná a hore, hore, hore. A vtedy mi to ma napadlo, prišlo mi na úm taká jedna myšlienka, ktorú som niekde čítal, som to aj povedal, že aj tie najkrajšie nohy sa niekde končia. A zas došlo asi 1500 všelijakých ohlasov. Ty svino jedna, ty chlípáku a podobne. Čiže no, ľudia to prijali aj s humorom samozrejme, ale nie všetci. Humoriáda.
4: U nějakého sportovního přenosu ty jsi byl, Jirko?
9: No, takhle, já jsem vzpomínal teďka celou dobu a říkal jsem si, že to už je tak dávno a zřejmě takové věci se už nedějí, protože ta studia jsou vybavená klimatizací, takže tam je to teďka v pohodě, myslím. Ale v době, kdy já jsem tam byl nejdřív, poprvé, to znamená ještě za totáče, tak klimatizace nebyla a bylo jenom vysílání prvního a druhého programu. Takže když došlo k tomu, že byl přímý přenos nějakého utkání v tenisu, no tak to byl nervák, protože se nikdy nevědělo, kdy to skončí. Takže my jsme byli třeba v tom studiu
4: připravení
9: a byli jsme už zasvícený, že? Protože kameraman si musel udělat obrázek, zasvítit, musel si dát bílou a připravený buď tím pádem, jako kdyby se cokoliv stalo, tak tě mohli střihnout a kdyby jsi nereagoval dostatečně, tak bys byl blbej.
4: To už bylo něco jako v kotvě u přívozu, jak tam...
9: No. Ale to už dneska neexistuje, ne. To není ani v televizi, ani tady. Já když jsem přišel potom tam znova, tak už to taky nebylo.
4: To je
9: retrospektivní, hodně retrospektivní. No, ale vím, že jsme to řešili, tak to rada mého kolegy Miloše Frýby, který říkal, hele, až budeš mít tenis, tadyhle pojď, já ti ukážu, tady je kýbl, natoč si studenou vodu a dej si nohy normálně do toho. Ano, takže já jsem říkal, akorát by bylo blbý, kdyby náhodou třeba ten kameraman nějak to špatně zafixoval kameru a ta by švenkla během toho vstupu na moje nohy, tak by se prozradilo, jako máme klimatizaci.
4: Tak to byly vychytávky té doby, tedy ano. Vzpomíná Jirka Ptáčník, náš dnešní host, a za malou chvíli bude vybírat další ukázku. A to v pořadu, který posloucháte. Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokročme v humoriádě dál k ukázce číslo 3 s Jiřím Ptáčníkem, který se ze seznamu vybírá.
2: Nastal čas pro anekdoty. Uslyšíme myslivecké anekdoty. A psáni jsou tady různí interpreti, takže vám nemůžu slíbit, koho uslyšíte.
3: Stalo se na lovecké chatě. Pušte mi puštu, pravil pan Janotka, já půjdu a střelím si divočáka. Stalo se. Netrvalo ani půl hodiny a pan Janotka se vřítil do chaty, byl bez klobouku i bez pušky a volal: okamžitě zabarikádujte dveře, já ho přivez živýho.
4: Přijde myslivec k fotografovi. Prosil bych divočáka zvětšit, mne ponechat.
5: Tati, bojíš se medvěda?
6: Nebojím.
5: Ani rozuzeného divočáka?
6: Ne.
5: Ani když jsou oba pohromadě?
6: Taky ne.
5: Tak ty se bojíš jenom mámy?
7: Stařičí lord vypráví v klubu, jak před 50 lety lovil v Indii tygry. Postřelil jsem tygra, ten se na mě řítí, namířím, stisknu spoušť a puška mi selhala. Lord má na čele kapičky potu. Vidím tygří zuby, poklekl jsem v kolenou a pak lady, promiň, zjistil jsem, že si jaksi musím převléknout dolní část oděvu. Lady říká soucitně: o, to muselo být tenkrát vaše lordstvo hrozné. Ale drahá lady, povídá lord, tenkrát ani ne, ale teď ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Myslivci. V životě Jiřího Ptáčníka. Byli nějací?
2: Ne, prosím tě, vůbec ne, ale...
1: Absolvoval poslední léč, seděl na posedu. Síla zvěř.
2: Ty nějak jako, mně to nebylo blízký, protože se jako u toho střílelo, no to jako bez toho nejde, že jo. Já tomu rozumím, že to je zase přirozený zásah do toho, aby se nemnožil a tak dále. Ale já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem poslouchal, takže jsem slyšel moc hezký vtip, tak se pokusím ho interpretovat. Je mezi 11. a 12. hodinou v noci, jde pán kolem hřbitova, tam je taková úzká pěšená, on se bojí a kouká se, tak se rozhlíží, jestli tam není někdo, a objeví se chlap tam nějakým, říká: prosím vás pěkně, byl byste tak laskavý, mohl bych se s váma svést, mohli bychom jít společně tou cestou, já se hrozně bojím. A on říká: jo, jo, jistě, samozřejmě, přejdou tu cestu, minou ten hřbitov, on se loučí a říká: já vám moc děkuju, já se strašně bojím tady kolem toho hřbitova chodit. A on povídá: no, to já jsem se bál taky, když jsem byl naživu.
0: Humoriáda.
1: Kam vy na to chodíte? No a co ti myslivci? Nic jako, takového nikdy, si... žádný bál si neabsolvoval, myslivecký, nebo ta příroda ti není blízká, jako, ty jsi lázeňský.
2: Ne, já mám přírodu moc rád. Jako nejblíž mi byl Petr Štěpánek, protože on je Nimrod, že jo, po tatínkovi a tak, jako to je tradice, kterou ta rodina ctěla, takže tam jsem slyšel spoustu vyprávění o tomhle oboru, nebo ano. o téhle zájmu zajímavosti, většina. Ano. Tak vím, že to samozřejmě má své místo ve společnosti, to já některak jako, jenom jsem tomu nějak nepropadl, no, a já nevím, jestli...
1: Jedna z největších organizací vůbec.
2: No já vím, ale...
1: Myslím, že snad větší jsou zahrádkáři, ne?
2: Fakt, jo, no, tak to nevím.
1: To taky neděláš.
2: Ne. A pak ještě taky jako si myslím, že ta zelená barva, to ono to připomíná taky vojáky.
1: Jo.
2: To je takový militantní.
1: No, jakou bys ale do lesa chtěl?
2: No, proto...
1: Svítivý oranžový.
2: No ne, tak já jim to... musím mít mimikry nějaký.
1: Jo. Tak Jirka Ptáčník vybral anekdoty. Můžeme pokračovat nikoli s mysliveckými, ale dáme si takovou směsku od herců z jeho českého divadla. A nebo nabízím, já proti dlouho to podle mě nebyl, si říkám, mohl bych to dneska zkusit proti Pepíček Beck.
2: No výborně.
1: Takže anekdoty nebo Josef Beck, kterou variantu si vyberete, řekněte nám to, zavolejte na telefon 731 800 900 nebo pošlete SMSku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04. K tomu Karel Gott.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Sestavte si vysílací plán podle svého z nabídky, kterou jste dostali, anekdoty nebo vyprávění Josefa Beka. Na telefonu 731 800 900 můžete dát hlas favoritní které ukázce. Vybíráte je v SMS-kách. Na telefonu je kdo? Ptáme se s Jiřím Ptáčníkem.
2: Dobrý den.
1: Vítejte u nás. Těšíme se, že budete hlasovat.
3: Dobrý den, tady je Monika, tak mě pobavil pan Ptáčník tím hebkým klínem. A chtěla bych teda říct taky z doby socialismu anekdotu. Slečno, měla jste již chlapce? Ne, já mám holčičku. A volím tedy anekdoty a chci se zeptat, kdy bude knížka, a poprosila bych, aby to byla audiokniha, protože máte oba velmi krásné hlasy a rozhodně tomu neříkejte ptákoviny, ale třeba tajnosti, protože o panu Ptáčníkovi nic nevíme, jste oba elegantní, tak by mě zajímalo, jestli šijete, jestli si necháváte šít obleky, nebo jako, jak jste takhle oba elegantní.
4: Necháváš si šít obleky, já jo.
2: No tak já už dávno ne.
4: Tak jsme vám odpověděl.
2: Já ho nepotřebuju už. Já v podstatě...
4: Ještě jeden, jo.
2: Jako, myslíš, do rakve, jo.
3: A bude kniha v dohledné době, už to píšete?
4: Dala jste nám vnukla nápad, třeba jo, ale zatím takhle v plánu ne.
3: Hlasuju i pro audioknihu. Mějte
2: dobře,
3: se
2: dobře. Taky se mějte krásně, nashledanou.
1: Děkujeme. Kdo další vybírá? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František, zdravím vás.
2: My ano. Taky.
5: A přáličky, anekdoty.
1: Píšu jim bod od vás a děkuji moc za zavolání 731 800 900, to je náš telefon. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem a expert na ptákoviny. Zdravím kolegy na ptákovinky, humoristickou stranu Čech a Moravy. A dáme si Bekoviny, Beka, Josefa.
1: Beka, ano, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání.
2: Pozdravujte pejsky.
1: Kdo ještě přispěje?
7: Dobré odpoledne, chlapi, Honza z Vlka, by vás oba zdravím.
2: My taky zdravíme.
7: A já bych hlasoval taky pro pana Beka.
1: Taky pro pana Beka. Dobře,
2: díky.
1: Děkujeme za to. Ať se daří, myslím, že rozhodnuto, uděláme tentokrát změnu. Josef Bek bude vyprávět, bude vzpomínat na Jiřího Steinmara.
8: No tak když člověk podívej, v mým věku už člověk málo spí. A když nemůže usnout, tak mu jdou teďka takový biograf před očima. Všechny ty slavné postavy, za 50 let u divadla se setkáš s tolika zajímavýma lidma. Já jsem měl takovou kliku, hlavně při filmování, že jsem se setkal s těma bardama českého divadla, českého filmu, panem Štěpánkem, Pivcem, Marvanem, Hegerem, Rašilovem. No, byli to Steinmarem. To byli prostě, když jsme se scházeli, dřív neexistovalo filmovat, aby se to stihlo kvůli penězům za 30 dní, to se filmovalo půl roku, rok. A nejkrásnější byly ty večery v exteriérech, to jsme se těšili, tam jsme se vždycky připrdli a teď se zpívalo, vykládalo. No a ty dětkové, ty měli všechny ohromně bohatý život, víš. Třeba takový pan Steinmar, to nikdo neví, že on byl ohromný obchodník. Že on vedle svý gáži, kterou měl největší u Národního divadla, tak on ještě podnikal, že on měl hotel v Černošicích a nebo dělal šéfa činohry v Olomouci. On ráno jel třeba tím Špajswagenem do Olomouce, tam na něj čekalo auto od úřadu, ale to tam a pak zase šlafák, tam si dělali konexe a známosti. No ten byl ohromnej, když jsme dělali třeba obrácení Frdyše pištoli, tak ten zničil každou zkoušku. Yeah. Pač vykládal, jak to dřív bylo, ty nádherné doby u divadla, kdy to nebylo rozptylování filmováním a tím, akorát měli tak dětkové rozhlas a jenom to divadlo. Takže to bylo pro ně ohromný. On třeba, o něm byl známý, že rád pěstoval tam, myslím, že on bydlel v Klánovicích, nebo tam měl vilu a tam pěstoval kuřata a holuby a tak. A za protektorátu se herci taky živili tyhle sloupy Národního divadla, že jezdili na gazšpíle ven. No a pochopitelně tam dostali takový proviant a to. A oni o něm věděli, že pěstuje tuhle drůbež, tak mu dali do krabice s těma dírkama, aby se neudusili kuřátka. No a on jel zpátky vlakem, měl pochopitelně první třídu a teďka jim to bylo mu líto těch kuřátek, tak zvyt ten dekl a odkryl to takhle, vyndal ty kuřata na tu lavici a teď je tam drobil jim rohlíky a přijde průvodčí, říká, co tady ty kuřata dělají, pane průvodčí, žerou a serou. Takže on se s tím není bral. Byl to ohromnej klap.
1: Dostal jsi jako někdy živý honorář?
2: Jako, že bych dostal za něco? Nějaký zvíře?
1: Kuřata, živé sele,
2: ne, tak to
1: krávu.
2: To jsem nedostal, to jsem opravdu nedostal. Já si nedovedu představit, co bych, jak bych s tím naložil, protože já mám zvířata moc rád, ale bohužel nejsem jako pěstitel. Já celý život toužím potom mít psa, ale neodvážil jsem se, protože to je strašná zodpovědnost. Pořád jsem říkal, až budu starší. No a teďka jsem tak starý, jak jsem zodpovědný, čím dál tím víc. No.
1: Takže nebude pes?
2: Nebude pes, ne.
1: Ne,
2: já se zaštěkám sám.
1: Až budeš něco chtít.
2: Tak.
1: Aby někdo přišel.
2: Ale slibuju, že podstoupím reinkarnaci a v příštím životě budu pes.
1: Jaký bys chtěl být?
2: No já bych chtěl být hlavně pes u Madly Drahokoupilový, protože ta je miluje a je ochotná pro ně udělat cokoliv. Takže bych měl, kdybych se narodil tak, že by si mě ona pořídila, tak by to bylo úžasný. A to bych si
1: musel takhle hezky a kultivovaně říct, že by si chtěl být, sdílet lože s Madlou Drahokoupilovou, je fajn.
2: No teď
1: jde
2: o to, že bych měl pelíšek někde jinde, rozumíš?
1: Tak jestli je takovou milovnicí, tak věřím, že určitě si nenechává v pelíšku, ale pouští do ložnice, určitě ne.
2: Ona teďka už nemá pejska, nemá, ale mívá vždycky, protože všichni známí, kteří jsou kolem ní, tak pejsky mají a on a svěřuje jí je a ona s neuvěřitelnou péčí se jim věnuje a opravdu tím se nese modrý z nebe.
1: Hlídal ty jsi někdy nějaké zvíře?
2: Přemýšlím. No tak jsem hlídal vosy, aby mě nepopíchali. To jedině,
1: ale si se bál, jinak ano. Nevím. Ale že bys dostal svěřenu třeba kočku na týden, když jedou sousedí, nebo krmil ne. Papouška, nebo něco takového.
2: Ne.
1: Nebo ne, to zabil rybičky tím, že se nenakrmil.
2: Ne, to ne. Ne,
1: nikdy.
2: Já si myslím, že ne. A ani jsem nedostal, jako, i když moje jméno k tomu vybízí, ani jsem nedostal na starost žádný ptáka.
1: Jirka Ptáčník, náš dnešní host. Co vyberete? Řekněte nám to, když nabídnu Josefa Beka a Protilubu s Kořepovou s Milanem Nedělou. Tak telefon 731 800 900 je už teď v provozu a můžete volat, věnovat někomu hlas. Ještě jednou připomínám, Josef Bek Ačko, Bčko, Luba Skořepová a Milan Neděla. Stejně tak můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. A my vám k tomu zase pustíme jednu písničku. Už zní Držím ti město a skupina Tým.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se s námi můžete spojit. Telefonní číslo 731 800 900. Vybíráte mezi Bekem a Skořepovou z Nedělou. Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové. Tady Petr ze Zdolnek. No, to je s váma děsná prača. Já se směju nejenom tím stěnkám a lívám tam.
2: Tak to jsme rádi.
1: Tak děkujeme. A co vybíráte z těch ukázek?
3: Lubu.
1: Dobře, varianta B.
2: Děkujeme a zdravíme.
1: Mějte se, ať se daří. Kdo další?
4: Dobrý den, Karel Vojkovi. Zdravím pana Ptáčníka i vás, Patriku.
2: Ano, my vás taky.
4: A já bych si přál pokračování pana Beka.
2: Dobře.
1: Píšeme mu bod, moc děkuju za hlasování. Ještě další telefon.
2: Dobrý den. Janický.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a určitě dál pan Bek.
1: Určitě.
2: Děkujeme.
1: My děkujeme všem za pomoc. Už třetí souboj a vyhrává ho varianta A. Vyhrává Pepíček Bek, bude vzpomínat na Jaroslava Vojtu.
6: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím mi dojezt, nebo zhruba, aby mě odstřelili, víš. No a já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tých jsem se zastavil, ty pomlácený člověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sikora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nosy, já mám vlastně nos, kde začínají, končí nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názvyky. To a jednou v Jablonečku toho Sikoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojto tam takhle vešel, ještě Ruse spolu a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťofu, a když ho má dost velké. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda spal Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Metříckou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netří se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval, vy vůbec nedělejte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčívu. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, páč tam děláš jako to, pal, když jsou tady ženské, pal, dám tak nějak vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a pali jsme, Jardo ještě furt, on pal, porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? On člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to člověče, moc jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten až se padělal ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel před tím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Zepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš a ten Zepa má nějaký hadr cítím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Humoriáda. Vy jste byli ohromní, děkujeme za pomoc, za to, že jste s námi tuto hodinu prožili i ve vysílání, i aktivně, stejně tak jako Jirka Ptáčník, děkuju moc.
2: Já moc děkuju za pozvání a moc děkuju všem posluchačům, bylo to velmi příjemné a uteklo mi to, jako když práskne do vody, je to na to tata pryč. Ano. Takže vy, vážení posluchači, užívejte života pomalu, radujte se z každé vteřiny, hodně zdraví přeju.
1: Ano. Užijte si poslední písně této hodiny a další pořady Českého rozhlasu, které pro vás vysíláme a já se v Humoriádě těším zase zítra. Mějte se krásně a úsměv na tváři.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Svitavy opravují starou radnici, hotová bude v listopadu. V Chrudimi dokončili obnovu bašty Prachárna. Extremisté nově využívají umělou inteligenci, sílí i radikalizace mladých, uvedl to ministr Metnar. A bude

0: druhém nadzemním podlaží. Také probíhají přípravné práce pro nové rozvody technických sítí. Současně dojde ke kontrole nosných trámů a následně také k vyhodnocení jejich stavu.
1: Obnova chrudimské bašty Prachárna je hotová. Rekonstrukce památky z 15. století trvala rok. Úpravy stály 3 miliony korun.
2: Řemeslníci museli postavit nové schodiště, opravit podlahy a zajistit statiku. Součástí obnovy je ale i nová expozice zaměřená na historii městského opevnění, včetně nové multimediální projekce nebo replik ručních zbraní a modelů obléhacích strojů. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Bezpečnostní situace v Česku je stabilizovaná, slábne i vliv tradičních extremistů. Vyplývá to ze zprávy o extremismu za rok 2025, kterou včera schválila vláda. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO se mění charakter bezpečnostních hrozeb. Nově se extremistický obsah šíří pomocí umělé inteligence. Sílí taky online radikalizace mládeže. Nejnavštěvovanějším filmem v Česku je aktuálně snímek Odyssea režiséra Christophera Nolana. Na snímek o legendárním řeckém hrdinovi přišlo do tuzemských kin přes 110 000 diváků během 4 dní. Na druhém místě v návštěvnosti je animovaný snímek Mimoni a Monstra. Ten za 3 týdny vidělo přes 220 000 lidí. Sport. Hokejisté mistrovských Pardubic zahájili další část přípravy, tentokrát už na ledě. Tým začal s tréninky v malé hale. Trenéři ještě nemají k dispozici kompletní kádr.
3: Přípravu na ledě odstartovalo 17 hráčů. Nechyběly ani dvě letní posily David Tomášek a Matěj Stránský. Ve středu se připojí Miguel Turini a dále ještě Vladimír Sobotka. Kvůli zranění naopak chybí Jakub Lauko, který se ještě doléčuje po minulém ročníku, a nově se znovu zranil útočník Martin Kaut. Ani jeden z nich pravděpodobně nestihne začátek sezóny. První přípravný zápas odehrají Východočeši 7. srpna v České Třebové proti Žilině. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas. Počasí.
1: Obloha bude dnes v Pardubickém kraji polojasná až oblačná, během dne přechodně až zatažená. Ojedinělé se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách kolem 14. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a bio na prvním stupni zátěže.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Uzavírka silnice mezi Sezemicemi na Pardubicku a obcí Veská by měla skončit posledního července, pak už bude silnice průjezdná.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pět hodin, čtyři minuty přesně, s vámi je Český rozhlas Pardubice a také úterní Dobré ráno, které právě teď startuje, má datum 21. července a rovnou kouknu do kalendáře. Svátek dnes slaví Vítězslavové a Vítězslavy. Tak přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, radosti, splněných přání, připojíme i muziku, ta už je také připravená a těšte se na skupinu Elán, na Pavla Bobka, zaspívá třeba také Helena Vondráčková a spousta dalších. Ukradený prameník se vrátí do pražských Ďáblic. Ve Slevárně na Trutnovsku vzniká jeho bronzová replika. Více si řekneme už za malou chvíli v reportáži. Tak pokud se zakusujete do snídaně, dobrou chuť, dobré ráno a dobrý poslech Českého rozhlasu Pardubice.
4: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Lásko mě ubývá sil, o tom zpíval ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice Pavel Bobek. Doufám, že u vás je to naopak, že po ránu jste plní sil, pokud tedy pochopitelně za sebou nemáte noční. V takovém případě pomalu přejeme dobrou noc, ale především tedy v tuto chvíli dobré úterní ráno. A my vyrážíme za hranice našeho kraje. Vodní dílo Prameník se má vrátit do pražských Ďáblic. Na jeho odlevání teď pracují řemeslníci ve slévárně v Horní Kalné v Královéhradeckém kraji. Autorem původního bronzového díla je sochař Vladimír Kýn. Vytvořil ho v 60. letech minulého století a mezi paneláky a ulicí Famfulíkova stálo do roku 2007, kdy ho někdo ukradl. Natáčela Laura Hajková.
1: Takhle zní odlitek díla Prameník. Vidím tu něco jako menší loď nebo otevřené vejce s abstraktním útvarem uprostřed. Řemeslníci k odlití repliky použili model sochařky Jaromíry Němcové.
2: Měla jsem se trošku držet toho modílku a pak fotografií. A podle toho jsem tu sochu musela znova vymodelovat. Pak jsem s pomocí štukatéru vytvořila formu.
1: Z formy pak vznikl voskový model pro finální přípravu díla. Pracovala na něm Halina Novik.
3: Na jeden kus toho prameníka je jeden den. Jak v začátku, když natřeme, potom mačkáme, zatíráme. A když je víc složitá forma, ten prostředek toho prameníka rovnou tam je takový do hloubky, tak to už trvá trošku díl.
1: Vytvořit voskový model jí trvalo asi 2 týdny. Jednotlivé díly se odlily do bronzu, které už pohromadě stojí v další sdílen. Pokračuje výkonná ředitelka slévárny Vladana Vajsová.
4: Máme vlastně před sebou hrubý odlitek. Musíme teďka určitě nějakým způsobem vymyslet a dořešit umístění toho vnitřního jádra vevnitř. Celkově náklon vlastně celé té věci.
1: Když se třeba právě podíváme na ty obrázky, tak co se liší, tak je třeba barva. Jak s touto bude, ta zůstane tak, jak je?
4: Určitě ne. Určitě to, co vidíte, je vlastně hrubý, jakoby opracovaný, na hrubo opracovaný bronz. Jsou tam i takové jakoby fleky, až bude socha úplně kompletně hotová. To se taky budeme muset ještě domluvit s paní autorkou, do jakého odstínu budeme tu sochu patinovat.
5: Jsem přivařit takové jedno, ale jak ta trubička tam
4: do toho
5: pak bude.
4: Já do toho možná vstoupím.
6: Ukážu, tak to vypadalo,
5: tady by to šlo možná.
1: Autorka sochy, zástupci Prahy 8 a slévárny ladí taky to, jakým způsobem bude plastikou protékat voda. Podle Jana Vocela z odboru starosty Prahy 8 musí najít místo pro 6 otvorů.
7: To jádro toho prameníku má takové 2 lavůrky, takové 2 kruhy a nad těmi kruhy jsou takové jakoby výčnělky. A právě z těch hrbolů jako po všech 3 stranách bude tryskat voda, nejdřív do toho malého žlábku, pak do toho většího žlábku a až to přeteče, tak to steče do toho dolního bazénku.
1: Prameník veřejnost uvidí poprvé letos 8. září v kulturním domě Ládví. Z Horní Kalné Laura Hajková, Český rozhlas.

0: 1990, tak právě tam jsme se vrátili díky této písni doktora Albana It's My Life, 5 hodin a 20 minut k tomu. No a my teď vyrážíme do pražského Klementína nahlédnout do záznamů, které se vážou k dnešnímu datu, tedy k 21. červenci. V tento den tam meteorologové naměřili nejvyšší teplotu v roce 1998, 36,1 desetinu stupně Celsia. Nejchladněji bylo o dva roky dříve, tedy v roce 1996, 9,1 desetina stupně. Tehdy byla na teploměru. Počasí. Ale zpátky do současnosti, co nás dneska čeká, tak nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech budeme měřit 13 až 16 stupňů, jinak má být polojasno až oblačno, během dne přechodně až zataženo, ojediněle se vyskytne občasný déšť anebo přehánky, na horách budou přehánky četnější a večer budou srážky ustávat. Vítr povane mírný, západní až severozápadní, rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Že mi je lúto, tolik skupina Elán ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. 5:25 ukazují hodiny. Dnes je to 210 let od narození Paula Reutera, britského novináře a mediálního podnikatele německého původu. Byl to, jak už podle jména asi tušíte, zakladatel jedné z prvních tiskových agentur. Kdo je novinář? Dnešní téma pro redaktorku Petru Beránkovou a děti.
1: Dává noviny všem, aby se všichni doslechli, co dělají všichni lidi.
2: Když se stává něco hroznýho, tak to natočí a vlastně to dají tomu novinářovi. Pak tam přijdou a kopí si ty noviny a pak ví, co se stalo v různých světech.
3: Sám se třeba bouračka, přijde tam novinář, vyfotí to a dá to do novin.
4: To je takový spisovatel, který píše do novin.
5: Co všechno má ještě na starosti novinář?
2: Třeba kradení trezorů, kradení banky, anebo zabíječku. A pak to dá do těch novinářů a oni si to koupí a budou vědět, že je nebezpečí.
5: Znáte nějaké noviny a časopisy?
4: Třeba časopisy nějaký o ženskách.
6: Znám noviny hospodářské, noviny pardubické,
2: Blesk,
6: Mladá fronta v nás.
4: Já neznám žádný noviny, protože k nám to nenosej.

0: šesté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V areálu rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí vznikne nová budova pro kranioprogram. Bude sloužit k intenzivní rehabilitační péči o pacienty se získaným poškozením mozku. Informuje o tom hejtmanství, které hledá dodavatele prací. Výstavba má stát víc než 350 milionů korun. Vodohospodáři nechají opravit poškozené koryto Krounky. Povodí Labe vypsalo zakázku na rekonstrukci kamenného opevnění v obci Krouna. Její součástí bude i odstranění bahna a usazenin po povodních. Stavba obchvatu Solnice na Rychnovsku pokračuje podle harmonogramu. Už v první polovině srpna by se měl řidičům otevřít nový most a silnice mezi Solnicí a Bizhradcem. Celý obchvat by se řidičům měl otevřít na podzim příštího roku. Stát by mohl na vlastních pozemcích vystavět zhruba 15 000 bytů, část z nich u železničních tratí. Ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. V Praze je podle ní nejvíc vhodných pozemků v rukou Správy železnic, ale například taky kolem nemocnic. Krátce ze sportu. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj Live Sport Prague Open do druhého kola. Obhájkyně titulu si ve dvou setech poradila se Španělkou Bouzasovou Maneirovou. A ještě počasí. Obloha bude dnes v Pardubickém kraji polojasná až oblačná, během dne přechodně až zatažená. Ojediněle se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů Celsia, povane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a bio na prvním stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Žádné nehody právě teď v Pardubickém kraji hlášené nemáme.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy připravil Vilém Branda. S vámi je Český rozhlas Pardubice, také úterní dobré ráno, které i teď 2 minuty po 17:30 pokračuje písničkami, které nestárnou. Valdemar Matuška zaspívá nebo Jana Chládková a za chvilku se společně podíváme na to, co se píše v dnešních novinách.
1: Dobré ráno.

našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Eldorado Valdemara Matušky doznívá v úterním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Je skoro 5.40, Vilém Branda se mnou stále ve studiu. Jdeme prolistovat dnešní noviny. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
2: K ranní kávě, denní tisk.
0: Střední odborná škola, Střední odborné učiliště technické v Třemošnici začne v září vyučovat obor operátor bezpilotních systémů. Studenty připraví na práci s moderními technologiemi, využívanými v civilním i průmyslovém sektoru. Do prvního ročníku by se mělo přihlásit nebo nastoupit 23 žáků, většina z nich je z okolí, ale uchazeči jsou třeba i z Prahy. Uplatnění pak najdou v kartografii, zemědělství, logistice, integrovaném záchranném systému, při živých přenosech nebo při vojenském využití, píše regionální příloha Mladé fronty dnes.
1: Pardubický kraj pokračuje v přípravě územní studie, která prověří možnosti rozvoje větrných a fotovoltaických elektráren. Nově do její přípravy zapojuje taky veřejnost. Prostřednictvím online pocitové mapy můžou obyvatelé i návštěvníci regionu označit místa, která mají podle nich mimořádnou přírodní, kulturní nebo krajinářskou hodnotu. Do mapy můžou lidé zaznamenat například oblíbené vyhlídky, přírodní a kulturní dominanty, místa s jedinečnou atmosférou nebo lokality, které jsou pro ně z různých důvodů významné, píše o tom Pardubický deník.
0: Vláda zatím neuvažuje o tom, že by se přidala k 9 členským zemím, jejichž ministři v dopise komisaři Glenu Mikalepovi vyzvali Evropskou unii, aby zastavila financování Mezinárodního olympijského výboru. Ten rozhodl o návratu ruských sportovců na olympijské hry. Kabinet k tomuto kroku ještě před pondělním jednáním vyzvalo opoziční hnutí STAN. Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů sobě by šlo jen o gesto, které nic neřeší. Sám v pondělí odeslal dopis prezidence Mezinárodního olympijského výboru, kde ji vyzývá, aby výbor svůj postoj přehodnotil, píšou Hospodářské noviny.

0: Farmářské trhy se chystají na dnešek na Mírové náměstí do Ústí nad Orlicí. Budou tam mezi 9. a 16. hodinou. Farmářské řemeslné trhy, kde dostanete čerstvé ovoce, zeleninu, květiny, produkty z medu, mléčné produkty, bylinky, čaje, produkty ryb, vejce, bezlepkové produkty, houby, také národní speciality, třeba z Maďarska, Španělska, Itálie. A k tomu všemu bude k dostání třeba i keramika, svíčky, mýdla nebo proutěné zboží.
1: Počasí.
0: Úterý má být polojasné až oblačné, během dne by mohlo být přechodně až zataženo, ojediněle se vyskytne občasný déšť anebo přehánky a na horách budou přehánky četnější. Večer by měly srážky ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách v 1000 metrech 13 až 16 stupňů Celsia a vítr povane mírný západní až severozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Je 5:46 a za chvilku Kateřina Marie Tichá.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Dneska po 13. hodině opět nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alexi Minářové herec a dabér Jan Šťastný. A dozvíte se například i to, proč si myslí, že by měl herec hrát v seriálech.
1: Protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji už z titulu svého postavení jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu. Ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát.
0: Doplním, že celý rozhovor s Janem Šťastným si ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice můžete poslechnout dnes po 13. hodině. A teď už skupina Kamelot a dál přejeme pohodové úterní ráno s datem 21. července, 5 hodin 51 minut, za chvilku další čerstvé zprávy s Vilémem Brandou.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Komplikace v dopravě na frekventovaných ulicích v jižní části Svitav skončí na konci července. Oprava kanalizace u Zelené brány v centru Pardubic prodlouží její životnost až o 80 let. Veterinární komora eviduje v Libereckém a Moravskoslezském kraji ohniska kočičího moru. A dnešek bude oblačný až polojasný s teplotami do 22 stupňů Celsia. Je úterý 21. července a u zpráv vás vítá Vilém Branda. Svitavy dokončují stavební práce na frekventovaných ulicích Kapitána Jaroše a Bezručova v jižní části města. S omezením při průjezdu tam musí řidiči počítat do konce tohoto měsíce. Důvody komplikací vysvětluje starosta města David Šimek ze Sdružení pro město.
2: V důsledku blížící se

0: potrubí vkládají speciální textilní rukáv napuštěný pryskyřicí, který po vytvrzení vytvoří novou samonosnou vrstvu a prodlouží životnost stoky až o 80 let. Bezvýkopovou technologií obnoví skoro 400 metrů kanalizace.
1: Díky tomuto postupu není potřeba rozsáhlé rozkopání komunikací ani výraznější dopravní omezení. Práce začaly v červnu a skončí v září. V okolí stavby mohou lidé během vytvrzování pryskyřice přechodně cítit výraznější zápach, který by měl trvat jen několik hodin, maximálně jeden den. Opravená kanalizace zároveň zajistí bezpečný podklad pro plánovanou rekonstrukci náměstí Republiky v příštím roce. Z Pardubic Naděja Kubínková, Český rozhlas.
0: V Moravskoslezském a Libereckém kraji jsou ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti okolo Studénky, Bílovce na Novojičínsku a dále taky v Novém Boru na Českolipsku, kde se virus objevil na tamním sídlišti. Potvrdila to veterinární komora. Panleukopenie, takzvaný kočičí mor, není přenositelný na člověka ani jiné zvíře. Pro kočky je ale extrémně nebezpečný, zejména pro ty toulavé. Sport. Vodní slalomáři Jakub Krejčí a Kateřina Beková vybojovali stříbrné medaile v časovce kajak crossu na mistrovství světa. 23letá Beková v Oklahoma City nestačila o pouhé 0,3 sekundy na vítěznou Australanku Foxovou. V síli přitom kvůli nízkému startovnímu číslu musela na konečný výsledek čekat dlouho.
2: Já jsem byla strašně nervózní v tom cíli, protože jsem věděla, že za mnou jede 16 holek a to je podle mě mnohem horší, než být na tom startu a mít to ve svých rukou, protože to čekání bylo strašný. Ale je to úžasný. Já jsem v životě nestartovala na mistrovství světa seniorským a začít to medailí je úplně nemožný. Počasí.
0: Obloha bude dnes v Pardubickém kraji polojasná až oblačná, během dne přechodně až zatažená, ojedinělé se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách kolem 14, povane mírný západní až severozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a bio je na prvním stupni zátěže.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou nedaleko hranic Pardubického kraje s Vysočinou. V obci Trhonice u Jimramova řeší nehodu auta s vyproštěním osob, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Také si dejte něco dobrého k snídani, vydatného samozřejmě, jak to má po ránu být. My vám k tomu zahrajeme dobrou muziku, písničky, které nestárnou. Tentokrát zajistí Anaka, Stevie Wonder, Petr Rezek, vidím tady také Karla Zicha a řadu dalších. Jak se za 120 let proměnilo Moravskotřebovské muzeum a jaké příběhy ukrývá jeho historie, to přibližuje nová kniha i výstava. Nahlédneme do ní už za malou chvíli. No a 4 minuty po 6. přejeme i nadále pohodové úterý s datem 21. července slaví Vítězslavové.
3: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Prášili jsme píseň Ty v podání Petra Reska. S vámi Český rozhlas Pardubice, dál přejeme pohodové úterý. 120 let historie, tisíce exponátů a spousta neznámých příběhů. Nová publikace o Moravskotřebovském muzeu mapuje jeho vznik i proměny od založení až do současnosti. Město ji vydalo k letošnímu výročí i znovu otevření muzea po rozsáhlé rekonstrukci. Knihu si návštěvníci mohou prolistovat také na výstavě věnované historii muzea. Podívala se tam i reportérka Věra Pavlasová, která si publikaci prohlédla společně s muzejnicí Lucí Žákovou.
1: Tato krásná obrazová publikace, kterou zde vidíme na stole, tak je to výsledek vlastně systematického studia, zpracování a digitalizace archiválií, fotografií a dalších dokumentů, které máme v naší muzejní sbírce.
2: Tady na obalu je nějaký symbol, na který jsem narazila i dole ve foaje.
1: To je naše nové muzejní logo, takže se objevuje opravdu všude.
2: Tak pojďme si zalistovat.
1: Kniha je rozdělena na dvě části, jak vidíme. Část první je muzeum a část druhá je park, protože přilehlý park byl součástí muzejní budovy už od počátku svého vzniku.
2: Jak když se podívám na tu budovu tady na tom obrázku ze začátku minulého století, připadá mi, že muzeum se za tu dobu nějak moc nezměnilo.
1: No, zvenku se moc nezměnilo, prakticky jenom v detailech, ale zevnitř hodně. A to můžeme právě vidět na těch dalších fotografiích, protože tady máme vůbec první fotografie dochované z roku 1910, kde je zachycena muzejní expozice v celém domě a to vidíme, že je opravdu veliká změna. Tehdejší trend toho muzejnictví, toho výstavnictví byl takový, že bylo vystaveno co nejvíce předmětů, takže ty místnosti byly přeplněné, to už dneska ten trend není.
2: Tady k informacím z roku 1914 máte na obrázku i dvě sochy, ty tady určitě nejsou.
1: Bohužel ani nevíme, jaký je jejich osud a kde přesně zmizely.
2: Bylo složité vybrat tady na tu výstavu, na panely, informace a fotografie, které jsou také v té knize?
1: Myslím si, že mnohem jednodušší bylo právě vytvářet tu knihu, která má větší rozsah, má 160 stran, a pak to zmenšit, zhustit právě na tu výstavu, aby tady bylo to nejdůležitější.
2: Vy tu výstavu máte od zahájení provozu muzea. O co mají návštěvníci největší zájem, na co se nejčastěji ptají?
1: Ptají se právě na ty sochy toho císařského páru, tedy Františka Josefa I. a Sisi, jako jste se ptala i vy. Zajímá je osud těch soch, nás samozřejmě také, takže potom intenzivně pátráme a třeba někdy v budoucnu na to přijdeme.
2: Výstava o historii Moravskotřebovského muzea bude k vidění až do konce letošního roku. Knihu si zájemci můžou koupit v pokladně muzea z Moravské Třebové. Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice.

0: 6 hodin 17 minut, Český rozhlas Pardubice vaším společníkem v úterním ránu. A další tip, jak můžete strávit dnes volný čas podvečer, může patřit třeba Valdemar Bandu. Koncert téhle kapely nabízí energickou, veselou a přitom vysoce kvalitní formu interpretované nejslavnější hity legendárního slavíka z Madridu. No a užít si Valdemar Band můžete na Konopáči v letním kině právě dnes od 19 hodin.
1: Počasí.
0: Polojasno až oblačno, zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky a večer budou srážky ustávat. To je počasí, které nás bude provázet dnešním dnem, s tím, že nejvyšší denní teploty budou mezi 19 a 22 stupni. Na horách v 1000 metrech naměříme 11 až 14 stupňů Celsia a vítr dnes vane mírný severozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude mořeplavec Richard Konkolský.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Také dnešní úterní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice nabídne spotřebitelský servis. V něm se nám v poslední době množí dotazy na samoobslužné pokladny. A dnes tu máme otázku, která se týká vážení ovoce a zeleniny. I tentokrát odpoví náš spotřebitelský odborník Josef Černý.
1: Paní Irenu by zajímalo, proč v některých marketech musí vážit ovoce a zeleninu, což zdržuje, naopak v jiných váží zeleninu sami u pokladny, což je podstatně rychlejší. Paní posluchačko, máte pravdu, ale je to politika jednotlivých marketů, kterou nelze ovlivnit. Vážení u pokladny je sice rychlejší, ale má jednu nevýhodu. Nevím jak vám, ale mně se několikrát stalo, že pokladní namarkovala jiné ovoce nebo zeleninu, což jsem zjistil až doma. Zajímavé je to, že vždycky to bylo v můj neprospěch.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgině. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Kvůli opravě silnice bude uzavřený průjezd centrem Hlinska. Práce tam začnou zítra a potrvají týden. Uzavřená bude silnice číslo 34 v úseku u Poděbradova náměstí až po Městské muzeum. Z budovy hlavní pošty na třídě Míru v Pardubicích zmizelo lešení. Rekonstrukce funkcionalistické stavby architekta Ladislava Machoně je u konce. Pošta v přízemí zůstala zachovaná a podrobnosti přidáme ve zprávách v 7. Studenti Univerzity Hradec Králové si od září připlatí za ubytování na kolejích. Cenu škola zvýší o 2,5%. Zájem o bydlení přitom i letos převyšuje kapacitu Palachových kolejí. V prvním kole žádostí zůstalo bez ubytování 45 ze 400 zájemců. Ceny benzínu a nafty v Česku se znovu řídí trhem. Od začátku dubna ceny stropovalo ministerstvo financí. Ceny pohonných hmot přitom zatím nějak výrazně nerostou. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Zdražení by se mohlo podle České asociace petrolejářského průmyslu projevit až v následujících dnech. Na Filipínách začíná dvoudenní setkání ministrů zahraničí Sdružení zemí jihovýchodní Asie. Dorazit na něj mají i šéfové diplomacie Spojených států, Číny a Ruska. Děje se to v době, kdy se stále víc vyostřuje napětí v Jihočínském moři a roste tlak Číny na Tajvan. A ještě počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, zejména na horách se ojedinělé vyskytnou přehánky a večer budou srážky ustávat. Teploty se dostanou na 19 až 22 stupňů, povane mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a bio je na prvním stupni zátěže.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody právě teď v Pardubickém kraji hlášené nemáme, tak vám přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tolik zprávy a Vilém Branda, právě teď bez nehod a právě teď s písní Právě teď a Jankem Ledeckým. No a samozřejmě přidám ještě Věru Martinovou nebo třeba Marka Ztraceného. Tolik k muzice a co se píše v novinách, to zjistíme za malou chvíli. Hezké úterní ráno.
3: Miroslavem Hrubanem.

0: Kůň, co vyhrál nejslavnější steeplechase. O něm zaspívala Věra Martinová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je 6:39, hezké ráno.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: A noviny opět otvíráme s Vilemem Brandou.
2: Pěkné ráno. Dnes o půlnoci skončí skoro měsíční výluka na železničním koridoru mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Už od středy se ale omezení rozšíří na celý úsek až do Přelouče. Po dobu výluky jsou všechny osobní vlaky nahrazeny výlukovými autobusy. Dálkové spoje koridorem ale nadále projíždějí kvůli jízdě po jedné koleji, však můžou nabírat zpoždění až 15 minut. Náhradní autobusová doprava bude organizována ve třech linkách. První bude z Kolína odjíždět dříve a v Přelouči naváže na vlaky směrem do Pardubic. Druhá pojede v čase odjezdu vlaků, ale bez zajištěných přípojů. Třetí bude zajišťovat dopravu mezi Zábořím nad Labem a Týncem nad Labem. Práce skončí na konci července.
0: Hlinsko na Chrudimsku dokončilo po 2 letech modernizaci sportovního areálu na Olšinkách. V areálu působí kluby fotbalu, tenisu, volejbalu, nohejbalu a házené. Nově nabídku rozšíří hra padel, což je sport příbuzný skvoši a tenisu. Město na investici vynaložilo kolem 50 milionů korun. Náklady radnice platila z rozpočtu a také z dotace 15 milionů korun od Národní sportovní agentury. Píše o tom Chrudimský deník.
2: Navzdory silnému růstu cen nemovitostí a jarnímu zdražení hypoték může být letošní rok pro lidi, kteří schánějí vlastní bydlení, překvapivě příznivý. Pokud netrvají na koupi bytu v novostavbě, ale stačí například starší byt v paneláku, mají šanci dosáhnout na 100 000 slevy. Kupcům nahrává, že letos výrazně přibylo bytů na prodej, což majitele nemovitostí nutí prodávat pod původní nabídkovou cenou. Výběr roste především v nejžádanějších lokalitách, tedy Praha, Brno, píše o tom Dnešní Právo.

0: 7:15, minuta k tomu, hladíte Český rozhlas Pardubice, dnes je úterý 21. července, svátek má Vítězslav, což je novější české jméno slovanského původu, náhrada za starší Vitoslav, které znamenalo slavný nebo silný sídlem, případně mocí. Dnešní Vítězslav ovšem znamená, jak samozřejmě víte, slavící vítězství nebo slavný vítěz a považuje se za obdobu jména Viktor. Ke známým nositelům tohoto jména patří herec a bývalý minister kultury Jandák, olympijský vítěz v zápase řecko-římském Mácha nebo oštěpař Veselý. No a katolický kalendář pak připomíná svatého Vavřince z Brindisi. Herec a moderátor Libor Basaledes dnes se slaví 62. narozeniny. 42 let má slovenská herečka Andrea Růžičková. Možná pamatujete jako Kerestešovou. No a jak už bylo řečeno v našem vysílání, před 210 lety se narodil německý baron židovského původu Paul Reuter, zakladatel jedné z prvních tiskových agentur, zemřel v roce 1899. Počasí. Jdeme se podívat na oblohu, zjistit podrobněji něco o tom, jaké nás dnešním dnem bude provázet počasí a zprávy mám opět dobré, bude polojasno až oblačno, během dne přechodně až zataženo, ojediněle se vyskytne občasný déšť anebo přeháňka, na horách budou přeháňky četnější, večer budou ustávat teploty 19 až 22 stupňů, na horách v 1000 metrech 13 až 16 stupňů Celsia a vítr vane mírný západní až severozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Pardubice.

0: Ty hledáme signál.
1: Originál Marek Ztracený ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, kde teď vyrážíme za sportem. Basketbalisté Pardubic za sebou mají nejlepší sezónu v novodobé historii. Chtějí na ní navázat, uspět budou chtít v domácí soutěži a důstojnou roli sehrát i v Lize mistrů. A vyhlíží i nové zázemí, kde by měli úplně novou halu pro více než 4000 lidí.
2: V současné době finišují práce na malé hale Dukla. V ní budou hrát všechny týmy, kromě toho ligového. I pro něj je ale připravený projekt nového sportoviště. Multifunkční moderní hala, která ve městě chybí. Pokračuje většinový majitel klubu Pavel Stara.
3: Arena na Dukle, která by měla být pro 4100 lidí, pro všechny míčové sporty, ale i zároveň může sloužit na menší koncerty, kongresové, plesy, MMA, opravdu multifunkční, tak má stavební povolení, což je klíčový. Bavíme se o práci, která začala v roce 2014.
2: Projekt je tedy nachystaný už dlouhé roky. Teď by se ale mohl konečně dočkat realizace.
3: Na podzim má vláda představit strategické stavby. Pan ministr Boris Časný o tom ví, byl tady se kouknou, jsme jedni z mála, kteří mají stavební povolení. Prioritou je, aby s tím souhlasil i kraj, aby se takovéhle haly byly jako důležitý. Takže věříme tomu, že budeme národní krajský centrum pro míčové sporty, národní basketbalové centrum, což tady potvrdilo při jednáních i vedení České basketbalové federace.
2: Začít stavět by se tak mohlo třeba už příští rok, pokud půjde všechno podle plánu.
3: Věřím tomu, že 27-28 by mohlo se kopnout, pokud stát opravdu dá jasný parametry a podmínky. Tak to všechno k tomu spěje.
2: Ale i když by mohlo být hotovo už v roce 2029, je lepší počítat s nějakou časovou rezervou.
3: Určitě v tom plánu je lepší se bavit o třech a být překvapený, že to bude rychlejší, protože ty komplikace, které jsme viděli i na hale Dukla, tak můžou být, který člověk nepředvídá, takže dejme tomu 2-3 roky.
2: Říká k výstavbě nové multifunkční haly pro míčové sporty většinový majitel pardubického basketbalového klubu Pavel Stara. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.

0: Servis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pošta na třídě Míru v Pardubicích už nemá lešení, rekonstrukce je u konce. Situace na řece Dyji se zlepšila. Nehoda komplikuje provoz na hradubické silnici u Hrobic ve směru na Pardubice. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 22 stupňů Celsia. Je úterý 21. července, pěkné ráno u zpráv od Viléma Brandy. Z budovy hlavní pošty na třídě Míru v Pardubicích zmizelo lešení. Rekonstrukce funkcionalistické stavby architekta Ladislava Machoně je u konce. Pošta v přízemí zůstala zachovaná. Ve vyšších patrech vznikly kanceláře a 11 malých bytů. Podle stavbařů obnovu usnadnilo promyšlené původní řešení budovy. Potvrzuje to projektový manažer společnosti Stapro Vojtěch Jirsa.
4: Ten barák je v podstatě takový, jako by se dneska ta administrativní budova navrhovala. Má takové dispozice. Prostě takže už tenkrát na konci těch 30. let to vlastně navrh tak, jak by se to v podstatě navrhovalo i dneska.
2: Hlinsko nabízí dotace pro nové dětské lékaře. Na stavební úpravy ordinací nebo nákup vybavení budou mít možnost získat až 300 tisíc korun. Radnice si stanovila podmínku, že žadatelé musí péči ve městě

0: na Bulharech a 3 miligramy v Dýna v Břeclavi.
1: Tyto hodnoty by ale pro ryby už měly být bezpečné. Povodí Moravy i nadále upozorňuje, že synice se můžou znovu přemnožit. Francouzský parlament bude odpoledne hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Pokud nová legislativa projde, zákaz bude platit od září. Francie by se tak stala první evropskou zemí s takovým zákonem. Platformy jako TikTok, Facebook, Snapchat nebo Instagram pak budou muset kontrolovat věk uživatelů. Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj Live Sport Prague Open do druhého kola. Obhájkyně titulů si ve dvou setech poradila se Španělkou Bouzasovou Maneirovou. Po postupu mluvila mimo jiné o tom, jak se jí hrálo na centrálním dvorci na Štvanici.
2: Vlastně jsem tady párkrát zatrénovala, takže jsem si ten center court vyzkoušela a je to hezký pocit takhle na tomhle center courtu hrát. A vlastně na tenhle center court mám vzpomínky taky ze sbírání, když jsem ještě tady sbírala míčky Honzovi Hernichovi, si pamatuju, mám doma fotku, takže od té doby se to hodně uplynulo a je to určitě krásný pocit teďka být já, která tady hraje ten zápas. Počasí.
1: Úterý bude v Pardubickém kraji polojasné až oblačné, zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky a večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách bude kolem 12. Foukat k tomu bude mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak bude slabě kolísat a bio je na prvním stupni zátěže.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Zpomalte na takzvané hradubické silnici od Hradce Králové do Pardubic. Za odbočkou na Hrobice bouralo nákladní auto s dodávkou. Doprava je teď svedená do jednoho pruhu a na místě zasahují záchranáři tak opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Kapesní nožík s logem Českého rozhlasu Pardubice nabídneme i v té dnešní bleskovce, která se pomalinku blíží, pokud byste ho chtěli mít a chtěli byste podráždit své štěstí. Pomalu se chystejte, bleskovka, dá se říct, doslova za dveřmi. Ale samozřejmě nebudeme jenom soutěžit, akční jsou i naši redaktoři, třeba taková Šárka Rusnáková, která nás zavede nejenom do bývalého areálu kávovin, ale také do místa, kde byla kasárna Hůrka, případně i po skladech u Červeňáku. Tady všude mají vzniknout nové čtvrtě pro tisíce obyvatel. Jak daleko je samotná výstavba, to si řekneme už za malou chvíli. A nebudou chybět ani písničky, které nestárnou. Hana Zagorová, Jaromír Nohavica, Ilona Čáková před námi. Hezké úterý.
3: Dobré

0: Pokud se zpívá, ještě se neumřelo. Jarek Nohavica ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. 7 hodin, 11 minut k tomu. V Pardubicích se chystá rozsáhlá bytová výstavba. V příštích letech mají vzniknout například hned 3 nové čtvrti pro stovky až tisíce obyvatel. Jde o areál bývalých kávovin, kasárna Hůrka a také území po bývalém skladovém prostoru u ulice SK Neumanna poblíž parku Červeňák. Podrobnosti doplní redaktorka Šárka Rusnáková. Šárko, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Která z těch čtvrtí by v Pardubicích mohla vzniknout nejdříve?
1: To se nedá s určitostí říct. Možná půjde o areál nedaleko ulice SK Neumanna, tedy alespoň jeho část. A to proto, že tam už byla dokončená demolice objektů skladů. Jde o dohromady něco přes 30 hektarů, kde má vyrůst bydlení pro zhruba 6 tisíc lidí. V první etapě to mají být 2 bytové domy s více než 360 byty, a to v severní části lokality u Kauflandu, to znamená vedle stávajícího sídliště na Vinici. Na to má stavební firma od dubna platné pravomocné rozhodnutí o stavebním záměru. Nicméně developer by měl ještě jednat s městem o plánovací smlouvě. Připomínám, že jde o důležitý dokument, bez kterého město nepovolí napojení nových bytových domů na městskou infrastrukturu a veřejné sítě.
0: A co ty další čtvrtě?
1: V areálu kávovin už je plánovací smlouva hotová a schválená zastupitelstvem. Vzniknout zde má přibližně 650 bytů. Nicméně firma zatím s pracemi neplánuje začíst, protože upřednostňuje výstavbu v bývalém autoforu, tedy nadaleko. Jde o další domy v okolí ulice Na Spravedlnosti, kde by mělo vzniknout zhruba 600 bytů jako pokračování stávající výstavby. Na ně už stavební povolení stavební úřad vydal. No a co se týká lokality bývalých kasáren Hůrka, tam má vzniknout bydlení pro zhruba 5000 lidí, a to bytové domy i rodinná výstavba. Jde o pozemek města a to teprve nejprve musí řešit inženýrské sítě. Projektová dokumentace k nim má být ale hotová zřejmě příští rok.
0: Chystá se i další výstavba v Pardubicích.
1: Určitě, tak například v areálu bývalé Prokopky má mimo svého nového sídla ČSOB pojišťovna postavit několik desítek bytů. Dva další bytové domy jsou naplánované hned nedaleko na sídlišti závodu Míru v ulici K Polabinám. Město tam plánuje jednak nájemní a pak družstevní bydlení. Půjde o dva propojené objekty, kdy ten druhý uzavře nároží stávajícího osmopodlažního domu. A další bytový dům by měl například vyrůst v Jesničánkách na konci ulice Na Záboří.
0: Kde všude se v Pardubicích bude stavět, přiblížila Šárka Rusnáková. Děkujeme za informace. Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Česká knihovna ve Svitavách zve na odpoledne se stolními hrami. Můžete si společně zahrát svou oblíbenou deskovku nebo zahrát si s dobrovolnicemi z gymnázia, které tam budou k dispozici. Jinak tohle hravé odpoledne začíná ve 14 hodin.
1: Počasí.
0: Zahrát si ale můžete i s námi už za chvilku bleskovku. Teď koukneme na oblohu, ta má být polojasná až oblačná, zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky a večerou budou srážky ustávat. Teploty v maximech dosáhnou někam k 19 až 22 stupňům. Na horách v 1000 metrech naměříme 11 až 14 stupňů Celsia. Vítr vane mírný severozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Navštivte s námi tajemný Kunwald, městy pod Orlickými horami. Vezmeme vás do míst, kde byl v roce 1457 založen první sbor jednoty bratrské. Podíváme se k bratrské lípě a naučnou stezkou po stopách jednoty bratrské dojdeme až k Jordánu, tedy k místu, kde kdysi bratři křtili své nové stoupence. Do Kunwaldu vás doprovodí Šárka Kuchtová.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Leskovka.
1: Je to tady vaše chvíle, tedy vás, kteří rádi soutěžíte a hrajete. Připomínám, že celý týden nabízíme jako cenu v Bleskovce kapesní nožík s logem Českého rozhlasu Pardubice. Včera jsme si připomněli asi nejznámější kapesní nůž na světě, a to červený švýcarský armádní nožík. Dnes zůstaneme hezky doma. Už více než 100 let v Mikulášovicích společnost Mikov vyrábí kapesní zavírací nůž s takovým typickým tvarem střenky. No a jak se noži pro jeho typický tvar říká? Dneska to máme bez možnosti, takže buď to víte, nebo nevíte, a pokud víte, volejte 726 46 48 48. A mě to tady bliká o 106. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak kdo pak se dovolal?
2: Marie.
1: Paní Marie?
2: Já si myslím, že to je rybička.
1: Tak dneska to byla brnkačka, že?
2: Ano.
1: Perfektní. Rybičku vám teda... No, povídejte.
2: Jsem ráda, že jsem to vyhrála. Já jsem to tak chtěla, ten nůž.
1: No, my jsme rádi také, že jste ráda. Nůž je váš, tak ať dobře slouží, a vydržte mi prosím na telefonu, ať se domluvíme na předání. Ano?
2: Děkuju moc.
1: Tak jo, není za co, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A já ještě doplním pár zajímavostí. Rybička se dříve dělala z oceli, ale kvůli tomu se celkem často rozpadala a rezivěla. Dnes ty v uvozovkách obyčejné rybičky seženete z nerezu a zinkové slitiny. Od roku 2007 se vyrábí také exkluzivní varianta se střenkou ze stříbra a čepelí z damaškové oceli. No a v roce 2012 dokonce na trh uvedli zlatou investiční variantu rybičky. Ale tam ty ceny budou asi už úplně někde jinde.

0: 8.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V areálu rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí vznikne nová budova pro kranioprogram. Bude sloužit k intenzivní rehabilitační péči o pacienty se získaným poškozením mozku. Informuje o tom hejtmanství, které hledá dodavatele prací. Výstavba má stát víc než 350 milionů korun. Vodohospodáři nechají opravit poškozené koryto Krounky. Povodí Labe vypsalo zakázku na rekonstrukci kamenného opevnění v obci Krouna. Její součástí bude i odstranění bahna a usazenin po povodních. Stavba obchvatu Solnice na Rychnovsku pokračuje podle harmonogramu. Už v první polovině srpna by se měl řidičům otevřít nový most a silnice mezi Solnicí a Bizhradcem. Celý obchvat plánují silničáři zprovoznit na podzim příštího roku. Stát by mohl na vlastních pozemcích vystavět zhruba 15 000 bytů, část z nich u železničních tratí. Ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. V Praze je podle ní nejvíc vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale například taky kolem nemocnic. Mistry světa ve fotbalu přivítali ve španělském Madridu ulice zaplněné fanoušky. Podle odhadů madridské radnice se do centra města vydal milion lidí. Na příjezd dvoupatrového autobusu s vězným týmem čekali víc než 3 hodiny. A ještě počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, zejména na horách se ojedinělé vyskytnou přehánky a večer budou srážky ustávat. Denní maxima 19 až 22 stupňů Celsia, povane mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a bio je na prvním stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda dodávky s nákladním autem komplikuje provoz na takzvané hradubické silnici ve směru do Pardubic. Za odbočkou na Hrobice je doprava zúžená do jednoho jízdního pruhu. V místě se tvoří kolona, tak raději zpomalte už za sjezdem na Opatovice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy a také Vilém Branda, teď už Iveta Bartošová, za chvilku Karel Gott, Dara Rollins nebo skupina Beatles. Tohle všechno nabídneme, když i dál zůstanete s Českým rozhlasem Pardubice. Samozřejmě i rychlé prolistování dnešními novinami nás čeká. Tak zůstaňte s námi a příjemné úterý.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Denní tisk.
1: Kávu máme, tisk také, pojďme se podívat, co se píše, a to všechno s Vilémem Brandou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: A začínám s Vitavským deníkem. Nové ozvučení náměstí Bohuslava Martinů, projekt úprav letního sportovního areálu nebo prostranství před základní školou na Loukách. Také těmito projekty se zabývala poličská radnice na svém červencovém jednání. Rada města schválila rovněž nové podmínky parkovacích karet a rozhodovala o několika městských bytech. Radní schválil také smlouvu o přijetí krajské dotace na restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého na hradě Svojanov. Pokračovat má také první etapa úprav Liboháje, která zahrnuje molo, studánku a pietní místo, píše Svitavský deník.
2: Také já otevírám Pardubický deník, který píše o tom, že Pardubice se znovu stávají dějištěm jedné z největších světových šachových a herních akcí. Festival Czech Open letos hlásí rekordní zájem a organizátoři očekávají přibližně 5000 účastníků ze všech kontinentů a 55 zemí světa. Na programu jsou vedle atraktivních soubojů na šachovnicích taky desítky dalších herních disciplín. Důsledná opatření na ochranu fair play a jedinečnou atmosféru mezinárodního setkání hráčů z celého světa. Největší český šachový a herní festival odstartoval otevřeným mistrovstvím České republiky čtyřčlenných družstev. Právě tato soutěž zahájila dvoutýdenní turnaje a herní klání, které potrvají až do 1. srpna.
1: Zrušení zastropování marží paliv u čerpacích stanic a odpuštění části spotřební daně nespůsobilo v pondělí ráno skokový nárůst, ale jen pozvolné navýšení cen. Mezi prvními začaly ceny paliv nad regulovanou míru zvedat benzinové pumpy na dálničních tazích a dalších frekventovaných místech, zatímco řada jiných ještě v pondělí dopoledne držela shodné ceny jako o víkendu, kdy platil maximální limit 43 korun a 41 haléřů u litru naturálu a 42 korun a 13 haléřů u nafty. Během pondělka se nejvyšší ceny na některých čerpacích stanicích začaly blížit 45 korunám, píše Mladá fronta dnes.

0: Co zajímavého se stalo 21. července, kdo se narodil, kdo co slaví, kdo si co připomíná, to nabídne dnešní kalendárium, které už je za dveřmi, čeká nás za pár minut, ještě předtím i tichá dohoda.
1: Počasí.
0: Ale teď jdeme kouknout na oblohu a nejenom na tu dnešní. Více o počasí doplní meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Tomáš Popelka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: No a dnešek začal, řekl bych, svěže. Ty teploty mi přišly celkem nízko. Jak to bylo po ránu tady na východě Čech?
2: No, pohybali se večera kolem těch 12 stupňů.
0: No a přes den nás čeká co?
2: No, víceméně jako západ republiky ovlivňuje hřebeny vyššího tlaku vzduchu, no a my na tom jeho předním okraji zůstáváme v chladném severozápadním proudění, takže dneska bude takové to polárné až oblačné počasí, jak to vypadá hlavně na horách, aby se mohla obět odělené přeháňka, večer potom srážky budou ustávat. Teploty dneska budou většinou 19 až 22 stupňů a vítr bude foukat od severozápadu od 2 do 6 metrů.
0: To máme tedy úterý, co se chystá v noci na zítřek a zítra?
2: Tak zítřek bude celkem podobný. V noci ještě zpočátku bude oblačno, polojasno, k ránu polojasno až jasno, že zase takové to chladnější ráno, teploty 12 až 9 a v údolích tam by se mohli dostat někam o 1 až k 5 stupňům a vítr bude foukat do severozápadu, západu do 4 metrů a zítra po ránu polojasno až jasno. A během dopoledne začne od severozápadu se přibývat oblačnost, postupně bude oblačnost zataženo a hlavně potom odpoledne a večer se budou objevovat i slabé přeháňky. Na horách tam budou četnější, o něco vydatnější, to znamená, že v těch nízkých polohách do milimetru na horách tak do těch 4 mm sráže by mohl spadnout.
0: A takhle i v dalších dnech?
2: Čtvrtek, ten už bude z tohoto týdne, jak to vypadá, nejhorší, to bude jako i chladnější a hlavně deštivější den, bude oblačno zataženo a budou se bude přeháňky nebo déšť, na horách tam ty srážky budou četnější a sice večer budou ustávat. No a oblačnost bude i ubývat, teploty ráno 12 až 8 a přes den do 21 stupňů. V pátek už to bude lepší, tam už bude se většinou polojasno a teploty zase chladnější ráno 11 až 7 a teploty do 24. No a pro ty lidi, co mají rádi teplo, tak výhled na víkend je, že hlavně v sobotu prakticky 10 srážek, málo oblačnosti a teploty už by se mohly pohybovat někam 25 až 27 stupňů. V neděli už by se mohly dostávat odpoledne 28 až 30, ale v odpolední hodinách zase už by se objevila přeháňka.
0: Toliko počasí, meteorolog Tomáš Popelka, díky a hezký den do Hradce, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: dneska.
1: Yes, we can.
0: Úterý 21. července. Svátek má dneska Vítězslav. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. První belgický král po vyhlášení nezávislosti země složil slavnostní přísahu veřejně před chrámem svatého Jakuba v Bruselu v roce 1831, to je 195 let. Byl jím Leopold I. belgický a zemi vládl 34 let. Historické jádro Prahy bylo prohlášeno za městskou památkovou rezervaci nařízením vlády před 55 lety v roce 1971. Svou rozlohou je to největší městská památková rezervace na světě. Tenistka Martina Navrátilová získala americké občanství před 45 lety v roce 1981. Jedna z nejlepších hráček všech dob pobyla na prvním místě žebříčku WTA celkem 332 týdnů v řadě. Jen Wimbledon ve dvouhře vyhrála 9x. Raketoplán přistál naposledy po misi před 15 lety. Byl jím Atlantis. Na 33 misích strávil celkem 307 dní na oběžné dráze. Prvním raketoplánem ve vesmíru byla Columbia v roce 1981. S přistáním Atlantis skončil i celý vesmírný program Space Shuttle. Přišel na skoro 200 miliard dolarů. Space Shuttle pulls into port.
2: For the last time. Paní Dautfajrová.
3: Jsem příjemně překvapena, že jste doma tak brzy, dráha.
0: 75 by dneska bylo tátovi v sukni, herci Robinu Williamsovi.
3: To obrovské drahé auto patří vám, no ne? Říká se, že muž, který si musí koupit takhle velké auto, si tak kompenzuje malé genitálie.
0: Oscara získal za roli ve filmu Dobrý Will Hunting. A já

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Dopravu na hlavním tahu z Pardubic do Holic zkomplikuje uzavírka. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví hledají do studie o vnímání času děti z ADHD. Hokejisti Pardubic zahájili přípravu na ledě. A dnes bude v kraji polojasno až oblačno a teploty až 22 stupňů Celsia. Aktuální zprávy přináší Vilém Branda. Vítám vás. Od zítřka zkomplikuje dopravu v Pardubicích uzavírka silnice první třídy číslo 36 mezi odbočkou na Spojil a Sezemicemi. Potrvá až do konce srpna a silnice bude pro veškerý provoz neprůjezdná. Změny se dotknou taky cestujících městskou hromadnou dopravou.
2: Spoje linky číslo 9 budou ukončeny na zastávce Spojil nebo Hůrka. V pracovních dnech dopoledne je mezi Dubinou a Sezemicemi nahradí bezplatná kyvadlová doprava, která naváže na linku číslo 9. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Veterináři prověřují další podezření na výskyt račího moru na Chrudimsku. Hromadný úhyn zaznamenali v rybníku v obci Vranov. Příčinu ještě musí potvrdit laboratorní testy. Na konci června už se nákaza jednou potvrdila, a to 10 kilometrů od Vranova. Mor napadá nervovou soustavu raků a je vysoce invazivní. Není ale přenosný na člověka a ani neohrožuje ostatní živočichy. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Výsledky by mohly pomoct zpřesnit diagnostiku této neurovývojové poruchy soustředění. Do studie stále hledají děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let.
3: 3, 2, 1, můžeš.
4: Děti v časovém limitu hledají obrázek nebo ve správný moment mačkají tlačítko. Výzkumnice Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví díky tomu ale zjišťuje, jak děti s ADHD pracují s pozorností a jak odhadují čas.
5: Krátké časové úseky v rámci

0: Situaci v zemi navíc komplikuje dlouhodobý ozbrojený konflikt. Nejnovější koňskou epidemii eboli způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani léčba. Sport. Hokejisté mistrovských Pardubic zahájili další část přípravy, tentokrát už na ledě. Tým začal s tréninky v malé hale. Trenéři ještě nemají k dispozici kompletní kádr.
1: Přípravu na ledě odstartovalo 17 hráčů, nechyběly ani dvě letní posily David Tomášek a Matěj Stránský. Ve středu se připojí Miguel Turini a dále ještě Vladimír Sobotka. Kvůli zranění naopak chybí Jakub Lauko, který se ještě doléčuje po minulém ročníku, a nově se znovu zranil útočník Martin Kaut. Ani jeden z nich pravděpodobně nestihne začátek sezóny. První přípravný zápas odehrají Východočeši 7. srpna v České Třebové proti Žilině. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky a večer budou srážky ustávat. Denní maxima 19 až 22 stupňů Celsia, na horách bude kolem 12 stupňů. Foukat k tomu bude mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak bude slabě kolísat a bio je na prvním stupni zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu nákladního auta a dodávky a taky motorky a osobního auta vyšetřují na hlavním tahu z Hradce do Pardubic. Na takzvané hradubické silnici je proto doprava u Hrobic svedena do jednoho jízdního pruhu, raději zpomalte. A pozor taky v Poličce u Penny Marketu nedaleko nádraží auto narazilo do ostrůvku. Tolik doprava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Jak jste slyšeli ve zprávách, veterináři prověřují další možné ohnisko račího moru na Chrudimsku. Kvůli infekci už platí mimořádná opatření na řece Chrudimce pod Křižanovickou přehradou. Téma, které ještě trochu víc rozebereme už za pár minut s naším redaktorem. A samozřejmě i muziku jsme připravili pro další společně strávený čas. Tentokrát se těšte na Václava Neckáře, zaspívají také Tomáš Linka anebo Lucie Vondráčková. Je úterý 21. července, 5 minut po 8. hodině přeje Miroslav Hruban, příjemné ráno.
2: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: 8 hodin 12 minut posloucháte úterní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Na dalším místě na Chrudimsku hromadně uhynuli raci. Jak jste slyšeli ve zprávách, veterináři prověřují podezření na račí mor v rybníce ve Vranově. Leží jen zhruba 10 kilometrů od ohniska, kde už infekce potvrzená byla. Podrobnosti má redaktor Josef Kopecký. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kde přesně tedy raci uhynuli?
1: Mrtvé raky našli obyvatelé Vranova o víkendu v Horním rybníce. Společně s ochranáři jich tam sesbírali řádově desítky. Jedno z možných vysvětlení je právě račí mor, ale zatím je to jen podezření. Mrtvé živočichy státní veterinární správa nechá otestovat v laboratoři. Výsledky pak určí, jestli je zabila skutečně infekce, nebo to bylo něco jiného, třeba nějaká forma znečištění.
0: Račí mor byl před pár týdny potvrzený v Chrudimce, jaká tam platí omezení?
1: Ano, na konci června nákaza zahubila raky v úseku řeky od Křižanovické přehrady do Práčova. Pro člověka tahle nemoc nebezpečná není, ani třeba pro domácí zvířata. Infekci šíří invazní druhy raků, signální a pruhovaní. Ti jsou proti ní odolní, český rak říční ale ne. Člověk ale může nákazu přenášet mechanicky tím, že se mu spory zachytí na oblečení nebo na botách. Proto by se lidé k vodě v zasaženém úseku řeky neměli přibližovat, jak říká Ondřej Machač z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
2: Pokud možno nevstupovali do té vody, nemanipulovali s mrtvýma rakama, ale například ani s rybama a ideálně třeba ani nenechávali psy koupat se v té řece, protože i na té psí srsti třeba mokré, tak se ta infekce může zanést do nějakých jiných jako toků, potoků.
0: Přísnější pravidla platí i pro rybáře, co musí dodržovat.
1: Ochranné pásmo zasahuje od přehrady až po Janderovský jez u Chrudimi. Mimořádná opatření tam zakazují přenášení ryb do jiných vod a nařízená je také dezinfekce vybavení po kontaktu s vodními živočichy. Spory, zárodky račího moru dokážou ve vodě vydržet několik měsíců. Omezení tak můžou trvat poměrně dlouho.
0: O račím moru mluvil Josef Kopecký. Děkujeme, hezký den, naslyšenou.
1: Pěkný den.
3: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 8 hodin, 18 minut k tomu, tohle byly Ace of Base, Jitka Slezáková tady vlní do rytmu, tanečnice z Lučnice úplná. No.
1: Ne, je to příjemné, takhle po ránu, takováhle muzika, myslím tak akorát.
0: No tak doufám, že tahle dobrá nálada vydrží i v dnešním dobrém dopolední, o čem bude, na to se zeptám už za malou chvíli. No a jaké rostliny anebo živočichy byste našli u nás, tedy jenom u nás, takhle to myslím, a nikde jinde ve světě? Tak na tuhle otázku odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Počasí. A ještě rychlý pohled na oblohu, ta dnes bude polojasná až oblačná, zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, večer budou srážky ustávat, teploty 19 až 22 stupňů, na horách v 1000 metrech 11 až 14 a vítr vane mírný severozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Tak, a teď k tomu dopolední.
1: Naprosto ideální počasí pro výletování. A my výletovat budeme, naše zámecké léto pokračuje. Dnes dopoledne ve 9:45 opět navštívíme s Františkem Kinským nějaký pěkný zámek a můžete si i zasoutěžit. No a také se podíváme do barokního prostředí, do chrudimského ateliéru Bio Baroko. A to bude už naším regionálním stopařem. Můžete tam z nejrůznějších materiálů tvořit. A co? To vám všechno povíme jak po 9, tak po 10 hodině. No a ráda upozorním taky na Františka Hlubocka. Po 3 týdnech byl na dovolené. Se opět pustíme do práce na zahradě.
0: To bude otázek dneska.
1: No doufám, můžete psát týdnech. Už teď. studio.pardubice@rozhlas.cz
0: A my přejeme hezký a pohodový poslech i toho dnešního dopoledne s Jitkou Slezákovou.
1: A krásné ráno s Mirkem Hrubanem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Broučci.
2: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
3: Budu.
1: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
2: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
1: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Půl deváté.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Kvůli opravě silnice bude uzavřený průjezd centrem Hlinska. Práce tam začnou zítra a potrvají týden. Uzavřená bude silnice první třídy číslo 34 v úseku u Poděbradova náměstí až po Městské muzeum. Po třech letech skončily úpravy zámku v Litomyšli. Stát za to dohromady zaplatí asi 600 milionů korun. Z toho zhruba třetinu pokryje dotace z Evropské unie. Podrobnosti přidáme ve zprávách v 9. Studenti Univerzity Hradec Králové si od září připlatí za ubytování na kolejích. Cenu škola zvýší o 2,5%. Zájem o bydlení přitom i letos převyšuje kapacitu Palachových kolejí. V prvním kole žádostí zůstalo bez ubytování 45 ze 400 zájemců. Ceny benzínu a nafty v Česku se znovu řídí trhem. Od začátku dubna ceny stropovalo ministerstvo financí. Ceny pohonných hmot přitom zatím nějak výrazně nerostou. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Zdražení by se mohlo podle České asociace petrolejářského průmyslu projevit až v následujících dnech. Krátce ze sportu, cyklistická Tour de France vstupuje do posledního týdne. Celkové pořadí vede s náskokem 5 minut Slovinec Tadej Pogačar. A ještě počasí, dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, večer budou potom srážky ustávat. Teploty se dostanou na 19 až 22 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a bio je na prvním stupni zátěže.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Stále pozor na velkou nehodu na silnici 37 z Hradce Králové směrem na Pardubice. U Hrobic je doprava svedená do jednoho jízdního pruhu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Tolik zprávy a Vilém Branda, 2 minuty po 8:30 pokračuje úterní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Nové logo, dresy a také ambice. Fotbalové Pardubice chtějí v nadcházející sezóně vylepšit 9. místo z uplynulého ligového ročníku. O tom všem budeme mluvit se sportovním ředitelem Jiřím Bílkem, který bude už za chvíli naším hostem ve vysílání. Hezké ráno.

0: 8.38 s vámi je úterní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Startuje nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Pardubice samozřejmě míří výš než loni a o nových cílech a nejenom o nich si budeme povídat se sportovním ředitelem FK Pardubice Jiřím Bilkem, který je naším hostem. Dobré ráno, díky, že jste přišel.
1: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: Pardubice jsou na prahu další sezóny. Vy jste tady odhadem půl roku přibližně, plus minus. V čem se klub za tu dobu změnil?
1: Tak klub prošel ohromnou změnou. My jsme udělali, dovolím si říct, spoustu práce díky našemu majiteli, který investoval nemalý peníze do našeho klubu, tak jsme si mohli dovolit vlastně udržet a posílit kádr. Přivedli jsme spoustu specialistů do našeho klubu. Investovali jsme do infrastruktury, do zázemí. Já doufám, že i pro člověka zvenčí je tato změna patrná a doufám, že i lidi zvenčí vidí, že jdeme správným směrem.
0: Působil jste v pražské Slavii. Dá se to srovnat, když pracujete v tak velkém klubu, jako je Slavie, a potom v takovém rodinnějším, menším, jako jsou Pardubice?
1: Slavie je samozřejmě velký klub, má jinou strategii, má velké ambice. Slavii musíte každý zápas vyhrát, tam jakmile jednou remizujete, tak ta vlna kritiky od fanoušků, od novinářů, majitel, všichni vás dostávají pod velikánský tlak. Ve Slavii pracuje spousta lidí, takže ty procesy jsou jakoby mnohem delší než u nás. My jsme rodinný klub, jsme menší klub, kde při ztrátě bodů není taková vlna kritiky a můžeme si to dovolit. Naopak jsme spíš jako rozvojový klub a velikánskou výhodu spatřuji v tom, že ty interní procesy jsou poměrně rychlý a v dnešní době dynamický. V tom fotbalu je tohleto velikánská výhoda.
0: Jak jsem říkal, startuje nový ročník. S jakým cílem do něj vstupujete?
1: Tak my bychom primárně chtěli hrát atraktivní fotbal, který přitáhne fanouška. To je opravdu náš velikánský cíl. My bychom chtěli naplnit náš stadion. A pokud míříte k tomu, kde bychom se chtěli pohybovat v tabulce, tak já bych si přál, aby jsme nebyli horší než minulou sezonu.
0: Lepší. Nebo
1: aby
0: horší.
1: Jsme nebyli horší.
0: Nebyli horší.
1: Aby jsme nebyli horší.
0: Tak jsem se lek teďka. Když se podíváme na kádr, jak se povedlo poskládat, posílit mužstvo?
1: Tak naším cílem bylo ten kádr udržet, stabilizovat a v ideálním případě posílit. Když nepočítám Tomáše Jelínka, tak my jsme přivedli tři hráče. Vensa Drchal, Marek Icha a Traore z Dukly. Všichni tři hráči jsou z českého fotbalu, takže prošli už tou adaptací. Český fotbal je obtížný, takže to je velikánská výhoda. Ze tří hráčů dva Češi, taky velmi důležitý. A je to mladší až střední generace hráčů, takže z pohledu dává to smysl z pohledu sportu i ekonomiky, protože ty hráči jsou prodejní, takže jsem ze stavu kádru jsem spokojený a doufám, ale takhle ono, moje zkušenost mi ukázala, že hodnotit se to má až po třeba půl roce nebo půl roce.
0: Ta podoba je definitivní?
1: Definitivní není, já si myslím, že z 90% jsme hotoví, ale ještě můžeme očekávat jeden příchod, konec konců teďkon po návštěvě vašeho studia cestu na Moravu a budeme s vedením jednat ještě o příchod jednoho hráče a můžeme očekávat ještě dva odchody.
0: Jak moc jste museli odolávat nabídkám z jiných klubů na vaše hráče?
1: Díky tomu, že se nám poměrně povedla poslední polovina sezóny, tak jsme skončili třetí a máme zajímavý hráče, takže ty nabídky byly, ale jak jsem říkal v předchozí otázce, tak naším úkolem bylo kádr stabilizovat a udržet, takže všechny nabídky, pokud přišly, tak buď jsme řekli nesmyslnou částku, anebo jsme rovnou smetli ze stolu.
0: Jiří Bílek, sportovní ředitel FK Pardubice, naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice.

0: Jiří Bílek, sportovní ředitel FK Pardubice, je naším hostem ve vysílání a mě by zajímalo, jak byste chtěl, aby byl pardubický klub postupně vnímaný ve fotbalovém světě, ať už od soupeřů nebo od samotných fanoušků.
1: Tak hodnoty našeho klubu jsou pracovitost, disciplína, tvrdá práce, pokora, otevřenost a takovýmhle způsobem vlastně my se chceme prezentovat i navenek vůči našemu fanouškovi. Chceme být otevřený, chceme být dobrým sousedem, chceme, aby fanoušci rádi chodili na stadion, aby se tam dobře najedli, podívali se na dobrý fotbal. Co se týče soupeřů, tak to je trošku naopak, tam chceme být nechutný, chceme, aby když k nám přijedou, aby si říkali, ježíš, zase jdem do Pardubic, no to je katastrofa, tam to bude bolet, to je strašný, a když nám vezmou opravdu ty body, když se jim to podaří, tak aby je to fakt bolelo, aby to stálo hodně sil.
0: Klub má nové logo, není to jenom o něm samozřejmě, v čem by měla být ta změna, když jste mluvil o novém začátku?
1: Tak je nová éra Pardubic, já si myslím, že to logo k tomu patří. Já upřímně musím říct, že mně se moc líbí, a pokud člověk zná ten příběh toho loga a ví vlastně, že v tom logu je ten kůň, jsou tam ty Pardubice, je tam ten fotbal, tak to logo dostává úplně jako jiný význam. A my, jak jsem říkal v předchozí otázce, my se chceme být otevřený, chceme se prezentovat jako dobrý soused a chceme cílit na fanouška, chceme chodit mezi lidi. Chceme, aby ta role toho klubu nebyla jenom během toho zápasu, ale mimo ten zápas. Chceme chodit do škol, chceme chodit mezi lidi a chceme spolupracovat s městem.
0: Jak je podle vás v české nejvyšší soutěži důležité to, že do klubu přicházejí noví majitelé, kteří často mají i ten silný kapitál? V čem je to podle vás plus a v čem naopak mínus?
1: Myslím, že to je zásadní, je to velmi dobře, že čeští miliardáři vstupují do českého fotbalu, protože díky tomu my si můžeme obecně dovolit přivádět lepší hráče, můžeme investovat do infrastruktury, můžeme investovat do mládeže, což znamená, že tohle to všechno přitáhne vlastně jako fanouška, což je velmi dobře. Ta negativní část je taková, že v českém fotbale je velikánská inflace a odráží se na cenách hráčů, na platech hráčů a na komisích od agentů, a my činovníci klubu se s tímhle tím musíme vypořádat.
0: Je teď snaží získat do Pardubic hráče, když jim představujete tu novou vizi, kterou klub má?
1: Snaží to teďkon je, protože primárně pro teda u českýho hráče to snaží je, protože vědí, co Pardubice jsou, znají nebo si někde dočetli o našem projektu. U cizince je to malinko složitější, protože neznají Pardubice. Nicméně my pořád budeme muset dokazovat a potvrzovat tu naší kvalitu buď nějakým dobrým prodejem nebo nějakým úspěchem v budoucnu, takže určitě plánujeme pokračovat v této cestě.
0: Pracujete s nějakou dlouhodobější vizí třeba ve výhledu 5 let, kde by klub a tým měl být?
1: Tak samozřejmě, že pracujeme, máme nějaký sny, ale primárně se teď soustředíme na tu práci, chceme ten klub dál posouvat, soustředit se na to, aby jsme fungovali dobře na hřišti. Soustředíme se na akademii, na rozvoj naší akademie, která velmi dobře pracuje, soustředíme se na práci s fanouškem, a to je teď náš cíl. A jestli se nám v budoucnu povede třeba nikdy v průběhu 5 let dostat se nakouknout třeba do poháru, tak by to byl krásný sen, ale na to se teď nesoustředíme.
0: V neděli vás čeká první zápas s Hradcem Králové, jak se těšíte?
1: Krásný zápas, velmi důležitý pro náš klub, pro náš region. Já bych sem tímhle tím chtěl všechny fanoušky pozvat na ten zápas a budu rád, když přijdou a podpoří nás, protože to potřebujeme.
0: Říká sportovní ředitel FK Pardubice Jiří Bílek, který byl naším hostem. Moc díky, že jste dorazil, ať se daří, a naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Dělníci dokončili opravy zámku v Litomyšli za 600 milionů korun. Na Karvinsku zasypávají černouhelný důl ČSM. Kajakáři Krejčí a Beková získali na úvod mistrovství světa stříbrné medaile v časovce kajak krosu. A dnes bude na východě Čech polojasno až oblačno a teploty až 22 stupňů Celsia. Pěkné dopoledne u zpráv od Viléma Brandy. Po 3 letech skončily úpravy zámku v Litomyšli. Stát za to dohromady zaplatí asi 600 milionů korun. Z toho zhruba třetinu pokryje evropská dotace. Dělníci vyměnili střešní krytinu a opravili vybrané interiéry. Restaurátoři taky obnovili sgrafita na fasádě. Bylo potřeba je vyčistit, místy zpevnit. Složitější úpravy popisuje kastelán Petr Weiss.
2: Některá sgrafita byla odfouklá, byla pod nimi kapsa vzduchová. Tam potom restaurátoři postupně museli injektovat nějaký zpevňováč, znovu proškrábnout. Některé části chyběly úplně, tak tam potom ve spolupráci s památkáři bylo nutné domyslet ten dekor.
0: Obec Vysoká nad Labem u Hradce Králové plánuje na srpen další opravy rozhledny Milíř. Práce vyjdou na téměř 3 miliony korun. Z celodřevěné konstrukce opakovaně napadené strakapoudem zůstanou nosné sloupy. Naopak ochoz, střížka a další prvky budou nově z pozinkovaného kovu, říká nezávislý starosta Jiří Horák.
3: Takže to bude věčný a ani strakapoud si na to netroufne. Ale ten strakapoud není příčina, ale následek, protože on klobe tam jenom, kde to dřevo už je nějaký nahnilý nebo prostě nějakým způsobem degradovaný. Takže on nám vlastně ukázal, že je to konstrukčně od začátku blbě naprojektovaný, když to takhle řeknu, že se to nedalo nijak natřít ani zajistit proti zatýkání.
0: Česká republika dnes v Londýně podepíše memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro malé modulární reaktory. Ty mají vzniknout v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Za Česko podepíše memorandum ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Firma OKD dnes začíná zasypávat první ze 4 jam dolů ČSM na Karvinsku. Byla to poslední černouhelná šachta v Česku, ve které se těžba zhruba před 30 rokem zastavila. Zásyp takzvané výdušné jámy potrvá podle OKD asi 11 dní. Celková likvidace dolů se zachováním těžby metanu bude hotová do posledních měsíců roku 2028. Sport. Vodní

0: Byl jsem nervózní, bylo to napínavý, věděl jsem, že na posledním mezičase jsem vedl o 0,2 vteřiny, skvétalo to ve mně na posledním mezičasu, bohužel mi to rychle utnul. Cítil jsem se na vodě dobře, cítil jsem, že mám sílu v záběru a odjíždělo to. A jestli tak on spojí dál, že se budu pořád zlepšovat o jedno místo, tak si nebudu moc stěžovat.
1: Počasí. Úterý bude v Pardubickém kraji polojasné až oblačné, zejména na horách se ojediněle vyskytnou přeháňky a večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách bude kolem 12. Foukat k tomu bude mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak bude slabě kolísat a bio je na prvním stupni zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Čerstvou nehodu máme hlášenou ve Starém Hradišti na Pardubickou. V ulici Brozanská se srazilo nákladní auto s osobním, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Jsou 4 minuty po 9. hodině a právě startuje Dobré dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. A my si řekneme, jak vzniklo slovo ofina, pak si dáme pažitku, v Babských Hradách si řekneme, na co na všechno je dobrá. Petr Novotný, ten nás pobaví už za malou chvíli a s regionálním stopařem se vydáme do chrudimského ateliéru Bio Baroko. Bude to něco pro vás, kdo rádi tvoříte. Tak příjemný letní den. Máme úterý 21. července a svátek mají Vítězslavové.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Málo který labužník dokáže povídáním o svém apetitu rozesmát lidi tak, aby se váleli smíchy. Na spoustě rozhlasových nahrávek jsme si ověřili, že Petr Novotný tenhle dar má. Tak si ho teď poslechněme. Před mnoha lety jsme natočili jeho projev v našem rozhlasovém zábavném pořadu a právě si stěžoval na manželku.
1: Ona nesnáší, když kupuju takzvané blbosti do domácnosti za drahé peníze. Jo. Ona nesnese, když koupím si nějaký mixer nebo kavovar, a říká, na co to je, ty jsi okouzlený, za týden to tady bude překážet. No koupil jsem si odšťavovač na ty šťávy. Jo. No ta zuřila, říkala, taková blbost, jo. A drahý to bylo, protože jsem si koupil schválně drahý, abych měl jistotu, že je dobrý. Jo. Ten dělá takový šťávičky prostě, já úplně miluju. Všecko, co tam hodím, zeleninu, ovoce, míchám dohromady. Furt ty šťávy jsou dobrý. A teď pozor, moje nejmilejší šťáva zatím jednoduchá. Kombinace jablka a hrušky, jo. Jablka a hrušky a teď prostě to spustím. 3 deci šťávy udělám, nádherný, dobroučký, přírodní. A na druhé straně padá takový ten odpad, já tomu říkám pyré, úplně suchý, vymačkaný ten zbytek. To, když se smíchá cukrem, dá se na to skořice, šlehačka a čokoládová poleva. To je tak strašně dobrý. Já se můžu utlouct potom. Já mám takovou velkou kompotovou misku a po těch 3 decích, jako to je, ten odpad je tak dobrý. Já i tajně, aby mi to děti nejedli, protože oni to taky milují. Každý den si to dělám. Rozkoš vrcholná. Koukám na fotbal, protože to mám rád. Tady mám tu 3-decovou skleničku s ledem a v ní tu přírodní šťávu. A polívkovou žící žeru. Tu strašlivou dobrotu a to štěstí nemůžu vychutnat, ona je steky bez sebe tam. Já jí říkám, řekni mě, co ti na tom vadí. S čím tě teď štvu, že chodíš a... Ona říká, já ti řeknu, co mě opravdu štve. Proč? Mě řekni, proč jsme koupili tak strašně drahou věc, jejímž jediným smyslem je rozdělit na 2 složky to, co ty v závěti dohromady sežere.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ani dnes náš regionální stopař nezahálí a jedeme tím pádem do Muzea barokních soch v Rudimi. Tento týden tohle muzeum nepatří jen návštěvníkům, ale také letnímu výtvarnému kurzu pro dospělé. Amatérští výtvarníci si při ateliéru Biobaroko mohou na chvíli odpočinout od každodenního schonu a pustit se do tvoření z nejrůznějších materiálů. Název workshopu Biobaroko odkazuje právě na místo konání. Samotná tvorba ale čerpá hlavně z přírody a vlastní fantazie. Jak dnešní ateliér probíhá a co všechno účastníci vyrábějí, tak to zjišťuje přímo na místě náš regionální stopař Milena Vápeníková. Hezký den přeji.
2: Dobré dopoledne. Ten kurz je týdenní, začal už včera a rovnou se účastníci začali učit techniku kreslení pravou hemisférou, což je založené na potlačení takového toho rozumového vnímání a člověk se má soustředit hlavně na tvary toho, co chce namalovat. Jinak odpoledne jsou potom vyhrazená dalším tvořivým technikám, jako je například batika, ta se dělala včera a v dalších dnech je ještě na programu třeba arteterapie špachtlí nebo různé formy tetování, také odlitky rukou ve 3D a nebo japonská kaligrafie.
1: Někdo si řekne, tak to je jenom opravdu pro zkušené výtvarníky, už amatéry. Co si vlastně účastníci mají z takového letního týdenního tvoření odnést?
2: Především si asi mají odnést radost z toho tvoření, inspiraci a chuť, aby se nebáli experimentovat. Nejde totiž o to vytvořit dokonalé dílo, ale vlastně na chvíli zpomalit, vyzkoušet si různé materiály a techniky a užít si tu tvůrčí atmosféru. Zcela jistě si také všichni domů odvezou hotové výrobky, které tady během toho celého týdne vyrobí. A ještě vlastně je to taková trochu forma psychoterapie. Protože tak, jak jsem mluvila teď na začátku s účastníky, tak oni při tom malování úplně vypnou od těch každodenních problémů a zařizování a řešení a soustředí se jenom na ten svůj obraz. Takže zcela jistě by měli odjet i zrelaxovaní.
1: Takže se připojíš a za hodinu se uslyšíme a už budeš mít něco vytvořeného?
2: Za hodinu se uslyšíme, já si k mikrofonu přizvu tu instruktorku, ano. Což je Miroslava Vašutová, takže ta nám to vlastně představí ještě z toho jejího pohledu.
1: Tak jo, budeme se těšit za hodinu. Naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Pardubické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Chris Norman si prospěvuje na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Doufáme, že vy také, že máte dobrou náladu a my vám přejeme pěkné letní, pohodové, svěží úterý. Máme tady novinku z Poličky, připravují tam stavbu poldru, který ochrání město i přilehlé údolí před záplavami z Bílého potoka. Radnice začíná jednat s vlastníky pozemků, které bude pro stavbu potřebovat. A teď tady máme vaši oblíbenou rubriku, jmenuje se taková jazyková rubrika. Jazykovědkyně Dagmar Magincová se tentokrát zaměří na ofinu. Poslechněte si, jak ofina vznikla.
1: Abychom se též věnovali silným společenským tématům po vzoru nejčtenějších médií, podíváme se na slovo ofina. Protože co je dnes důležitější než rafinovaný, vytříbený účes? Ono tedy není jasné, jestli zrovna rovně zastřižené vlasy, zčesané do čela, byly pojmenovány ofina právě kvůli té rafinovanosti a vytříbenosti. Ale tak nějak se nabízí románský původ. Francouzské affiné neboli čistit, zušlechťovat, zjemňovat, tříbit a italské affinare se stejným významem. Ostatně v naší beletrii z konce 19. století najdeme v popisu takto pečlivě jemně upravených vlasů místo ofiny variantu affina.
0: Tak ofina je ale hezčí. Zítra si řekneme něco o původu slova svačina.

0: Naše cesty nás dovedou už za chvíli do dalšího malebného zámku v naší zemi. František Kinský už se na vás těší, taky Pavel Kudrna ve 9:45 v našem zámeckém létu, ale teď ještě k pažitce. Taková obyčejná zelenina a tak dobrá. Neměli bychom rozhodně vyhazovat květy. Proč, to si řekneme právě teď.
1: Babské rady.
2: Pažitka je velmi citlivá na světlo. Když má dostatek slunce, hezky roste. I v polostínu dokáže také prospívat, ale pokud byste ji dali do stínu, za chvíli z ní zbydou jen vadnoucí trsy. Tahle oblíbená bylinka poměrně rychle roste, ale je nutné ji také správně stříhat. Doporučuje se zastřihnout ji 5 cm od země. Obecně platí, že čím častěji rostlinku zkrátíte, tím častěji obrazí a pochlubí se novými stvoly. Časem se v jejich trsech objeví fialové nebo bílé květy. To znamená, že je pažitka přirostlá a zanedbali jsme zastřihování. Není to ale považováno za pěstitelskou chybu. Naopak, vždyť květy pažitky mají lehce česnekovou chuť a jsou plné vitamínu C. Můžete je použít do salátů, pomazánek nebo polévek. A protože jsou i na pohled zajímavé, zkuste si je naložit do oleje. Nejenže ho ochutí cibulovou příchutí, ale ty fialové dodají olej i zajímavý barevný nádech.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

řekni gramofon, řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní. Ringo, George, Paul, John, v drážkách.

Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Liberecké léto.
1: Vítejte, máte-li chuť poznat další zámek a také soutěžit, jste ve správný čas na správném místě. Soutěží vás provede Pavel Kudrnano a dalším zámkem specialista, odborník, znalec zámků i šlechtických rodů, František Kinský. Kam nás pozve dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vezmu vás na výlet na Bruntálsko, kde stojí jednopatrový barokní zámek Slezské Rudoltice. Je obklopen parkem, který byl v době největší slávy v 18. století přirovnáván k Versailles. Zámek Slezské Rudoltice teď navštívíte s kolegyní Petrou Štrimplovou.
3: S kastelánem Tomášem Zembou stojíme u fotografie, reprofotografie historické podoby zámku Slezských Rudoltic.
4: Na které je zachycen náš zámek v roce 1869. O své dvě patra přichází v roce 1901 a to z toho důvodu, že už tady měla být jenom kalcovna a nějaká ubytovna, proto se to průmyslníkům neoplatilo opravovat.
3: Jaký je vlastně ten příběh?
4: Zámek vlastně byl postaven v druhé polovině 16. století, přestavěn z tvrze Fulštejnama, no pak to získali Sedlniští z Choltic, pak opět Olomoucké biskupství, no ale hlavní byli Hodicové a hlavní postava byl Albert. Albert Hodic, blázen z Rudoltice, říkal. To je obrovský příběh.
3: V kterém století?
4: To už jsme v 18. století, samozřejmě.
3: A to je období, kdy se Rudolticím říká Slezské Versailles.
4: Ano, on nás proslavil v celé Evropě, kdy se začali sjíždět návštěvníci ze všech koutů. No a nejvzácnější návštěva tady byl pruský král Friedrich, který pobýval vlastně několikrát.
3: Jak velkolepé to teda bylo?
4: To bylo honosné, nezbylo z toho vůbec nic. On to prošustroval celé, jak se říká, jo. On prostě se zadlužil neskutečnou částkou. A on si to užil do posledního, jak se říká, zlatky, jako po něm nezbylo vůbec nic. Už v roce 1779 se celý zámek rozprodal, aby se umořili dluhy. Takže tady už v roce 1779 lítali jenom netopíři.
3: No, kolem nás je po stěnách spousta loveckých trofejí, takové to klasické paroží, jdeme kolem vycpaného chlupatého medvěda.
4: Těch medvědů tady máme víc. Samozřejmě ty trofeje, my jsme v roce 8. Začínali jedním srnečkem a dneska jsme majitele přes 800 kusů trofejí. A sbírka se nám stále rozrůstá. Každou chvíli přijde nějaký myslivec své paroží zhodit k nám na zámek.
3: Kudy vlastně návštěvníky vodíte, co všechno vidí?
4: Prohlídkový okruh, projdete skoro celým zámkem. Kromě severního křídla, které je k dispozici jenom obci pro kulturní akce, no a jde se jak do zámecké kaple, tak do interiéru.
3: Na co jste obzvlášť pyšní?
4: To potom uvidíte pokoj přátelství.
3: Tak podíváme se. Tohle je pokoj přátelství?
4: Jo. To je jediné, co zbylo z našeho zámku. Nic víc. Omítky, tady ta mozaika z 18. století, alegorické desky a socha Máří Magdalény ze zámecké kaple. No a pozlacené zrcadlo, které údajně mohlo viset v zámeckém chlevě nad korytem. Hrabě tady měl dokonce dafní dvůr v zámeckém parku, což byly hospodářské budovy, kde uprostřed byla krásně barokně vyzdobená budova, kde byly ustajené krávy ušlechtivých plemen, které žrali z dubových koryt ve tvaru mušlí. Každá kráva měla svoji služku a ty dojili čerstvé mléko, to slilo do obrovských džbánů, které se chladily ve vodotečích a šlechta, když šla na procházku do parku, tak pili chlazené mléko přímo u kanálu.
3: Musel to být teda pěkný cirkus, jak vás poslouchám. Opravdu zajímavá komnata. Tady jsou vlastně stěny v tom syrovém stavu, obouchané omítky, vidím i rozvody.
4: My jsme se rozhodli, že to necháme jako memento, že to opravovat nebudeme. Na Čančaných zámku je strašně moc a tady si lidi můžou aspoň podívat, co dokázali sami udělat s památkou.
3: A Alberta z Hodic máme tam na té podobence.
4: Ten příběh je obrovský. Náš zámek není postavený na historických předmětech. My to máme nainstalované jako iluzi, jak to asi mohlo vypadat, ale celý prohlídkový okruh je postaven na tom příběhu našeho pána.
3: Dokdy vlastně funguje zámek jako zámecké sídlo?
4: Tak do konce 19. století tady byl poslední šlechtický rod Čejkové z Badenfeldu a pak už se tady střídali průmyslníci. Za války byl poslední majitel konský handlíř Franz Andres, který spolupracoval s Němci. Tady bylo výcvikové středisko Hitlerjungen, ale hlavně část Goebbelsové ministerstva propagandy. Potom už to byl jenom ruina a v 70. letech sklady krizového zabezpečení státu, které to vydrželi do roku 2004.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Slezské Rudoltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Určitě se podívejte, stojí to za to. Mě tam zaujalo to, že to vypadá jako zámek ve Versailles, nebo že inspirací bylo. Je to pravda, přesně ten styl i ten park nádherně stříhané, ornamenty, ty keře do různých tvarů, květiny. A pochopitelně jako běžného, řekněme průměrného návštěvníka mě zaujalo, že každá kráva měla svou služku. No, to by dnešní krávy mohly jenom závidět, ale to už je trošku komedie, vidíte. No, my se dáme do soutěžení, soutěžní otázka je připravena, jestli jste dobře poslouchali, tak to bude velmi jednoduché. Hrajeme o cestovatelský zámecký balíček, sluneční brýle, najdete tam také piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. A správná odpověď vás zařadí do pátečního slosování. Tam jeden z těch pěti z tohoto týdne, z těch výherců, získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, vždy pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak losujeme tři zámecké víkendové pobyty, respektive tři výherce ze všech soutěžících za dobu více než dvou měsíců. Ano, i dva dny v červnu jsme soutěžili. Tak ta soutěž je připravena, jestli vy také, dáme se do toho.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, když čas, tak 9 hodin 54,5 minuty, máme čas na soutěžní otázku. No a tu uchopí zvedne pan Vladimír z Rapotína. Pane Vladimíre, hezký den.
1: Hezký den, zdravím, Český rozhlas.
0: Tak jak se cítíte do soutěže? Jste nažavený?
1: No, zkouším to každý den, ale vůbec děkuju, teda, že konečně.
0: To vyšlo. Konečně,
1: super. To
0: jste třetí, takže určitě budu teď držet palce. Vy jste třeba v loni soutěžil v Zámeckém letě?
1: Ano, soutěžil určitě v loni, předloni, každý den v podstatě.
0: Zábava, taková zábava, životní náplň trošku.
1: Tak já jsem na zahradě, mám to pouštěný pěkno, na zahradě rádia, takže slyším pořád.
0: Rozumím, správný přístup. Tak pane Vladimíre, dáme se do toho. Zámek Slezské Rudoltice v minulosti vystřídal řadu majitelů. Jak se jmenoval majitel, který zámek v 18. století proslavil v celé Evropě a hostil i pruského krále Fridricha? Za A. Maximilian z Dietrichsteinu, za B. Albert z Hodic, za C. Baron Friedenthal.
1: Tak. To teda jsem neprosvětl, takže to asi mám špatně, takže za A, bohužel, nevím.
0: Tak máte jeden primát, jste letos první, kdo neúhodl, ale nevadí, zkoušejte to dál, máte šanci to zavolat zase zítra, no, vyzkoušet. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: No
0: a dalším, kdo je u telefonu, tak je pan Vladimír z Rudic. Pane Vladimíre, dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
0: Otázka zůstává stejná, už vás nebudu zdržovat. Soutěžní otázku, nebo mimo soutěžní. Zámek Slezské Rudoltice v minulosti vystřídal řadu majitelů. Jak se jmenoval majitel, který zámek v 18. století proslavil v celé Evropě a hostil i pruského krále Fridricha? Za A. Maximilian z Dietrichsteinu, za B. Albert z Hodic, za C. Baron Friedenthal.
2: No, taky jsem špatně poslouchal, ale dám za C.
0: To se dneska nepovedlo, to máme jubileum, první nepovedené soutěžení, bylo to za B, Albert z Hodic, ale pane Vladimíre, i vy to zkuste zase jindy. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Trošku zklamání v hlase, ale vůbec nic se neděje, prostě tak není každý den posvícení, třeba budeme slavit zítra a ozve se ta kladná znělka po kladné odpovědi. Mějte se krásně, zítra nás čeká luxus, zámek Český Krumlov a Pavel Kudrna vás spolu s Františkem Kinským opět provede.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Až do konce července čekají Svitavy komplikace v dopravě. Z budovy hlavní pošty na pardubické třídě míru zmizelo lešení. Rekonstrukce je hotová. Odbory pražského letiště hrozí stávkou. Kvůli novému řediteli vyhlásili pohotovost. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty až 22 stupňů Celsia. Dopolední zprávy přináší Vilém Branda. Vítám vás. Svitavy dokončují stavební práce na frekventovaných ulicích Kapitána Jaroše a Bezručova v jižní části města. S omezením při průjezdu tam musí řidiči počítat do konce tohoto měsíce. Důvody komplikací vysvětluje starosta města David Šimek ze Sdružení pro město.
2: V důsledku blížící se rekonstrukce hlavní průjezdní komunikace od Hradce nad Svitavou směrem do Lačnova dochází k opravám kanalizací a vodovodů na ulici Bezručova a ulici Kapitána Jaroše, kde jsou dvě hlavní omezení řízené buď náhradní trasou či pomocí semaforu.
0: Z budovy hlavní pošty na pardubické třídě míru zmizelo lešení. Rekonstrukce funkcionalistické stavby architekta Ladislava Machoně je u konce. Pošta v přízemí zůstala zachovaná. Ve vyšších patrech vznikly kanceláře a 11 malých bytů. Podle stavbařů obnovu usnadnilo promyšlené původní řešení budovy. Zaměstnanci pražského letiště nesouhlasí s výběrem nového generálního ředitele. Tím se má stát Radomír Lašák. Odbory proto vyhlásili stávkovou pohotovost. Informaci České televize potvrdil předseda odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Lašáka odboráři spojují s úpadkem českých aerolinií, které v minulosti řídil. Obávají se proto o budoucí fungování letiště Václava Havla. Stávková pohotovost zatím cestování nijak neomezí, jak Českému rozhlasu řekla mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
3: Tato situace nemá žádný dopad na provoz letiště Václava Havla Praha ani na odbavení cestujících. Letiště funguje ve standardním režimu a cestující se nemusí obávat žádných omezení v souvislosti s odlety či přílety.
0: Vyjádření Radomíra Lašáka zjišťujeme. Spojené státy od 19. srpna zavedou dodatečná 50% cla na některé kanadské zboží. Rozhodl o tom americký prezident Donald Trump. Podle něj Ottawa znevýhodňuje americké automobily, alkohol nebo mléčné výrobky a sama zavedla odvetné poplatky. Opatření se vztahuje mimo jiné na cement, víno, nábytek nebo oděvy. Sport. Cyklisty na Tour de France čeká po dnu volna individuální časovka. Do 26 kilometrů dlouhého úseku vyjede ve žlutém dresu vedoucího závodníka a pětiminutovým náskokem Slovinec Tadej Pogačar. Jak by k posledním 6 etapám mohla přistoupit Pogačarova stáj, odhaduje český závodník na Tour Pavel Bittner.
4: Bude to zajímavý to sledovat, jestli budou trošku víc defenzivní, anebo ne. Já si myslím, že tím, jak jsou silní, tak prostě budou chtít závodit dál, tak jak tak. Můžou tam asi třeba snažit ještě dát Deltora někoho do celkového pořadí, když jsem slyšel, že to není

0: a bio je na prvním stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Žádné nehody právě teď v Pardubickém kraji hlášené nemáme, tak vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A my máme taky tak hezky rozcestováno s regionálním stopařem. Jsme v Muzeu barokních soch v Chrudimi. Také zavítáme naskok jenom do Španělska. Podíváme se, jak si tam užili oslavy fotbalové. No a v pochůdkovém roce se zaměříme na dobrotu, kterou bude zdokonalovat Naďa Konvalinková. A pozor, budou to smažené krokety s houbami a se zelím. Zvláštní kombinace. Nenechte si to ujít.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Máme tady teď ještě něco pro fotbalové fanoušky. Fotbaloví mistři světa mají za sebou návrat do Španělska a opravdu bouřlivé oslavy. Do ulic Madridu vyrazili stovky tisíc fanoušků a společně s nimi taky náš zpravodaj. Jeho reportáž o tom, jak Španělé přivítali svůj hvězdný fotbalový tým, uslyšíme právě teď. Natáčel tam Pavel Novák.
1: Na své hrdiny, mistry světa, čekali statisíce španělských fanoušků v centru Madridu už od časného odpoledne. Za 36-stupňového vedra tady začala fiesta s hudbou a tancem, ale hráči se nejdřív museli stavit v paláci Sarsuela a pozdravit se s králem Filipem VI.
2: Španělsko je díky vám znovu fotbalovým mistrem světa. Máme nejen šampiony, ale i šampionky, ženy z mistrovství v roce 2023.
1: V královském paláci byli ještě v bledě modrých košilích a v tmavých oblecích. Pozdravili se s králem, s královnou Letizí a také s jejich dcerami Leonor a Sofií. Obě měli na sobě dres s číslem 26, což jistě potěšilo Borchu Iglesiase. Pak už ale hráči odložili saka, vzali si jen trička s nápisem Jsme světoví šampioni a vydali se v otevřeném double deckeru do centra města. Cestou se ještě stavili u premiéra Pedra Sancheze. Paní Maria Rosa s manželem Alejandrem z Madridu jsou přesvědčení, že dnes má Španělsko ten úplně nejlepší, nejsehranější mladý tým na světě. Měli obrovskou radost z toho, že se Španělsko znovu stalo mistrem světa. Vzpomínají na to, jak před 16 lety, přesně na tomto místě, na třídě Recoletas, před náměstím Cibeles, stáli a vítali tehdy úspěšný zlatý tým po mistrovství světa v Jižní Africe. Teď se jim sen o nejlepším fotbalovém mužstvu splnil podruhé. Podle odhadů madridské radnice bylo v ulicích města kolem milionu lidí. A ti všichni po trase šíleně pomalu jedoucího double deckeru i na náměstí Plaza de Cibeles vítali hráče potleskem, ovacemi a nadšenými výkřiky. Španělsko má nové miláčky národa a jsou jimi fotbalisté. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Stále vám přejeme pohodový prázdninový den a vydáváme se opět do výtvarného ateliéru Bio Baroko v Chrudimském muzeu barokních soch. Tahle akce je určená dospělým, kteří si chtějí vyzkoušet tvoření v netradičním prostředí a inspirovat se různými výtvarnými technikami. Nejde o to dodržovat přesné postupy, jak už říkal náš regionální stopař před hodinou, ale o seznámení se s pestrou paletou uměleckých směrů a možností. Účastníci mají hlavně prostor pro vlastní kreativitu a v Chrudimi je stále náš regionální stopař Milena Vápeníková. Ještě jednou pěkný den.
2: Dobré dopoledne. Tak účastníci tady pokračují v kreslení pravou hemisférou, takže já stojím opodál v muzeu barokních soch, abych úplně nerušila. A na chvíli jsem si půjčila i lektorku toho současného ateliéru Miroslavu Vašutovou. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
2: A zajímá mě samozřejmě spousta věcí na vás. Například začneme tím, co má dospělým účastníkům tenhle týden toho tvoření společného přinést.
3: Ano. Dobře, takže my jsme se tady sešli kvůli tomu, abychom mohli společně tvořit v netradičních prostorech našeho muzea a zároveň prohlubovat své znalosti v uměleckém oboru. Přišli jsme i amatéři, i dospělí výtvarní umělci a vlastně se obohacujeme navzájem vlastní tvorbou, ale i studujeme realistickou kresbu a máme různá cvičení, které nás přivádí do hlubokého soustředění a naučí i ty, kteří vlastně umět ani kreslit nemusí.
2: Říkala jsem, že se právě teď tady tvoří pomocí techniky kreslení tou pravou hemisférou. Co právě teď malujete?
3: Ano, technika pravou hemisférou je jedinečná v tom, že opravdu naučí kreslit každého, i toho, kdo umí kreslit jenom sluníčko. Jde o to, že prvně kreslíme linie, učíme se pozorovat z realismu i z různých předloh. Předlohy máme od jednoduchých po těžké. Jednoduché linie nahradí potom sledování negativního prostoru na předlohách, a potom studujeme pomocí obrazové roviny realismus v zátiších i v budovách a vlastně v plenéru a celkově nás to obohacuje v hlubokém soustředění při naší tvorbě. Zkušení umělci i amatéři opravdu tuhle techniku zvládají i malé děti od 8 let.
2: A hraje roli to prostředí, ve kterém právě teď jsme, jsou tady spousta barokních soch, barokních obrazů.
3: Ano, tohle prostředí je naprosto výborné proto, že se potkáme přímo s tím uměním, o které my se snažíme. Je to historické umění dávných mistrů, které na nás působí svým tvarem, pocitem. Barokní sochy jsou o tom, že vlastně hrají pocity a pohybem. Takže my umělci netvoříme strnulé umění, ale máme vlastně prožitek z toho daného prostoru v našem muzeu.
2: Tak já děkuju za informace, nechám vás dál pracovat tady s účastníky a předávám slovo zpátky do studia.
1: Moc děkujeme za informace, docela ráda bych si také vyzkoušela. Jenom možná taková doplňující otázka, než paní odkvačí, bude někdy ještě možnost teď o prázdninách nebo až příští rok?
2: Budou se ty kurzy ještě opakovat?
3: Ano, určitě plánujeme pro naše muzeum i kroužky, i kurzy víkendové, takže určitě dáme vědět našim posluchačům.
1: Tak jo, díky, budeme vás sledovat. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Už máte zavařené okurky? Jestli chcete nějaký osvědčený recept, tak si určitě počkejte i na dnešní radioporadnu. Předpokládám, že František Hlubocký bude vědět i tohle, jakým způsobem zavařit okurky. Nějaký dobrý recept si dáme. Ale teď jdeme vařit opravdově, protože v neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept z roku 2023 podle posluchačů. Šlo o smažené krokety s houbami a zelím, původně od Márie Křížkové z Valašského Meziříčí. Naučíme se je teď dělat s porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou. A to vše během narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Tak o co vylepšila Naďa Konvalinková tento recept?
1: Já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho.
2: Co si teda máme připravit?
1: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kysaného zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, 0,5 lžičky pepře, olej na smažení a já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
2: A trochu té hladké mouky.
3: Pochoutkový rok.
2: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
1: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a jdeme na to ostatní.
2: Začneme tedy houbami.
1: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody, 0,5 lžičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
2: Je namočíme a necháme je provařit.
1: 20 minut.
2: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naďo?
1: Červené zelí. Teď bych ho podlila trošku vody. Zamícháme a necháme dusit.
2: Prostě, aby bylo měkoučké.
1: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
2: Trochu jenom. Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
1: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
2: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
1: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
2: Ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
1: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku.

0: vmícháme do připraveného udušeného červeného zelí. Nakonec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. A tím máme náplň hotovou a můžeme plnit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá a rozprostře na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany příčné ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: Je to opravdu výborný, výborný. No výborný.
2: Tak Naďa si to takhle krásně pochválila, asi to bude opravdu dobré. Recept na křupavé krokety, tedy palačinky plněné houbami a zelím podle Nadi Konvalinkové, najdete na www.pochoutkovirok.cz a je tam i ten původní recept od Márii Křížkové z Valašského Meziříčí. V neděli si připomeneme recept, který v roce 2023 dala porota na třetí místo. Půjde o piškotový zákusek s ovocem, který se svým vylepšením připraví cukrář Vojtěch Vrtiška. Takové letní pohlazení to bude.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
2: A za chvíli už nás čeká naše soutěž. Věřte, nevěřte.

0: Věřte, nevěřte.
1: Trošku bychom si to mohli zpestřit dneska jiným podkresem, když máme ty dvě čestné vstupenky na Mezinárodní festival keltské kultury Lugnasad 2026. Je to od 31. července do 1. srpna, tahle ta akce. A můžete se těšit na různé historické ukázky, tradiční řemesla, hudbu, tanec, přednášky, rituály a tak dále a tak dále. Takže nádherná záležitost, kdo má volno, tak si to určitě užijete. Dvě čestné vstupenky tady pro vás máme. No a jednoduchá otázka pro dnešek, když tady budeme mít za chvíli Františka Hlubockého, zahradníka, tak sáhneme k takové rostlině, na které si určitě mnozí rádi teď v létě pochutnáváte. Je to lubenice. A já tvrdím, že lubenice je vodní meloun. Mám pravdu nebo nemám? 726 46 48 48 a jdeme si zasoutěžit. Kdo má zájem, kdo má chuť, vítejte ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den, Honza Tvěcko.
1: Ano, tak Honzo, já, lubenice. Lubenice to není, je to lubenice.
2: Lubenice? Mhm. No, tak asi ne.
1: Asi ne, říkáte. Dobře.
2: Nebudu věřit.
1: Dobře. Tak já děkuju za váš tip. Jinak na ten keltský festival byste rád, kdyby to klaplo?
2: Uvidíme. Kdyby se to stíhalo, tak asi jo.
1: Tak byste se uráčil, jo, říkáte. Ono se člověku nechce, ale potom, když tam je, věřte mi, stojí to za to. Tak jo, děkuju za nesouhlas, mějte se pěkně.
2: Taky.
1: Naschledanou. Zkoušíme dalšího z posluchačů. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Pavlína. A já vám teda dneska věřím, protože to je, je to meloun, já jsem zahradnice.
1: Jo.
3: A meloun to je.
1: Takže je
3: a
1: to...
3: už se těším na pana Františka.
1: Ano, ano, je to vodní meloun, jo? Lubenice je vodní meloun. Budete souhlasit.
3: Se, jestli se nepletu, tak věřím.
1: Dobře. Pavlíno, taky moc zdravím. Nějaký dotaz si připravte klidně na Františka, můžete napsat potom na náš e-mail. Mějte se fajn. Naschledanou.
3: Děkuju, naslyšenou.
1: No a ještě do třetice, kdo pak se hlásí tentokrát? Dobrý den, o vstupenky na keltský festival.
4: Dobrý den, tady je Míla z rodiny.
1: Moc zdravím.
4: Já si taky myslím, že to není, bože, to je ten vodní meloun.
1: Takže
4: že
1: je. Je.
4: Že to je, ano.
1: Někde jste to já slyšela, myslíte, že by to lubenice, že by to mohl být vodní meloun?
4: Může.
1: Věřím. Dobře.
4: Jsem taky zahradnice, taková malá, ale já bych tomu věřila.
1: No a co mílo ten keltský festival? Lákalo by vás to? Byla jste se tam někdy podívat?
4: Byli jsme se tam podívat a byl tam syn s dětma a hrozně byli nadšený, takový ty bojovníky a takový ten program, to se jim moc líbilo a tak jako bychom se tam vydali, jo, máme to blízko, rádi.
1: Dobře, teď jde o to, jestli ta lubenice, jestli to byla trefa do černého anebo do červeného.
4: Povídíme,
1: tak jo, děkuju za tip, krásný taky den přeju.
4: Děkuju.
1: Dneska to bylo jednoduché, tedy pro mě, protože jsem nemusela nějak složitě vysvětlovat. Hrajeme o vstupenky na keltský festival, proto ta hudba pod námi. A já říkám, že lubenice je vodní meloun. A vy hádáte, jestli je nebo není a nikde to nehledáte. Zkoušíte v těch mozkových závitech zapátrat. Děkuju za to. studio.pardubice@rozhlas.cz A teď už jiná muzika. Na mojom poschodí Petr Nať.

0: Vaříme s Habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si tentokrát připravíme lososa se zapečenými bramborami. Opět to bude rychlé, chutné a navíc uděláme všechno v jednom pekáči. Což je dobré nejen proto, že máme méně nádobí k mytí, ale především proto, že se ty chutě nádherně propojí. O tom se můžete přesvědčit i vy, pokud budete vařit s námi.
0: Český rozhlas Pardubice,

0: Hrajeme dnes o úžasnou cenu o 2 čestné vstupenky na Mezinárodní festival keltské kultury Lugnasad 2026. Koná se to ne tento, ale až ten další víkend 31. července až 1. srpna. A třeba Michal nám píše, Lubenica nebo Lubenice je meloun, určitě věřím. Meloun milujeme přes léto, je to naše nejoblíbenější ovoce. Jen ta alchymie v obchodě, než je všechny oťukám a prohlédnu, abych vybral ten správný, to je vždy boj. Tak to byl Michal a vy už slyšíte dech, teď momentálně ano, dech, protože letěl po schodech Františka Hlubockého.
1: Šel jsem po schodech v rámci cvičení. No starší je. Lidi mají chodit po schodech.
0: No nejen starší.
1: Všichni.
0: Všichni, tak, abychom měli nějakou tu fyzičku. Ahoj ano. Františku.
1: Tak ahoj všichni ve spolek.
0: Tak teď jenom v rychlosti. Měla jsem pravdu, když jsem tvrdila, že Lubenice je skutečně vodní meloun.
1: No měla. Není to sice moje školská znalost, je to znalost od známého, který se zabývá pěstěním melounů. S ním jsme nedávno si tak po zahradnicku pokecali. Mám spoustu tady ještě napsáno, na co všechno meloun je dobrý. Ten křísí padlí úplně, zvedá zvadlí, všechno, to je meloun je na vše, zkrátka.
0: No tak to si teda na to rozhodně počkáme v radioporadně po 11. hodině a nejen o melounech to bude. Ještě můžeme říct je latinsky lubenice obecná citrullus lanatus. No a taková ta zajímavá věc, ale to už jsme tady říkali mnohokrát, že zemědělsky a botanicky je vodní meloun plodová zelenina, která ano. patří do čeledi tykvovitých, ale z toho kulinářského hlediska díky své sladké chuti je to prostě ovoce.
1: Pro nás letní ovoce, ale opravdu neměli bychom na něj zapomínat.
0: Františku, vylosuj jednoho tady ze správně odpověd.
1: Tak jsem vzal ze spoda tentokrát.
0: Tak ukaž, je to posluchač Mirek. Mirku, gratulace velká, pojedete do Nasavrk na Lugnasad. Gratulujeme! A pouštíme písničku.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Dopravu v Pardubicích zkomplikuje uzavírka mezi Spojilem a Sezemicemi. Městská správa nemovitostí v Hradci Králové přišla po rozsáhlém finančním podvodu o 46 milionů korun. Francouzský parlament bude hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. A bude polojasno až oblačno, teploty až 22 stupňů Celsia. Zprávy pro vás připravil a pěkné dopoledne přeje Vilém Branda. Od zítřka zkomplikuje dopravu v Pardubicích uzavírka silnice první třídy číslo 36 mezi odbočkou na Spojil a Sezemicemi. Potrvá až do konce srpna a silnice bude pro veškerý provoz neprůjezdná. Změny se dotknou taky pardubické MHD.
2: Spoje linky číslo 9 budou ukončeny na zastávce Spojil nebo Hůrka. V pracovních dnech dopoledne je mezi Dubinou a Sezemicemi nahradí bezplatná kyvadlová doprava, která naváže na linku číslo 9. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Vodohospodáři nechají opravit poškozené koryto Krounky. Povodí Labe vypsalo zakázku na rekonstrukci kamenného opevnění v obci Krouna. Její součástí bude i odstranění bahna a usazenin po povodních. Náklady podnik odhaduje na 2 miliony korun. Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové asi o 640 milionů korun. Peníze jim z účtu městské příspěvkové organizace odeslal zaměstnanec, který uvěřil, že komunikuje s policisty a pracovníky České národní banky. Případ vyšetřují královéhradečtí kriminalisti, popisuje jejich mluvčí Magdaléna Vlčková.
3: Vše zatím nasvědčuje tomu, že se jedná o podvod. Pachateli hrozí v takovém případě až 10letý trest odnětí svobody. V tuto chvíli nemůžeme být konkrétnější, veškeré okolnosti jsou předmětem dalšího šetření. Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby vypátrali pachatele a minimalizovali vzniklou škodu.
0: Podle vedení správy nemovitostí jde o selhání jednotlivce, do jehož kompetence patřilo i nakládání s penězi. Běžný chod organizace ani poskytované služby útok neomezil. Rybáři na Třeboňsku kontrolují tento týden zdravotní stav ryb. Podle kontrolních odlovů můžou odhadnout i budoucí výnosy. Letos je ovlivní úbytek vody ve většině rybníků, vysvětluje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
4: Drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Obecně my evidujeme úbytek vody zhruba v řádu 1/3. Takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní nedostatek vody, máme ty přírůstky nižší. I když je těch srážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
0: Francouzský parlament bude dnes od 15 hodin hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Pokud nová legislativa projde, zákaz bude platit od září. Francie by se tak stala první evropskou zemí s takovým zákonem. Platformy jako TikTok, Facebook, Snapchat nebo Instagram pak budou muset kontrolovat věk uživatelů.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, zejména na horách se ojedinělé vyskytnou přehánky a večer budou srážky ustávat. Teploty se dostanou na 19 až 22 stupňů Celsia, povane mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a bio je na prvním stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Zdržet vás může omezení na trase Pardubice Lázně Bohdan.

0: do křesla naší dnešní radioporadny. Budeme zahradničit, těšíme se i na vaše dotazy na adrese studio.pardubice@rozhlas.cz a můžete se na kameře podívat, jak to tady máme vyzdobené. Představte si, máme tady kvetoucí asparagus a nádherně zbarvené cínie. Tak si to s námi užijte.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova z

bydleli bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
2: Příběh je pravda.

0: Rádio Poradna.
1: Tak už jsme tady, ještě jednou vás zdravíme se zahradníkem Františkem Hlubockým a s našimi melouny.
2: No je léto.
1: Zatím je tady teda nemáme fyzicky, ale František má na záhonu a už jsme tady říkali, že lubenice obecná neboli Citrullus lanatus je prostě vodní meloun. Ten, kterým se tak rádi osvěžíme v teplém dnu, že to mizí jako první, pěkně na kostky jako nakrájený.
2: Teď jsme se oba dva bavili vlastně, když se jí večer společnost třeba u ohýnka přinese se mísa melounu, nakrájených teda na kostičky, vychlazených, není se, ale pak je ještě, víš, co strašně dobrý.
1: Nevím.
2: Pokapat rumem.
1: Fakt, jo, ten melon.
2: A to je dobrota. No a to už se dá jenom každému na mističku, to nemůžeš nalej flašku do celý mísy třeba.
1: No tak co by ne.
2: A nebo ale si dát, vidíš to rum do mističky a máčet si tam kostky jako v dipu.
1: No tak jsme to krásně vylepšili. Teď no, vidíš to, to tě napadlo moc zajímavé a to je takový ten klasický český rum, vidíš?
2: No jistě, že ten obyčejný dělnický, jak vždycky říkáme.
1: No ale jinak my tady máme spoustu takových zajímavých informací, co všechno melon vodní obsahuje, tak pojďme na to.
2: Jdeme na to. Já jsem se o tom bavil s jedním pěstitelem, nechci říct velkopěstitelem, je to zahrádkář, který teda ty melouny už mnoho roku, a ten právě říká, že vlastně má v sobě aminokyselinu citrullin, abych to řekl dobře, která dělá dobře, právě rozšiřuje cévy, že tudíž vlastně se vrátíme z procházky nebo z výšlapu nějakého unavení, tudíž se nám dobře prokrví jak cévy na srdci, tak cévy ve svalech, v mozku, všude, a proto on tak působí osvěživě. Mm. Že, no asi se nesmíme jiným utlumit, ale jinak působí osvěživě, no a pak navíc teda, že jo, hlavně teda ho hořčík, hlavně draslík, to také potřebujeme. A spoustu vitaminů, ty jsi mě to četla teďka od inteligence, jestli to tam
1: no,
2: ještě
1: ale
2: máš.
1: Ne, tak ty to víš i z hlavy samozřejmě, no. Ale co mě zaujalo, to je to, že když jsou ty horké dny, že bychom si mohli osolit, opepřit meloun a udělat si z něj salát, to by se to sice moc nelíbí, ale já to vidím jako dobrou variantu.
2: Ale tak určitě, tak ten právě ten kolega mě doporučuje, že jemu náramně chutná, dělá si buď do toho rozkraje lístečky máty, ale ještě lepší to, co děláme už delší dobu, mátu, co mě rostou jakhle třeba trochu tymiánu, trošku někdy rozmarínu a velice často, prostě meduňku, co takhle ty bylinky jedou, nadrobno nakrájím, dám do džbánu, natočím vodu, ale nechám do rána třeba v kuchyni ještě v poměrně v teple louhovat, pak ze všeho nejlepší je to dát do lednice, třeba na půl dne ještě, aby se to pěkně vychladilo, vycedit a vznikne nádherný vonavý nápoj, do kterého stačí, ale může se do něj i citron, když máme bio teda, rozkrájet celý, anebo já ho tam jednoduše nebio citron vytočím jako do čaje na tom citroníčku, ale vyňoubu ještě tu všechnu dužninu, ten vnitřek. Ne to bílé, ale jak jsou prostě takové ty komůrky s tou šťávou, jo, tak to tam všechno.
1: Kam nám zmizel ten meloun, Františku?
2: No, tak a tím on to zaleje, aby tam voněla tam prostě nějaká bylina, to je jedno. Tím on to zaleje a trochu osolí.
1: Jo.
2: A je to prej jako strašně dobrý, takový. Jako salát takový slano-sladký.
1: Můžeme vyzkoušet.
2: Můžeme vyzkoušet, já si to neumím moc představit, já jsem to jenom kontroloval tím, že abych teda do sebe ten sodík, co je v soli, dostal, že budu ještě k tomu přijídat lupinky bramborový.
1: Ty dneska zlobíš, Františ.
2: Ty jsou slaný dost.
1: Tak ještě k tomu melounu a k pěstování, protože to je to, co možná posluchače bude zajímat. Když jsem se dívala na Wikipedii, tak tam je, že jedině na Jižní Moravě meloun, ale to už dávno není pravda.
2: Není pravda.
1: Ono, jak se otepluje, tak lidé zkouší. Taky mám jednu sazenici ve vyvýšeném záhoně. Byla jsem to kontrolovat. Ten meloun je rozlezlý všude, ale zatím plody bohužel nikde nevidím.
2: Melounu je víc odrůd, to je pravda v současné době. Může se pěstovat i tady ideální právě vyvýšené záhony. Melouny mají rádi, jak se říká, hlubokou zem, tudíž tam je vysoká vrstva kvalitní země, mají rádi dost rádi, ano, jsou to pánové, jsou živí.
1: Melouní.
2: Jsou to melouní. Mají dost vody přihnojovat kor z mládí. Podle počasí, když třeba je vysazujeme už brzo v půlce května nebo tak a jsou studené noci, může se na ně hodit i ta textilie, ale jinak, když se vysadí déle ven, tak jako okurky třeba, tak to samé počasí, co okurky, a ty tady také rostou dobře a jsou i začínají se pěstovat melouny roubované. Tak jako se roubují určitě už, to není tak zcela neznámé,
1: okurky.
2: Ty hadovky, okurky, ty skleníkové okurky na dýni, tak i melouny naroubované na té dýni jsou daleko lepší, daleko divočejší, protože já jsem se chlubil před chvilkou, že na dvou rostlinách už mám 7 plodů.
1: A tady já tě právě zastavím, protože chlubit se budeme dále, ale až po písni. A vy taky se můžete pochlubit, milí posluchači, jestli pěstujete melouny, tak nám pošlete fotografii nebo napište, to by nás velmi zajímalo.
2: A budeme volit melounového krále.
1: Tak, je to domluveno.

0: Máme tady už několik vzkazů od našich posluchačů a také několik dotazů. Tak třeba Petra nám píše na téma meloun. Už se mi zbíhají sliny, meloun s rumem jsem neskoušela, ale kostičky melounu zalité vinným střikem nebo prosekem. To je taky výborné, co na to říká František Hlubocký.
1: Tvořivosti se meze nekladou a určitě si myslím, že by to nebylo špatné.
0: A ještě Petra doplňuje, že loni a předloni sazenice melounu většinou zlikvidovali slimáci. Letos se drží, ale zatím ani nekvete.
1: To chce trpělivost pouze, to chce trpělivost, protože ten meloun, a on pak jde velice rychle. On si prostě sbírá nějak asi síly, že jo, a pořád já taky to už od června koukám pořád mezi listy a nic nevidím, ale teďka i docela kvete už pěkně, musí se tam dostat včely samozřejmě, a pak najednou se tam mezi těmi listy objeví, bývají spíš tak na konečcích těch, jak se rozvětvuje, tak u konečku těch větví, tak pozor třeba na těch vyvýšených záhonech, já pořád chodím okolo, jak visí dolů a on by byl ochotný běžet po cestičce, abych na něj šláp, tak raději ty konce zvedat zase zpátky, anebo jsem dokonce, už jsem právě na téhle té větvi, která visela dolů, našel dva plody, no tak jsem musel vzít bednu, pěkně vypodložit, udělat postýlku pro meloňátka.
0: Tak takhle kolik jich máš na těch dvou sazenicích už?
1: 7.
0: No to je paráda.
1: 7, no tak nevím, teda jak se dělají, protože je to takový propletenec, tak která větev dnes, které nevím, opravdu.
0: A roste to rychle potom, přibývají?
1: Pak, no, on pak přibývá dobře, ale to zase to je to čekání, to je ještě horší, jak když ho kupuješ, protože pořád okolo ní chodíš, bojíš se s tím hnout. No správně má mít meloun takové to žluté bříško, jak leží ze spoda, už žluté, ne bílé, a i když, a pak ta stopka, kterou přirůstá na tu matečnou větev, se tak jako trochu začne měnit. Ona je tvrdě zelená celou dobu a pak i ta stopka začíná tak jakoby žloutnout. Prostě má jinou zelenou barvu a no a to se ťuká, že jo, a když pěkně duní, tak si myslím, že už, zatím se nám to povedlo vždycky, ale nechce to čekat zas příliš dlouho. Stalo se nám jednou, že to vevnitř zřídlo už to nebylo dobré. Přezrálo.
0: Máme i dotaz, možná nějaké doplnění k tomu, Františku, naseď si sluchátka a už zdraví. Víme, paní posluchačku nebo pana posluchače, dobrý den.
2: Tady posluchačka Petra Bůr Králové. Já jsem si vzpomněla na svoje pěstování melounu. Vyrostl mi jeden jediný. Furt jsem kolem něj chodila, přesně tak to jako vy. A v podstatě zalejvala jsem ho jako blázen, takže to jako opravdu to bylo vody. No a takže jsem si pak usoudila, že to vůbec nevyplatí, ale když jsem ho konečně utrhla, byl s mrdou slupku jak beton a úplně si to neodhadnete, jestli je to ta správná zralost, jak říkal pan František. Takže jsem ho měla ještě takový jako lehce nedojítej. No, takže to bylo takový veliký zklamání, taky jsem dělala ho kus po kus. A myslím, že to byl i ten roubovaný.
1: To chce trpělivost.
2: Já jsem se chtěla jenom zeptat. U nás úplně zmizely motýly, nevíte, co se děje. Já tady mám motýlí květina, vždycky byla obalená. A teď tak jsem tam jeden byla.
1: Bohužel je, takhle nejsem přes tohleto odborník, ale vím, že celkově hmyz dost mizí, proto se dělají taková různá ochranná opatření, protože oni mizí jejich přirozené, taková přirozená stanoviště jejich vývinu. Což jsou takové ty mokřady, jestli někdy slyšíte, jak se musí zakládat, že se znova obnovují remísky a takové ty mokřady a tak. Ano, protože třeba babočka kopřivová je krásná, no, že jo?
2: No,
1: ale ona je kopřivová proto, protože její vlastně rané stádium, ona žije takhle cucá si z květů, ale vajíčka klade právě na takové ty zapomenuté kopřivové porosty, kde v klidu se vyvinou. No larva je housenka, že jo, prostě první stádium, no. Housenky tam se vyvinou, jedí ty kopřivy, živí se kopřivami a pak se tam i zakuklí někde a na to musí být taková ta zapomenutá místa.
0: No, ty by si mohl být i motýlolog, ale pozveme ještě dalšího odborníka na tohle téma, to by určitě chtělo, Petro, tak moc děkujeme za tip a vyzkoušejte to pro kvůli jednomu nezdaru, schválně příští rok nebo za 2 roky a uvidíme, popovídáme.
2: Já vám hodně zdaru s těma melounama.
0: Děkujeme a naschledanou.
1: Já dodám k těm slimákům, je nutno chránit. Do opravdu po mladých rostlinách, i po mladých plodech. A není problém, teďka už jsou k mání přípravky nejedovaté na slimáky.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Tak jsme tady měli dotaz na zelí, ale na to ještě čas. My jsme stále u melounu. Moc děkujeme vám všem, kdo se zapojujete do naší debaty. Budou tak na konci srpna, myslíš?
1: Melouny?
0: Melouny.
1: Asi tak.
0: Tak jo.
1: Asi tam my jsme v loni i předloni děláváme melounobraní u nás. Je to tak konec srpna, počátek září, asi tak. Tam to chce opravdu mít čas, ale zase nepřetáhnout.
0: Mm-hmm. A my jsme neřekli, že obsahuje taky jeden antioxidant, jmenuje se likopen, zejména ty červené odrůdy, tak ten je velmi prospěšný zdraví. A tu aminokyselinu citrulin, to si říkal.
1: To jsem říkal, ano. Ta je právě dělá dobře na srdce, na cévy, což je velice důležité v létě.
0: No já tam poběžím, hned jak tady skončím, poběžím k tomu svému vyvýšenému záhonu a budu to hypnotizovat, aby ty květy aspoň už se tam
1: pěstovat
0: objevily.
1: Pěstovat melouny, to je něco jako Vánoce, protože na Vánoce se těšíš od května, že jo, a máš je až prosinci. No tak meloun, taky se na něj těšíš od května, máš ho tak začátkem září.
0: Co je u nás podstatně jednodušší, to jsou okurky. Já už jsem se tady zakousla do svačinové okurky, kde přímo odrůda. Svačinovka.
1: No, ona má ty jména, ale jako odrůda, co by se řeklo tvár, nebo tak je buď hadovky, to jsou takové ty dlouhé třeba 30-40 cm. A pak tohle jsou nové odrůdy, ale už pár let se pěstují. Těhle hadovek, ale jsou krátké. Zase na té rostlině jich je daleko víc kusů, že jo. To je místo třeba třech těch dlouhých, jsou tři krátké. Mm-hmm. A mají tenkou slupku, jsou sladké. A když se utrhnou takhle čerstvě z toho keře nebo z té rostliny, vychladí se v lednici, ježiš, to je dobrota. No. A tam mě nevadí posolit.
0: Ano.
1: To, jak jsem řekl, že melouny nevím, tak zase popepřit, posolit, okurce se může všechno.
0: Františku, už máte zavařené nakládačky?
1: Máme.
0: Už kolik máte sklenic?
1: Máme naloženo 16 skleniček a ještě pořád sklízíme. Hmm. Tam teda taky jsem vyzkoušel už loni jednak novou odrůdu, ale to už teď stejně nebude nikdo se tak, kterou jsem vyzkoušel k přímému výsevu, tak tu odrůdu řeknu na jaře. Hmm. A tadyhle zase roubované, co bereme od té paní, co roubuje tyhle ty hadovky všechny a melouny, tak má i nakládačky, takže 4 rostliny roubovaných nakládaček pěstuje na síti, teda jako na svislo, aby se řeklo. Aha. Na té karisíti, to je úžasná věc.
0: To nám řekni, kdo neví, co to je.
1: No to se koupí ve stavebninách, myslím. No, jsou to mříž taková kovová, která se dává do betonu. Určitě všichni stavebníci vědí, když se
0: a ona se potom
1: Se teda okurkám se postaví nebo dá šikmo sousedka vedle, ta si to udělala ještě šikovnic nebo donutila, je to kovové, je to pevné. Oka teda řekněme 10x10 asi na tom jsou a ten jí to udělal ještě šikmo, takže ona se ani nemusí moc natovat, okurka na tom leží a takhle je trhá ze spoda.
0: No, to je výborné, nemusí se vůbec ohýbat člověk.
1: Je to výborné, můžu doporučit pro pěstování okurek, ať venku nebo vevnitř, takhle na vertiko, tak se říká na svislo.
0: Vertiko, to už mě teďka svitlo. No a co se týká receptu, máte nějaký osvědčený nebo léta děláte
1: léta
0: pořád
1: letoucí,
0: stejně?
1: Už jsme ho tady v loni říkali, já to teď z hlavy nevím, je to jakoby na jednu skleničku, myslím 7 cukerinu a tak dále, žičku soli a ten ocet, no a to používáme léta letoucí, nám to chutná.
0: A klasicky v zavařovacím hrnci?
1: No jistě, že...
0: Protože já jsem že hodně lidí teď přechází k horkovzdušné troubě, že se dají ty sklenice na plech s vodou, asi 2 cm vody a že se jich tam vejde tím pádem víc.
1: Víc, no. Tak já jsem v loni nebo předloni už přesně, nevím, se objevily zavařovací elektrické hrnce, že jo. Je to úžasná věc na 8 sklenic a tam se tak krásně drží ta teplota, protože tam máš termostat, nalej si vodu, vejde se tam 8 těch 0,75 pět, že jo, sklenic, nastavíš si čas, nastavíš si teplotu, třeba těch 7, necelých 80 my okurky máme.
0: Ano.
1: A asi 30 minut, necelých 30 minut, 30 minut třeba rovný.
0: To je už maximum, aby byly křupavé hezky, ne?
1: No, zůstanou, je to tak maximum. Trochu musíš posoudit ty okurky, jestli dáme vody o 3 minuty víc nebo míň. No a můžeš si ji dělat. A hrnec to hlídá teplotu za nás, hlídá čas, kouknou na hodinky, už by to mohlo být, tak jdeme vytáhnout rychle sklenice hotovo.
0: No, budu o tom přemýšlet, já mám pořád ten starý, po mamince, možná ještě po babičce ten hrnec. No.
1: Ale víš co, já ho nezatracuju z jednoho prostého důvodu, tak u okurek, nebo kdybys dělala, v ovoce zavařovala, musíš dodržovat teplotu. Ale třeba zase já, jak děláme některé, nějaké ty šťávy, tak je taky zavařujeme, to je samozřejmě v lahvích přímo. A tam zase tahle ta klasika, kde teda tam skoro 100 stupňů na kratší čase nic neděje, jak se říká v páře. Babička vždycky říkala, budu zavařovat v páře. Tak jo, na ty šťávy to je dobrý, to stačí.
0: No tak máme pro vás další úkol, milí posluchači. Jak zavařujete okurky? Teď nemyslíme ani tak ten recept, to má každý ten svůj osvědčený, když přihodit můžete samozřejmě, ale v čem zavařujete okurky?

0: A máme tady další hádanku, tentokrát my s Františkem. Od zahradníků Rožkových z Horního Jelení poslali fotografii nějakých obrovských tmavozelených citrus, jestli
1: mně
0: to
1: přijde z citrusu, protože jsem kdesi viděl takový velký citrony takhle hrbatý.
0: Mají to ve skleníku, no napište nám, co to je, protože to je opravdu něco velmi zvláštního. Ale my se teď přemístíme zase od těch melounů a okurek k setí, protože pořád no, je něco.
1: Ano, plochy, přesně tak. Sklízíme.
0: A byl na to i dotaz, paní posluchačka se ptala ohledně
1: salátu,
0: a že je tam napsáno barveno, tak z toho měla strach.
1: Takže tak já to vemu od toho barveno. Netřeba se toho lekat, protože je to třeba u různých semen, kde se jedná o směs třeba červenolistých, zelenolistých, v tomhle případě bylo salátu, ale někdy jsou kadeřávky ještě červenolisté a tak, někdy jsou mangoldy namíchané a to barvení je naprosto neškodné, to je jenom kvůli tomu, protože vlastně vždycky se odrůdy pěstují samostatně, ta barva. A pak se ta jejich semena obarví, když se vytváří tahle směs na to sáčkování, tak aby bylo vidět, že jich je tam rovným dílem. Jo? Protože semena třeba salátu všechna jsou taková světlá bílá.
0: Ano, ano. Tak
1: a nikdo by nevěděl,
0: tady v tom rozumím.
1: No, tak je to jenom kvůli, jenom z provozního hlediska.
0: Tak jo, takže vyséváme?
1: Vyséváme právě saláty, že se mohou všechno tyhle ty listové, jsou velice oblíbené poslední dobou, ale existuje už zase salát římský, který je taky úžasný, který dělá špičaté hlávky jako zelí, ale pěkně zavřené, jako třeba pekinské zelí, ale roste tady lepší. Protože pekinské zelí tady je v Pardubicích moc teplo na něj, to má rádo chladno vlhko. Takže římský salát a normální hlávkový salát také, ale tam doporučuju, je odrůda Marshallus, která je upravená, aby klíčila za vysokých teplot. Nelekejte se salát speciálně přesto, že jsou jarní, chladnomilné, za vysokých teplot blbě klíčí, takže když nasejete, ono vám vyleze napřed třeba 5 semínek, za pár dní 10 a tak dále, tak tohle je odrůda tepelně upravená, aby klíčila za vysokých teplot a pěkně vám to vyjde. Jinak můžu doporučit na tyhle ty uvolněná místa, když budete se jí kedluby a tak, je dobře se spíš rovnou do volné půdy už, říct se do řádku a pak jednoduše vyjednotit. Protože v těchto zase vysokých teplotách přesazování mladých rostlin tyto blbě snáší. Takže
0: spíš
1: jo,
0: to
1: vyjednotíte, lepší. Anebo když vám bude líto, tak je můžete rozsázet a uvidíte, že bude veliký rozdíl. Ale málo kdo ví, a to je taková stará zkušenost, sice už je takový poslední možná termín, dají se nasázet ještě brambory.
0: No,
1: rané brambory, když se teď nasází, ideálně ještě, když vám zbyla ve sklepě trocha sadby, která je ať je naklíčená, jak chce, nasázíte je během chvilky, jsou venku. Já třeba glorieta je odrůda, sice velmi raná, velice dobrá, ale ona je taková krásná pevná, tak já je před týdnem sázel, dneska jsem koukal, že už lezou, tak je musíme přikopčit a když je sklízí se, řekněme, v půlce října třeba, nebo až když je čas a neznám lepší odrůdu na vánoční salát.
0: Tak vidíte,
1: Glorie
0: můžeme
1: to, ale
0: klidně
1: když
0: ještě
1: nasázíte jakoukoliv,
0: teď.
1: No, jakoukoliv ranou nasázet klidně.
0: A jinak překvapení už se nekoná, protože já už to vím, co je to za rostlinu. Je to citrón odrůda cedrát.
1: Tak jsem si to myslel, že, to je, no, že jsem to
0: ale
1: viděl
0: teda
1: někde.
0: Obří.
1: Je to obří takový všelijak no bradavý, to je blbý, hrbatý.
0: Rožkovi jsou kouzelníci a ty taky, Františku. Moc děkujeme za dnešní povídání.
1: Děkuju.
0: A zase příště.
1: Budu se těšit a mohli bychom příště zase probrat ty tykvovité další, když jsme se do nich dali.
0: Tak,
1: k létu patří.
0: Výborně, a to už bude srpen.
1: To už bude srpen.

0: Tak budeme trošku počítat. Dneska je to 210 let od narození Paula Reutera, britského novináře, mediálního podnikatele německého původu. Byl to, jak už podle jména si tušíte, zakladatel jedné z prvních tiskových agentur. A kdo je novinář, tak to je dnešní téma pro Petru Beránkovou a samozřejmě děti, předškoláky.
1: Dává noviny všem, aby si všichni doslechli, co dělají všichni lidi. Když se stává něco hroznýho, tak to natočí a vlastně to dají tomu novinářovi. Pak tam přijdou a kopí si ty noviny a pak ví, co se stalo v různých světech.
2: Sám se třeba bouračka, přijde tam novinář, vyfotí to a dá to do novin.
3: To je takový spisovatel, který píše do novin.
0: Co všechno má ještě na starosti novinář?
1: Třeba kradení trezorů, kradení banky, anebo zabíječku. A pak to dá do těch novinářů a oni si to koupí a budou vědět, že je nebezpečí.
0: Znáte nějaké noviny a časopisy?
3: Třeba časopisy nějaký o ženskách.
4: Znám noviny hospodářské, noviny pardubické,
1: Blesk,
4: Mladá fronta v nás.
3: Já neznám žádný noviny,

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude mořeplavec Richard Konkolský.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Taky mořeplavce tady budeme mít. A teď už Honza Vamberský ve studiu. Pěkný
3: ano,
2: den.
3: Ahoj, dobrý den. Tak, ty určitě čekáš stejně jako posluchači, co se bude dít odpoledne?
2: Čekám, nemůžu se dočkat přímo.
3: Bude ticho.
2: No tak to jsme tady ještě neměli, to je to. Pravda.
3: Ano, přesně tak.
2: A to bych neriskovala, víš, to bychom neradi.
3: Ne, to, my to máme zauzlované, takže by ticho nikdy nenastalo. Leda by nastalo ticho i na úplně posledním uzlu, kterým je tuším pak už radiožurnál. Tam to prostě přeskakuje ze stanici na stanici. A kdyby i na radiožurnálu nastala apokalypsa, pak by bylo ticho.
2: Tak hlavně takže, nic nepřivolávej, máme krásný letní den a vidím tady spoustu takových pohodových reportáží.
3: Litomyšl, tam na zámku dokončili obnovu z grafit, tak uslyšíme podrobnosti od Báry Soukupové a živě se spojíme i se Šárkou Rusnákovou, protože v Pardubicích mají vzniknout v nejbližších letech 3 nové čtvrti. Mm. Kde budou, jak budou vypadat, co v nich případně najdeme, to se dozvíme po 15. hodině.
2: Jak slyšíte, naši reportéři nespí přesně ani o prázdninách. Tak. No a teď je tady Věra Špinárová, tak si můžete spolu s ní třeba i zaspívat.
3: A okurková sezóna u nás prostě není.
2: Jo, Honza do toho bude křoupat okurku, kterou jsme tady dostali, tu svačinovou od Františka.
3: Je vynikající.
2: Opravdu, výborná.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgyně. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Poličce připravují výstavbu protipovodňového poldru. Dopravu v centru Hlinska zkomplikuje uzavírka. Ministryně financí jedná na letišti se stávkujícími odboráři. A odpoledne bude polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů. Hezké úterý vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Protipovodňový poldr vznikne u bývalé cihelny v Poličce. Město ho tam chce postavit pro zachytávání vody z Bílého potoka. Teď oslovuje vlastníky pozemků, od kterých musí získat souhlas se stavbou, vysvětluje mluvčí Nadežda Šauerová.
4: Jedná se o dílčí opatření k zadržení vody v krajině a zabezpečení komplexní protipovodňové ochrany Poličky s určitým přínosem i pro obce položené níže ve směru toku Bílého potoka. Navržený poldr bude při povodni schopen zadržet až 85 000 kubíků vody.
3: Kvůli opravě silnice bude uzavřený průjezd centrem Hlinska. Práce tam začnou zítra a potrvají týden. Uzavřená bude silnice 34 v úseku u Poděbradova náměstí až po Městské muzeum. Archeologové z Muzea a Galerie Orlických hor objevili v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. Stavební práce při rekonstrukci průchodu z Trčkova náměstí do Hradební ulice zasáhly jen 60 cm pod zem, ale i to stačilo na odkrytí části mohutné kamenné zdi, která byla pravděpodobně součástí městských hradeb. Ty jsou v písemných pramenech doložené už v roce 1361. Odbory pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Zaměstnanci nesouhlasí s tím, že by měl letiště vést bývalý prezident ČSA Radomír Lašák. Spojují ho s někdejším úpadkem národních aerolinií. Přímo na letišti se zaměstnanci jedná ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Její mluvčí Štefana Fous Českému rozhlasu napsal, že chce Schillerová vyslechnout obavy pracovníků, diskutovat o nich a vyvrátit případné nejasnosti. Letiště podle rezortu nebude propouštět a v plánu není ani privatizace společnosti. Prioritou ministerstva je rozvoj infrastruktury a zajištění stabilního provozu. Letiště podle mluvčí Denise Hitmánkové funguje bez omezení. Nový trik na lákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Dnes o tom informovala policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že neznámý pachatel tímto způsobem vylákal ze ženy na Jihlavsku celkem 15 000. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování, vysvětluje Dana Čírtková.
5: Přijde jim současně odkaz, který když rozkliknou a vyplní v něm veškeré údaje ke své platební kartě, tak jim potom neznámý pachatel odčerpá peníze. Proto důrazně varujeme před tím, aby si lidé nejdříve ověřili, zda za parkování na Easy Park skutečně něco dluží.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Tlak se výrazně měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehodu máme hlášenou na Pardubicku, silnice číslo 322 v Dolní Rovni, nehoda dvou osobních aut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré úterní poledne přejeme Víťům a Víťám všecko nejlepší. Dnes mají Vítězslavové a Vítězslavy svůj svátek, tak pošleme gratulaci rovnou i s Leškem Semelkou a pro vás v této hodině platí to samé. Můžete si posílat vzkazy, pozdravy, gratulace a písničky z našeho dnešního poledního menu. A to třeba od Milan Fam, taky od Petra Reska, Pavla Vítka tady máme, taky Valdemara Matušku s Helenou Vondráčkovou, Briana Adamse uslyšíte jeho letní hitovku.

0: Semelka a před námi teď tedy asi zhruba nějakých 50 minut, které věnujeme vašim poledním vzkazům a pozdravům. Telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04. Tvar zprávy Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A pojďme na první z vašich dnešních vzkazů. Píšete, zahrajte písničku Zdeňce Vinické, Martině Opustilové a Ladě Toulovcové. Pro dobrou náladu, pro radost a pro pohodu od babičky, dědy a psů Rona a Tora.

Petra dneska jsme slíbili a také jsme ho zahráli teď v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Slíbili jsme i Briana Adamse a od toho si teď i píšete, konkrétně Boženka, která pozorně poslouchala a slyšela, že Brian Adams teď bude opěvovat Léto roku 69.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak, a někdo na drátě, kdo volá? Dobrý den.
2: Ano, dobrý den, tady je paní Eva a já bych si tak přála zahrát relax po obědě, teď jsem si trošku natáhla a chtěla bych, slyšela jsem, že tam máte Bonnie M.
1: Bonnie M, počkejte, máme tady Bonnie M, ne, to jsem možná ani nehlásil, Bonnie M.
2: Ne, tak ne. Co to bylo?
1: Abu jsme hlásili.
2: Abu?
1: Jo.
2: Jo. Abba nemá to Babylon.
1: Ne, ne, ne, nemá. A nebo víte co? Tak. Co takhle Valdemar Matuška s Helenou Vondráčkovou dověží?
2: Jo, jo? Tak to může klidně
1: jo, to
2: být
1: je pohodovka.
2: V pohodě. Tak si odpočnu chvilku a pak budu něco dělat. Zase.
1: Dobře.
2: Jo?
1: Tak hezký tak, odpočinek.
2: Jo.
1: Mějte se hezky.
2: A všem je to pro vás,
1: ano,
2: pro všechny posluchače, jo, kdo vás poslouchá.
1: Dobře.
2: Takže vám děkuju. Jo?
1: Mějte se moc hezky, děkujeme, naslyšenou.
2: Taky, naschle.

Asi do věží vydali se Valdemar Matuška s Helenou Vondráčkovou. Písnička Z noci na Karlštejně zněla naším vysíláním a zní teď bude Pavel Vítek a také jedna pozvánka, a to i s pozdravem do Ústí nad Orlicí, kde na Mírovém náměstí teď probíhají farmářské trhy, takže všem trhovcům i vám, návštěvníkům a kupujícím, teď posíláme Pavla Vítka. Víš, jak se mi líbíš.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Navštivte s námi tajemný Kunwald, městy pod Orlickými horami. Vezmeme vás do míst, kde byl v roce 1457 založen první sbor jednoty bratrské. Podíváme se k bratrské lípě a naučnou stezkou po stopách jednoty bratrské dojdeme až k Jordánu, tedy k místu, kde kdysi bratři křtili své nové stoupence. Do Kunwaldu vás doprovodí Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Přesně tak a po lekci francouzštiny od Milan Farmer další z vašich poledních písničkových pozdravů. Jinak připomínáme, že i do druhé půl hodiny můžete vstoupit, budeme za to moc rádi, zatím vás moc nebylo, tak věříme, že to napravíte. Telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 90 011 04, tvar zprávy Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu. Tak já se tady dívám na jednu z vašich SMSek, ve které píšete: zahrajte prosím písničku mému manželovi Kájovi, jezdí teď s kombajnem, tak ať mu jde sklizeň i jeho kolegům pěkně od ruky, díky moc, Lenka.

Zajímavá verze písničky Praha od kapely Opět a Radeček spolu s Moravskou filharmonií naspívali, tak tohle byl záznam z jejich živého vystoupení a teď také další z vašich pozdravů tentokrát do Svitav i s pozvánkou do městské knihovny už za chvíli, za hodinu a půl ve 2 odpoledne můžete přijít na odpoledne se stolními hrami, tak a to i s dobrovolnicemi z gymnázia, které spolu s vámi budou hrát vaše oblíbené stolní hry.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A 5 minut skoro po půl jedné další z vašich pozdravů. Tentokrát budeme přát šťastnou cestu a krásnou dovolenou, kterou přejí hlavně babička s dědou s Chrudimi, a to pro malou Šarlotku a její rodiče. Tak krásnou dovolenou užijte si to. Mnozí teď tiše závidíte, vidíte, milí posluchači.

0: Regina Daily zpívala v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Někdo je na telefonu, kdo pak volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Eva z Pardubic. A pane vedoucí, já bych chtěla dát, kde pak ho mám. Mám tady na prázdninách vnuka a chtěla bych mu dát zahrát písničku.
0: Dobře, dobře. A vybrala jste si něco z polední?
1: Nevybrala, protože nevíte, ty mladí teďka ty mají něco jiného, tak jestli tam něco máte, je mu 10 roků.
0: Je mu 10 roků, jasně, no tak toho určitě potěší Miraj a Jahoda, taková hitovka.
1: Jo.
0: Tam by se mohla hodit, vidíte.
1: Dobře.
0: Tak ji posíláme a děkuju za to oslovení, pane vedoucí, to mi dlouho nikdo neřekl.
1: Já jsem si tam ráda s váma
0: seznámila,
1: ty jste jako
0: vedoucí. Jo, já, no. Tak možná jenom působím, ale rozhodně tady tomu naštěstí nešéfuju. To tady máme našeho Zdeněčka Nováka.
1: Já jsem tam viděla taky pana vedoucího.
0: Tak ho zdravíme na dovolenou. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Děkujeme.

0: Životy fajn, životy jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A také z další z vašich pozdravů, který je důkazem toho, že romantici ještě nevymřeli, protože píšete, zahrajte prosím pro jednoho neznámého pisatele, který mi dneska hodil dopis do schránky. Bylo to krásné čtení, ale bohužel se nepodepsal. Diana ze Svitav.

0: Je tam v tom těž. Palo Habera, kapela Tým v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Dívám se na hodiny a vypadá to, že máte vlastně poslední nebo předposlední příležitost vybrat si z naší polední nabídky, respektive teď je přichystaná kapela Kabát, tak komu pak jí pošleme, halo? Nazdar Kaťáku, tak ty už si to slyšel, trefil ses akorát do Kabátů. Tak máš je pro někoho jenom sám pro sebe, nebo jenom tak?
1: Pro vás.
0: Dobře, tak děkujeme, huby magický jsou tady, naslyšenou.

kapela Kabát a teď zase jeden disco příběh a hned po něm ještě Police a taky Otagutvir s dalšími zprávami a po zprávách už Alex a host a dnes se můžete těšit na povídání s hercem Janem Šťastným.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Oprava kanalizace v centru Pardubic prodlouží její životnost o desítky let. Na Rychnovskou pokračuje stavba silničního obchvatu Solnice. Stát by mohl na vlastních pozemcích postavit až 15 000 nových bytů. A odpoledne bude polojasné až oblačné, teploty do 22 stupňů. Hezké úterý vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. U zelené brány v Pardubicích pokračuje rozsáhlá oprava kanalizace. Vodárny do starého potrubí zasouvají speciální vložku, díky které má kanalizace vydržet dalších 60 až 80 let. Rekonstrukce skončí v září.
4: Dělníci opravují kanalizaci zevnitř, takže se obejdou bez rozsáhlých výkopů. Do potrubí zasouvají vložku napuštěnou pryskyřicí, která vytvoří novou pevnou vrstvu. Lidé tak můžou v těchto dnech v okolí stavby cítit výraznější zápach z pryskyřice. Celkem vodárny opraví zhruba 370 potrubí. Oprava kanalizace je součástí obnovy celého náměstí Republiky, která má být hotová během příštího roku. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
3: V Luži začali hledat vánoční strom. Radnice vyzvala majitele, kteří plánují kácení, aby jehličnany nabídli městu. Podmínka je pravidelný tvar stromu a výška kolem 10 metrů. Stavba silničního obchvatu Solnice na Rychnovsku pokračuje podle harmonogramu. Už v první polovině srpna by se měl řidičům otevřít nový most a silnice mezi Solnicí a Bizhradem.
5: Na hlavní trase obchvatu pokračují zemní práce u budování konstrukčních vrstev vozovky. Stavbaři zároveň připravují nosnou konstrukci estakády, která povede přes údolí. Po zprovoznění mostu mezi Solnicí a Bizhradcem se uzavře okružní křižovatka na výjezdu směrem na Častolovice, kterou čeká rozšíření. Do stavby obchvatu kraj zatím investoval zhruba 259 milionů korun. Celý obchvat by se měl řidičům otevřít v druhé polovině příštího roku. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Odbory pražského letiště Václava Havla i tamních handlingových společností vstupují do stávkové pohotovosti. Informaci Českému rozhlasu potvrdil předseda odborového svazu dopravy Lukáš Pomajbík. Zaměstnanci nesouhlasí s výběrem nového generálního ředitele letiště. Stát by mohl na vlastních pozemcích vystavit zhruba 15 000 bytů, část z nich u železničních tratí. Ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. V Praze je podle ní nejvíc vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale například taky kolem nemocnic. Někteří poslanci a senátoři navrhují, aby byla vražda v Česku nepromlčitelná. Teď mají kriminalisti na vyřešení případu 30 let, pak už pachatele nemůžou potrestat. Proti takové změně je například Česká advokátní komora. Podle ní by to nemělo prakticky žádný efekt.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, na horách se ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak se výrazně měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, stále platí kyvadlový provoz na silnici 1/36 v úseku mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: Je majitelem charismatického hlasu, čas od času ho propůjčí třeba Antoniu Banderasovi. Už 33 let je členem Vinohradského divadla a obejde se bez něj jen málo který seriál. Herec a dabér Jan Šťastný je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Krásný dobrý den přeji vám i všem posluchačům.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: host je dnes herec a dabér Jan Šťastný. Ještě jednou vítejte, děkuji, že jste přijal pozvání do Alex a host. Když se na úvod zeptám, jestli filmové plátno nebo divadlo, divadelní prkna, tak co je vašemu srdci blíže?
1: Asi nejsem první, kdo to řekne, ale mému srdci je blížší to divadlo. Je to živé umění, je tam bezprostřední kontakt, je to něco, co utíká každou sekundou, která už se nedá vrátit. Ta práce je pro mě i zábavnější. Konec konců, když jsem se rozhodoval, co chci dělat před maturitou, ne, že by zvítězilo divadlo, já jsem se totiž k tomu dostal naprostým kotrmelcem tedy, ale nicméně tu divadelní akademii jsem vystudoval především kvůli divadlu. Já si myslím, že to je dokonce dneska i sebezáchovné, protože jak s úděsem sledují pokrok technologií, práci umělé inteligence, digitálních technologií v audiovizuální tvorbě, tak mám takový neblahý pocit, že nastane čas, kdy my už nebudeme potřeba na to plátno nebo do toho rozhlasu a tak dále, ale přece jenom pokud živé umění, to znamená v mém případě to divadlo, přetrvá, tak to je jediná šance, jak ještě vlastně působit aktivně.
0: To snad bude věčné.
1: Zase nejsem pesimista. Ono to jde sice rychle, ale já si myslím, že ne zas tak závratně rychle, že by to hrozilo během 5 let. To přece jenom... Mám rád to divadlo především proto, že to je ta vědomá práce od začátku do konce. Že tam je tah na branku, že přece jenom máte daleko větší šanci, nechci, aby to znělo vzletně, ale prorůst do postavy, trošku se jí zabývat, naučit se, jak ta postava myslí, možná jak chodí. Je to takové to celostní herectví pro mě pořád. Přece jenom, když točíte, tak je to od záběru k záběru na přeskáčku a je tam hodně na režisérovi, jak uhlídá, v jakém stavu zrovna vaše postava je. Těžko si to člověk hlídá sám. A hlavně, na tu práci nemáte vliv. Na výsledek nemáte vliv. V tom divadle tam někdo strčí v těch 19.00 a už je to jenom na vás. U toho filmu nebo televize přece jenom ten výsledný tvar je herec spíš použitej, než aby tím dílem sám vládnul.
0: Tak, ale není to divadelní herectví právě tím, jak ho popisujete, náročnější pro vás? Jste třeba fyzicky i psychicky vyčerpanější po večerním představení, než třeba po celodenním natáčení seriálu?
1: Jsem fyzicky i psychicky vyčerpanější a jsem za to rád, protože já mám aktivní odpor ke sportu třeba. Ale ono toto divadlo plně nahrazuje, protože ono se to nezdá, ale přece jenom ten výdej energie v tom trdlování po jevišti, ale hlavně mentální výdej a mozek, jak známo, zpracovává značnou část energetického příjmu, tak to tělo se opravdu vyčerpá, ale ona to není smutná únava. Ona je to jakási očistná únava. Je to ta

0: takové to, že si potom sednete k tomu stolku u sebe v šatně, jste stahaný, pokud to je opravdu třeba náročný výkon, ale je vám tak nějak hezky. Není to únava, která vás hází do špatné nálady, nedej bůh deprese, ale je taková očesná. Já tomu říkám připomocně taková jako teatroterapie. A když mám vlastní, třeba i běsy, v každém z nás je cokoliv a přece jenom jsou situace. Já se sice snažím žít nomen omen, ale ne vždy se to samozřejmě daří a přichází životem, jak člověk probíhá, proutíkává se spíš v dnešní úspěchané době, tak jsou situace, které nejsou zrovna komfortní a někdy až tragické. A tam to divadlo opravdu pomáhá.
1: Říká Jan Šťastný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio

0: Povídám si s hercem a dabérem Janem Šťastným, narozeným ve Zlíně, tehdy Gottwaldově. Ten je znám i pro festival pro děti a mládež, filmový festival. Přitom vy jste říkal v tom minulém vstupu, že herectví nebo cesta k němu, že jste udělal nějaký takový kotrmelec, tak filmový festival hrál tam nějakou roli na vaší cestě k herectví?
1: Ten filmový festival snad až tak nehrál tu zásadní roli. Je to jednoduché, já jsem byl ve Zlíně, jako normální žák, student a tak dále, ale jistým způsobem ten film, ten zlínský film měl co dočinění s tím, co dělám dneska, protože já jsem se začal objevovat vlastně na filmovém plátně jako v dobách, kdy jsem byl buď dítě školou povinné nebo gymnáziem povinné, ale byla to taková, všecko jsou to kotrmelce, moje životní kotrmelce jsou fakt jako mě celou dobu něco předchází. Já jsem nebyl ten, u kterého sudičky stály v kolébce a říkali, ty máš jedinou šanci pozvednout kulturu tohoto národa, pozvednout, kultivovat jazyk český na velkých scénách. Vůbec nic takového se nedělo. Můj tatínek byl stavební inženýr, maminka lékařka, vyrůstal jsem vlastně v normální rodině. Chodil jsem na to gymnázium potom a v podstatě rozhodování bylo mezi tím, jestli ze mě bude stavař anebo lékař. Mně se trošku víc líbila medicína, se přiznám, ale při tom gimplu jsem zase něco mě předskočilo. Kamarád hrál v amatérském souboru Malá scéna a nikdo jim vypadl, někdo onemocnil, tak mě vzal sebou, jestli bych tam něco jako s nima, ne to, tak jsem tam šaškoval pro děti něco a vlastně to bylo docela zábavné a pak přišlo další představení a další titul a tak nějak jsem tam vlastně do té maturity zůstal v tom amatérském souboru. Nicméně nekoketoval jsem nikdy s myšlenkou, že bych se tomu věnoval profesionálně. Mezitím přišly nějaké nabídky z filmového studia, které tenkrát ještě fungovalo, filmové studio vlastně dětských filmů ve Zlíně na kopci. Původně vlastně to bylo, nechal postavit Tomáš Baťa jako studio pro reklamní filmy, pro svoji firmu. A tam jsem jako už snad desetiletej poprvé se vyskytnul v nějaké sérii českých večerníčků. Potom v pohádce, kterou jsem s hrůzou zjistil, že se opakuje každý rok, jmenuje se Zahumný a drak, kde jsem jako 15letý puberťák měl poprvé políbit dívku jako takovou, pač já byl hrozně, mě to trvalo všechno hrozně. Já jsem si v 21 myslel, že děti nosí čáp, já byl takový pomalejší v tomhletom. Ono u nás na té Moravě to šlo trošku pomalej všecko. Ale měl jsem tehdy políbit tehdejší superstar Ivanu Andrlovou, která hrál, no to bylo, no rekvizitáři do mě nalili dva fernety a pak to šlo samo, abych se trošičku uvolnil. Ale nicméně to taky neznamenalo, pak jsem natočil jeden ještě pokus o muzikál Mezi námi kluky, kde se mě donutili tančit, no zpívat snad ani ne, ale tančit. Pohybově a nadaný jsem byl vždycky teda v uvozovkách. A nicméně ještě ani to nerozhodlo o tom, co budu dělat dál, ale paní herečka Věra Nováková ze Zlínského divadla, tehdy Gottwaldovského, výborná herečka, která nás taky částečně vedla v tom amatérském souboru, mě prostě přemluvila, jestli nechci zkusit přijímačky na DAMU. No, co bych tam jako dělal, nebo já tam vůbec tohleto. No ne, no tak kdyby se jako, hele, jsou v polovině roku, další přijímačky jsou až na konci roku po maturitě, tak no, nevím, a byl takový balík, mě do všeho museli strkat. Tak jsem to jako, no a tak já nevím, a tak, no tak dobře, no tak jo, no tak. Tak mě připravila na ty zkoušky, já jsem přijel tenkrát vlastně na tu slavnou DAMU do Karlovky. Otevřely se dveře té zkušební místnosti. Já jsem poprvé viděl herce, které jsem znal jenom z televizoru, tak jsem spanikařil samozřejmě. Ale objevily se tam takové oči. Oči, které mě furt provázely a někam mě vedly, které mě úžasně uvolnily, tak jsem tam něco jakože vystřih. A na tu DAMU jsem se nakonec dostal. Byly to oči Jany Hlaváčové, která potom byla mou profesorkou a můžu to dnes říct určitě mou kamarádkou a vlastně jsem s ní prošel jak angažmá v Národním divadle, tak i to angažmá ve Vinohradském divadle. Ale ještě jsem stále nevěděl, první dva roky. No a to víte, my jsme měli v ročníku spolužáky, kteří vyrostli v divadelních šatnách, nevím, jestli můžu jmenovat, ale byl to například Lukáš Hlavica, byl to Ivan Trojan, byl to Jirka Pomej, byl to Kuba Zindulka, všecko herecká jméno, takže ty věděli o divadle úplně všechno a já nevěděl vůbec nic. Takže já jsem ještě ve druhém ročníku přemýšlel o tom, jestli jsem správně, jestli tam mám co dělat.
0: I co a já vás, nechtěl... pardon, zastavím vaše vyprávění a co potom opravdu rozhodlo, že jste na té správné profesní dráze. O tom budeme mluvit za malou chvíli, tedy vy budete mluvit, Jan Šťastný.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který ještě v druhém ročníku DAMU si nebyl jistý, zda je to ta správná profesní dráha. Tak kdy jste té jistoty na 100% naplno nabil?
1: Zase na tom má velkou zásluhu Jana Hlaváčová, která mě tak nějak postupně velmi opatrně a velmi šetrně vedla, a já to slovo klidně řeknu, k lásce k tomu divadlu nebo k herectví jako takovému. A já jsem pak zjistil skrze ní, že to má svůj velký smysl. A pokud to člověka, musí ho to samozřejmě bavit a naplňovat, ale naplňovat, je to ona to obrovská vlastně odvaha, když si to připustíte, že chcete, co si skrze svoji postavu sdělit. Vlastně máte velikou zodpovědnost taky, protože oslovujete, já nevím, v tom Vinohradském divadle třeba tam je 620 diváků a něco jim vlastně předáváte. Můžete si to nazvat, jak chcete, třeba je trošku i k něčemu popostrčit, nebo dát jim nějakou naději, nebo jim ukázat, že ten svět, ve kterém žijeme, je zrovna v takovém stavu a jak z toho třeba ven, proto já mám strašně rád na divadle, pokud má katarzní účinek. No, ono dneska se občas taky inscenuje něco, co skončí bezvýchodně. A to já úplně nemám rád, protože ta spovykaná doba, ve které žijeme, by spíš měla nabízet, ne komentovat, co je špatně, ale nabídnout taky nějakou cestu třeba, nabídnout nějakou naději. A potom, když už jenom takhle o tom mluvím, tak vlastně najdete jakýsi vztah. A jak jsem to řekl, že ta práce opravdu má svůj nějaký hlubší smysl.
0: Takže jste pak už nikdy nepochyboval o tom, že tam, kde jste, to, co studujete, je to správné?
1: V podstatě, no, nepochyboval. Ono, to herectví je právě trošku zrádné v tom, že pokud se vám zrovna nedaří a herecká kariéra je chvilku jste nahoře, chvilku dole, anebo třeba jenom pořád dole. To se taky stává.
0: Stalo se to vám?
1: Pořád ne, ale samozřejmě ty výkyvy tam samozřejmě byly vždycky a dařilo se víc a míň a přicházely do toho nějaký osobní třeba životní věci, se kterými se člověk musel vypořádat. Nebylo vždycky samozřejmě všecko hej, hej, ouvej, taky občas bylo to ouvej, ale od toho, a tam se zase vracím k tomu katarznímu nebo očistnému nebo tomu sebeléčivému účinku toho divadla, které mě z toho vždycky nějakým způsobem dostalo. Nejenom ten zážitek na jevišti, ten interaktivní zážitek, ale i třeba proces zkoušení, že vám dal třeba na něco zapomenout, anebo dokonce ukázal nějakou cestu, řekl, aha, ono by to šlo i takhle, a proč já se vlastně trápím tím, když ta možnost je někde jinde. Je to vlastně, to mám na tom to rád, že se tam člověk neustále učí. Já vůbec to hraní, abych nemluvil, ono to má, víte, pro mě, jako já se snažím, moje manželka Barunka vždycky říká, hele, teď už to děláš tak dlouho. A já byl vždycky přezodpovědnej takovej, jako abych někomu něco nepokazil, abych splnil požadavky toho režiséra. Teď už přece víš, co a jak, tak si to, začni si to víc užívat. A od té doby, co se snažím se to k tomu všemu ještě užívat, tak z toho mám v podstatě jenom užitek. A já doufám, že třeba ta energie, doufám, a nevím to, je přenosná i na ten plný sál, kam se snažíme cosi sdělit.
0: A i vaši rodiče se postupem času smířili s tím, že nebudete ani stavař, ani lékař?
1: Ano, tak to víte. No, nebylo to úplně jednoduché samozřejmě, protože u nás v rodině se vždycky dbalo na vzdělání a pokud možno jako kvalitní a třeba mnohonásobné vzdělání, tak přece jenom, když jsem oznámil, že ani před tím jménem nic nebudu mít, protože tenkrát magisterský titul, ačkoliv jsme absolvovali normální státní zkoušky, tak se ještě nedával na Akademii muzických umění. Ale to je strach každého rodiče. Taky ten strach, protože v herectví neexistuje takzvaně kariérní postup. Tam nemáte to, že nastoupíte někam do firmy a máte čas, časem se propracováváte třeba na vyšší a zodpovědnější pozice. To tady u nás není. Ta nabídka buď přijde, nebo nepřijde. Chvilku jste nahoře, chvilku jste dole. Je potřeba s tím pracovat. Takže já se jim trošku nedivím, že jsem se já sám hodil do velkého neznáma. Taky u mých starších synů, ale tam jsem to vyřešil šalamounsky. Protože vlastně já úplně nejsem jistý, jestli bych si přál, aby mý potomci kráčeli v našich šlepích. Pokud ještě můžu vteřinku, tak jsem je přihlásil právě, protože jsme na budově, v budově Českého rozhlasu do Dismanova dětského rozhlasového souboru a tam oba ty starší kluci zjistili, že ta herecká práce je velká dřina, že to je zodpovědnost a že tam hraje taky konkurence a tak dále, tak od toho dali ruce pryč, takže tak jsem je vyléčil. No uvidíme, co bude u toho nejmladšího.
0: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: čase být.
1: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který je mimo jiné známý z řady seriálů, ať už to byla Ordinace, Pojišťovna štěstí, Slunečná, a mohla bych pokračovat. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že je to povinností, nebo mělo by to být povinností herce, hrát v seriálech, aby potom na vás lidé, jako na známou tvář, přišli do divadla. To jste takto uvažoval od samého začátku, nebo jste si postupem času ověřil, že to tak skutečně funguje?
2: Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem řekl povinností, ale to není nicméně...
1: Ano, skoro povinností.
2: Skoro herce. Povinností.
1: Tak skoro.
2: No, ano, protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji už z titulu svého postavení jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu, ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát. Ale já přece jenom trvám na tom, že ta dramatická literatura divadelní má nabízet i závažná témata, ale je to potom boj. A jedním z prostředků toho boje je právě, abychom se my zatvrzeli divadelníci, objevovali i na obrazovkách a třeba i v průběžných seriálech, aby to tam bylo na tu první dobrou, jak já tomu říkám, prostě toho kluka, toho člověka, toho pána, tu paní, tu slečnu známé z televize, budeme se na ní podívat do divadla. Ono to takhle nebývalo vždycky samozřejmě, konkrétně Vinohradské divadlo, ale zase na druhou stranu bylo divadlo tehdejších seriálových hvězd. Pan režisér Dudek točil spoustu seriálů v České televizi, tehdy Československé televizi, a ta plejáda těch úžasných herců, který tam tenkrát hráli, tak hráli i v seriálech a chodilo se na ně do toho divadla. Dneska ta doba zase tomu nahrává víc, takže rozhodně se nezříkat rolí, no. Prostě se nezříkat, protože teď to trošičku přeženu, ale herec, který vlastně není vidět, jakoby tak trošku nebyl. Je potřeba upoutávat pozornost a ta konkurence divadel i komerčních divadel je opravdu dneska veliká. Nefunguje nic líp, než když máte na tramvaji vylepený dva obličeje, protože to vidí každý. Ne se někde schovávat a tak dále. Pravda, je to boj, ale ten boj stojí za to. No. Když to řeknu zase trošičku vzletně, ale ta naše, proto to děláme. Aby jsme jako těm lidem něco zkusili dát, to, co umíme, nebo třeba neumíme, nebo se s nima podělili o ty věci. To je ten zážitek, pro který já to mám rád.
1: Jan Šťastný je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. rozhlas Pardubice. Rádio

0: Jan Šťastný, herec a dabér, je naším hostem. Už jsem v úvodu zmiňovala, že jste 33 let členem Vinohradského divadla. Tehdy vás ještě vítala paní Jiřina Jirásková a vy jste odcházel z Národního. Bylo to těžké rozhodování?
1: No, těžké rozhodnutí, to je v podstatě nerozhodnutelný, jako na to potřebujete takovou odvahu a spoustu bezesných nocí a tehdy možná i litry alkoholu, než to rozhodnutí přijde. No, z Národního divadla se takzvaně neodchází. Víte, ale jak jsem mluvil o tom, že mě ty věci předskakovaly, já jsem, mým snem bylo po Damu jít někam do oblastního divadla a tam se vyhrát takzvaně. Protože když skončíte v nějakým velkým divadle a vlastně nemáte ty příležitosti, tak jak se to naučíte? Damu je strašně fajn věc, ale praxe vás teprve naučí ty věci. Takže já jsem spíš toužil třeba do Plzně nebo do Liberce nebo někam takhle do toho. A ona přišla nabídka z Národního divadla. No. A tak nějak, jo, jak to, no tak ano. Ale je pravda, že jsem po těch 4 letech angažmá, a to si nemůžu stěžovat na to, že bych nehrál, že bych neměl role. Mě tam cosi, bylo to prostě pro mě asi hodně brzo ještě. A když jsem dostal nabídku na schůzku s tehdejší paní ředitelkou Jiřinkou Jiráskovou, tak já jsem vešel do té vrátnice Vinohradského divadla a věděl jsem, že jsem doma. Něco na mě fouklo hned v té vrátnici. A tak nějak to zafungovalo, že pak jsem ještě rok zkusil, jestli v tom Národním se mnou něco neuděje, ale pak už jsem neváhal a šel. Ale rozhodnutí to rozhodně nebylo lehké.
0: Nebylo lehké, zůstal jste ve Vinohradském divadle 33 let. To vám ale nebrání občas si odskočit i do jiného divadla, třeba takového komorního divadla, jako je Viola, kde opravdu máte diváka na dosah ruky. Ano. Je to pro vás náročnější i z pohledu přípravy, trémy?
1: No, je to vlastně trošičku jinak než na tom velkém jevišti. Samozřejmě člověk tou praxí, dneska už člověk ví, v jakém místě na jevišti třeba se nemůže otočit zády, aby ho bylo slyšet, kde fungují jaké věci. A volí samozřejmě trošku jiné prostředky na to, aby až do té poslední řadě bylo vidět mrknutí. Tam musíte na jevišti, když mrknete, tak musíte mrknout celým tělem. Když to ve Viole stačí, když opravdu jenom mrknete. A já moc rád vlastně střídám prostředí, střídám velikosti a ta Viola je opravdu maličká. Tam sedíte na metr od těch lidí. Tam je vidět úplně do vás a úplně do vašich chyb hlavně. Ale já jsem se osvobodil trošku toho divadla té zodpovědnosti tím, že jsem si připustil, že chybovat je lidské. A že třeba chyby nás taky posouvají dál, takže mě to dneska vůbec nevadí. Já se naopak paradoxně trošku těším na situace, kdy v té Viole, když jsme jenom dva, a nikdo nám nepomůže, tam neexistuje nápověda a máme hodinu a půl dialog, těžký dialog. Nikdo nám tedy nepomůže. Já se trošičku těším na to, až jeden z nás třeba vypadne a začal jsem milovat ty okamžiky, jak z toho ven, jak si poradíme. Vám to dá paradoxně, ne paniku, ale takový vnitřní klid. Vždyť jsme tady pro vás, hrajeme vám jakési příběhy lidí a jsme taky jenom lidi. Jsme taky jenom omylní a nemáme třeba zrovna náladu, anebo se nám ten den třeba něco stalo. Já vím, že vás to, milí diváci, nemusí zajímat, ale jsem taky jenom člověk. A to vás tak nějak hezky uvolní a o to líp sdílíte tu atmosféru s lidma, kteří na vás z toho metru opravdu koukají.
0: Když se řekne těžká role, když herec řekne, to byla těžká role, vy jste teď použil těžký dialog, co to vlastně znamená?
1: No, zrovna v případě her ve Viole, kdy obě hry jsou to vlastně historické pseudoudálosti, ale je to setkání generála von Koltice a švédského velvyslance předtím, než měla Paříž, jaký známe dnes, už neměla totiž existovat. Byla skutečně podminovaná a von Koltic měl tu ruku na spoušti a jakmile spojenci se dostali na hranice Paříže, tak měl za úkol od Hitlera Paříž odpálit. A toto je fiktivní rozhovor toho, jak vlastně švédský velvyslanec s Hanušem Borem to hrajeme, ho vlastně přemluví, aby to nedělal, ale má to v sobě obrovský lidský potenciál a důvody, proč on se rozhodl, že to udělá, jsou protože drží jeho rodinu v podstatě pod trestem smrti, pokud a tak dále, velmi složitý a těžký dialog, včetně historických reálí a stejně tak ta druhá hra, což je zase Nobelovka, je o sporu Otto Hahna, vlastně objevitele jaderného štěpení a jeho asistentky židovky Lisy Meitner, kdy on si to přivlastnil tak trošku a odehrává se těsně před, ve Stockholmu těsně před udělením Nobelovy ceny, kdy ona si to s ním přijde vyříkat. Takže zase to máte těžký dialog. Na jedné straně lidský, protože tam jakási latentní láska pod tím vším je, ale zároveň odborný, protože vy tam v monolozích sdělujete vlastně, jak to objevení jaderného štěpení probíhalo.
0: Tak a vše zvládáte ve Viole. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

0: Herec Jan Šťastný je stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Vy jste i během našeho povídání zmínil svoji manželku Báru, dříve Petrovou, teď Šťastnou, nebo už nějakou dobu, už dlouho Šťastnou, 2011.
1: Ano.
0: Tak máte herecké manželství, dělá to dobrotu?
1: Dělá to dobrotu, samozřejmě, že to dělá dobrotu. Ne, ale teď vážně. Mě to dokonale vyhovuje. Navíc Barunka, ona ještě k tomu všemu má to třetí oko, takové to režisérské oko, mimochodem taky studovala filmovou akademii, jako obor hraná režie, k tomu svému herectví z konzervatoře. Takže ona je můj velký kritik. Ale musím říct, že zatímco mi vždycky měla poznámky, tak rozhodně nebyly od věci. My se, co se ale snažíme doma, vlastně domů práci netahat. Takhle to řeknu jednoduše, protože my tak jako máme ten oddělený čas na tu svoji profesi a na to, že taky se máme rádi a že máme taky nějakého potomka doma, kterýho máme rádi a že prostě žijeme normální, pokud možno normální rodinný život.
0: Netáháte si domů práci ani když spolu hrajete v jedné komedii, v Seznamce, Seznamka se jmenuje ta komedie v divadle u Hasičů?
1: Je to Seznamka v divadle, no, tam se přiznám, že trošku ta práce, protože byla společná, tak přece jenom jsme trošku doma na tom zapracovali. Ta komedie, mimochodem, přijďte na ní 4. listopadu do divadla u Hasičů. Já ji mám moc rád z jednoho prostého důvodu, že jsem tam sám chlap a mám tam 4 dámy. Tak krása střídá
0: nádheru. Sen každého muže.
1: Ano, sen každého muže. A v podstatě to je o tom takovém tom čtyřženství, že každá z těch žen umí nabídnout něco jiného. Jak my chlapi hrdopišně říkáme, kdyby se nám to poskládalo všecko dohromady, tak není nic lepšího, což samozřejmě nejde. Je to pro mě zábavné hraní, samozřejmě z toho utápnutého pod pantofláka se vyšvihnout do nějakého velkého suveréna, který to ovšem, jak my to chlapi občas umíme, přepískneme a pak dostaneme řádně taky za uši. Je to komedie, možná samozřejmě primárně by měla být k propobavení, ale taky možná k zamyšlení, jak to s těmi našimi životy je a proč jsme vlastně pořád nespokojení a jestli bychom se neměli taky trošku vážit toho, co vlastně máme.
0: Takže se tam poznáme možná, někteří, možná
1: doufám,
0: všichni.
1: Doufám.
0: Tak a ještě jednou vaší velkou profesní dráhou je samozřejmě dabing. Načítáte knihy, namluváte, zmiňovala jsem Antonio Banderase, to je takový vaše tomu propůjčujete, půjčíte občas svůj nádherný hlas, ale také třeba namlouváte reklamy. Jaký v tom je rozdíl, když se chystáte namlouvat reklamu a když se chystáte na dabing?
1: No, ono je v tom, rozdíl není v tom, že používáte svůj hlas, ale pak je v tom zásadní rozdíl, že samozřejmě třeba pro reklamní účely tam musíte mít nějaký, dát tomu nějaký esprit, řekněme tomu, aby ten budoucí klient nebo zákazník si opravdu tu věc vzal, musíte ho trošku nalákat na ty věci.
0: Chystáte takže se na to tam třeba už doma ještě namlouvat tu reklamu?
1: Ne, nechystám, protože já vlastně nevím do poslední chvíle, co mě čeká. Ono taky se to všecko dělá hrozně rychle dneska, takže já sice vím, na co jdu, ale nevím, co ode mě. A hlavně je tam klient, který samozřejmě ty požadavky nějaké má. Každý klient má požadavky trošičku jiné. Takže ta domácí příprava tam úplně není ta dobrá. Ale ona dneska už není ani domácí příprava u dabingu. Dneska se to dabuje rychle, je to takzvaný rychlodabing, kdy tam jste sám a je to takový, dokud to neskazíte, tak se jede. Jo. O to je to těžší, ale pro mě vlastně zábavnější a koncentrovanější práce, protože mým snem je teda tomu herci to nepokazit samozřejmě. Ale na koncentraci hlídáte si kódy, hlídáte jeho, naučíte se ho dejchat. Už tušíte, co vám třeba udělá a v tom byl nejtěžší právě Banderas, který netušíte. Netuší, co v příští vteřině udělá. Takže tam třeba u Banderase je to spíš o tom si to i zkoušet.
0: A jenom rychlou odpověď vás poprosím, kdo vás objevil pro dabing? Kdo vám řekl, máte ten hlas, běžte to zkusit?
1: Byl jsem to já sám, snažil jsem se prosadit a zvonil jsem u všech studií.
0: Děkuji vám za odpověď a vůbec za krásné povídání. Děkuji, že jste tu byl. Jan Šťastný.
1: Já děkuji a bylo mi ctí. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Veterináři prověřují podezření na račí mor ve Vranově na Chrudimsku. Paliva v Česku po konci vládní regulace zdražila o desítky haléřů. Ústavní soud má stanovisko vlády k prezidentově žalobě. O podjatosti soudce Šámala rozhodne v září. A zítřek bude polojasný až oblačný, teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Na Chrudimsku veterináři prověřují další podezření na výskyt dračího moru. Hromadný úhyn raků zaznamenali v rybníce ve Vranově. Příčinu musí určit laboratorní testy.
4: Podle ochranářů se zatím podařilo zajistit desítky mrtvých raků. Mezi možné příčiny patří právě račí mor. Ten už byl na konci června potvrzený v úseku řeky Chrudimky pod Křižanovickou přehradou. A platí tam mimořádná opatření, která mají šíření nákazy zabránit. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Vodohospodáři nechají opravit poškozené koryto Krounky. Povodí Labe vypsalo zakázku na rekonstrukci kamenného opevnění v obci Krouna. Její součástí bude i odstranění bahna a usazenin po povodních. Náklady podnik odhaduje na 2 miliony korun. Přes 11 000 studentů už využilo čtvrteční vstupy zdarma do muzeí a galerií v Pardubickém kraji. Nabídka platí pro držitele žákovských a studentských průkazů. Kraj ji zavedl před 4 lety.
5: Největší zájem mají studenti o Gočárovu galerii a Východočeské muzeum v Pardubicích. Do projektu se zapojilo celkem 5 krajských kulturních institucí. Volné vstupy ročně využije zhruba 2800 studentů. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
3: Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů, vyplývá to z dat společnosti CCS. Litr benzínu zdražil o desetník, v průměru stál 41 korun a 61 haléřů. U nafty byl nárůst výraznější. Řidiči v Česku tankovali po víkendu litr o 77 haléřů dráž, průměrně za 40 korun 80. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila v neděli. Podle České asociace petroliářů se to může projevit ještě v následujících dnech. Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Číhalíková-Sedláčková. O případné podjatosti soudce Pavla Šámala rozhodne plénum v září. Vláda požaduje, aby soud Šámala vyloučil z dalšího jednání o kompetenční žalobě. Kabinet zároveň plénu doporučuje, aby Pavlovu žalobu zamítl. Prezident podal kompetenční žalobu v červnu potom, co ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO. Pavel tvrdí, že mu tím kabinet upírá ústavní pravomoci, to vláda odmítá.
2: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji ráno polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnost, na oblačno až zataženo. Odpoledne a večer se místy můžou vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude znovu na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor se dejte na dopravní omezení na silnici 1/14 v Dlouhé Třebové.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Rekonstrukce z grafit na Litomyšlském zámku je u konce. Prohlédneme si je pěkně zblízka, a to s naší redaktorkou Barborou Soukupovou, a nabídneme vám v této hodině i písničky, které nestárnou. A to od Petra Spáleného, Europe, Kim Appleby a také Ivety Bartošové či kapely Olympic.
2: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

No, někteří mu teď tiše závidíte, vidíte, ale nebojte, večer to doženete. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, je 21. července, nejtepleji bylo v roce 1998, no to bylo přes 630 stupňů Celsia a nejchladněji bylo v roce 1996, tedy o dva roky předtím, a to bylo jenom lehce přes 9 stupňů. To si moc dobře pamatuji, jak jsme najednou z ničeho nic z kraťasů oblékali svetry a někteří dokonce ti zimom živější i teplé zimní bundy. Pranostika pro dnešek říká, že na svatého Praxeda mlha z rána k zemi usedá. Jak to s těmi pranostikami je a nyní budeme vyzvídat zhruba za hodinu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. No ale pojďme teď také nahlédnout do kroniky, protože ta třeba říká, že v roce 1929 byl položen základní kámen ke stavbě Husova sboru v Heřmanově městci, anebo že v roce 2008 projel v ranních hodinách Pardubickým krajem nákladní vlak, který vezl palivo pro jadernou elektrárnu Temerín. Konvoj byl pod přísným dohledem vojáků a policistů a převoz monitoroval dokonce i policejní vrtulník.

0: Jana Kiršner měla pokoj v duši, 4:45. Míříme do Litomyšle, na Litomyšelský zámek, kde jste kdysi v historii mohli vídat z grafita v opravdu zuboženém stavu, plné špíny, chybějících částí a naopak přibývajících vzdukových kapes. Jeho fasádu, tedy myšleno fasádu Litomyšelského zámku, zdobí dohromady asi 5000 psaníček, která se podařilo po 3 letech kompletně opravit. Co to obnášelo? Na to se ptala reportérka Barbora Soukupová.
1: Z grafita lemují Litomyšelský zámek na všech jeho obvodových stěnách. My jsme teď u té severní a právě tady byla takzvaná psanička asi v úplně nejhorším stavu, říká kastelán zámku Petr Weiss.
2: Ta severní strana je nejexponovanější, co se týká výkyvů počasí. I teď jsme tady bičováni větrem. Je tady samozřejmě vegetace v zámeckém parku, tak to vytváří určité mikroklima. To znamená, po desítky let se tady vytvářelo prostředí pro různé porosty, takže byly tady řasy, ale i běžný prach se usazuje v těch prohlubních psaníčkových z grafit a místy byly i ty partie úplně opadané, je to napravo od toho renesančního portálu.
1: Já se přiznám, že jsem si vždycky myslela, že ta z grafita jsou malá, ale když k ním jde člověk takhle blízko, tak to tak úplně není. A ty jednotlivé motivy psaníček jsou na omítce vystouplé a bíle nabarvené. Co vlastně obnášela jejich oprava?
2: Tak na prvním místě je to vždycky očištění, těch způsobů je několik, tak třeba omývání tlakovou vodou, potom je to zpevňování těch jednotlivých částí, některá z grafita byla odfouklá, to znamená byla pod nimi kapsa vzduchová. To byla otázka času, kdy takové poškození odpadne. To znamená, tam potom restaurátoři postupně centimetr po centimetru museli injektovat nějaký zpevňováč a ve finále potom bylo potřeba znovu proškrábnout a vlastně doplnit i ty chybějící partie. Některé části chyběly úplně, tak tam potom ve spolupráci s památkáři bylo nutné domyslet ten dekor, ke kterému třeba se nezachovali ty podklady z té poslední rekonstrukce. A co bylo největším a dnes největším viditelným zásahem, tak je to, že tady přibyla ta lunetová římsa. Lunetové římsy měly chránit především to z grafito před nepřízní počasí.
1: Je to taková zaoblená část, která přímo navazuje na fasádu a je těsně pod střechou a jsou na ní různé figury a přírodní motivy.
2: Je to z grafito, ale je figurální a jsou tam přírodní motivy a autor Karel Míšek se snažil navázat na koncepci Olbrama Zoubka, který byl autorem starší z grafitové výzdoby ze 70. let na ostatních římsách. Tady na té části zámku ta římsa chyběla, na těch dalších částech zámku se z té doby zachovala a teď bude lépe chránit z grafitovou výzdobu.
1: Úpravy Litomyšelského zámku stály zhruba 600 milionů korun. Kromě obnovy z grafit dělníci také vyměnili střešní krytinu a opravili vybrané interiéry. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Můžeš lhát, jeden vlastně ze skoro zapomenutých hitů Ivety Bartošové ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli kapela Olympika nebo Lenka Filipová a teď také třeboňští rybáři, kteří tento týden kontrolují ryby na skoro 300 rybnících. Při takzvaných průbech zjišťují jejich kondici a taky zdravotní stav, mimo jiné i množství a kvalitu vody v rybnících. Jitka Cibulová-Vokatá se o kontrolách dozvěděla podrobnosti.
1: Ryba se shromáždí na jedno místo a brací sítí se odloví.
2: Na kontrolu rybí obsádky rybníku Staré jezero na Třeboňsku jsem právě přijela s vaštýřem Radkem Bínou. Zatím tam máme asi 5 kaprů. To nám bude stačit?
1: No určitě ne, potřebujeme jich minimálně 20 pro tu kontrolu té váhy toho přírůstku.
2: Ale na těch 5 kaprech už vidíme, jestli ten zdravotní stav je dobrý nebo ne.
1: Samozřejmě vidíme, jak vypadá zlaťonka. Vidíte i to bříško, že je nažraná, žábry sytě červený, takže ryba přijímá bez problému kyslík, nic jí nechybí.
3: Kolik to má?
4: 26,5.
3: 26,5 děleno 19. Kilo 39. Před měsíce měli kilo, takže nám přibrali 39 deka a jeden kus průměrně. To je dobré.
2: S přírůstkem ryb tady na Starém jezeře je výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka spokojený. Ne všude je to ale stejné letos.
3: Během tohoto týdne, takzvaného prvního týdne, zkontrolujeme zhruba 250 rybníků se všemi kategoriemi ryb, tržní, násadové, plůtky. Rybník Staré jezero je na tom svoru ještě relativně dobře, ale drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní nedostatek vody, máme ty přírůstky daleko nižší. Obecně my evidujeme úbytek vody zhruba v řádu 1/3 z našeho normálu. I když je těch srážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
2: Voda je zelená, ke koupání by to moc nebylo, rybám to ale asi nevadí.
3: Máte pravdu, máme sice teplé dny, ale zároveň máme poměrně studené noci. Teplota vody v těch rybnicích se drží na zhruba 21-22 stupních. Jak máme málo vody, tak se více prohřívá, takže o ten měsíc evidujeme ten výskyt vodního květu se nic dříve.
2: V rybnících, kde chybí nejvíc vody, snižují rybáři postupně počty ryb, aby nedošlo k jejich úhynům. Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: Prý se tomu říká láska, zpívala Lenka Filipová a my vás opět v rámci zámeckého léta pozveme na jeden z našich zámeckých klenotů a dáme vám tak třeba i tip pro rodinný výlet. Tak kam to bude, pane hrabě?
1: Zámecké léto.
2: Vezmu vás na výlet na Bruntálsko, kde stojí jednopatrový barokní zámek Slezské Rudoltice. Je obklopen parkem, který byl v době největší slávy v 18. století přirovnáván k Versailles. Zámek Slezské Rudoltice teď navštívíte s kolegyní Petrou Štrimplovou.
3: Kastelánem Tomášem Zembou. Stojíme u fotografie, reprofotografie historické podoby zámku Slezských Rudoltic.
4: Na které je zachycen náš zámek v roce 1869. O své dvě patra přichází v roce 1901 a to z toho důvodu, že už tady měla být jenom kalcovna a nějaká ubytovna, proto se to průmyslníkům neoplatilo opravovat.
3: Jaký je vlastně ten příběh?
4: Zámek vlastně byl postaven v druhé polovině 16. století, přestavěn z tvrze Fulštejnama, no pak to získali Sedlničtí z Choltic, pak opět Olomoucké biskupství, no ale hlavní byli Hodicové a hlavní postava byl Albert. Albert Hodic, blázen z Rudoltice, říkal. To je obrovský příběh.
3: To jsme v kterém století?
4: To už jsme v 18. století samozřejmě.
3: A to je období, kdy se Rudolticím říká Slezské Versailles.
4: Ano, on nás proslavil v celé Evropě, kdy se začali sjíždět návštěvníci ze všech koutů. No a nejvzácnější návštěva tady byl pruský král Fridrich, který pobýval vlastně několikrát.
3: Jak velkolepé to teda bylo?
4: To bylo honosné, nezbylo z toho vůbec nic. On to prošustroval celé, jak se říká, jo. On prostě se zadlužil neskutečnou částkou. On si to užil do posledního, jak se říká, zlatky, jako po něm nezbylo vůbec nic. Už v roce 1779 se celý zámek rozprodal, aby se umořili dluhy. Takže tady už v roce 1779 lítali jenom netopíři.
3: No, kolem nás je po stěnách spousta loveckých trofejí, takové to klasické paroží, jdeme kolem vycpaného chlupatého medvěda.
4: Těch medvědů tady máme víc. Samozřejmě ty trofeje, my jsme v roce 2008 začínali jedním srnečkem a dneska jsme majitele přes 800 kusů trofejí. A sbírka se nám stále rozrůstá. Každou chvíli přijde nějaký myslivec své paroží zhodit k nám na zámek.
3: Kudy vlastně návštěvníky vodíte, co všechno vidí?
4: Prohlídkový okruh, projdete skoro celým zámkem. Kromě severního křídla, které je k dispozici jenom obci pro kulturní akce, no a jde se jak do zámecké kaple, tak do interiéru.
3: Na co jste obzvlášť pyšní?
4: To potom uvidíte pokoj přátelství.
3: Tak podíváme se. Tohle je pokoj přátelství?
4: Jo. To je jediné, co zbylo z našeho zámku. Nic víc. Omítky, tady ta mozaika z 18. století, alegorické desky a socha Máří Magdalény ze zámecké kaple. No a pozlacené zrcadlo, které údajně mohlo viset v zámeckém chlevě nad korytem. Hrabě tady měl dokonce dafní dvůr v zámeckém parku, což byly hospodářské budovy, kde uprostřed byla krásně barokně vyzdobená budova, kde byly ustajené krávy ušlechtivých plemen, které žrali z dubových koryt ve tvaru mušli. Každá kráva měla svoji služku a ty dojili čerstvé mléko, to slilo do obrovských džbánů, které se chladily ve vodotečích a šlechta, když šla na procházku do parku, tak pili chlazené mléko přímo u kanálu.
3: Musel to být teda pěkný cirkus, jak vás poslouchám. Opravdu zajímavá komnata. Tady jsou vlastně stěny v tom syrovém stavu, obouchané omítky, vidím i rozvody.
4: My jsme se rozhodli, že to necháme jako memento, že to opravovat nebudeme. Na Čančaných zámku je strašně moc a tady si lidi můžou aspoň podívat, co dokázali sami udělat s památkou.
3: A Alberta z Hodic máme tam na té podobence.
4: Ten příběh je obrovský. Náš zámek není postavený na historických předmětech, my to máme nainstalované jako iluzi, jak to asi mohlo vypadat, ale celý prohlídkový okruh je postaven na tom příběhu našeho pána.
3: Dokdy vlastně funguje zámek jako zámecké sídlo?
4: Tak do konce 19. století tady byl poslední šlechtický rod Čejkové z Badenfeldu a pak už se tady střídali průmyslníci. Za války byl poslední majitel konský handlíř Franz Andres, který spolupracoval s Němci. Tady bylo výcvikové středisko Hitlerjungen, ale hlavně část Goebbelsové ministerstva propagandy. Potom už to byl jenom ruina a v 70. letech sklady krizového zabezpečení státu, které to vydrželi do roku 2004.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Slezské Rudoltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Už příští týden odstartuje další, už 11. ročník letního divadelního festivalu, který se jmenuje Pernštejn Love. Opět nabídne lásku, hádky, milostné trojúhelníky, mužská přátelství v troskách a také spoustu dalšího. Co konkrétně, to se dozvíte v našem zítřejším Dobrém ránu. Povědět vám o tom přijdou organizátoři Kateřina Fikejzová-Prouzová spolu s Tomášem Libánkem. Tak poslouchejte v 8.40.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Broučci.
2: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
3: Budu.
1: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
2: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
1: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Poličce připravují výstavbu protipovodňového poldru. Hradec Králové přišel pod vodem o 46 milionů korun. Česko chce posílit protidronovou obranu. A zítřek bude polojasný až oblačný, teploty až 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Protipovodňový poldr vznikne u bývalé cihelny v Poličce. Město ho tam chce postavit pro zachytávání vody z Bílého potoka. Teď oslovuje vlastníky pozemků, od kterých musí získat souhlas se stavbou, vysvětluje mluvčí Nadežda Šauerová.
6: Jedná se o dílčí opatření k zadržení vody v krajině a zabezpečení komplexní protipovodňové ochrany Poličky s určitým přínosem i pro obce položené níže ve směru toku Bílého potoka. Navržený poldr bude při povodni schopen zadržet až 85 tisíc kubíků vody.
5: Správu nemovitostí v Hradci Králové připravili podvodníci asi o 46 milionů korun. Peníze jim minulý týden poslal zaměstnanec městské příspěvkové organizace, který podlehl nátlaku falešných policistů a údajných pracovníků České národní banky. Případ vyšetřují královéhradečtí kriminalisté. Pravidelné audity podle mluvčí magistrátu Kateřiny Rohličkové potvrzují, že jsou kontrolní procesy města i jeho organizací nastavené správně.
7: Město vedle technických a procesních nástrojů nyní bude u svých organizací klást důraz na proškolování a následný trénink zaměstnanců zaměřený na rozpoznání podvodných telefonátů a dalších útoků cílících na získání finančních prostředků. Magistrát své zaměstnance takto školí a testuje dlouhodobě.
5: Češku na dovolené v Chorvatsku včera zasáhl blesk. Žena je v nemocnici v Rijece. Dnes o tom informovalo České ministerstvo zahraničí. Bližší informace kvůli ochraně soukromí a osobních údajů úřady neposkytly. Turisticky oblíbenou oblast kolem chorvatského ostrova Krk včera zasáhla silná bouře. Vláda chce posílit protidronovou obranu Česka. Zajistit to má novela, kterou představili ministři vnitra a dopravy. Ta má rozšířit pravomoci společností, které spadají do kritické infrastruktury. Nově by mohly rušit nebo zneškodnit drony, které se objeví v bezletových zónách nad svými objekty. To doteď můžou udělat jen policisté nebo vojáci. Vláda tak podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO reaguje na rostoucí bezpečnostní hrozby. Novela má zároveň urychlit i zásahy policie v podobných případech. Podle šéfa rezortu dopravy za SPD Ivana Bednárika je právě rychlá reakce klíčová.
8: Doposud muselo dojít k vyhodnocování, že jestli přichází bezprostřednímu ohrození majetku nebo zdraví. Teď návrh počítá s tím, že i potenciální špionáž nebo něco podobného může policista na místě vyhodnotit a zasahovat proti bezpilotnímu systému.
5: Spojené státy od 19. srpna zavedou dodatečná 50% cla na některé kanadské zboží. Rozhodl o tom americký prezident Donald Trump. Podle něj Ottawa znevýhodňuje americké automobily, alkohol nebo mléčné výrobky a sama zavedla odvetné poplatky. Americká cla se budou týkat daného zboží bez ohledu na to, jestli je zahrnuté v dohodě o volném obchodu mezi USA, Mexikem a Kanadou. Opatření se vztahuje mimo jiné na cement, víno, nábytek nebo oděvy.
1: Počasí.
5: Zítra bude v Pardubickém kraji ráno polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnost na oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, mírné zdržení na příjezdu do Pardubic od Chrudimi a taky na úrovni Draškovic na silnici 1/37.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Pardubicích bývalém areálu kávovin, kasáren Hůrka i po skladech u Červeňáku mají vzniknout nové čtvrtě pro tisíce obyvatel. Podrobnosti řekne Šárka Rusnáková krátce po 15:45 a my vám v této hodině ještě nabídneme jako vždy písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Bělý květ Miroslava Žbírky, také tady bude kapela Holky a nebo kapela Elán, Honza Kalousek či Michal Tučný.
3: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: vytkvětl Miroslavu Žbirkovi v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. No a my se teď podíváme na oblohu, a to s Tomášem Popelkou.
1: Počasí.
0: Český hydrometeorologický ústav v Hradci Králové totiž všebedlivě sleduje oblohu, samozřejmě rovněž tak. Tak pana Popelky se teď zeptáme. Dobré odpoledne, pane Popelko.
2: Dobré odpoledne.
0: Zeptáme se vás, jak to tedy bude vypadat. Teď je obloha celkem zakaboněná, tak rozkaboní se nám ještě, nebo už to zůstane?
2: No, večer se mraky zase budou pomalinku rozpouštět a do rána v podstatě už bude asi nějaké polesno až jasno. Nějaké teploty se nám teďka pohybují většinou kolem 21 stupňů a vítr fouká od severozápadu od 2 do 5 metrů. V noci ještě zpočátku bude jako oblačné počasí a v druhé polovině noci už se bude protrhávat k ránu polesno až jasno a teploty klesnou na 12 až 9 stupňů. Je v údolíčkách za ní to mohlo být až k 5 a vítr bude foukat slabý, stále severozápadní do západní do 4 metrů.
0: Mm-hmm. Tak, já tady teď koukám ještě na pronostiku, která říká, že na svatého Praxeda mlha z rána k zemi usedá. Tak jak to bude s tou mlhou a s počasím vůbec v následujících dnech do konce pracovního týdne?
2: No, mlh by nemělo být nějak moc, spíš to jsou, jak bude to spíše výjimečně. No a zítra po ránu zase bude polojasno, jasno a během dopoledne začne zase přibývat oblačnost, až na oblačnost zataženo a odpoledne a večer se objeví i slabé přehánky, na horách budou četnější a teploty už budou zítra o něco vyšší, 20 až 23 stupňů vítr, ale bude zůstává stále severozápadní, západní a takový bude foukat od 3 do 6 metrů.
0: Mm-hmm. Stále platí, že čtvrtek bude nejchladnějším dnem tohoto týdne?
2: Zatím stále, tam to bude opravdu jako asi takový chladnější, vlhčí den. V podstatě bude oblačno a zataženo, na největším území se uvidí přehánky nebo déšť. Na horách tam zase ty srážky budou četnější, ale večer už budou pomalinku ustávat a začne i oblačnost ubývat. Teploty nám klesnou na 13,9, teploty vystoupí na 17 až 21, a vítr bude foukat stále západ, severozápad 3,7 metrů. No a v pátek se už to bude trošku vylepšovat, přece jenom tam už bude jako polojasné až oblačné počasí. Pouze nad ránem a ráno ještě na východě kraje by mohlo být oblačnosti více s ojedinělými a slabonkými přehánkami, které budou během dopoledne končit. Teploty v pátek ráno 12 až 8 a odpoledne už 23.
0: Říká Tomáš Popelka, děkujeme za aktuální informace do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Naslyšenou.
2: Jeden.

0: rozsáhlou bytovou výstavbu. V příštích letech totiž mají vzniknout třeba hned tři nové čtvrti pro stovky až tisíce obyvatel. Jedná se o areál bývalých kávovin, kasárna Hůrka a také území po bývalém skladovém prostoru u ulice SK Neumanna poblíž parku Červeňák. Podrobnosti doplní redaktorka Šárka Rusnáková. Šárko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak prozraď tedy, která z těch čtvrtí by v Pardubicích mohla vzniknout jako první?
1: Úplně přesně se to říci nedá, nicméně možná půjde o areál nedaleko ulice SK Neumanna, nebo alespoň jeho část. A to, protože už tam byla dokončená demolice objektů skladů. Jde o dohromady něco přes 30 hektarů, kde má vyrůst bydlení pro zhruba 6 tisíc lidí. V první etapě to budou dva domy s více než 360 byty, a to v severní části lokality u Kauflandu. To znamená vedle stávajícího sídliště na Vinici. No a na to má právě stavební firma od dubna platné pravomocné rozhodnutí o stavebním záměru. Nicméně developer by měl ještě jednat s městem o plánovací smlouvě. Připomínám, že jde o důležitý dokument, bez kterého město nepovolí napojení nových bytových domů na městskou infrastrukturu a veřejné sítě.
0: A co ty další čtvrti?
1: V areálu kávovin už je plánovací smlouva hotová a schválená zastupitelstvem. Vzniknout tam má přibližně 650 bytů. Nicméně firma zatím s pracemi neplánuje začít, protože upřednostňuje výstavbu v bývalém autofóru, tedy nedaleko. Jde o další domy v okolí ulice Na Spravedlnosti, kde by mělo vzniknout zhruba 600 bytů jako pokračování stávající výstavby. Na ně už stavební povolení stavební úřad vydal. No a pak, co se týká lokality bývalý kasáren Hůrka, tam má vzniknout bydlení pro zhruba 5000 lidí, a to bytové domy i rodinná výstavba. Jde o pozemek města a to musí nejprve řešit inženýrské sítě. Projektová dokumentace k nim má být ale hotová zřejmě příští rok.
0: Chystá se i další výstavba Pardubicí kromě těchto tří?
1: Určitě je toho hned několik, tak například v areálu bývalé Prokopky má mimo svého nového sídla ČSOB pojišťovna postavit také několik desítek bytů. Další dva bytové domy jsou naplánované hned nedaleko na sídlišti závodu Míru v ulici K Polabinám. Město tam plánuje jednak nájemní a pak také družstevní bydlení. Půjde o dva propojené objekty, kdy ten druhý uzavře nároží stávajícího osmipodlažního domu a další bytový dům by měl například vyrůst v Jesničánkách na konci ulice Na Záboří.
0: No tak to vypadá, že se nám Pardubice začínají pěkně rozrůstat, tak už nám bude chybět jenom metro a budeme moci konkurovat Praze. Tak o plánované výstavě v Pardubicích jsme mluvili se Šárkou Rusnákovou. Děkujeme, hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kanada, Alaska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 21. července. Svátek má dneska Vítězslav. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. První belgický král po vyhlášení nezávislosti země složil slavnostní přísahu veřejně před chrámem svatého Jakuba v Bruselu v roce 1831, to je 195 let. Byl jím Leopold I. belgický a zemi vládl 34 let. Historické jádro Prahy bylo prohlášeno za městskou památkovou rezervaci nařízením vlády před 55 lety v roce 1971. Svou rozlohou je to největší městská památková rezervace na světě. Tenistka Martina Navrátilová získala americké občanství před 45 lety v roce 1981. Jedna z nejlepších hráček všech dob pobyla na prvním místě žebříčku WTA celkem 332 týdnů v řadě. Jen Wimbledon ve dvouhře vyhrála 9krát. Raketoplán přistál naposledy po misi před 15 lety. Byl jím Atlantis. Na 33 misích strávil celkem 307 dní na oběžné dráze. Prvním raketoplánem ve vesmíru byla Columbia v roce 1981. S přistáním Atlantis skončil i celý vesmírný program Space Shuttle. Přišel na skoro 200 miliard dolarů.
3: Paní Doubtfireová.
4: Nebyl jsem příjemně překvapena, že jste doma tak brzy, dráha.
2: 75 by dneska bylo tátovi v sukni, herci Robinu Williamsovi.
4: To obrovské drahé auto patří vám, no ne? Říká se, že muž, který si musí koupit takhle velké auto, si tak kompenzuje malé genitálie.
2: Oscara získal za roli ve filmu Dobrý Will Hunting. A já přeju pěkný den.

0: Studenti střední zahradnické školy v Kopydlně musí na několik dní přerušit prázdninové odpočívání a vrátit se zpátky do školy. Na povinné týdenní praxi se totiž postupně v jednotlivých turnusech starají o školní záhony a skleníky, protože příroda si letní volno prostě nevybírá. Víc zjišťovala redaktorka Kateřina Kohoutová, která se zajela do učiliště podívat.
1: Danča s Davidem, poprosím tadyhle ten řádek dočistit krásně, ať uvolníme tu mrkvičku.
2: Mistrová Petra Sedláčková tady rozdává úkoly.
1: Patrik, Vojta, Kuba jedou tadyhle, tyhle ty řádky. Kluci, za chvíli je pauza, tak ať to máme hotový.
2: My jsme tady v záhonu mrkve, plevel je tady až po kolena, takže úkol je jasný.
3: Je vysoký až po pas a dáváme ho na kupy, který pak odvážíme pryč.
2: Říká mi Daniela, která už tady s plevelem bojuje. Zatímco ještě minulý týden si užívala prázdnin, tak teď tady klečíš v záhonku.
3: Mně to nevadí, já tady ráda pomůžu, i když sice je takový vedro, že bych nejradši zůstala doma.
2: Vojta je na letní praxi poprvé, protože má za sebou teprve první ročník.
4: Nechtělo se mi vůbec.
2: Další skupinka studentů je na malém políčku, tady kolem nás všude zelenina.
5: My tady plevelíme, děláme tady cestičky zpátky, bylo to tady jak džungle.
2: Co tady vše máte, co se sklízí teď?
5: Kedlubny, zelí, máme tady ještě kapustu, celér.
6: Kájo, běž někde mezi stoly,
5: jo.
6: Uším vodu.
2: Pochopitelně stranou nemohou zůstat ani skleníky, kde je spousta květin a letniček a je potřeba je
5: zalívat každý den. A teď v tom vedru to je hodně důležitý.
7: Snažíme se zalévat po ránu a nebo potom o víkendech, když je tady víkendová služba, tak i na večír.
2: Vysvětluje Petra Sedláčková, tento týden jsou tady studenti z různých ročníků.
7: Z prvních a druhých ročníků máme tady obory zahradnické práce, zahradnictví, zahradník a rybář-krajinář.
2: Je potřeba, aby sem ti studenti každý na jeden týden přišel, protože je nutností se tady o všechno postarat přes léto.
7: Studenti mají ve školním roce jeden týden volno a zase na oplátku potom v době prázdnin na jeden týden nám sem jdou pomoct.
2: Do konce letních prázdnin se tady na praxi vystřídají všichni studenti. Z Kopydlna Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude mořeplavec Richard Konkolský.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: kombinací.
1: Malování a kapela Divoký byl. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice stihneme ještě Jiřího Korna nebo Cliffa Richarda a jeho letní hitovku Summer Holiday, ale stihneme i spotřebitelský servis před zprávami o Gutwirta a humoriádou Patrika Rozehnala a Vítězslava Jandáka. No v poslední době se hodně ptáte na samoobslužné pokladny a dnes tu máme dotaz na vážení ovoce a zeleniny. Opět odpovídá Josef Černý.
2: Paní Irenu by zajímalo, proč v některých marketech musí vážit ovoce a zeleninu, což zdržuje. Naopak v jiných váží zeleninu sami u pokladny, což je podstatně rychlejší. Paní posluchačko, máte pravdu, ale je to politika jednotlivých marketů, kterou nelze ovlivnit. Vážení u pokladny je sice rychlejší, ale má jednu nevýhodu. Nevím jak vám, ale mně se několikrát stalo, že pokladní namarkovala jiné ovoce nebo zeleninu, což jsem zjistil až doma. Zajímavé je to, že vždycky to bylo v můj neprospěch.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pošta na třídě Míru v Pardubicích je už bez lešení, rekonstrukce je u konce. Ministr průmyslu Havlíček podepsal v Británii memorandum o vzniku malých modulárních reaktorů v Česku. Maďarská opoziční strana Fidesz tvrdí, že čelí policejní razii a zítřek bude polojasný až oblačný, teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Z budovy hlavní pošty na třídě Míru v Pardubicích zmizelo lešení. Rekonstrukce funkcionalistické stavby architekta Ladislava Machoně je u konce. Pošta v přízemí zůstala zachovaná, ve vyšších patrech vznikly kanceláře a 11 malých bytů. Podle stavbařů obnovu usnadnilo promyšlené původní řešení budovy. Potvrzuje to projektový manažer společnosti Stapro Vojtěch Jirsa.
2: Ten barák je v podstatě takový, jako by se dneska ta administrativní budova navrhovala. Má takové dispozice. Prostě takže už tenkrát na konci těch 30. let to vlastně navrh tak, jak by se to v podstatě navrhovalo i dneska.
0: V Luži začali hledat vánoční strom. Radnice vyzvala majitele, kteří plánují kácení, aby jehličnany nabídli městu. Podmínka je pravidelný tvar stromu a výška kolem 10 metrů. Obec Vysoká nad Labem plánuje na srpen další opravy rozhledny Milíř. Práce výjdou na skoro 3 miliony. Z celodřevěné konstrukce opakovaně napadené strakapoudem zůstanou nosné sloupy. Naopak ochoz, střížka a další prvky budou nově z pozinkovaného kovu, říká nezávislý starosta Jiří Horák.
3: Takže to bude věčný a ani strakapout si na to netroufne. Ale ten strakapout není příčina, ale následek, protože on klobe tam jenom, kde to dřevo už je nějaký nahnilý nebo prostě nějakým způsobem degradovaný. Takže on nám vlastně ukázal, že je to konstrukčně od začátku blbě naprojektovaný, když to takhle řeknu, že se to nedalo nijak natřít ani zajistit proti zatýkání.
0: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO podepsal v Británii memorandum mezi společnostmi ČES a Rolls-Royce SMR. Dohoda se týká přípravy lokalit pro malé modulární reaktory. Měly by stát v Dětmarovicích na Karvinsku a v Tušimicích na Chomutovsku. Šéf firmy Rolls-Royce Chris Hollerton řekl, že si od spolupráce s ČESem slibuje výměnu zkušeností s provozováním jaderných elektráren. Maďarští policisté zasahovali v centru, které provozuje servery maďarské opoziční strany Fidesz. Zástupci strany bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána to uvedli na sociálních sítích. Tvrdí, že vyšetřovatelé chtějí zabavit celý komunikační systém Fideszu a jeho databázy. Podle webu Telex policisté zasahují kvůli podezření ze zneužití úřední moci. Po dubnových volbách Orbána nahradil v čele vlády Péter Maďar a ukončil tak 16-leté vládnutí Fidesu. Maďar před volbami tvrdil, že chce skončit s korupcí, kterou podle něj systémově prosazovala strana jeho předchůdce.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji ráno polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnost na oblačno až zataženo, odpoledne a večer místy přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra 20 až 23 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou ze silnice, která je mezi Přívratem a Českou Třebovou. Nehoda osobního auta a cyklisty a krátká kolona na příjezdu do Pardubic ve směru od Chrudimi na silnici 37.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Začíná další díl, na kterém se budete podílet určitě i vy a už se na to těšíte, co vybereme my a co vyberete vy, jak si sestavíte hodinu. Každopádně ale chtěl bych přivítat hosta, který dnes s námi přišel oslavit svůj svátek, takže všechno nejlepší Slávkovi Jandákovi.
5: Děkuji.
4: Ať se daří, hodně zdraví, hodně štěstí a pohody a taky humoru do života.
5: Patriku, já se strašně těšil. Já jsem byl jak ten, co předvolal kanál La Mancha do Běhrka, ale já jsem tak šťastný, že jsem tady, že tady se rodí sranda, tady žije sranda, legrace a že mám svátek. Já bych chtěl, a u každého tvýho pořadu mají lidi svátek, protože se můžou smát. Takže pojďme se smát dohromady a děkuju za to milý přivítání.
1: Humoriáda.

0: začínáme dnes se Slávkem Jandákem, s výběrem první ukázky, pak budete rozhodovat vy v Humoriádě. Co to bude?
1: No co to bude? My jsme dlouze přemýšleli a zjistili jsme, že tato země měla a má a doufám bude mít moře komiků, ale mezi takový ty větší komiky patřil Bolek Polívka. Řekli jsme si s Patrikem, on toho ví víc daleko a má to přečtěnější, že bychom mohli pustit něco s Bolkem Polívkem, že jo?
0: Jo, tak no. Vyprávění o opravě jedné televizní věže na Moravě. Jo?
1: No, vidíš, oni mají na Moravě už i věž televizní.
0: To je hodně známý.
2: Tak prosím vás, ale teď půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli. A sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom, že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět. A na té hoře Pradět je taková věž, na té věži je restaurace a nad tou restaurací ještě je televizní takový vysílač. A ten se opravoval, tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinacích a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech. A najednou to bylo na vrcholu toho pradědu, taková hráz. A teď oni tam nahoře, ti artisti, jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech, a teď tam všeli jak bivakovali a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují. To mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v takové knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář, mrakodrapu, je vidět, že to je vysoko, kancelář, kde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl. A ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce. A venku zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí meje ty okna jako. A tam je napsáno po to fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak aby se vrátili k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují nahoře, turisty se dívali a jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali, udělali takovou tu hlavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání a nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili, ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře a šli je zařval a teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Herko, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak takovéhle kaskadérské kousky asi nikdy nezažil Slávek Jandák, nebo?
1: Zažil moře kaskadérské. Jsem na koni, když už o tom mluvíme, tři voříšky pro Popelku.
0: No to víme, ano.
1: Všichni, nikdo neví, že já tam vlastně jsem to točil v bezvědomí, protože nás učili jezdit na koni. Trávnička, Jardu Bedrbolava a mě, protože většinu filmu jsme s koňma na koni a podobně. A tam došlo k tomu, že jsme museli chodit povinně do jízdárny a co výzdárně, když spadnete z koně, dáte flašku, že jo? No tak každýho sundla a vydal flašku. No tak mě se pokoušeli. Já jsem jezdil už dávno, kdysi jako malej v Sokolově, tak trošku jsem to uměl. A ten kůň, my jsme to točili na historických sedlech, který mají tu velkou hrušku. A oni samozřejmě, aby mi sundali z té kobily. Já lítal vzduchem, ale vždycky jsem dopadl na to sedlo. A jednou jsem dopadl...
0: Na tu hrušku.
1: Na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. A kostrč do sádry nedáte.
0: No.
1: To byste se nevykakal, že jo? Tak to nejde. Takže já

0: jsem to celý, a to je strašná bolest, která jde do nohou, dozadu, do hlavy, do všeho. A tak vždycky na place, kam jsme přijeli, už potom točit, že to trvá dlouho, než se ten zadek zroste, tak jsme prostě přijeli a tam byla vždycky sanitka, jsme točili v NDR, tak tam byla německá sanitka a ty vždycky mě oblíkli do kostýmu, přes kostým mě prdy injekci proti bolesti, sedl jsem na koníka a dělal jsem veselýho kluka, veselýho prince. Takže já mám na tohle vzpomínky, ale jinak jsem s koní zatím nikdy moc nespat, ne.
1: No tak z věže snad taky ne, nějaký ne. Kaskadér byl, který by zastupoval tu hereckou práci?
0: Ne, ale teď, když jsem točil poslední ten seriál s panem režisérem Pachlem, tak tam jsem měl scénu, že mi zastřelej na konci toho seriálu.
1: Ano.
0: Jako policajta, který zdrhne z Prahy, žije v Německu, trošku zloděj, že jo? No a zastřelej ho a on padne na zem. A to bylo krásné. Já furt říkám, že ty kluky kaskadérský znám. Co tady dělají ty kaskadéři? Jdou, pane Jandák, v klid. Tak jak mě zastřelej, já sebou seknu na zem. Oni říkali, ale to jste nemusel. O toho je pan kaskadér. Takže oni...
1: Přijde o práci.
0: No ne, já jsem udělal, jakože jsem zasažený.
1: Ano.
0: On si vzal můj kabát, paruku a bum, padnul von, abych si neublížil.
1: Mm-hmm,
0: krásný, jo, krásný.
1: Jako v bavlnce.
0: No, jako v bavlnce. Takže to bylo hezký, no. Tak...
1: Říká Slávek Jandák, dnešní oslavenec, host Humoriády, a vy si můžete teď vybrat, buď Bolka Polívku ještě jednou, jeho vyprávění, a nebude tam sám, třeba i s Věrou Chytilovou a s Chantal Poulain. A proti já zkouším čas od času je takovou tu klasiku loutkářskou a dřevěnou, tedy s Hurvínkem a se Spejblem v podání Josefa Skupy, takové vyprávění Počty. Tak co vyberete? Buď Příhody z natáčení, Bolek Polívka, Věra Chytilová nebo Chantal Poulain, nebo Josef Skupa. Telefonní číslo 731 800 900 pro vaše spojení se studiem Humoriády a pro hlasování přímé, anebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, takové jsou možnosti, tak to zkuste.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: První souboj humoriády dnes ve vysílání, tedy Bolek Polívka, Věra Chytilová, Chantal Pulen, na jedné straně varianta A, Bčko, pak Josef Skupa a tedy Hurvínek se Spejblem. Komu dáváte bod? Ptáme se Slávkem Jandákem.
5: Dobrý den, jsme spojeni.
4: Ano, velmi dobře.
6: Ano.
5: Tady je Ladislava ze Severní Moravy, takže bydlím v Opavě, velmi kousek. Chtěla bych vás, pánové, pozdravit a moc popřát panu Slávkovi narozeniny.
6: Děkuju.
5: Moc. A je mi jenom tak odbočkou, je mi strašně moc líto, že v dnešní době nežil takový pár excellent herci jako vy.
6: Ježíš, děkuju moc.
5: Mladý jsem strašně zmatená, strašně. Takže vám přeju, no a koho volím? No jedině Bolečka Polívku a paní dámu, režisérku Chytilovou.
4: Dobře, dáváme jim bod, děkujeme moc, mějte se pěkně, ať se daří.
6: Taky, na skle.
4: Kdo dál? Dobrý den.
7: Dobrý, zdravím z Brna, Jarek.
4: Ano. A?
7: Chtěl bych pana Bolka Polívku.
4: Dobrá, bod pro něj opět. Děkujeme i vám za zavolání a předáváme slovo dál. Štafetu.
8: No, tady Česká Třebová. Já bych si dala Skupu.
4: Dobrá, varianta B, děkuju za
6: klidně.
4: To. Ještě někdo, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, do radia.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Dal byste si pokračování, tak jo. Děkuju.
9: Ano, děkuji.
4: My za zavolání jsme rádi, děkujem, že jste se provolal a máme rozhodnuto. Velmi těsný souboj, různě se to přelévalo. A nakonec, když tady zastavujeme, tak o pár hlasů navrch.
6: Zvítězil Bolek Polívka.
4: Jo, správná volba, Slavko, na začátku.
6: A ty Moraváci, oni držej, Západočeky nepustějí vůbec k telefonu. No, co se dá dělat, musíme to respektovat, tak, je to demokratický.
4: Takže příhody z natáčení i od Věry Chytilové a Chantal Pulen.
10: No, ale největší katastrofa byla taky ještě, když jsme točili toho Šaška. To, a to je úplně typické a myslím si, že v tom vlastně ani není Bolek taková výjimečná hvězda. Je strašný, když má hlad.
11: No, to
10: když
11: říká
10: má
11: obecně
10: hlad, tak to je konec všeho.
11: A to je obecné pravidlo, já myslím. To se říká přece, že hladový muž je horší než nějaká... Ne, nebo jak se prostě to říká? Nějak se to říká dokonce.
10: Já tě nevím, jak se to u vás v Brně říká.
12: Já jenom jsem chtěla říct, protože já vždycky vidím, jak Věra a Bolek, který se mají hrozně rád, pracují spolu. Jenom Věra přišla u nás doma do Olšany a ráno... A Věra pořád jako nutí Bolek, musíme pracovat. A já jsem ráno, jsem přišla pozdě a ráno jsem se probudila a dveře od naše pokoj byla zavřena s klíčama. Jsem šla, to je divný, Bolek zavěl z klíče, to je zajímavý. Pak jsem šla dolů za Věro a jsem klepala, jsem chtěla jít a taky zavřena dveře s klíčama. A já jsem pochopila, že Bolek zavřel dveře, protože měl strach od Věra ráno. Bouchl kolem ty 8 ráno, musíme pracovat. A Věra měla strach od Bolka, který už kolem ti 2 ráno, 3 ráno začíná ta inspirace pracovat, tak už za Věru šel klepat a oni se zavřeli oba, jo. Tak to by...
10: No to ovšem, ta Chantal tam nebejvala, takže ona nevěděla, že taky se musela třeba Bolka hledat v hospodě, že jo?
11: A kde jinde? Ale teď já sedím v hospodě a popijím tam prostě pivo a teď mě tam někdo, prostě i Fernet tam byl přede mnou a najednou prostě v hospoda je taková temná, teď si otevřou ty dveře jako ve westernu, takový to... A teď to světlo, ten pruh světla prostě tou westernovou hospodou a teď všichni pořádní koubojové si prostě si se nachmátnou ty zbraně, jako ne, že by chtěli střílet, by náhodou. A teď slyším ty kroky a ty kroky směřují ke mně. Viděl jsem, ano, je to Věra, jako takový to čvach, čvach, čvach, čvach. Tak já sedím zády a první nevidím, že nervově starý košťár, který vyskočil s výkřikem zicen zi bitte. A já jsem si řekl, sakra, oni si myslí, že to je moje žena, páč.
10: A to se strašně polekal.
11: A tak jsem strašně na celou hospodu zařval, aby mě opravdu všichni slyšeli, jsem zařval. Paní Věro, sedněte si. Tím jsem jako vytvořil takový odstup, že to není moje věna. A teď Věra prostě si sedala a jak si sedala, viděla ten Fernet, tak schválně ten Fernet mě obrátila jako na ten stůl. No jak jste mě schválně ten Fernet obrátila nebo vylila?
10: Jo, že spadl.
11: Jako takhle ruka. Takže promiňte, chtěl jsem říct schválně, jak si sedal, tak schválně spadl Fernet. Tam byl hospodský, který opravdu byl nejlínější a nejpomalejší hospodský, ale on pochopil situaci a hned tam, jako, jak to spadlo, ten Fernet, tak hned tam byli tři. A Věra viděla, že si se mnou nic jako takhle nepočne, že tam prostě je v takové menšině a my jsme v přesile, tak řekla, vstala a řekla, tak v noci nic, ráno nic. Tak, kdy něco bude, já jsem říkal, aj, teď si myslím, že to je moje milenka.
4: Humoriáda. Slávku, s Věrou Chytilovou nějaká práce byla?
6: No, já to můžu říct otevřeně. Přijela ke mně, jednali jsme o nějakém filmu v Krči do baráku s Emou Srncovou, byly kamarádky. Všim si, že ten Bolek vždycky trošku ujížděl na ženský, který háčkovali, Chantal, no, Chytilka. A Chytilka mi sežrala bažanta. Ne na čurání, bažanta upečenýho, kterýho mi manželka bažanti zomrně, a víš, to sežereš sám.
4: Ano.
6: On mi ho upekla, a říká, co to máte, prosím vás, já to ochutnám, celý to sežral. Z toho filmu nic nebylo a od té doby jsem jich neměl rád. Ale ne, dělám si srandu. Chantal mám rád, Chantal je taková povlovnější a nikomu nic nesežere. Když to ta Chytilka sežrala, ale možná i talent některým lidem. Takže já ji znám. Ano, znám.
4: A s Bolkem práce?
6: No s Bolkem jsme dělali Černý barony v Česku, takže s Bolkem se známe leta. Já ho pamatuju, když jsem hrál na Zábradlí v divadle, tak tam přivedli takového mladého kluka, on je mladší samozřejmě než já, Bolek, a on tam hrál v Nadně. Nadně v Odgorky jsme dělali, to bylo slavné představení a tam tenhle kluk skákal průzně po tom jevišti, ho psal, hrál blázna, byl výborný a všichni říkali, ten je talentovaný. No a je talentovaný, podívejte, kam až to doskákal.
4: Byl z gumy, samá ruka, samá noha.
6: Jako samá ruka, samá noha, a to byl ještě hezký. Teď už teda to je takový horší, teď je to orang-utan spíš, ale jo. Tehdy byl mladý, hezký, štíhlej, skákavej.
4: Kdy se to tak u chlapu změní, že z těch hezkých...
6: No třeba, jsou to zvláště, třeba u mě skoro v 80 se to pořád ještě nezměnilo, to je ono, ale ono to přijde.
4: Důležité je mít sebevědomí, ano?
6: Ne, to není sebevědomí, skromnost je blbost, jo, to si musíš uvědomit.
4: Ano, ještě nějaké moudro, které bychom takhle dali do placu.
6: Nač se bát zítřku, třeba nepřijdou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Humoriádu, zábavný pořad, který pracuje s ukázkami z archivu. Z nich si vybírá host a taky vy ve vysílání a můžete hlasovat SMS-kami a telefonáty. Shrnuji, teď je čas na výběr Vítězslava.
2: Já bych něco navrh, jestli dovolíš, ano. Když jsme dlouho přemýšleli o tom, co bychom měli zařadit, tak tě napadlo tebe samozřejmě jméno Bedřich Zelenka. To byl velký komik, velký autor, to byl ve své době strašně známý člověk a on je známý, doufám, dodnes. A vybrali jsme U nás a v cizině svět se baví ukázku. Já myslím, že bychom ji měli pustit.
1: Dobře.
3: V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé. Beatles marodí do důchodu. A královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás tím máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrdějí a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: U nás a v cizině ty rozdíly, tak třeba i to, jak lidé reagují na komedie nebo jako diváci, určitě tu zkušenost má i Slávek Jandák, protože v cizině hrál, jsou rozdílné?
2: Ano, je to úplný rozdíl. Já třeba, teď mě napadlo, protože pan taxikář říkal, tak jsem koukal zase na to Sedlo velký, no... Tak jak to chápali my a pak jak to chápali v Rakousku? Já jsem přijel do Rakouska na takovou besídku nebo besedu a oni ten seriál velmi ocenili kvůli ekologickým jako ekologickým tématům.
1: Ano.
2: Já jsem říkal, no já jsem myslel, že to je kvůli jako byl jsem slušnej nevěrám a purvení se a takovýmhle věcem a oni ne, to oni tam z toho úplně vypustili a říkali, to mělo ekologický obrovský základ ten seriál. Nevím, v čem jsem točil. Asi viděli jiné, ale možná, že víš, a to je i s humorem. Jsou země, které si cenějí, když se kopejou do zadku. To je humor, že jo, to je takový trošku americký, německý humor, že jo. Pak jsou strašně intelektuální země, jako je třeba Británie, kde většina lidí je blbějších, ale jejich humor je chytrej strašně. A pak jsou země, které jsou absolutně geniální na humor. A to jsme my, protože my se smějeme i těm zadkům, i tým intelektuálštině, všemu, ale já si myslím, že to je o povaze. A Češi jsou srdeční. A humor by měl být srdečný. Takže já si myslím, že nejlepší humor je ten český.
1: A diváci dokáží ocenit, když se povede nějaký ten humor na jevišti a jsou tam rozdíly,
2: diváci
1: kdo nejvíc třeba tleská v cizině. Nebo...
2: Dokážou tleskat a dokonce vědět, že to do textu nepatří a že ty herci ujíždějí úplně kam jinam.
1: Poznají
2: a oni poznají, tleskají, líbí se jim to. Takový to, když ujedete někam, že jo, nebo začnete takzvaně, nebo opravdu improvizovat, tak to a v Shakespeareovi zvlášť a diváci to poznají, což se mi stalo. Takže já si myslím, že my máme chytrý publikum, chytrý humor. Já nechci být nafoukaný, já chci být zdravě sebevědomý.
1: Ano.
2: A mám pocit, že ten český humor je nejlepší. Když
1: Dýka.
2: Se podívejte třeba na takový film Pani, vy jste vdova, teď mi jenom napadlo. No prosím, a nebo o věci, které jsou prastarý z první republiky filmy. Některé televize je pouštějí furt. A já jsem vždycky říkal, no tak to už je. A pak jsem to začal vidět, já jsem se smál, Hugo Haas, já jsem se smál, když ten humor je stále platný. To znamená, je-li to kvalita, kvalita zůstává. A česká kvalita na humor je. Akorát nejsou ty dělníci toho humoru trochu.
1: Který by vytvářeli.
2: Nevím, kdo by byl novej Hugo Haas, kdo by byl novej Menčík, kdo by byl novej Zelenka. Já je nevidím. Všichni říkají, když to tu je, jen to vytáhnem, počkejte. Nic, nic. Prd.
1: Přijde to, věřím
2: nepřijde,
1: tomu.
2: Buďme nepřijde, optimisté. Pouze z těch lidí, kteří to říkají, se stávají směšnými. A není to humor, ale jsou směšní.
1: Hmm.
2: To je rozdíl, prosím.
1: Třeba se to změní. Slávek Jandák, náš dnešního, jsem optimista.
2: No,
1: a teď vy si vybírejte. Bedřich Zelenka ještě jednou, vyprávění třeba o rodině a fyzkultuře, anebo dvojice Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a maturita z politického hrašení televize Nova a v režii Jiřího Adamce. Nabídka B. Ačko Bedřich Zelenka, Bčko Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. Vy si tedy vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo píšete SMSky a odesíláte je na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Stále můžete hlasovat a vybírat si buď Bedřich Zelenka nebo Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Ptají se vás, co volíte, tedy Patrik Rozehnal a Vítězslav Jandák. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i vaše hosta. A volím Zuzanu Bubílkovou a Šimka.
4: Děkujeme, Iveto.
3: Hezké léto obou.
2: Vám taky, krásné, se vydaří. 731 800 900, to je telefon do studia. Kdo tam je?
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové. Já dávám hlas Bedřichovi Zelenkovi. On o sobě říká, že je největší český koník. On měřil 2 metry.
2: To je pravda, ano.
4: Ano.
2: Dobře, děkujeme za to, ať se vám daří. Mějte se
4: pěkně.
2: Mějte
4: se hezky.
2: S kým si teď popovídáme?
6: Dobrý den, dobré humory janické odpoledne. Zdravím Patriku vás a vašeho hosta pana Vítězslava Jandáka.
4: Děkuju.
6: Přeju vám, pane Jandák, k dnešnímu svátku všechno nejhezčí, nejlepší, ať se vám daří, ať jste šťastný a zdrav. Patriku hlasuji pro A, všem přeji krásný večer či příjemné středeční ráno.
2: Dobře, děkujeme za to.
4: Moc.
2: Mějte se krásně, kdo další?
7: Dobrý den, tady Marie ze Stonařova, já bych chtěla Bčko.
4: Bčko.
2: Dobře, děkujeme za to a budeme sčítat hlasy už za malou chvilku. Ještě jeden, ten poslední, komu přijde, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, chlapi. Panu Jandákovi hlavně zdravých svátků a hlasuji pro Bčko.
4: Děkujeme moc.
2: Dobře. Tak jo, Bčko, vyhrálo, vyhrála změna, chcete se posunout dál do jiného šuplíčku v archivu za Zuzanou Bubílkovou, Miloslavem Šimkem a tedy je to jejich vyprávění nebo vystoupení nazvané Maturita.
9: Nazývat pana poslance Kavana jeho krycím jménem agenta bývalé STB.
10: Ano.
9: Víte, že soud dospěl k názoru, že Kato nespolupracoval vědomně.
10: Kavan nespolupracoval? On snad spolupracoval nevědomně. To je ještě horší, paní profesor. Víte, jaký je rozdíl mezi Kavanem Kato a Týden starý chleba? Žádný, oba jsou stejně natvrdlí.
9: Zajímají vaše názory, mě zajímají fakta. A fakt je, že pan poslanec Kavan několikrát vysvětlil svou nevinu v televizi.
10: No tak Kavan vysvětlí cokoliv. Vzpomínáte, jak vysvětlil to, že naboural ve Sněmovní ulici 3 auta? Odmítl dechovou zkoušku, krevní zkoušku a když policisté trvali na tom, že je z něj cítit alkohol, říkal, že si namazal krk francovkou. Tak to je výmluva na úrovni toho manžela, kterého manželka přistihla v ložnici s mladou slečnou v době povodní a on říkal, což veď, vůbec ji neznám, to není moje milenka, tu mi jsem přihnala povodňová vlna.
9: Necháme pana poslance Kavana, ano?
10: Jak si přejete, no. Paní profesorko? Necháme pana poslance Kavana.
9: Z vás nedělejte tady opičky s rukama, vypadáte blbě.
10: A vy, když to děláte, si myslíte, že vypadáte jak, paní profesorko? Já jsem se snažil jenom se vám přiblížit. Co jste se ptala, prosím?
9: Že necháme pana poslance Kavana být.
10: Já jsem dostal otázku, naše současná politická scéna, Kavan do ní bohužel stále ještě patří.
9: Co vás tak fascinuje na tom Kavanovi?
10: No například to, jakou má paměť. To jsou výpadky jak v Temelíně. Potom víte, že nedávno mu objevili v jeho pracovně na ministerstvu zahraničí tajný trezor.
9: No to je...
10: A co tam bylo? Že vás zkouším, promiňte?
9: No peníze tam byly.
10: Peníze. Několik set tisíc korun tam objevili. Kavan napřed tvrdil, že tam žádný peníze nejsou, když mu to dokázali, tak říkal, ano, to jsem ušetřil z diet na služební cesty, to asi lítal až na měsíc. Pak si nehoj vzpomenul, jestli ty diety zdanil, pak to vzal zpátky, řekl, že to byly peníze od sponzorů, potom taky na to zapomněl a řekl, že to byly soukromé peníze, že 50 tisíc mu půjčil bratr. Tak to je paměť, co? Vy nás, maturanty, honíte, že zapomínáme. A Kavan je důkazem toho, že zapomínání je metoda politické práce.
9: Sváz, jste se nějak zasedl na toho pana poslance Kavana?
10: Ještě ne, ale nejradši bych ho zasedl.
9: Sváz, vy jste si vytáhl otázku naše politická scéna. Tak
10: ano,
9: laskavě, prosím vás, hodnoťte objektivně celou politickou scénu.
10: Ano.
9: Přestaňte s těma rukama.
10: Ano. Největším zoufalcem na naší politické scéně je koalice. Tedy původně čtyřkoalice, pak se smrskla jak pijavice. Koalice je vlastně pro sociální demokracii taková bambulka na prvním ocase českého lva. A z jednotlivců je největším zoufalcem na naší politické scéně, pomineme-li Kavana Kato, pan Ivan Pilip.
9: Z vás, jak byste hodnotil pana Pilipa?
10: To je ten druhej bambula na druhém ocase českého lva.
2: Politická satira, už je to 22 let, co odešel Miloslav Šimek, jenom připomínám. A maturita, téma, protože tohle byla jako maturitní otázka v této scénce. Jak si na maturitu svou vzpomíná Slávek Jandák?
11: Člověče, já už si nepamatuju, co bylo včera. A maturita to bylo v minulém století.
2: Tak aspoň z čeho to bylo?
11: Já už taky nevím. Ne,
2: tak čeština určitě?
11: No čeština to bylo dobrý. Jo. Matematika jakž tak, myslím, že to byl dějepis. To taky dobrý, protože já jsem husita, hrozný jako na země. Já jsem byl strašně hrdý třeba na Žižku, protože málo kdo ví, že o Žižkovi se učí třeba i ve West Pointu na americký vojenský akademii, jako historický
2: jako
11: způsob
2: vojenské
11: boje,
2: schopnosti.
11: No jistě. Akorát my ho pomlouváme, že to byla Lapka teďka, ale ty ho neberou jako Lapku, ty ho berou jako jedno z géniů, jako Napoleon a podobně, taky tam Jan Žižka.
2: Aha.
11: To je zvláštní. Ovšem nesmí ho pak točit jako film, protože z toho, jak si Žižky nezůstalo vůbec nic, teď mám na mysli ten poslední film o Žižkovi. No to je jedno, ale ten třetí předmět si nepamatuju. To musel být tělocvik jedině.
2: No tak ne, dobrý. Máme tři, máme češtinu, dějepis a matematiku.
11: A matematiku, to byly tři předměty, že jo?
2: No tělocvik ještě, že by byl, to
11: ne. Ne, no já si myslel, že já teda byl dobrý, to bylo v tom metráčku, ještě to on jsem běhal, ale teď už bych nematuroval vůbec.
2: Takže nic, kdyby byl tělocvik u maturity, vyběhal byste si z něj nejlepší známku.
11: Tehdy dobrou, skutečně jo, dobrou. Jo, já jo. I při svý vejšce jsem hrál basketbal tehdy. Jezdil jsem na lodi. Teda...
2: To nebylo vyšších hráčů?
11: Ne, ale já byl hbitej hrozně. Já je podbíhal a dobrý. Ne, tak mrňavaj zase nejsem. 174. Dneska je to mrňavý, to je zajímavé.
2: No, tak je
11: mě
2: pravda,
11: mě
2: že ano, v té době...
11: Jsme mluvili o tom Zelenkovi, ten byl dlouhej.
2: Ano,
11: že?
2: Ano, dva metry, no.
11: No, to bylo... Takže takhle, no, nespomínám si.
2: Dobře.
11: Ne, Patriku, ne.
2: Nevadí, i tak jsme to probrali dost. A teď poslední možnost pro vás, posluchači, hlasování a výběru poslední ukázky. Buď budeme pokračovat s maturitními otázkami na politické téma se Zuzanou Bubílkovou a Miloslavem Šimkem, nebo to bude silvestrovský večer a ženy,
11: no.
2: 70. léta, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další kolegyně. Vybíráte si ale vy, takže 731 800 900, telefon opět v provozu pro poslední dnešní hlasování v této hodině, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, humor mezera B, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další. Tak do toho budeme sčítat hlasy, ty vaše.
0: Humory. Jáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Vybírat můžete dál, je tu telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnic. Zdravím taky všechny čáky, že se mě poslouchají. Humor já jdu, já teď nevím.
1: Tak Ačko nebo Bčko? Ačko nebo Bčko tedy?
2: A dal bych si bubu.
1: Dal byste si bubu. Dobře, zklamu, ale bohužel nestačilo to tentokrát na vítězství. No. Hlasy rozhodly o tom, že půjdeme do silvestrovského večera s Kostelkou, Lírem a dalšími.
3: Čau, Peču, Líme! To koukáš, co představ si. Oskar mě nechal čekat před barákem, ale já jsem poslala taxík pryč, schovala se na schodech a hubky, šupky.
4: Co to děláš? Neblázni. Prosím tě.
3: Dobře, dám vždycky přednost opuštěnému samotáři než sukničkáři, jako je Oskar.
4: Ano, já si nemám s kým promluvit. Nikdo mě nepodá šálek čaje. Ale až mě ho podají všichni najednou.
3: Víš, já tě vlastně zbožňuju.
4: Ne, to nevím. To skutečně nevím, Milonko. Jenom vím, že jsi vybrala báječnou chvíli. On totiž kvartýr je plný ženský, víš?
3: Aha, se nevytahuj ty, Don Juan opuštěnej.
4: Já, že se vytahuji? Tak pojď.
3: Ale kam?
4: Pojď do ložnice.
3: Kam?
4: Do ložnice. Tam je zrovna jedna. Prosím
3: pěkně.
4: Prosím pěkně.
3: Co tam dělají ty děti?
4: Děti? Ty mám z pátého manželství. Ale ta ženská, ta tě nezajímá?
3: Tam žádná není.
4: Cože? Tak to skočila z okna.
3: Ano, a zavřela za sebou, aby se nestydnul. Víš, ale mě neunikneš. Mě teď to neunikneš.
4: Jenom šetří vášněma. To, co zvoní, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on.
3: Ale mese, to jsem zvědavá, co se mnou udělá.
4: Do koupelny.
3: Ne, Jáčku, do ložnice. Já nejsem zvyklá spinkat v umyvadle, víš?
4: Dobrý večer,
5: kamaráde. Kamaráde,
4: co tu děláš?
5: Já jsem vyšel ven a ona mě frnkla přímo s taxikem před nosem, ale určitě jela do klubu a tam na mě čeká, protože kamaráde, já znám ženský.
4: No, ty jsi odborník, Oskare, ty jsi na ženský naprostej odborník.
5: Já mám takový geniální nápad.
4: No.
5: My tady uděláme spolu panskou jízdu, rozjedeme to tady.
4: Počkej, Oskar.
5: Přines
4: plášky a rozpovujeme. To je báječný, posaď se.
5: To tady.
4: Posaď se, udej si pohledničko, kamaráde.
5: Tak,
4: těla. Udej si pohledničko. Já zatím skočím pro lahvinky, jo? Kamaráde, odpusť mě. Ať se stane, co se stane. Já už bych tu samotu dál nevydržel.
5: Ty, Vánočky, ty mě úplně fascinujou. A sama buchta, flaška žádná, se musíme pojíhat, kde co ten chlapec.
6: Konečně trochu vzduch.
5: Dobrý večer, flaška žádná. Podíváme se, jestli není tady, co je?
6: Ježišmarja, a dost mě zabije.
5: To se mu ani nedivím, flaška žádná. Není žádná, tak...
3: Už je vzduch čistý, Petr.
5: Ale on jí má rozdělenou ještě
3: celé. No jak dlouho budeme hrát ještě, člověče, nezlob se.
5: Pro Krista pána! Tak takhle vypadá silvestrovská noc starýho mádence. Od manželky až po milenku je tady úplně všechno.
6: Ježišmarja, Adolf, co tady děláš?
7: Ani ve snu mě nenapadlo, že ještě letos budu muset rozdávat facky.
0: Humoriáda.
1: A dnešní na konci hostem byl Vítězslav Jandák. Já moc děkuju.
8: A já se taky děkuju, Patriku.
1: A mějte se pěkně a nezapomeňte zítra v Humoriádě Libuška Švormová.
8: A smějte.

0: blízku.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Komplikace v dopravě na frekventovaných ulicích v jižní části Svitav skončí v závěru července. Paliva v Česku po konci vládní regulace zdražila o desítky haléřů. Prezident Pavel varoval před označováním soudu za podjaté a aktivistické. A zítřek bude polojasný až oblačný, teploty až 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Svitavy dokončují stavební práce na frekventovaných ulicích Kapitána Jaroša a Bezručova v jižní části města. S omezením při průjezdu tam musí řidiči počítat do konce tohoto měsíce. Důvody komplikací vysvětluje starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
5: V důsledku blížící se rekonstrukce hlavní průjezdní komunikace od Hradce nad Svitavou směrem do Lačnova dochází k opravám kanalizací a vodovodů na ulici Bezručova a ulici Kapitána Jaroše, kde jsou dvě hlavní omezení řízené buď náhradní trasou či pomocí semaforu.
4: Vodohospodáři nechají opravit poškozené koryto Kronky. Povodí Labe vypsalo zakázku na rekonstrukci kamenného opevnění v obci Krouna. Její součástí bude i odstranění bahna a usazenin po povodních. Náklady podnik odhaduje na 2 miliony. Stavba silničního obchvatu Solnice na Rychnovsku pokračuje podle harmonogramu. Už v první polovině srpna by se měla řidičům otevřít nový most a silnice mezi Solnicí a Bizhradcem.
6: Na hlavní trase obchvatu pokračují zemní práce u budování konstrukčních vrstev vozovky. Stavbaři zároveň připravují nosnou konstrukci estakády, která povede přes údolí. Po zprovoznění mostu mezi Solnicí a Bizhradcem se uzavře okružní křižovatka na výjezdu směrem na Častolovice, kterou čeká rozšíření. Do stavby obchvatu kraj zatím investoval zhruba 259 milionů korun. Celý obchvat by se měl řidičům otevřít v druhé polovině příštího roku. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Litr benzinu zdražil o desetník, v průměru stál 41,60. U nafty byl nárůst výraznější. Řidiči v Česku tankovali po víkendu litr o 77 haléřů dráž, průměrně za 40,80. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila v neděli. Podle České asociace petroliářů se to může projevit ještě v následujících dnech. Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem. Řekl to na konferenci o stavu justice v Evropské unii. Prezident tím reagoval na výroky některých představitelů vlády. Ta navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. Kabinet taky požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala.
3: Počasí.
4: Zítra bude v Pardubickém kraji ráno polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnost, na oblačno až zataženo. Odpoledne a večer se místy vyskytnou slabé přehánky. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehodu tady máme hlášenou ze Svitav na náměstí Míru, nehoda osobního auta a motorky.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Buďte vítáni u souhrnu aktuálních událostí. Tentokrát shrneme úterý za datem 21. července. Rekonstrukce z grafit na litomyšlském zámku je u konce. Bohužel na dalším místě na Chrudimsku hromadně uhynuli raci a s novým logem, dresy a také ambicemi vstupují Pardubice do nové fotbalové sezóny. Nejenom o tom uslyšíte v této hodině. Přidáme ještě písničky, které nestárnou, a to od kapely Činasky, a také od Village People, Janka Ledeckého a nebo Heleny Vondráčkové.
3: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: události v našem kraji. Než je podrobně rozebereme, Otak Utvirt je shrne.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Z budovy hlavní pošty na třídě míru v Pardubicích zmizelo lešení. Rekonstrukce funkcionalistické stavby architekta Ladislava Machoně je u konce. Pošta v přízemí zůstala zachovaná. Ve vyšších patrech vznikly kanceláře a 11 malých bytů. Podle stavbařů obnovu usnadnilo promyšlené původní řešení budovy. Na Chrudimsku veterináři prověřují další podezření na výskyt račího moru. Hromadný úhyn na raků zaznamenali v rybníce ve Vranově. Příčinu musí určit laboratorní testy.
3: Podle ochranářů se zatím podařilo zajistit desítky mrtvých raků. Mezi možné příčiny patří právě račí mor. Ten už byl na konci června potvrzený v úseku řeky Chrudimky pod Křižanovickou přehradou. A platí tam mimořádná opatření, která mají šíření nákazy zabránit. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Od zítřka zkomplikuje dopravu v Pardubicích uzavírka silnice 1/36 mezi odbočkou na Spojil a se Zemicemi. Potrvá až do konce srpna a silnice bude pro veškerý provoz neprůjezdná. Změny se dotknou taky cestujících městskou hromadnou dopravou. Protipovodňový poldr vznikne u bývalé cihelny v Poličce. Město ho tam chce postavit pro zachytávání vody z Bílého potoka. Teď oslovuje vlastníky pozemků, od kterých musí získat souhlas se stavbou. U Zelené brány v Pardubicích pokračuje rozsáhlá oprava kanalizace. Vodárny do starého potrubí zasouvají speciální vložku, díky které má kanalizace vydržet dalších 60 až 80 let. Rekonstrukce skončí v září. Po třech letech skončily úpravy zámku v Litomyšli. Stát za to dohromady zaplatí asi 600 milionů korun a z toho zhruba třetinu pokryje dotace z evropských peněz. Dělníci vyměnili střešní krytinu, opravili vybrané interiéry a restaurátoři obnovili z grafita na fasádě. Bylo potřeba je vyčistit, místy zpevnit, ale někdy i složitější úpravy, říká kastelán Petr Weiss.
4: Některá z grafita byla odfouklá, byla pod nimi kapsa vzduchová, tam potom restaurátoři postupně museli injektovat nějaký zpevňováč, znovu proškrábnout. Některé části chyběly úplně, tak tam potom ve spolupráci s památkáři bylo nutné domyslet ten dekor.
2: A i o tomto tématu uslyšíte v této hodině.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: dalším místě na Chrudimsku hromadně uhynuli raci. Veterináři prověřují podezření na račí mor v rybníce na Vranově. Leží jen asi 10 kilometrů od ohniska, kde už infekce potvrzená byla. Miroslav Hrubán se redaktor Josefa Kopeckého ptal, kde tedy raci uhynuli.
1: Mrtvé raky našli obyvatelé Vranova o víkendu v Horním rybníce. Společně s ochranáři jich tam sezbírali řádově desítky. Jedno z možných vysvětlení je právě račí mor, ale zatím je to jen podezření. Mrtvé živočichy státní veterinární správa nechá otestovat v laboratoři. Výsledky pak určí, jestli je zabila skutečně infekce, nebo to bylo něco jiného, třeba nějaká forma znečištění.
2: Račí mor byl před pár týdny potvrzený Chrudimce, jaká tam platí omezení?
1: Ano, na konci června nákaza zahubila raky v úseku řeky od Křižanovické přehrady do Práčova. Pro člověka tahle nemoc nebezpečná není, ani třeba pro domácí zvířata. Infekci šíří invazní druhy raků, signální a pruhovaní. Ti jsou proti ní odolní, český rak říční ale ne. Člověk ale může nákazu přenášet mechanicky tím, že se mu spory zachytí na oblečení nebo na botách. Proto by se lidé k vodě v zasaženém úseku řeky neměli přibližovat, jak říká Ondřej Machač z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
3: Pokud možno nevstupovali do té vody, nemanipulovali s mrtvýma rakama, ale například ani s rybama a ideálně třeba ani nenechávali psy koupat se v té řece, protože i na té psí srsti třeba mokré, tak se ta infekce může zanést do nějakých jiných jako toků, potoků.
2: Přísnější pravidla platí i pro rybáře, co musí dodržovat.
1: Ochranné pásmo zasahuje od přehrady až po Janderovský jez u Chrudimi. Mimořádná opatření tam zakazují přenášení ryb do jiných vod a nařízená je také dezinfekce vybavení po kontaktu s vodními živočichy. Spory, zárodky račího moru dokážou ve vodě vydržet několik měsíců. Omezení tak můžou trvat poměrně dlouho.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Navštivte s námi tajemný Kunwald, městy pod Orlickými horami. Vezmeme vás do míst, kde byl v roce 1457 založen první sbor jednoty bratrské. Podíváme se k bratrské lípě a naučnou stezkou po stopách jednoty bratrské dojdeme až k Jordánu, tedy k místu, kde kdysi bratři křtili své nové stoupence. Do Kunwaldu vás doprovodí Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za okny Českého rozhlasu Pardubice konečně z podmračené oblohy vykouklo sluníčko. Ovšem, pranostika říká, že na svatého Praxeda mlha z rána k zemi usedá.
1: Počasí.
0: A tak nás samozřejmě zajímá, jak to bude. Ptáme se Tomáše Popelky do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Jak to bude s těmi mlhami? Budou mlžná rána?
2: No, mlh by nemělo být nějak moc, spíš to jsou to spíše výjimečně. No a zítra po ránu zase bude polojasno, jasno a během dopoledne začne zase přibývat oblačnost, až na oblačnost zataženou a odpoledne a večer se objeví i slabé přehánky, na horách budou četnější a teploty už budou zítra o něco vyšší, 20 až 23 stupňů vítr, ale bude zůstávat stále severozápadní, západní a takový dach bude foukat od 3 do 6 metrů.
0: No, na začátku týdne jsme říkali, že nejchladnější zatím bude čtvrtek, stále to platí.
2: Zatím stále, tam to bude opravdu asi takový chladnější, vlhčí den. V podstatě bude oblačno zataženo, na většinu zemí se uvidí přehánky nebo déšť. Na horách tam zase ty srážky budou četnější, ale večer už budou pomalinku ustávat a začne i oblačnost ubývat. Teploty nám klesnou na 13,9, teploty vystoupají na 17 až 21, a vítr bude foukat stále západ, severozápad 3 až 7 metrů. No a v pátek se už to bude trošku vylepšovat, přece jenom tam už bude jako polojasné oblačné počasí. Pouze nad ránem a ráno ještě na východě kraje by mohlo být oblačnosti více s ojedinělými a stamonkými přehánkami, které budou během dopoledne končit. Teploty v pátek ráno rád až 8 a odpoledne už 23.
0: Tak jste to sami slyšeli, po chladnějších dnech se nám zase vrátí léto, a tak si ho teď přivoláme jednou letní písničkou od Heleny Vondráčkové Neuď slunce hřát.

0: Nová fotbalová sezóna začne pardubickým fotbalistům v neděli, a to derby s Hradcem Králové o 20 hodin. A do té nadcházející sezóny pardubičtí fotbalisté vstupují jednak s novým logem, také s novými dresy a i s většími ambicemi. V té letošní sezóně by totiž chtěli vylepšit 9. místo z uplynulého ligového ročníku. Zároveň se chtějí více otevřít lidem a v budoucnu také zažít kromě sportovních i ekonomické úspěchy. Nejenom o tom si můžete už teď poslechnout víc na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Sportovní ředitel Jiří Bílek mluvil v našem ranním vysílání také o tom, jestli jsou změny v týmu kompletní, a na úvod i zhodnotil změny během svého půlročního působení v Pardubicích.
1: Klub prošel ohromnou změnou. My jsme udělali spoustu práce. Díky našemu majiteli, který investoval nemalý peníze, jsme si mohli dovolit vlastně udržet a posílit kádr. Přivezli jsme spoustu specialistů do našeho klubu, investovali jsme do infrastruktury, do zázemí. Já doufám, že i pro člověka zvenčí je tato změna patrná, a doufám, že i lidi zvenčí vidí, že jdeme správným směrem.
2: Startuje nový ročník. S jakým cílem do něj vstupujete?
1: Primárně bychom chtěli hrát atraktivní fotbal, který přitáhne fanouška. To je opravdu náš velikánský cíl. My bychom chtěli naplnit náš stadion. A pokud míříte k tomu, kde bychom se chtěli pohybovat v tabulce, tak já bych si přál, aby jsme byli horší než minulou sezonu.
2: Lepší. Nebo horší.
1: Aby jsme nebyli horší. Aby jsme nebyli horší.
2: Tak. To jsem se lek teďka. Když se podíváme na kádr, jak se povedlo poskládat, posílit mužstvo?
1: Tak naším cílem bylo ten kádr udržet, stabilizovat, v ideálním případě posílit. Já když nepočítám Tomáše Jelínka, tak my jsme přivedli tři hráče. Venca Drchal, Marek Icha a Traore z Dukly. Všichni tři hráči jsou z českého fotbalu, takže prošli už tou adaptací. Český fotbal je obtížný, takže to je velikánská výhoda. A je to mladší až střední generace hráčů, takže dává to smysl z pohledu sportu i ekonomiky, protože ty hráči jsou prodejní, takže ze stavu kádru jsem spokojený, ale takhle ono, moje zkušenost mi ukázala, že hodnotit se to má až po třeba půl roce nebo půl roce.
2: Ta podoba je definitivní?
1: Z 90% jsme hotoví, ale ještě můžeme očekávat jeden příchod a můžeme očekávat ještě dva odchody.
2: Klub má nové logo, není to jenom o něm samozřejmě. V čem by měla být ta změna, když jste mluvil o novém začátku?
1: Nová éra Pardubic, já si myslím, že to logo k tomu patří. Já upřímně musím říct, že mně se moc líbí, a pokud člověk zná ten příběh toho loga a ví vlastně, že v tom logu je ten kůň, jsou tam ty Pardubice, je tam ten fotbal, tak to logo dostává úplně jako jiný význam. A my se chceme být otevřený, chceme se prezentovat jako dobrý soused a chceme cílit na fanouška, chceme chodit mezi lidi. Chceme, aby ta role toho klubu nebyla jenom během toho zápasu, ale mimo ten zápas. Chceme chodit do škol, chceme chodit mezi lidi a spolupracovat s městem.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: se s pořadem Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice vydáme do Chrudimi, protože výtvarný ateliér Biobaroko v Chrudimském muzeu barokních soch je určený dospělým, kteří si chtějí vyzkoušet tvoření v netradičním prostředí a inspirovat se různými výtvarnými technikami. Nejen o to dodržovat přesné, nejde o to dodržovat přesné postupy, ale jde o seznámení se s pestrou paletou uměleckých směrů a možností. Účastníci mají především prostor pro vlastní kreativitu. A v Chrudimi byl dnes i náš regionální stopař Milena Potůčková, tedy Vápeníková.
1: Regionální stopař.
2: Tak účastníci tady pokračují v kreslení pravou hemisféru, takže já stojím opodál v muzeu barokních soch, abych úplně nerušila. A na chvíli jsem si půjčila i lektorku toho současného ateliéru Miroslavu Vašutovou. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
2: A zajímá mě samozřejmě spousta věcí na vás. Například začneme tím, co má dospělým účastníkům tenhle týden toho tvoření společného přinést.
3: Ano, dobře. Takže my jsme se tady sešli kvůli tomu, abychom mohli společně tvořit v netradičních prostorech našeho muzea a zároveň prohlubovat své znalosti v uměleckém oboru. Přišli jsme i amatéři, i dospělí výtvarní umělci a vlastně se obohacujeme navzájem vlastní tvorbou, ale i studujeme realistickou kresbu a máme různá cvičení, které nás přivádí do hlubokého soustředění a naučí i ty, kteří vlastně umět ani kreslit nemusí.
2: Říkala jsem, že se právě teď tady tvoří pomocí techniky kreslení tou pravou hemisférou. Co právě teď malujete?
3: Ano, technika pravou hemisférou je jedinečná v tom, že opravdu naučí kreslit každého, i toho, kdo umí kreslit jenom sluníčko. Jde o to, že prvně kreslíme linie, učíme se pozorovat z realismu i z různých předloh. Předlohy máme od jednoduchých po těžké. Jednoduché linie nahradí potom sledování negativního prostoru na předlohách, a potom studujeme pomocí obrazové roviny realismus v zátiších i v budovách a vlastně v plenéru a celkově nás to obohacuje v hlubokém soustředění při naší tvorbě. Zkušení umělci i amatéři opravdu tuhle techniku zvládají, i malé děti od 8 let.
2: A hraje roli to prostředí, ve kterém právě teď jsme, jsou tady spousta barokních soch, barokních obrazů.
3: Ano, tohle prostředí je naprosto výborné proto, že se potkáme přímo s tím uměním, o které my se snažíme. Je to historické umění dávných mistrů, které na nás působí svým tvarem, pocitem. Barokní sochy jsou o tom, že vlastně hrají pocity a pohybem. Takže my umělci netvoříme strnulé umění, ale máme vlastně prožitek z toho daného prostoru v našem muzeu.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si tentokrát připravíme lososa se zapečenými bramborami. Opět to bude rychlé, chutné a navíc uděláme všechno v jednom pekáči. Což je dobré nejen proto, že máme méně nádobí k mytí, ale především proto, že se ty chutě nádherně propojí. O tom se můžete přesvědčit i vy, pokud budete vařit s námi.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad Den v kraji, z grafita na Litomyšlském zámku byla ještě donedávna v opravdu velmi špatném stavu. Jeho fasádu zdobí dohromady asi 5000 psaníček, která se podařilo po zhruba 3 letech kompletně obnovit. Co to obnášelo, tak na to se ptala redaktorka Barbora Soukupová.
1: Z grafita lemují Litomyšlský zámek na všech jeho obvodových stěnách. My jsme teď u té severní a právě tady byla takzvaná psanička asi v úplně nejhorším stavu, říká kastelán zámku Petr Weiss.
2: Ta severní strana je nejexponovanější, co se týká výkyvů počasí. I teď jsme tady bičováni větrem. Je tady samozřejmě vegetace v zámeckém parku, tak to vytváří určité mikroklima. To znamená, po desítky let se tady vytvářelo prostředí pro různé porosty, takže byly tady řasy, ale i běžný prach se usazuje v těch prohlubních psaníčkových zgrafit a místy byly i ty partie úplně opadané, je to napravo od toho renesančního portálu.
1: Já se přiznám, že jsem si vždycky myslela, že ta zgrafita jsou malá, ale když k ním jde člověk takhle blízko, tak to tak úplně není. A ty jednotlivé motivy psaníček jsou na omítce vystouplé a bíle nabarvené. Co vlastně obnášela jejich oprava?
2: Tak na prvním místě je to vždycky očištění, těch způsobů je několik, tak třeba omývání tlakovou vodou, potom je to zpevňování těch jednotlivých částí, některá z grafita byla odfouklá, to znamená byla pod nimi kapsa vzduchová. To byla otázka času, kdy takové poškození odpadne. To znamená, tam potom restaurátoři postupně centimetr po centimetru museli injektovat nějaký zpevňováč a ve finále potom bylo potřeba znovu proškrábnout a vlastně doplnit i ty chybějící partie. Některé části chyběly úplně, tak tam potom ve spolupráci s památkáři bylo nutné domyslet ten dekor, ke kterému třeba se nezachovali ty podklady z té poslední rekonstrukce. A co bylo největším a dnes největším viditelným zásahem, tak je to, že tady přibyla ta lunetová římsa. Lunetové římsy měly chránit především to z grafito před nepřízní počasí.
1: Je to taková zaoblená část, která přímo navazuje na fasádu a je těsně pod střechou a jsou na ní různé figury a přírodní motivy.
2: Je to z grafito, ale je figurální a jsou tam přírodní motivy a autor Karel Míšek se snažil navázat na koncepci Olbrama Zoubka, který byl autorem starší z grafitové výzdoby ze 70. let na ostatních římsách. Tady na té části zámku ta římsa chyběla, na těch dalších částech zámku se z té doby zachovala a teď bude lépe chránit z grafitovou výzdobu.
1: Úpravy Litomyšlského zámku stály zhruba 600 milionů korun. Kromě obnovy z grafit dělníci také vyměnili střešní krytinu a opravili vybrané interiéry. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: den v kraji je skoro za námi, zbývá už jenom nabídka očekávaných událostí středy 22. července. 11. ročník letošního letního divadelního open air festivalu Passion Love nabídne lásku, hádky, milostné trojuhelníky, mužská přátelství v troskách a také mnoho dalšího. Pozveme vás na něj zítra ráno s organizátory Kateřinou Fikejzovou Prouzovou a Tomášem Libánkem. Hostem radioporadny bude vedoucí produktových inovací společnosti E.ON Kateřina Stehlíková a téma je jasné, přeplácení za energie. Regionální stopař se vydá do Litomyšle na místo, kde se potkává historická architektura s tou moderní. Které místo to je, uslyšíte v našem zítřejším programu. A uslyšíte také o malé hale, tedy té sportovní hale v Pardubicích u Enteria Arény, ta by se mohla rozšířit, tak i tomuto tématu se budeme věnovat ve středu 22.7.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Dopravu v Pardubicích zkomplikuje uzavírka mezi Spojilem a Sezemicemi. Moravská Třebová vydala novou knihu o historii městského muzea. Španělská vláda navrhla zákaz kouření na zahrádkách restaurací a zítřek bude polojasný až oblačný, teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Od zítřka zkomplikuje dopravu v Pardubicích uzavírka silnice 1/36 mezi odbočkou na Spojil a Sezemicemi. Potrvá až do konce srpna a silnice bude pro veškerý provoz neprůjezdná. Změny se dotknou taky cestujících městskou hromadnou dopravou.
4: Spoje linky číslo 9 budou ukončeny na zastávce Spojil nebo Hůrka. V pracovních dnech dopoledne je mezi Dubinou a Sezemicemi nahradí bezplatná kyvadlová doprava, která naváže na linku číslo 9. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
3: Kvůli opravě silnice bude uzavřený průjezd centrem Hlinska. Práce tam začnou zítra a potrvají týden. Uzavřená bude silnice číslo 34 v úseku u Poděbradova náměstí až po městské muzeum. Moravská Třebová vydala k 120. výročí svého muzea novou publikaci. Zachycuje jeho historii od založení až po současnost a vedle dobových fotografií představuje i nejzajímavější sbírkové předměty. Více dodává muzejnice Lucie Žáková.
5: Kniha je bohatá na obrazový materiál, obsahuje reprodukce dobových fotografií, písemností nebo třeba novinových výstřižků. Je to výsledek vlastně systematického studia zpracování a digitalizace archiválií, fotografií a dalších dokumentů, které máme v naší muzejní sbírce.
3: Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Číhalíková-Sedláčková. O případné podjatosti soudce Pavla Šámala rozhodne plénum v září. Vláda požaduje, aby soud Šámala vyloučil z dalšího jednání o kompetenční žalobě. Kabinet zároveň plénu doporučuje, aby Pavlovu žalobu zamítl. Prezident podal kompetenční žalobu v červnu potom, co ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO. Pavel tvrdí, že mu tím kabinet upírá ústavní pravomoci. To vláda odmítá. Španělsko chce zakázat kouření ve venkovních barech a na zahrádkách restaurací. Oznámilo to španělské ministerstvo zdravotnictví. Zákaz by se týkal i elektronických cigaret. Novelu ještě musí schválit španělští poslanci. Opoziční lidová strana návrh vlády podporuje s podmínkou, že budou mít restaurace možnost zřídit oddělené kuřácké prostory. Součástí navrhované novely je taky zpřísnění zákazu kouření u bazénu, na plážích a v prostorách vysokých škol.
2: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji ráno polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnost, na oblačno až zataženo. Odpoledne a večer se místy můžou vyskytovat slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Silnice 1/36 mezi Pardubicemi a Sezemicemi je ještě dnes průjezdná, ale jezdí se tam kyvadlově.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Folková pohlazení.
0: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. Začínají další folková pohlazení uprostřed folkové sezóny, uprostřed léta. Doufám, že to trávíte na cestách nebo na táborech, v přírodě, někde, kde je člověku dobře, a doufám, že si k tomu zpíváte písničky. Mick Rivola totiž říkal, že člověk, který zpívá, si nese to svoje štěstíčko. Víte? Je to moudrý pán, měli bychom mu naslouchat.

0: Zabili zabilým, Štědroň a Uhrem, legendární balada pro banditu brněnského divadla Husa na provázku v nezaměnitelném podání zpěvačky Ivy Bytové. Shodou okolností Iva Bytová se narodila 22. července 1958. Tato úžasná zpěvačka, houslistka a herečka výjimečná slaví tedy narozeniny. Přejeme všechno nejlepší a když se dívám do kalendária, tak tady vidím jméno svého velkého oblíbence, autora, který však živě nevystupuje, nebo nerad bych mu křivdil, ale nevím o tom. Proslavilo samozřejmě spolupráce s Mirkem Palečkem, jako duo Paleček Janík. Michal Janík, který dlouhá léta působil třeba v pražském divadle Semafor, se narodil 24. července 1945. Jeho moudrost, humor a nadhled mi na dnešní písničkářské scéně, musím říct, trochu chybí.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy tý mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho.

Krásná písnička Holubí od brněnské básnířky a muzikantky Lady Šmíčkové. Starší nahrávka s Ivo Cicvárkem. Nepustili jsme si ji náhodou. Vidím Ladu Šmíčkovou, tedy vystupující pod označením Lada a kapela, v programu letošních prázdnin v Telči. Tak to se moc těším. Vystupuje 7. srpna spolu se sourozenci Ulrichovými a jejich Javory Beatem. Jak jistě víte, prázdniny v Telči patří bezesporu k těm nejvyhlasnějším akcím, které v našem žánru máme. V podstatě po 14 dní uprostřed léta vždycky ožije to nádherné městečko pod Jihlavou. Všude se muzicíruje, hraje divadlo, jsou tam velké pařby na Panském dvoře nebo krásné koncerty na nádvoří zámku v Telči nebo nocturna, noční koncerty či pouliční muzicírování, kocouří scéna, scéna u lodiček. Spousta možností výletovat, koupat se. A ten festival skutečně je nádherný, je to přesně jak Medvědi, tedy rodina pořadatelů říká, je to prostě způsob života. Člověk, když tam na chviličku přijede a zastaví se, tak se mu to vrací celý rok a potom má logicky tu touhu se tam alespoň na chvilku zastavit v létě, každý rok se tam podívat. Stojí to za to, ten festival vás nikdy nesklame.

Letos prázdniny v Telči probíhají od 31. července až do 16. srpna. Během toho se tady koná několik koncertů v průběhu dne, nedá se to všechno vlastně vyjmenovat. Kdybych měl vzít alespoň tu hlavní scénu na nádvoří zámku Letmo, tak třeba o zahájení se postará Vlasta Redl, o zakončení se postará Karel Plíhal. Prázdniny v Telči obvykle nabízejí velice zajímavá spojení. Třeba 3. srpna tam bude Robert Křesťan s Druhou trávou a Invisible World, nebo 2. srpna den předtím Bára Hrzánová s Kondurangem a Bratři Ebenové v jednom večeru. 1. vehyba podsta Zuzaně Navarové, z naší generace Madeleni a Epidemie se postarají o 5. srpna. My s Marien budeme hrát s klukem Susovky, Kubou Horákem 4. srpna. V tuhle chvíli vidím, že online je vyprodaný koncert Žalmana a spol. Rozšířený program jeho narozeninový koncert k 80. výročí. Na prázdninách v Telči ale nebudou chybět ani spoluzakládající Nezmaři a komorní sdružení Symfonického orchestru České republiky. Spolu s nimi báječné duo Zenotonin, to bude 9. srpna. Ale je toho tady opravdu hodně. Marie Telšarová, Sizi Tobiáš, Ondra Rumol se Spirituál kvartetem, Melody Makers s Ondrou Havelkou, přijedou také František Skála, Třeskavá směs spolu s Kocouří scénou a Nocturnama. Je to záležitost tedy folkové scény, především tyto hlavní koncerty na nádvoří, ale pak tady máme i ten Panský dvůr, kde se konají koncerty ostřejší žánru a také to bývá pěkná jízda 6. třeba Vypsaná fixa, Monkey Business, tam budou 8. srpna, Tata Boys 14. srpna nebo 100 zvířat 15. srpna. Telč skutečně je obrovská koláž, obrovská bomboniera, ve které si každý může zobnout a najít si ten svůj kousek, který mu bude chutnat. Takhle nějak to myslela maminka Foresta Gumpa, že ano. Tedy, přátelé, vyražte do Telče 31. července až 16. srpna. Prázdniny v Telči.

nechci za stolik říct. Možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řev koček u popelnic.

Říznutou bluegrassem hraje skvělá českotřebovská skupina, která se říká Madame. Kdybyste ji chtěli slyšet naživo, koukám, že budou hrát třeba 24. července na srazu vozítek Oscar a Velorex v České Třebové. 25. července pak jedou na festival bluegrassový čtyřlístek do Ploukonic. A třeba 15. srpna je máte možnost slyšet v Sedlci u Mikulova, kde se koná festiválek Bluegrass na Vidnici.

A když už jsme u těch východočeských kapel, mám tu jednu smutnou zprávu od jaroměřské skupiny Na pohodu, která na svůj facebookový profil vyvěsila zprávu o tom, že kvůli zdravotním důvodům na čas na dobu neurčitou jsou nuceni pozastavit všechny plánované koncerty a veřejná vystoupení. To je mi moc líto. Pozdravujeme, na dálku posíláme energii. Pokud je máte rádi, napište jim tam nějaký vzkaz. Doufejme, že se všechno v dobré obrátí brzy přežene a že se tato kapela šťastně vrátí v plné sestavě na koncertní pódia a na folkovou scénu. Posílám písničku Na pohodu, Jaroměř.

Veronika Součková, co by legendární Joan Baezová, Diamond and Rust, písnička, kterou naleznete na albu Spiritual Quartetu, tedy pokračovatelů Spiritual Quintetovské tradice. Pokud byste ji chtěli slyšet na životule, no, fajnovou partičku, pak vám vřele doporučuji třeba zmiňované prázdniny v Telči 12. srpna, ale 14. srpna potom pojedou do půvabného kouzelného chrámu s prosklenou střechou, tedy do Neratován kostel na nebevzetí Panny Marie. Nádherné místo pro nádherné koncerty. O den později, 15. srpna, zůstanou v regionu a budou hrát přímo na festivalu Janouškovo Ústí v Ústí nad Orlicí. 22. srpna pak třeba na Hradě Pecka, 28. srpna v Hluboké nad Vltavou v Alšově Jihočeské galerii. Takový je prázdninový koncertní ferman skupiny, která se říká Spiritual Quartet.

Skupina Rolničky z Bratislavy, parta kamarádů, která už muzicíruje spolu vlastně 35 let, 35. výročí, úžasná životní dráha, nutno říci, že na Slovensku to s folkem vůbec není snadné, to je taková partizánština, tak trochu vždycky si z nich děláme legraci a zároveň nám je líto, že nejsou příliš známí a že u nás moc se také slovenský folk neposlouchá. Zkrátka dobře, rozhodli jsme se to napravit a k tomuto jejich výročí 35 let existence, notabene podpořené úžasným jubilejnem kapelníka Dušana Francu, který oslal nedávno 60. Tak jsme si dovolili s kapelou Marien pozvat Rolničky k nám na pravidelný koncert v Heřmanově Městci v autokempu Konopáč. Setkání Marien a Rolniček se uskuteční 2. srpna v tomto letním kině v autokempu nedaleko Heřmanova Městce Konopáč. To, abychom se hlavně viděli, mohli zase spolu něco zažít a udělat si další zářez do našeho letitého přátelství a tě na co vzpomínat v důchodu. Pokud by vás zajímalo, jak a co Rolničky hrají, tak se jim k těm 35 nám povedl v celku husarský kousek, opravdu nevídaný, že se zpřístupnili na moderní hudební platformy a jejich alba najdete i na Spotify a dalších streamovacích serverech. Nic to však nemění na tom, a v tom se shodneme s Dušanem Francou, že tahle muzika nejlépe zní a poslouchá se naživo. A vůbec nejlépe, když se prožívá, když ty písničky žijeme. Máme velice podobné pohledy na věc, na muziku i na svět.

0: A tohle krásnou oddílovou ukolébavkou bratislavských rolníček se pro dnešek budeme loučit. Více se nám do pořadu nevejde, tak mějte se hezky, užívejte léta, choďte na folkové koncerty a za týden se u rozhlasových přijímačů bude těšit Vítěz Roníček u dalších folkových pohlazení. Ahoj, nasledanou, mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Polička připravuje výstavbu protipovodňového poldru. Oprava kanalizace v centru Pardubic prodlouží její životnost o desítky let. Paliva v Česku po konci vládní regulace zdražila o desítky haléřů, hlavně nafta. A zítřek bude polojasný až oblačný, teploty do 23 stupňů. Hezké úterý vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Protipovodňový poldr vznikne u bývalé cihelny v Poličce. Město ho tam chce postavit pro zachytávání vody z Bílého potoka. Teď oslovuje vlastníky pozemků, od kterých musí získat souhlas se stavbou, vysvětluje mluvčí Nadežda Šauerová.
4: Jedná se o dílčí opatření k zadržení vody v krajině a zabezpečení komplexní protipovodňové ochrany Poličky s určitým přínosem i pro obce položené níže ve směru toku Bílého potoka. Navržený poldr bude při povodni schopen zadržet až 85 000 kubíků vody.
3: V Luži začali hledat vánoční strom. Radnice vyzvala majitele, kteří plánují kácení, aby jehličnany nabídli městu. Podmínkou je pravidelný tvar stromů a výška kolem 10 metrů. U Zelené brány v Pardubicích pokračuje rozsáhlá oprava kanalizace. Vodárny do starého potrubí zasouvají speciální vložku, díky které má kanalizace vydržet dalších 60 až 80 let. Rekonstrukce skončí v září.
5: Dělníci opravují kanalizaci zevnitř, takže se obejdou bez rozsáhlých výkopů. Do potrubí zasouvají vložku napuštěnou pryskyřicí, která vytvoří novou pevnou vrstvu. Lidé tak můžou v těchto dnech v okolí stavby cítit výraznější zápach z pryskyřice. Celkem vodárny opraví zhruba 370 metrů potrubí. Oprava kanalizace je součástí obnovy celého náměstí Republiky, která má být hotová během příštího roku. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
3: Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Litr benzínu zdražil o desetník, v průměru stál 41,60. U nafty byl nárůst výraznější. Řidiči v Česku tankovali po víkendu litr o 77 haléřů dráž, průměrně za 40,80. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila v neděli. Podle České asociace petroliářů se to může projevit ještě v následujících dnech. Spojené státy od 19. srpna zavedou dodatečná 50% cla na některé kanadské zboží, rozhodl o tom americký prezident Donald Trump. Podle něj Ottawa znevýhodňuje americké automobilky, alkohol nebo mléčné výrobky a sama zavedla odvetné poplatky. Americká cla se budou týkat daného zboží bez ohledu na to, jestli je zahrnuté v dohodě o volném obchodu mezi USA, Mexikem a Kanadou. Opatření se vztahuje třeba mimo jiné na cement, víno, nábytek nebo oděvy. Podle agentury AP může tento krok vyvolat novou vlnu ekonomického chaosu.
2: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti, na oblačno až zataženo, odpoledne a večer se místy objeví slabé přehánky. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte s dopravním omezením na silnici, která je v Klášterci nad Orlicí nedaleko Pastvin.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám paní Lenka Strutnova a trochu si stěžuje, že čím dál častěji vídá nadužívání čárky před slovem ale. Asi se prý lidé snaží o spisovnost, ale prý dávají čárku před ale vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak zaprvé, má paní Lenka pravdu, že často píšeme čárku u ale tam, kde být nemá?
2: Má naprostou pravdu, rozhodně podle těch příkladů, které nám poslala.
1: Ale? Hned si na ně posvítíme. Na každý pád vyplývá z toho tedy logicky, že okolo ale se ne vždy píše čárka.
2: Přesně tak. Přesně tak. Je to totiž tak, že někdy to slovo ale funguje jako spojka a tam ta čárka bývá, řekneme si kdy, a někdy funguje jako částice, nebo v některých příručkách a mluvnicích se tomu říká citoslovce. Ale v každém případě takhle bez čárky.
1: Já mám na to takovou pomůcku, když tam prostě vidím jedno sloveso ale a druhé sloveso, tak tam si říkám, že vždycky tu čárku napíšu u toho ale.
2: Přesně tak, jenomže tam jde o poměr odporovací mezi větami a on funguje i mezi větnými členy, takže ne vždycky tam musí být to sloveso.
1: Výborně, my si to teď ukážeme na případech, tak nejdříve případy paní Lenky, kde si stěžuje a kde říká, že čárka před ale se nepíše a vídá ji tam.
2: Paní Lenka nám napsala, to byl čárka, ale pěkný výlet.
1: To by mě čárka ale ve snu nenapadlo.
2: A ještě jeden příklad nám poslala. Já jsem ty klíče tady ale někde měla a zase s čárkou.
1: Takže tam bez čárky.
2: Všechny tyhle příklady jsou to, co jsem říkala. To ale je tam jako částice.
1: Tam, kde tu čárku před ale píšeme, tak dovolím si říct, kde je to jasné, jak se říká, jako facka. Hodně mluví, ale nic zajímavého neříká. To je ten poměr
2: Odporovací mezi větami.
1: Nebo stupňovací. Mluví za nás nejen slova, čárka, ale i činy. A tam už to sloveso není.
2: Ale je to stupňovací poměr mezi větnými členy. Takže je to ale spojka a čárka tam patří. Kdežto v těch příkladech, které jsme slyšeli, nebo můžeme si říct ještě další, kde to ale funguje jako částice, nebo si ho můžeme představit jako to citoslovce, třeba údivu nebo překvapení. To je ale zima. Tak tam žádná čárka nebude, protože to ale nám nic nespojuje.
1: Nebo nějaký nesouhlas, třeba nelibost. To snad ale nemyslíš vážně, tam taky čárka není. A nebo souhlas.
2: Nebo souhlas. Třeba když řekneme, to se nám ale dneska ten pořad povedl.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Dobrý večer. V dnešních 15 minutách navštívíme Brno. Pastor Marek Nový představí prázdninový program pro děti a mládež. Dozvíte se také, že organizace Romea otevřela nový ročník stipendijního programu pro romské studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Přeji vám příjemný poslech. Mangau Lačera.

0: a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. Organizace Romea otevřela nový ročník stipendijního programu pro romské studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Přihlášky přijímá do 26. července. Program nabízí finanční podporu pro studium i mentoring, vzdělávací aktivity a pravidelná setkávání. Stipendium mohou studenti využít například na učebnice, školní pomůcky, cestovné nebo školné.
1: My za těch 10 let vlastně fungování stipendijního programu máme úspěšnost studentů, kteří dokončili daný ročník nebo absolvovali střední školu, potažmo vysokou školu, v rozmezí 98,5 až 100% úspěšnosti.
0: Říká manažer stipendijního programu organizace Romea Štefan Balok. Mezi stipendisty najdeme budoucí architekty, zdravotníky, informatiky, hudebníky i studenty diplomacie.
1: Já jsem zrovna nedávno měl rozhovor pro Český rozhlas Plus s čerstvou absolventkou právnické fakulty v Plzni, Veronikou Banovou, a těchto příkladů máme nespočet. Ti studenti dostudují vysoké školy, působí v oblasti, ve které vystudovali, ale hlavně jsou odborníci na dané téma a těch studentů je dnes už nepočitatelně, takže já jsem rád, že ten stipendijní program funguje a že má velké úspěchy.
0: V uplynulém školním roce podpořila organizace Romea celkem 100 romských studentů a studentek. Z toho bylo 65 středoškoláků, 5 studentů vyšších odborných škol a 30 vysokoškoláků. Stipendijní program ale není jen o finanční podpoře. Studentům nabízí také mentoring, doučování, vzdělávací kurzy, stáže nebo pravidelná setkávání Baruvas, kde si stipendisté z celé republiky předávají zkušenosti a navzájem se podporují.
1: Já ze své zkušenosti vnímám jako nejdůležitější právě setkávání studentů s názvem Baruvas, což v romštině znamená rosteme. A toto setkávání má obrovský význam v motivování těch studentů dokončit tu školu nebo pokračovat dál ve studiu, protože se setkávají s dalšími studenty, mnohdy staršími, kteří jim ukazují cestu a v podstatě se přátelí, scházejí se i mimo setkávání studentů a vytváří tak komunitu mladých lidí, kteří chtějí něco dokázat.
0: Pro řadu studentů stipendium znamená víc než jen peníze. Dává jim jistotu, že na své vzdělávání nejsou sami.
1: My jsme loni získali cca 185 žádostí, které splňovaly parametry pro to, aby byly zařazeny do stipendijního programu. Bohužel kvůli nedostatku financí jsme mohli podpořit pouze 100 studentů. Ty studenty vybírala odborná komise na základě 3 kritérií, a to je hlavně prospěch ve škole, socioekonomická situace v rodině a také motivace ke studiu, kterou studenti dokládají motivační esej. Nicméně teď už můžu říct, že jsme se spojili s bankou Moneta, která přislíbila, že některé studenty pod čarou, kteří nedosáhnou na podporu v organizaci Romea, podpoří.
0: Romové jsou v českém vysokoškolském vzdělávání stále výrazně nedostatečně zastoupeni. Podle Baloga se situace sice postupně zlepšuje, ale změny přicházejí pomalu.
1: My vnímáme každý rok minimálně 50 až 60 vysokoškolských studentů žádá o stipendium, a to nejsou samozřejmě všichni, protože ne všichni si potřebují žádat o stipendium, ale já vnímám ten trend takový, že sice je pomalý, ale zaplať pán Bůh za to. My jsme rádi, že máme vysokoškolské experty, máme doktory, máme právníky, máme architekty, kteří prošli tím stipendijním programem a ví, o co se jedná, takže vlastně motivují to ostatní. Takže já jsem rád, že máme silnou komunitu vzdělaných Romů, kteří zároveň tak nepřímo bojují proti těm stereotypům, které ve společnosti jsou.
0: Říká manažer stipendijního programu Romea Štefan Balok.

0: Poslech nám zpříjemnil Gejza Horvát. Prázdniny jsou časem dobrodružství, nových přátelství a společných zážitků. Právě o takové léto se snaží mládež Living Church Brno. Prázdniny zahájili letním táborem a během léta připravují pro děti i další aktivity. Co všechno je čeká a proč se rozhodli věnovat svůj volný čas druhým? O tom už si s pastorem Markem Novým povídala Iveta Durdoňová.
1: Čemu se vy tam věnujete?
2: Určitě Božímu slovu, protože to je základ pro všechno, ale také sloužíme mládežníkům z ulice, kteří prostě to nemají v životě lehké, a tak pro ně pořádáme různé aktivity, soutěže, tábory, aby získali jakési poznatky, že se dá žít i lépe, než jenom to, co oni znají vlastně z té ulice. Máme i evangelizační jakoby práci, ale co se týče dětí, tak to je různý, no někdy 50, 60, tak se to furt nějak pohybuje kolem tady toho čísla.
1: Co jste si připravili ještě pro děti během prázdnin?
2: Tak máme různé ještě aktivity, to teda spíš asi by řekl kolega, ale samozřejmě máme i venkovní akce, oni tancují venku, evangelizují, pozývají mládežníky další vlastně do našeho týmu, takže máme určitě spoustu akcí, v srpnu máme další evangelizaci větší s jednou církví, která je z Anglie, na to se taky těšíme, určitě je toho dost.
1: Pane Nový, vy jste pastor, vy máte i svoji práci. Dá se to skloubit se zaměstnáním?
2: No, kdyby to nešlo, tak to nemůžu dělat, ale díky Bohu to jde. Já říkám vždycky, že Bůh mě pomáhá v tom, jak ten čas rozložit, abych se to všechno zvládlo. Člověk si udělá těch 8 hodin v práci a pak utíká vlastně hned do této služby.
1: Vy jste v takovéto službě vyrůstal jako dítě se svým bratrem. Vy jste další generace, máte dvě děti.
2: Oni v tom taky vyrůstají, vidí, co se děje, jak je to někdy namáhavá práce.
1: V současné době je důležité děti ze sociálně slabých rodin dělat pro ně aktivity, vy tam máte i vzdělávací aktivity v době školy.
2: Určitě ano, jako snažíme se získat jejich vlastně srdce a zájem pro studium, aby vystudovali, aby prostě něco z nich bylo, aby měli dobré zaměstnání potom v budoucnu, takže ano, určitě je to tak.
1: Teď tu máme děvčata, které navštěvují Living Church. Co vám to dává v době teď prázdnin?
3: Já jsem Karolina Berousková. Dává nám to naději a sílu a víru jít dál s Bohem.
4: Já jsem Jana Husárová, je mi 15 let. Mně to dává radost, pokoj a být v jednotě spolu a že mám rodinu v Kristu a že se můžu spolehnout na ně v každé situaci.
1: Církev pro vás má i aktivity během prázdnin. Vy se scházíte jako mládež?
5: Každý čtvrtek, každý pátek, tréninky a sportujeme.
1: Všichni hrajete fotbal?
6: Ano. Ano.
1: 6 let hraješ fotbal?
6: Jo, ale jakože nechodím nikam.
1: Jenom do církve?
6: Mhm. Já hraju asi tak 2 roky a baví mě to.
7: Jako já jsem dřív nechodila do církve, takže jsem nemohla chodit na ten fotbal a nějak jsem se o to nezajímala. A když jsem začala chodit do té církve, tak asi už rok hraju fotbal.
1: Jak jsi trávila čas, než jsi začala chodit do církve?
8: Kouřením cigaret a chodit do parku tady s Berouskovou.
1: Jak jste se seznámili s pastorem Markem Novým?
7: My jsme už tam chodili od malá. Potom jsme přestali chodit, protože jsme vyrostli a líbil se nám svět, kluci. Vystoupili jsme z té církve a potom jsme se zpátky vrátili, protože každý z nás měl jiný problém, ale třeba já jsem měla trápení v rodině a takové věci. Jsem se tam vrátila, když jsem Boha potřebovala, protože jsem si uvědomila, že bez Boha nejsem nic.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Mangautumengela čerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. Hradec Králové přišel pod vodem o rekordních 46 milionů korun. Zítra čekáme během dne přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Počet lidí, kteří budou v příštích letech potřebovat paliativní péči, výrazně poroste, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Vláda chce proto podle něj zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho více než 65 tisíc paliativní péči ke konci života potřebuje. Podle Vojtěcha bude toto číslo dál růst.
3: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
2: Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové asi o 46 milionů korun. Peníze z účtu městské organizace odeslala zaměstnankyně, která podlehla tlaku falešných bankéřů a policistů. Podle kriminalistů jde o historicky nejvyšší škodu při tomto typu podvodu v Česku.
4: Peníze z běžného účtu správy nemovitostí odešly postupně v několika transakcích. Jak zaměstnankyně obešla vícestupňovou kontrolu, teď podle mluvčí hradeckého magistrátu Kateřiny Rohlíčkové prověřují městští auditoři.
5: Výsledky lze očekávat koncem příštího týdne. Ještě během tohoto týdne ale vůči konkrétnímu zaměstnanci budou vyvozeny pracovně právní důsledky.
4: Případem se od minulého týdne zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují, na jaké účty peníze odešly, říká jejich mluvčí Magdalena Vlčková.
6: Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby minimalizovali vzniklou škodu.
4: Vedení Hradce Králové teď kvůli útoku chystá školení zaměstnanců zaměřené na rozpoznávání podvodných telefonátů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Rybáři na Třeboňsku kontrolují tento týden zdravotní stav ryb. Podle kontrolních odlovů můžou odhadnout i budoucí výnosy. Letos je ovlivní úbytek vody ve většině rybníků, vysvětluje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
7: Drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Obecně my evidujeme úbytek vody zhruba v řádu 1/3, takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní nedostatek vody, máme ty přírůstky nižší. I když je těch srážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
2: Okysličovat vodu v rybnicích kvůli vodnímu deficitu museli už rybáři v Hluboké nad Vltavou a taky v Nových Hradech na Českobudějovicku.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 dávejte pozor na 65. kilometru směrem do Prahy. V odstavném pruhu jde po směru jízdy chodec v černém oblečení. A v Plzni v ulici Terezie Brzkové došlo k nehodě osobního auta s tramvají. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: Je majitelem charismatického hlasu, čas od času ho propůjčí třeba Antoniu Banderasovi. Už 33 let je členem Vinohradského divadla a obejde se bez něj jen málo který seriál. Herec a dabér Jan Šťastný je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Krásný dobrý den přeji vám i všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a host je dnes herec a dabér Jan Šťastný. Ještě jednou vítejte, děkuji, že jste přijal pozvání do Alex a host. Když se na úvod zeptám, jestli filmové plátno nebo divadlo, divadelní prkna, tak co je vašemu srdci blíže?
1: Asi nejsem první, kdo to řekne, ale mému srdci je blížší to divadlo. Je to živé umění, je tam bezprostřední kontakt, je to něco, co utíká každou sekundou, která už se nedá vrátit. Ta práce je pro mě i zábavnější. Konec konců, když jsem se rozhodoval, co chci dělat před maturitou, ne, že by zvítězilo divadlo, já jsem se totiž k tomu dostal naprostým kotrmelcem tedy, ale nicméně tu divadelní akademii jsem vystudoval především kvůli divadlu. Já si myslím, že to je dokonce dneska i sebezáchovné, protože jak s úděsem sleduji pokrok technologií, práci umělé inteligence, digitálních technologií v audiovizuální tvorbě, tak mám takový neblahý pocit, že nastane čas, kdy my už nebudeme potřeba na to plátno, nebo do toho rozhlasu a tak dále, ale přece jenom pokud živé umění, to znamená v mém případě to divadlo, přetrvá, tak to je jediná šance, jak ještě vlastně působit aktivně.
0: To snad bude věčné.
1: Zase nejsem pesimista. Ono to jde sice rychle, ale já si myslím, že ne zas tak závratně rychle, že by to hrozilo během 5 let, to přece jenom. Mám rád to divadlo především proto, že to je ta vědomá práce od začátku do konce. Že tam je tah na branku, že přece jenom máte daleko větší šanci, nechci, aby to znělo vzletně, ale prorůst do postavy, trošku se jí zabývat, naučit se, jak ta postava myslí, možná jak chodí. Je to takové to celostní herectví pro mě pořád. Přece jenom, když točíte, tak je to od záběru k záběru na přeskáčku. A je tam hodně na režisérovi, jak uhlídá, v jakém stavu zrovna vaše postava je. Těžko si to člověk hlídá sám. A hlavně, na tu práci nemáte vliv. Na výsledek nemáte vliv. V tom divadle, tam někdo strčí v těch

0: tradlování po jevišti, ale hlavně mentální výdej a mozek, jak známo, zpracovává značnou část energetického příjmu, tak to tělo se opravdu vyčerpá, ale ona to není smutná únava, ona je to jakási očistná únava. Je to takové to, že si potom sednete k tomu stolku u sebe v šatně, jste stahanej, pokud to je opravdu třeba náročný výkon, ale je vám tak nějak hezky. Není to únava, která vás hází do špatné nálady, nedej bůh deprese, ale je taková očesná. Já tomu říkám připomocně taková jako teatroterapie, a když mám vlastní třeba i běsy, v každém z nás je cokoliv a přece jenom jsou situace. Já se sice snažím žít nomen omen, ale ne vždy se to samozřejmě daří a přichází životem, jak člověk probíhá, proutíkává se spíš v dnešní úspěchané době, tak jsou situace, které nejsou zrovna komfortní a někdy až tragické. A tam to divadlo opravdu pomáhá.
1: Říká Jan Šťastný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s hercem a dabérem Janem Šťastným, narozeným ve Zlíně, tehdy Gottwaldově. Ten je znám i pro festival pro děti a mládež, filmový festival. Přitom vy jste říkal v tom minulém vstupu, že herectví nebo cesta k němu, že jste udělal nějaký takový kotrmelec, tak filmový festival hrál tam nějakou roli na vaší cestě k herectví?
1: Ten filmový festival snad až tak nehrál tu zásadní roli. Je to jednoduché, já jsem byl ve Zlíně, jako normální žák, student a tak dále, ale jistým způsobem ten film, ten zlínský film měl co dočinění s tím, co dělám dneska, protože já jsem se začal objevovat vlastně na filmovém plátně jako v dobách, kdy jsem byl buď dítě školou povinné nebo gymnáziem povinné, ale byla to taková, všecko jsou to kotrmelce, moje životní kotrmelce jsou fakt jako mě celou dobu něco předchází. Já jsem nebyl ten, u kterého sudičky stály v kolébce a říkali, ty máš jedinou šanci pozvednout kulturu tohoto národa, pozvednout, kultivovat jazyk český na velkých scénách. Vůbec nic takového se nedělo. Můj tatínek byl stavební inženýr, maminka lékařka, vyrůstal jsem vlastně v normální rodině. Chodil jsem na to gymnázium potom a v podstatě rozhodování bylo mezi tím, jestli ze mě bude stavař anebo lékař. Mně se trošku víc líbila medicína, se přiznám, ale při tom Gimplu jsem zase něco mě předskočilo. Kamarád hrál v amatérském souboru Malá scéna a nikdo jim vypadl, někdo onemocnil, tak mě vzal sebou, jestli bych tam něco jako s nima, ne to, tak jsem tam šaškoval pro děti něco a vlastně to bylo docela zábavné a pak přišlo další představení a další titul a tak nějak jsem tam vlastně do té maturity zůstal v tom amatérském souboru. Nicméně nekoketoval jsem nikdy s myšlenkou, že bych se tomu věnoval profesionálně. Mezitím přišly nějaké nabídky z filmového studia, které tenkrát ještě fungovalo, filmové studio vlastně dětských filmů ve Zlíně na kopci. Původně vlastně to bylo, nechal postavit Tomáš Baťa jako studio pro reklamní filmy, pro svoji firmu. A tam jsem jako už snad desetiletej poprvé se vyskytnul v nějaké sérii českých večerníčků. Potom v pohádce, kterou jsem s hrůzou zjistil, že se opakuje každý rok, jmenuje se Zahumný a drak, kde jsem jako 15letý puberťák měl poprvé políbit dívku jako takovou, pač já byl hrozně, mě to trvalo všechno hrozně. Já jsem si v 21 myslel, že děti nosí čáp, já byl takový pomalejší v tomhletom. Ono u nás na té Moravě to šlo trošku pomalej všecko. Ale měl jsem tehdy políbit tehdejší superstar Ivanu Andrlovou, která hrál, no to bylo, no rekvizitáři do mě nalili dva fernety a pak to šlo samo, abych se trošičku uvolnil. Ale nicméně to taky neznamenalo, pak jsem natočil jeden ještě pokus o muzikál Mezi námi kluky, kde se mě donutili tančit, no zpívat snad ani ne, ale tančit. Pohybově a nadaný jsem byl vždycky teda v uvozovkách. A nicméně ještě ani to nerozhodlo o tom, co budu dělat dál, ale paní herečka Věra Nováková ze Zlínského divadla, tehdy Gottwaldovského, výborná herečka, která nás taky částečně vedla v tom amatérském souboru, mě prostě přemluvila, jestli nechci zkusit přijímačky na DAMU. No, co bych tam jako dělal, nebo já tam vůbec tohleto. No ne, no tak kdyby se jako, hele, jsou v polovině roku, další přijímačky jsou až na konci roku po maturitě, tak no, nevím, a byl takový balík, mě do všeho museli strkat. Tak jsem to jako, no a tak já nevím, a tak, no tak dobře, no tak jo, no tak. Tak mě připravila na ty zkoušky, já jsem přijel tenkrát vlastně na tu slavnou DAMU do Karlovky. Otevřely se dveře té zkušební místnosti. Já jsem poprvé viděl herce, které jsem znal jenom z televizoru, tak jsem spanikařil samozřejmě. Ale objevily se tam takové oči. Oči, které mě furt provázely a někam mě vedly, které mě úžasně uvolnily, tak jsem tam něco jakože vystřih. A na tu DAMU jsem se nakonec dostal. Byly to oči Jany Hlaváčové, která potom byla mou profesorkou a můžu to dnes říct určitě mou kamarádkou a vlastně jsem s ní prošel jak angažmá v Národním divadle, tak i to angažmá ve Vinohradském divadle. Ale ještě jsem stále nevěděl, první dva roky. No a to víte, my jsme měli v ročníku spolužáky, kteří vyrostli v divadelních šatnách, nevím, jestli můžu jmenovat, ale byl to například Lukáš Hlavica, byl to Ivan Trojan, byl to Jirka Pomej, byl to Kuba Zindulka, všecko herecká jméno, takže ty věděli o divadle úplně všechno a já nevěděl vůbec nic. Takže já jsem ještě ve druhém ročníku přemýšlel o tom, jestli jsem správně, jestli tam mám co dělat.
0: I co a já vás, nechtěl... pardon, zastavím vašem vyprávění a co potom opravdu rozhodlo, že jste na té správné profesní dráze. O tom budeme mluvit za malou chvíli, tedy vy budete mluvit. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který ještě v druhém ročníku DAMU si nebyl jistý, zda je to ta správná profesní dráha. Tak kdy jste té jistoty na 100% naplno nabil?
1: Zase na tom má velkou zásluhu Jana Hlaváčová, která mě tak nějak postupně velmi opatrně a velmi šetrně vedla, a já to slovo klidně řeknu, k lásce k tomu divadlu nebo k herectví jako takovému. A já jsem pak zjistil skrze ní, že to má svůj velký smysl. A pokud to člověka, musí ho to samozřejmě bavit a naplňovat, ale naplňovat, je to ona to obrovská vlastně odvaha, když si to připustíte, že chcete, co si skrze svoji postavu sdělit. Vlastně máte velikou zodpovědnost taky, protože oslovujete, já nevím, v tom Vinohradském divadle třeba tam je 620 diváků a něco jim vlastně předáváte. Můžete si to nazvat, jak chcete, třeba je trošku i k něčemu popostrčit, nebo dát jim nějakou naději, nebo jim ukázat, že ten svět, ve kterém žijeme, je zrovna v takovém stavu a jak z toho třeba ven, proto já mám strašně rád na divadle, pokud má katarzní účinek. No, ono dneska se občas taky inscenuje něco, co skončí bezvýchodně. A to já úplně nemám rád, protože ta spovykaná doba, ve které žijeme, by spíš měla nabízet, ne komentovat, co je špatně, ale nabídnout taky nějakou cestu, třeba nabídnout nějakou naději. A potom, když už jenom takhle o tom mluvím, tak vlastně najdete jakýsi vztah. A jak jsem to řekl, že ta práce opravdu má svůj nějaký hlubší smysl.
0: Takže jste pak už nikdy nepochyboval o tom, že tam, kde jste, to, co studujete, je to správné?
1: V podstatě, no, nepochyboval. Ono, to herectví je právě trošku zrádné v tom, že pokud se vám zrovna nedaří a herecká kariéra je, chvilku jste nahoře, chvilku dole, anebo třeba jenom pořád dole. To se taky stává.
0: Stalo se to vám?
1: Pořád ne, ale samozřejmě ty výkyvy tam samozřejmě byly vždycky a dařilo se víc a míň a přicházely do toho nějaký osobní třeba životní věci, se kterými se člověk musel vypořádat. Nebylo vždycky samozřejmě všecko hej, ouvej, taky občas bylo to ouvej, ale od toho, a tam se zase vracím k tomu katarznímu nebo očistnému nebo tomu sebeléčivému účinku toho divadla, které mě z toho vždycky nějakým způsobem dostalo. Nejenom ten zážitek na jevišti, ten interaktivní zážitek, ale i třeba proces zkoušení, že vám dal třeba na něco zapomenout, anebo dokonce ukázal nějakou cestu, řekl, aha, ono by to šlo i takhle, a proč já se vlastně trápím tím, když ta možnost je někde jinde. Je to vlastně, to mám na tom to rád, že se tam člověk neustále učí. Já vůbec to hraní, abych nemluvil, ono to má, víte, pro mě, jako já se snažím, moje manželka Barunka vždycky říká, hele, teď už to děláš tak dlouho. A já byl vždycky přezodpovědnej takovej, jako abych někomu něco nepokazil, abych splnil požadavky toho režiséra. Teď už přece víš, co a jak, tak si to, začni si to víc užívat. A od té doby, co se snažím se to k tomu všemu ještě užívat, tak z toho mám v podstatě jenom užitek. A já doufám, že třeba ta energie, doufám, a nevím, to je přenosná i na ten plný sál, kam se snažíme co si sdělit.
0: A i vaši rodiče se postupem času smířili s tím, že nebudete ani stavař, ani lékař?
1: Ano, tak to víte. No, nebylo to úplně jednoduché samozřejmě, protože u nás v rodině se vždycky dbalo na vzdělání a pokud možno jako kvalitní a třeba mnohonásobné vzdělání, tak přece jenom, když jsem oznámil, že ani před tím jménem nic nebudu mít, protože tenkrát magisterský titul, ačkoliv jsme absolvovali normální státní zkoušky, tak se ještě nedával na Akademii muzických umění. Taky ta, ale to je strach každého rodiče. Taky ten strach, protože v herectví neexistuje takzvaně kariérní postup. Tam nemáte to, že nastoupíte někam do firmy a máte časem se propracováváte třeba na vyšší a zodpovědnější pozice. To tady u nás není. Ta nabídka buď přijde, nebo nepřijde. Chvilku jste nahoře, chvilku jste dole. Je potřeba s tím pracovat. Takže já se jim trošku nedivím, že jsem se já sám hodil do velkého neznáma. Taky u mých starších synů, ale tam jsem to vyřešil šalamounsky. Protože vlastně já úplně nejsem jistý, jestli bych si přál, aby mý potomci kráčeli v našich slepých. Pokud ještě můžu vteřinku, tak jsem je přihlásil právě, protože jsme na budově, v budově Českého rozhlasu, do Dismanova dětského rozhlasového souboru. A tam oba ty starší kluci zjistili, že ta herecká práce je velká dřina, že to je zodpovědnost a že tam hraje taky konkurence a tak dále. Tak od toho dali ruce pryč, takže tak jsem je vyléčil. No uvidíme, co bude u toho nejmladšího.
0: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: čase být.
1: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který je mimo jiné známý z řady seriálů, ať už to byla Ordinace, Pojišťovna štěstí, Slunečná, a mohla bych pokračovat. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že je to povinností, nebo mělo by to být povinností herce, hrát v seriálech, aby potom na vás lidé, jako na známou tvář, přišli do divadla. To jste takto uvažoval od samého začátku, nebo jste si postupem času ověřil, že to tak skutečně funguje?
2: Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem řekl povinností, ale to není
1: nicméně...
2: Ano, řekl jste
1: skoro povinností.
2: Skoro povinností.
1: Tak skoro.
2: No, ano, protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji už z titulu svého postavení, jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu, ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát. Ale já přece jenom trvám na tom, že ta dramatická literatura divadelní má nabízet i závažná témata, ale je to potom boj. A jedním z prostředků toho boje je právě, abychom se my zatvrzeli divadelníci, objevovali i na obrazovkách a třeba i v průběžných seriálech, aby to tam bylo na tu první dobrou, jak já tomu říkám, prostě toho kluka, toho člověka, toho pána, tu paní, tu slečnu známé z televize, budeme se na ní podívat do divadla. Ono to takhle nebývalo vždycky samozřejmě, konkrétně Vinohradské divadlo, ale zase na druhou stranu bylo divadlo tehdejších seriálových hvězd. Pan režisér Dudek točil spoustu seriálů v České televizi, v tehdy Československé televizi, a ta plejáda těch úžasných herců, který tam tenkrát hráli, tak hráli i v seriálech a chodilo se na ně do toho divadla. Dneska ta doba zase tomu nahrává víc, takže rozhodně se nezříkat rolí, no. Prostě se nezříkat, protože a teď to trošičku přeženu, ale herec, který vlastně není vidět, jakoby tak trošku nebyl. Je potřeba upoutávat pozornost a ta konkurence divadel i komerčních divadel je opravdu dneska veliká. Nefunguje nic líp, než když máte na tramvaji vylepený dva obličeje, protože to vidí každý. Ne se někde schovávat a tak dále. Pravda, je to boj, ale ten boj stojí za to. No. Když to řeknu zase trošičku vzletně, ale ta naše, proto to děláme. Aby jsme jako těm lidem něco zkusili dát, to, co umíme, nebo třeba neumíme, nebo se s nima podělili o ty věci. To je ten zážitek, pro který já to mám rád.
1: Jan Šťastný je naším hostem.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jan Šťastný, herec a dabér, je naším hostem. Už jsem v úvodu zmiňovala, že jste 33 let členem Vinohradského divadla. Tehdy vás ještě vítala paní Jiřina Jirásková a vy jste odcházel z Národního. Bylo to těžké rozhodování?
1: No, těžké rozhodnutí, to je v podstatě nerozhodnutelný, jako na to potřebujete takovou odvahu a spoustu bezesných nocí a tehdy možná i litry alkoholu, než to rozhodnutí přijde. No, z Národního divadla se takzvaně neodchází. Víte, ale jak jsem mluvil o tom, že mě ty věci předskakovaly, já jsem, mým snem bylo po Damu jít někam do oblastního divadla a tam se vyhrát takzvaně. Protože když skončíte v nějakým velkým divadle a vlastně nemáte ty příležitosti, tak jak se to naučíte? Damu je strašně fajn věc, ale praxe vás teprve naučí ty věci. Takže já jsem spíš tak toužil třeba do Plzně nebo do Liberce nebo někam takhle do toho. A ona přišla nabídka z Národního divadla. No. A tak nějak, jo, jak to, no tak ano. Ale je pravda, že jsem po těch 4 letech angažmá, a to si nemůžu stěžovat na to, že bych nehrál, že bych neměl role. Mě tam cosi, bylo to prostě pro mě asi hodně brzo ještě. A když jsem dostal nabídku na schůzku s tehdejší paní ředitelkou Jiřinkou Jiráskovou, tak já jsem vešel do té vrátnice Vinohradského divadla a věděl jsem, že jsem doma. Něco na mě fouklo hned v té vrátnici. A tak nějak to zafungovalo, že pak jsem ještě rok zkusil, jestli v tom Národním se mnou něco neuděje, ale pak už jsem neváhal a šel. Ale rozhodnutí to rozhodně nebylo lehké.
0: Nebylo lehké, zůstal jste ve Vinohradském divadle 33 let. To vám ale nebrání občas si odskočit i do jiného divadla, třeba takového komorního divadla, jako je Viola, kde opravdu máte diváka na dosah ruky. Ano. Je to pro vás náročnější i z pohledu přípravy, trémy?
1: No, je to vlastně trošičku jinak než na tom velkém jevišti. Samozřejmě člověk tou praxí, dneska už člověk ví, v jakém místě na jevišti třeba se nemůže otočit zády, aby ho bylo slyšet, kde fungují jaké věci. A volí samozřejmě trošku jiné prostředky na to, aby až do té poslední řadě bylo vidět mrknutí. Tam musíte na jevišti, když mrknete, tak musíte mrknout celým tělem. Když to ve Viole stačí, když opravdu jenom mrknete. A já moc rád vlastně střídám prostředí, střídám velikosti a ta Viola je opravdu maličká. Tam sedíte na metr od těch lidí. Tam je vidět úplně do vás a úplně do vašich chyb hlavně. Ale já jsem se osvobodil trošku toho divadla té zodpovědnosti tím, že jsem si připustil, že chybovat je lidské. A že třeba chyby nás taky posouvají dál, takže mě to dneska vůbec nevadí. Já se naopak paradoxně trošku těším na situace, kdy v té Viole, když jsme jenom dva, a nikdo nám nepomůže, tam neexistuje nápověda a máme hodinu a půl dialog, těžký dialog. Nikdo nám tedy nepomůže. Já se trošičku těším na to, až jeden z nás třeba vypadne a začal jsem milovat ty okamžiky, jak z toho ven, jak si poradíme. Vám to dá paradoxně, ne paniku, ale takový vnitřní klid. Vždyť jsme tady pro vás, hrajeme vám jakési příběhy lidí a jsme taky jenom lidi. Jsme taky jenom omylní a nemáme třeba zrovna náladu, anebo se nám ten den třeba něco stalo. Já vím, že vás to, milí diváci, nemusí zajímat, ale jsem taky jenom člověk. A to vás tak nějak hezky uvolní a o to líp sdílíte tu atmosféru s lidma, kteří na vás z toho metru opravdu koukají.
0: Když se řekne těžká role, když herec řekne, to byla těžká role, vy jste teď použil těžký dialog, co to vlastně znamená?
1: No zrovna v případě her ve Viole, kdy obě hry jsou to vlastně historické pseudoudálosti, ale je to setkání generála von Koltice a švédského velvyslance předtím, než měla Paříž, jaký známe dnes, už neměla totiž existovat. Byla skutečně podminovaná a von Koltic měl tu ruku na spoušti a jakmile spojenci se dostali na hranice Paříže, tak měl za úkol od Hitlera Paříž odpálit. A toto je fiktivní rozhovor toho, jak vlastně švédský velvyslanec s Hanušem Borem to hrajeme, ho vlastně přemluví, aby to nedělal, ale má to v sobě obrovský lidský potenciál a důvody, proč on se rozhodl, že to udělá, jsou, protože drží jeho rodinu v podstatě pod trestem smrti, pokud a tak dále, velmi složitý a těžký dialog, včetně historických reálí a stejně tak ta druhá hra, což je zase Nobelovka, je o sporu Otto Hahna, vlastně objevitele jaderného štěpení a jeho asistentky židovky Lisy Meitner, kdy on si to přivlastnil tak trošku a odehrává se těsně před, ve Stockholmu těsně před udělením Nobelovy ceny, kdy ona si to s ním přijde vyříkat. Takže zase to máte těžký dialog. Na jedné straně lidský, protože tam jakási latentní láska pod tím vším je, ale zároveň odborný, protože vy tam v monolozích sdělujete vlastně, jak to objevení jaderného štěpení probíhalo.
0: Tak a vše zvládáte ve Viole. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříž.

0: Herec Jan Šťastný je stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Vy jste i během našeho povídání zmínil svoji manželku Báru, dříve Petrovou, teď Šťastnou, nebo už nějakou dobu, už dlouho Šťastnou, 2011.
1: Ano.
0: Tak máte herecké manželství, dělá to dobrotu?
1: Dělá to dobrotu, samozřejmě, že to dělá dobrotu. Ne, ale teď vážně. Mě to dokonale vyhovuje. Navíc Barunka, ona ještě k tomu všemu má to třetí oko, takové to režisérské oko, mimochodem taky studovala filmovou akademii, jako obor hraná režie, k tomu svému herectví z konzervatoře. Takže ona je můj velký kritik. Ale musím říct, že zatímco mi vždycky měla poznámky, tak rozhodně nebyly od věci. My se, co se ale snažíme doma, vlastně domů práci netahat. Takhle to řeknu jednoduše, protože my tak jako máme ten oddělený čas na tu svoji profesi a na to, že taky se máme rádi a že máme taky nějakýho potomka doma, kterýho máme rádi a že prostě žijeme normální, pokud možno normální rodinný život.
0: Netaháte si domů práci ani když spolu hrajete v jedné komedii, v Seznamce, Seznamka se jmenuje ta komedie v divadle u Pasičů?
1: Je to Seznamka v divadle, no, tam se přiznám, že trošku ta práce, protože byla společná, tak přece jenom jsme trošku doma na tom zapracovali. Ta komedie, mimochodem, přijďte na ní 4. listopadu do divadla u Hasičů. Já ji mám moc rád z jednoho prostého důvodu, že jsem tam sám chlap a mám tam 4 dámy. Tak krása střídá
0: nádheru. Sen každého muže.
1: Ano, sen každého muže. A v podstatě to je o tom takovém tom čtyřženství, že každá z těch žen umí nabídnout něco jiného. Jak my chlapi hrdopišně říkáme, kdyby se nám to poskládalo všecko dohromady, tak není nic lepšího, což samozřejmě nejde. Je to pro mě zábavné hraní, samozřejmě z toho utápnutého pod pantofláka se vyšvihnout do nějakého velkého suveréna, který to ovšem, jak my to chlapi občas umíme, přepískneme a pak dostaneme řádně taky za uši. Je to komedie, možná samozřejmě primárně by měla být pro pobavení, ale taky možná k zamyšlení, jak to s těmi našimi životy je a proč jsme vlastně pořád nespokojení a jestli bychom se neměli taky trošku vážit toho, co vlastně máme.
0: Takže se tam poznáme možná, někteří, možná všichni.
1: Doufám.
0: Tak a ještě jednou vaší velkou profesní dráhou je samozřejmě dabing. Načítáte knihy, namluváte, zmiňovala jsem Antonio Banderase, to je takový vaše tomu propůjčujete, půjčíte občas svůj nádherný hlas, ale také třeba namlouváte reklamy. Jaký v tom je rozdíl, když se chystáte namlouvat reklamu a když se chystáte na dabing?
1: No, ono je v tom, rozdíl není v tom, že používáte svůj hlas, ale pak je v tom zásadní rozdíl, že samozřejmě třeba pro reklamní účely tam musíte mít nějaký, dát tomu nějaký esprit, řekněme tomu, aby ten budoucí klient nebo zákazník si opravdu tu věc vzal, musíte ho trošku nalákat na ty věci.
0: Chystáte takže se na to třeba už doma ještě namlouvat tu reklamu?
1: Ne, nechystám, protože já vlastně nevím do poslední chvíle, co mě čeká. Ono taky se to všecko dělá hrozně rychle dneska, takže já sice vím, na co jdu, ale nevím, co ode mě. A hlavně je tam klient, který samozřejmě ty požadavky nějaké má. Každý klient má požadavky trošičku jiné. Takže ta domácí příprava tam úplně není ta dobrá. Ale ona dneska už není ani domácí příprava u dabingu. Dneska se dabuje rychle, je to takzvaný rychlodabing, kdy tam jste sám a je to takový, dokud to neskazíte, tak se jede. Jo. O to je to těžší, ale pro mě vlastně zábavnější a koncentrovanější práce, protože mým snem je teda tomu herci to nepokazit samozřejmě. Ale na koncentraci hlídáte si kódy, hlídáte jeho, naučíte se ho dejchat. Už tušíte, co vám třeba udělá a v tom byl nejtěžší právě Banderas, který netušíte. Netuší, co v příští vteřině udělá. Takže tam třeba u Banderase je to spíš o tom si to i zkoušet.
0: A jenom rychlou odpověď vás poprosím, kdo vás objevil pro dabing? Kdo vám řekl, máte ten hlas, běžte to zkusit?
1: Byl jsem to já sám, snažil jsem se prosadit a zvonil jsem u všech studií.
0: Děkuji vám za odpověď a vůbec za krásné povídání. Děkuji, že jste tu byl. Jan Šťastný.
1: Já děkuji a bylo mi ctí. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Stát chce rozšířit možnosti ochrany citlivých objektů před drony. Veterinární komora eviduje v Libereckém a Moravskoslezském kraji ohniska kočičího moru. Zítra čekáme postupné přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Proti dronům ohrožujícím elektrárny, nemocnice nebo třeba letiště by v budoucnu mohli zasáhnout i jejich zaměstnanci. Navrhují to ministerstva vnitra a dopravy. Teď můžou zásah provést jenom policisté nebo vojáci.
2: Policie teď před drony nepřetržitě chrání třeba vládní budovy nebo parlament, navíc ale nemá kapacitu. Sklady pohonných hmot, nemocnice nebo řízení železnice by se proto měly umět bránit sami bez policie, říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
3: V případě útoku dronem rozhodují vteřiny. V některých případech nelze čekat na příjezd bezpečnostních složek.
2: Způsob obrany bude na jednotlivých institucích. Prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl Jakub Karas změny ví.
4: Bylo to vlastně už dlouhodobě předmětem jednání po těch incidentech, co se začaly dít napříč Evropou, takže v tomto směru určitě to smysl dává a určitě to podporujeme.
2: Návrh teď projde meziresortním připomínkovým řízením, pak ho posoudí vláda. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: V Moravskoslezském a Libereckém kraji jsou ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti okolo Studénky a Bílovce na Novojičínsku a dále taky v Novém Boru na Českolipsku, kde se virus objevil na tamním sídlišti. Českému rozhlasu to potvrdila Eva Šuláková z veterinární komory. Panleukopenie, takzvaný kočičí mor, není přenositelný na člověka ani jiné zvíře. Pro kočky je ale extrémně nebezpečný, zejména pro ty toulavé. Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka ze starostů pro Liberecký kraj by lidé měli dočasně zrušit krmná místa, aby se infekce dál nešířila.
5: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tedy krmí, prováděli dezinfekci těch misek. Dokonce ta krmná místa na chvíli byla ukončena.
0: Začala další fáze likvidace dolu ČSM na Karvinsku. Firma OKD bude až do příštího týdne zasypávat první ze 4 jam, a to v jižní části areálu. Na vyplnění jámy bude potřeba 45 tisíc kubíků hlušiny. Připravená jsou i všechna bezpečnostní opatření v podzemí.
6: Další takzvaná výdušná jáma v severní části přijde na řadu v září a potom to budou dvě jámy úvodní. Ty se ale budou likvidovat jinak cementopopílkovou směsí a bude navíc zachovaná možnost těžby metanu v dalších letech pro využití v energetice. Martin Knittl, Český rozhlas. Sport.
0: Kajakář Jakub Krejčí ovládl kvalifikaci mistrovství světa vodních slalomářů a postoupil do semifinále. Další kolo si zajistili i Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami prošly dál Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Počasí. Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D7 směrem z Chomutova do Prahy zbystřete za sjezdem na Postoloprty. Na kilometru 59 se srazilo osobní auto s nákladním. A v Praze v Novopatské ulici je po nehodě dvou osobních aut kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
7: Za těmi, kdo umí milovat, vás i dnes zvou Petr Kostka
8: a Carmen Majerová.
7: Následující příběh chytne za srdce. Představíme vám pár, který byl k lásce ke druhému vychován, láskou žije a ještě jí má na rozdávání, i když fyzických sil ubývá.
8: Jemu je 81 let, ona brzy oslaví osmdesátiny. Dnes už dobře vědí, že manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a

0: Zlatou lásku prožívají Aneška a Jaroslav Mikešovi.
1: Společnou pouť životem začali na autobusové zastávce před téměř 60 lety. Celou tu dobu se na sebe dokáží dívat zamilovaným pohledem.
0: Byli tu jeden pro druhého, když odcházeli rodiče, přišla rodinná tragédie, nebo když onemocněli. Nikdy neztratili víru, naději ani lásku.
1: Proto jsme za nimi poslali naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, zdravím vás.
4: Vy budete Mikešovi.
3: Ano, jo, to mi Mikeši těší nás. Konečně poznáme Patrika na vlastní trošku.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Kolik slavíte už spolu?
3: 58 roků.
5: No. Ano, přesně tak. Ani se nám to nezdá. Ono to uteklo jako voda a myslím si, že ještě nějaký rok spolu vydržíme.
4: No já doufám. Ve zdraví a spokojenosti.
3: Je to naše přání, to je jasný, no.
4: Tak ať se vám splní. Pro Anešku kytičku.
5: Já moc krát děkuju a takovou krásnou kytku už jsem dlouho nedostala. No, ani od manžela, ne?
3: Ode mě vůbec ne.
4: Jak to?
3: No, já jsem jí dám všechny peníze, ať si koupí, co chce, vždycky.
4: No, ale ten moment překvapení, že dostane kytku.
3: Teď dostala.
4: Jo. Na kolik let to má dopředu?
5: No, dobrá. Ještě jednou moc krát děkuju.
4: My, že jsme mohli přijet a teď si poslechneme ten váš, jak my říkáme, tklivý, jímavý a láskyplný příběh. Budete ho vyprávět.
3: Určitě. No a já, než to začneme, já bych velice poděkoval vám a celému personálu za to, co děláte. Je to, já si myslím, že je to služba náročná, takže moc děkujeme a buďte u nás srdečně vítáni.
1: Představme si naše dnešní hrdiny. Anešku a Jaroslava Mikešovi. Oba žili ve vesnici jedno v Usuchdola u Prostějova. Znali se jen od vidění.
0: Pak ale přišlo léto roku 1965 a všechno se mělo změnit. Osud jim nachystal situaci, kdy se potkají a zrodí se láska na celý život. V rozhodný den jí bylo 20 a jemu 22.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Já jsem dělala autoškolu a protože mě neměl kdo vozit do té autoškoly, tak se mě nabídl.
3: No, mě to velice napadlo hned, já jsem jen na křižovatce, kde stála a jako čekala na autobus a říkala mě, no jo, on je dneska autobus. Říkám, tak pojď se jedem.
4: Dal jste jí helmu nebo ne?
5: Ne.
3: Tenkrát to nemuselo být helma, to měl akurát řidič. No já jsem byl rád, že za mnou sedl, já jsem viděl, že to bude na pořád. Jako.
4: Takhle jste no úplně to poznal?
3: Já jsem to poznal, protože moje oči šly po její jako postavě a po její osobě.
4: Už a co, ona se lepila, nebo že jste to poznal?
3: To... Nevím, asi jo.
5: No. Až tak daleko ne. Já jsem byla dost taková odtažlivá, protože nás rodiče vždycky učili, abychom se chovali tak, ať jednou nelitujeme. Takže to prostě bylo tak, no. Nepotřebovala jsem se nějak tisknout ze začátku.
4: Na začátku tedy cudná.
5: Ano, přesně tak. No víte co, mládí je mládí, ale...

0: Nie, ale nelíbil se mně kvůli tomu, že on byl trošku drzé. To Jarda nebyl. Takže tyto hodnoty jsem si já považovala za důležité, tak proto jsem se s ním rozešla a znala jsem ho taky. To bylo důležité.
1: To znamená, vy jste se rozešla s tím chlapcem předtím.
0: Ano.
1: A říkala jste si, třeba se s Jardou něco vyvine.
0: Ono, ano, přesně tak. Ono to bylo poznat, nebo to bylo vidět, nebo...
1: Na něm?
0: Na něm, ano.
1: Jak, v čem se to projevovalo?
0: Přijdi, udělej, nebo pojedem tam, zajedem tam. No a už to takhle bylo.
1: Takže měl touhu se s vámi potkávat?
0: Ano, ano. A dost často. A myslím si, když jsme byli z jedné jediný, že to ani pro něho nebyl problém.
1: Co vám na něm imponovalo tehdy?
0: Slušnost. V prvé řadě slušnost. A to, že jsme se taky znali, že jsem věděla, do čeho jdu.
1: U vás, Jaroslave, jaké to bylo tedy, jak vy jste se díval tehdy na Anežku, jak jste vnímal, nebo cítil, že se vaše srdce probouzí a že by se chtělo dělit o ten cit i s Anežkou?
2: Nevím, jak to probíhalo, ale myslím si, že v plné míře asi. Já nespomenu si už na ty začátky, jednak jsem byl asi s toho nějak taky trošku, no nechci říct vyvalené, to je blbý slovo.
1: Co se děje najednou s vaším jistý
2: a
1: tělem?
2: No přesně tak, jako že vůbec sedla se mnou na motorku a nevím, člověk to nevím, jak to už bylo přesně.
1: A když jste tedy oba pocítili, že to vaše chození, randění přerostlo v něco, v čemu už oba věříte, že u toho vydržíte a že teda budete jako spolu? Kdy to tak přišlo u koho z vás?
0: Já nevím, jedno přišel večer a povídá, tvůj brácha se bude ženit, nechceš, abychom měli svatbu za jednou? A já říkám, to myslíš vážně? Teď on už to bude mít teďka v dubnu. A to byl leden. A on říká, proč ne? Jestli tě tobě to nevadí, tak já jsem pro, abychom měli svatbu společně. Tak jsme ji měli. Já jsem teda přikevla, ono totiž, nás bylo doma hodně.
1: Kolik?
0: A tehdy, když ještě jsme se brali, tak nás bylo, já to musím spočítat, nás bylo tak, ne, to už byli někteří pryč. Sedm.
1: Tak, sedm sourozenců?
0: Ještě doma, ale jinak nás bylo 11. 11 dětí. A z 11 doma, když my jsme se brali, bylo jich 7. Takže maminka teda nás oplakala všechny, ale můžu říct, že s láskou nám říkali, mějte se rádi, jak jsme se měli my, protože 11 děti, to je co dělat. A možná to nás taky trošku přimělo k tomu, aby jsme spíchali ze svatbou, že jsme tam tak nějak nezavazeli, ale bylo nás tam moc.
1: A už jste věděli, že chcete být spolu?
0: Ano, přesně tak.
1: Jaký to je pocit, kde to člověk začne cítit? Kde to tak pocítí, že už ví, že budou spolu?
0: Já bych spíš řekla v té hlavě, protože v té hlavě tak si srovnáváte všechno možné, co bude nebo co bylo, jak to bude, jaký ten bude, co mě bude tolerovat, co nebude tolerovat. No víte, ty myšlenky tam v hlavě probíhaly a hodně, ale vyšlo to.
1: A to je dobře.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh nám vypráví už skoro diamantoví manželé Aneška a Jaroslav Mikešovi.
2: Neutekl ani půl rok od jejich prvního setkání a už pomýšleli na svatbu.
1: Rozhodnutí vzít se urychlil nejen chystaný sňatek Jaroslavova bratra, ale i možnost získání podnikového bytu.
2: A tak byla 23. dubna 1966 svatba. Oba se určitě těšili.
3: Těšili. A můžu říct, že to těšení, nevím, jak bych to vyjádřila, protože to zrovna byla zima, ten den pršelo, takže nás to trošku zaskočilo, že ta zima nás trošku taky ovlivnila. A začátek byl ten, že Jarda přišel pro mě, rodiče nám dali požehnání na další život. To mě tekly slzy, že teda už nebudu maminčina, ale že budu Jardova. Ale maminka taky plakala, ale říkala, děvčata, to je náš úkol, aby jsme prostě měli zase svoje rodiny. A važte si jeden druhého a přejeme vám hodně dlouhých let. To nám přála, to si pamatuju. A to nám dala křížek na čelo a říkala, že přijímá Jardu do rodiny. No, tak to bylo takový dojemný, že teda jsme brečeli oba.
4: No, já nadchyně jako na její maminku jsem měl velice dobrý vztah. A ona taky jsem se dověděl, že neměla přeze mě. Asi kvůli mé povaze, nevím, no. A pokud jste se ptal jako na začátek svatby, ta svatba byla 23. dubna 1966. Bylo to tenkrát na úřadě v Brodku u Konice, potom v kostele v Jednově. No a po svadení obřadu teda byl objednaný autobus, kde pochopitelně obě dvě rodiny, dvě svatby, ti svadebčani sedli do autobusu, švakar ten objednal, to se tím pochlubím, 603 tenkrát, tak jsme seděli my jako oba dva, obojí manželé, že 603, tak jsme si taky mysleli, že jdem v takovým autě, parádním.
5: To jste seděli všichni čtyři vzadu?
4: No to bylo, no já už nevím, jak to bylo.
3: Ne.
4: Někdo se nešel pěšky,
3: ale. Nešel z pěšky, ale já už přesně nevím, kdo seděl vpředu, ale nevěsta některá. Jestli teda švagrová nebo já. A myslím si, že jsem to byla já, protože brácha, ten to zařizoval a říkal, když jsem to zařídil, tak pojď Švicu, pojď sedneš si dopředu. Takže takhle to nějak bylo. No.
5: No a potom tedy dorazili jste kam, kde byla hostina, jak vypadala, co jste měli k jídlu, pamatujete si to ještě?
3: Pamatuju se, měli jsme to v Jevičku a na Moravě, na hotelu a měli jsme svíčkovou předtím předkrm, takovou rolku, já jenom si pamatuju, že to bylo dost ostrý a v tom byla šunka. Na tehdejší poměry to bylo fakt něco, protože tehda nebylo nic.
5: Jedli jste polévku společně?
3: Ano, jedli. A měli jsme i glindáky, ale manžel mě teda krmil, dopadlo to všechno tak, jako to mělo dopadnout.
5: Co vaši rodiče na tu svatbu říkali, nebo jestli jste i nějakou radu od nich dostal? Od Anešky už víme, jaké to bylo, když ji vyprovázeli do života.
4: Neměli žádný zábrany, jistě, že protože rodinu jsme velice dobře znali a naopak doporučili, že? A udělali dobře a já taky.
5: Kdo byl nejvíc dojatý z té svatby? Byli jste to vy, byli to rodiče nebo někdo další?
4: No asi rodiče taky. Rodiče, no a manželka.
3: No já no. Taky, já fakt taky. Já jsem všechno prožívala tak jako rozumím, co bude dál. Protože na ružích usláno jsme neměli, takže já jsem nevěděla, co mě čeká. Takže já jsem hodně přemýšlela v ten den svatby, co bude. Ale Jarda na mě byl hodný od prvého počátku. teď mi napovídá, že pořád. Nemůžu tvrdit, že ne, je to tak.
4: By se nezapomněla.
3: Ale chlapa nemůžete moc chválit, on by si moc myslel.
4: Ne, to já nepotřebuji chválit, ne, to není potřeba. My, však Patrik to ví, že jo. Oni potřeba se chválit, chlapi.
5: Jednou za čas je to fajn.
4: Jo, potěší to nás, ano, jistě, že. No.
5: Berete to tak, že ta svatba, a vy, Janeško, možná, protože jste byla vychována vlastně v té víře a tak, že je to nějaký zlom? Berete to, že prostě najednou tou svatbou se něco změnilo, nebo jste vstoupila někam do další éry, nebo prostě přichází něco dalšího? I takhle po čase vnímáte to jako nějaký předěl, nebo to přišlo třeba až později, když jste opravdu začali spolu žít?
3: No, až jsme začali spolu žít, tak potom teda člověk věděl, co třeba rodiče dělali, jaký měli povinnosti. A ty povinnosti teď už se týkaly nás dvou, takže jsme museli přemýšlet hodně. Najednou neměli jsme kde bydlet, tak potom nás vzal pod nájmu můj stric. A tam jsme museli do poschodí, no já ne, ale manžel, tahat vodu. A jak tu vodu táhal do vrchu, tak zase ji musel stáhnout dolů, protože tam nebyla voda. A tam jsme bydleli rok a to se nám narodila první dcera. Takže on si užil až moc, ale všecko dělal s pokorou. Já jsem se divila, že nikdy mě neřekl, že on to nepůjde vynést, nebo že nepůjde tam, nikdy. Ani teď ne. A naopak já ho teďka musím trošku šlajfovat, protože všechno, když já něco řeknu, tak on to jde udělat hned. A to teda taky nejde. No.
5: Ale tehdy jste musela být ráda, že máte vedle sebe takovýho chlapa, na kterého se můžete spolehnout. A že prostě je to ten správný mužský, vedle kterého chcete žít ten celý život, ne?
3: No, je to tak, přesně tak. A to jsem si právě vážila a hodně a považuji do dneška. Když mě volají sestry, kteří už jsou vdovy, tak vždycky mě říká, co pak ty se máš, ty máš u sebe manžela, ale my jsme sami. A to právě mě taky posouvá k tomu, abychom se jeden druhého víc vážili. Tak ono to tak je a má být, že jo.
5: Je ten život ve dvou lepší, plnější?
3: Je to určitě lepší. No to víte, že to nebyly sami radovánky. Samu miláčku ty. Ale taky přišly chvilky, ale člověk je musel řešit a řešil je a nikdy jsme neřekli, že půjdeme od sebe. Nikdy. Řešili jsme je a těch problémů bylo hodně. A zvláště, když už byly děti. Když děti nebyly, tak těch problémů bylo minimum.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh zamilovaných lidí.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Aneška a Jaroslav Mikešovi se radovali ze své lásky natolik, že přivedli na svět i 4 krásné děti. Jaroslava, Pavlínu, Olgu a nakonec Janu.
2: Vše bylo zalito sluncem, než přišel rok 1987 a svět s nimi zamával.
1: V té době odcházela dcera Olga na konzervatoř do Brna. Pro Anešku jako mámu to bylo těžké. Ještě netušila, že se stane něco mnohem horšího.
2: Jednoho večera přišla děsivá zpráva. Jejich syn Jaroslav tragicky zahynul jako hasič při požáru.
3: A to bylo to nejhorší, co jsme v životě spolu prožili. A vždycky, když slyšíme něco, co takového potká rodinu, nevěřte nebo věřte, že znovu to prožíváme, i když už je to tolik let. A ona teda dodělala, holka, s problémama ze začátku, protože ona byla na něho hodně zvyklá, na toho bráchu, na toho Járu. A ze začátku to byly problémy na té konzervatoři, ale pak už se všechno srovnalo. Ona si udělala Janáčkovu akademii, takže učí v Brně. A můžu říct, že když jsou dva na řešení problému, že to jde, a nelze od každého problému hned odkázet, tak jak je to teďka moderní.
4: Řekli jste, že syn byl hasič. Co se stalo, že odešel?
5: No, tenkrát hořelo v Brotině, to je tady nedaleka vesnice, hořelo tam, myslím, sláma nebo něco. A on měl, trošku měl problémy astmaticky taky. On se tam nadýchal kouře a při převozu do nemocnice během jako do Boskovic jako zemřel. Bylo 10:30, přišli dva policajti, jako ve dveří zvonili a teď, co se stalo? Nevíme, běžte si zavolat. Takovým tónem. Ale už to ve mně hrklo, že teď telefon pochopitelně jsme neměli, tak jsem musel vzít motorku v noci a jet do Šamotky a tam jako zavolat, co se stalo. Do nemocnice. No pochopitelně, když jsem se to dověděl, tak tam bylo po mně, že jsem se musel opřít, mě tam držel jako a těžko popsat. Tam jsem se, vím, že tenkrát byl tam známý jako ten vrátnej, takže mi tam jsem se opřel o skřínku tam. Plakal jsem, pochopitelně, že? No a podržel mě a chvíli jsem tam seděl a pak jsem jel domů. Cesta naspátek v takovém stavu na motorce. Každý se divil, říkal, ty jsi a co jsem měl dělat? No přijeli jsme dom tady jako potom, švagr bydlí naproti, tuž taky nepoštík, šel zavolat, tenkrát nebyla rychlá, byla jako jenom pohotovost, tak ti přijeli k nám, dostali, dali nám injekci jako na uklínění a to byl strašný šok, že pochopitelně.
4: To znamená, v tu chvíli jste se to dozvěděla i vy, Aneško?
3: Já jsem se to dověděla i já. Já jako matka, no co jinýho, než jsem se zesunula a bylo mě hrozně a první cesta Jarda, manžel teda šel naproti, tam mám tu sestru a oni nám, to už říkal Jarda, zavolali pohotovost. Šla jsem našemu panu doktorovi, protože já jsem nebyla schopná chodit do práce dělat uzávěrky, tak mě napsal neschopenku a řekl mě, paní Mikešová, vy si myslíte, že ta neschopenka vám trošku umožní žít dál? Musíte sama chtít. Tak jsem si říkala, no, tak to je taky dobře. No, musím sama žít, to vím i dneska. Ale přežili jsme to a ta malá holka, ta naše, ta nejmladší, měla 3 roky. A když jsme šli na hřbitov, tak ona si mě ptala, maminko, proč on je tady? A já říkám, víš, on tady spínká. A proč si ho tady dali, když máte tak velký barák? To nás tak vždycky rozhodilo, že jsme nevěděli, co máme říct, že už nemůže být mezi námi.
5: Já si ještě teď vzpomínám, ještě tady, pak jsme šli pochopitelně museli do práce. Já jsem tehda zastupoval místa na expedici a měl jsem odpolnění směnu. To bylo první směna, jako, když jsem musel, byla tma, když jsem musel jít za tu halu. Tam bylo malé osvětlení a já jsem tam nešel, já jsem se bál tmy. A to mě drželo, to jsem ti ani neříkal, to mě drželo strašnou dlouhou dobu, než já jsem vůbec měl odvahu někde tam do té tmy jít. Byla to hroza strašný, skutečně. Máme zase radost dalších dětí, jako no, a musíme skutečně žít dál, jako, protože kdyby jsme zoufali, tak uškodíme ne sobě, ale rodině taky.
4: Kolik bylo tehdy synovi?
5: 18 roku. No.
4: V těch nejlepších letech.
5: No nechci to žádným, aby toto prožíval, teda skutečně.
4: Jak moc pokládáte za důležité to, že jste byli právě vedle sebe, že jste si nějak pomohli, nebo jak jste to prožívali? Každý sám, uzavřený v sobě, nebo jste to probírali?
5: Ne. V žádném případě. Společně a rodina. Taky, když jsme přijeli k rodičům nebo něco, ještě si vzpomínám, když tady to, co se stalo, tak moje maminka, tak jsme si padli do náruče, že? Ale no, já, abych nebyl na měko, tak asi, no, plakali jsme oba, že všichni. Takže jedině ta rodina a my společně, hlavně my spolu, no, my spolu.
3: Protože, aby to jenom nesl někdo uvnitř, to není dobrý. A prostě jsme tady a nemůžeme tuchlit tak, abychom my nepřežili nebo jeden druhým ublížili. Prostě museli jsme být oporou jeden druhýmu. Tak nějak.
2: Člověk má v srdci místa, o kterých mnohdy nemá ani potuchy. Teprve až se zaplní bolestí, dozví se o jejich existenci.
1: Aneška a Jaroslav Mikešovi ale na život nezanevřeli. V jejich srdcích láska stále kvete. Dala jim sílu jít dál. A malí jí tolik, že jí s úsměvem rozdávají všem, co jí potřebují.
2: Jsou to přímo apoštolové lásky.
3: A ještě navíc, chodíme pomáhat jedné paní, která má 92, no pomáhat, spíš bych řekla, chodíme ji nakupovat, doprovázíme ji k doktorovi, doprovázíme ji, když chodí třeba na pedikuru, nebo k holičovi, no holičovi nechodí, to už stříhám já, protože ona už by tam nedošla, ale ona říkala, když bych vás ztratila, já už tady být nechci, ale má 92 let, ale ona je rozumově tak hrozně dobrá, že ona si všechno pamatuje. Já už lidé, jaký věci teda vypouštím, nevím, jestli je to dobře nebo ne, ale ona je fakt dobrá. A můžu říct, že taky nás trošku nutí k tomu, aby jsme podporovali jeden druhýho, že nám řekla, že nás potřebuje taky. Takže takové je případ náš, našem věku.
5: A veškerá práce o králíky, sečení zahrady, tenkrát ještě s kosou, to všechno bylo víceméně na mě, jako zahrada, jako stříhání stromu, trhání jablí, no zkrátka všechno, to bylo vyloženě na mě, no. Takže sami bychom možná potřebovali nějakou třeba službu, i když já zatím se tomu bráním, no ale děláme to té paní a děláme to rádi. Pokud můžeme, tak to děláme a ona je nám za to taky vděčná, jako.
4: Já musím teda sklonit před váma, co můžu, protože vy nejenže máte tu lásku mezi sebou, rozdáváte ji svým dětem, ale vy máte v srdci ještě tolik místa, abyste tu lásku rozdávali dalším a pomáhali ještě třeba potřebnějším a starším. Klobouk dolů.
3: Ještě doplním jednu věc z dřívějších roku, že tady nějaký podnikatelé měli malé děti a přišli za námi, jestli bychom je nemohli jako opatrovat. My jsme na to kývli a ze začátku to byla holka, která měla rok, tak nám ji sem dali. Potom za 3 roky se jim narodila druhá holka, takže jsme opatrovali obě dvě. Potom postupem doby, ta první šla teda do školky, tak jsme měli tu druhou ještě 3 roky. A do dneška, když nás uví, tak už za náma běží a říká mě teto. A manželovi říká dědo, protože oni dědu už jednoho neměli, jenom toho druhého, takže mu říká dědo.
4: Vy jste na tom světě proto, abyste tu lásku rozdali v co největším množství, abyste si ji nenechali pro sebe.
3: No, my jsme ji získali od rodičů, tak my ji musíme předávat. To už je náš úkol a jsme rádi za to, že můžeme chodit a že můžeme to dělat.
5: Já vždycky říkám manželce, máš velký problémy, protože vím, co prožívá, ale jsou daleko na tým ještě hůř. Lidi, kteří vůbec třeba jsou to ležáci. No a já, že mám jedno koleno, mám po operaci druhý stažení, ale dělám. Co je potřeba, musím udělat. Máme zahrádku, jakože kolem domu, tak je to potřeba dělat. Nic nezbývá jinýho.
4: Ve vás je tolik lidství, to je hezký.
5: No, to nás těší a neděláme to tady do mikrofonu nebo něco pro posluchače, ale skutečně život je takovej, tak to praktikujeme.
3: Není k tomu, co dodat, akorát to, že bychom si přáli, abychom tu lásku, jak vy říkáte, mohli rozdávat ještě aspoň nějaký rok. I když už já budu mít 80 a manžel 82.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Aneška a Jaroslav Mikešovi z Velkých Opatovic.
2: Za to, co vše museli v životě unést, jak projevují lásku jeden k druhému a jsou nápomocní těm, kdo ji tolik potřebují, jim patří velký dík.
1: Proto jsme se rozhodli poslat jim po Patrikovi Rozehnalovi dárek. Velký automatický kávovar pro chvíle pohody a odpočinku.
3: Tak to teda je překvapení velký.
4: To jsme teda úplně udivení.
3: No teda.
4: A i k tomu kafe. A jasně. To máme aj uvařit už teďka?
5: No to už záleží na vás. Můžem tím vyzkoušet, jestli kávovar funguje. Ale je, měl by být funkční.
3: To je bezva teda.
4: No to je bezva. A že jim moc krát děkuje.
3: No děkujeme moc. Je to velký překvapení. No,
4: no je.
5: Zasloužíte si to za ten váš příběh a za ten váš vztah, co prožíváte už 58 let, co by manželé.
4: No je to dlouhá řádka let, ale utíká to jako voda. A chtěli bychom ještě to doklapat až do konce spolu.
5: Za to, co všechno jste pro sebe dělali, ale i pro ty druhé, si to nejenom zasloužíte, ale já věřím, že vám se to i podaří.
4: My děkujeme za takové přání a jsme skutečně rádi a šťastní za to, že jste přišli. A měli jsme možnost se vypovídat.
5: Ať vám kávovar slouží, ať se vám daří. A chcete třeba ještě něco na dálku vzkázat Petrovi a Carmen?
3: Ať přijedou do Opatovice, že jim uvaříme kávu.
0: Zlatá láska.
2: Mockrát děkujeme za pozvání. Jste úžasní.
1: A my si je teď trochu vyzkoušíme. Jak se znají po těch 58 letech společného manželství?
2: Poodhalí to jejich odpovědi v partnerském testu? Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli.
1: Teprve teď jejich odpovědi poskládáme dohromady.
5: Jaroslave, čím vás překvapila vaše žena na prvním rande?
3: Že byla vědomostně velice chytrá, no a potom svojí postavou, krásou a povahou.
5: Čím si myslíte, že jste ho překvapila na prvním rande?
4: Že jsem nechtěla ponocovat dlouho. Já jsem mu říkala chvíli a jdu dom. To jsem ho překvapila.
5: Jaký jste jí dal vůbec první dárek?
3: Jedno si dal nějakou kabelku, která se jí nelíbila stejně.
4: No, to si pamatuju moc dobře. Byla to taška taková jako do společnosti, ale ta barva se mě moc nelíbila.
5: Jaká byla?
4: Do hněda, taková bežová, a já jsem mu moc nenosila.
5: Má vaše žena nějaký zlozvyk?
3: Ne.
5: Vůbec?
3: Nemá.
4: Já? Že nedávám svoje věci někdy na svý místo. A to mě kolikrát manžel upozorní a řekne, tam to nepatří. Někdy mě to nevadí, někdy mě to rozesměje, ale někdy si říkám, to vidíš, ale co udělám, to už nevidíš.
5: Kolik nosíte prstínků?
4: Dva, tři.
3: Teď myslím, má jenom jeden a když někam jde, tak má ještě jeden.
5: Kdo doma drží kasu?
4: No samozřejmě já.
3: No máma, manželka.
5: Kam odkládáte špinavé ponožky?
3: No do prádla, máme koš.
4: Jo, tak to je pečlivé. Přímo do koše na špinavý prádlo.
5: Kdo vybíral jména dětem?
4: Společně. A nebo řekne, no, tak ty si jde tak, jak chceš, tak děti, já, mě se to bude líbit taky.
3: Já si myslím, že více mi manželka a já se na to přikývl.
5: Kdo je víc žárlivý?
4: On.
3: asi jsem býval trošku já, to vám řekne manželka asi, ale nevím, no, nevím, asi to řekne, že jsem to byl já.
5: A byl? Byl jste žádlý?
3: Trošku jo, možná.
5: Které tři věci byste si vzal na pustý ostrov?
3: Manželku, mobil a kreditní kartu.
5: Které tři věci si myslíte, že by si Jaroslav vzal na pustý ostrov sebou?
4: Mně ne, nebo jo, já nevím. Já myslím, že třeba jo, po tolika letech.
5: Dobře, to je jedna věc, další dvě.
4: No myslím, telefon a čistý prádlo, to by si vzal.
5: Kdo je z vás dvou stydlivější?
4: Já. No, já jsem byla su a možná aj mě to přetrvalo.
5: Kdo je stydlivější z vás dvou?
3: No tak asi manželka. No asi nikdo, my se nestydíme před sebou.
5: Kdo dřív usne po milování?
3: No, asi manželka. A já za chvíru.
4: Jejda manžel, ten ještě myslím nemá nohy u sebe na posteli a už spí.
5: A jak vypadá vášeň v tomto věku?
3: Dobře. Jo.
4: Poklidná. Žádný velký řádění není. Na to už nesou síly. A nebo bych řekla, že ta doba už minula. Musíme to nechat mladým.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Aneška a Jaroslav Mikešovi už za několik měsíců oslaví diamantovou svatbu.
1: Jak oba vnímají svůj život? Jaká je jejich láska v tomto věku?
4: Já bych mohla říct to, že se to změnilo. Nemůžu říct, že to je tak, jak to bylo. Manžel byl náročnější v manželském životě, tak to teda jako jsem s láskou přijala, ale můžu říct, že mám mě rád pořád stejně, co potřebuji, mě udělá, a nemůžu říct, že by se po stránce v povahově charakterně změnil. To nemůžu říct. A když máme čas, tak si společně uvaříme kafe, sedneme v kuchyni a hrajeme skrabla nebo karty, anebo luštíme křižovky nebo sudoku. Posloucháme rádio. Jsme plně zaneprázdnění a mě teda hrozně zajímá zahrádka. Já tam ráno můžu jít kdykoliv a kdykoliv mě tam někdo zavolá, tak tam půjdu. A můžu říct, že letošní rok zahrádka nám přidala tolik věcí, že jsem s tím ani nepočítala.
5: Jak to vnímáte vy, Jaroslave, s tou láskou?
3: Ne, u mě to stejný. Stejně ji mám rád, stejně to je potřeba, tak dělám. Já nevím, no je to stejný asi. Celkově se nic nezměnilo.
5: Je to tak, že člověk má radost nebo vnitřní klid, když je ten druhý někde poblíž?
3: No tak určitě. Radost máme vždycky jednak, že se máme dobře, protože my nenadáváme. Někdy možná tady tu malou štampelku nebo červený víno si dáme, ale to už patří k životu. No a jinak já myslím, že jsme velice spokojeni.
5: Jste ráda, že ho máte?
4: Určitě. Nechtěla bych
3: být sama. Já taky.
4: Nechtěla bych být sama ani náhodou. Já myslím, že ta láska se trochu proměnila v tom, že si vážíme jeden druhýho. A že jsme rádi, že jsme dva na řešení problémů i na radost. A ono sdělená radost je dvojnásobná a sdělená bolest je poloviční. Takže myslím si, že kéž by nám pán Bůh dopřál, aby jsme ještě vydrželi až do konce, aby jsme spolu odešli tak, jak jsme se vzali, tak a i odešli.
3: Hezký život jsme prožívali, rádi bychom teda ještě prožívali nějaký čas. Pochopitelně to si můžeme přát jenom. No, uvidíme, co život přinese.
5: Blíží se vám diamantová svatba. Až přijde. A určitě bude obřad. A padne ta otázka. Jaroslave, berete si zde přítomnou Anešku? A Aneška, jestli si bere Jaroslava, co odpovíte?
4: Ano.
3: No, samozřejmě.
4: Musíš říct ano.
3: No ne, to řeknu při obřadu, jedu do mikrofonu, řeknu samozřejmě.
4: No, cením si ho. S pokorou můžu říct, že ho mám ráda. A nikdy mě nenapadlo, že při sebemenší nějaké rozepří bych mu řekla, že důvod tebe. Nikdy, nikdy. Ani doteďka bych mu to neřekla, i kdyby mě provedl nevím co.
3: No, máme se rádi stále. No, já bych dal všechno, co mám.
6: Milujete ji?
3: No jistě, že je. Pochopitelně.
6: Milujete ho?
4: Ano, miluju. No, mám ho ráda a můžu říct, že neměnila bych. I kdyby by měl zlatá, nevím co. Zas bych si ho vzala. Protože když zjišťuju, kolik zla někteří mají, tak to já říct nemůžu. Takže já si ho považuji, já si ho vážím, já ho miluju a já taky bych chtěla jednou s ním odejít z tohoto světa.

0: Aneška a Jaroslav Mikešovi si na začátku slíbili lásku. A ta jim vydržela. Už vědí, že jí stačí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, ba dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.
1: William Shakespeare o lásce napsal: čím víc jí dávám, tím víc jí mám.
0: Nebojte se projevovat lásku. Rozdávejte ji. Vrátí se k vám a bude ještě silnější, hřejivější a všeobjímající. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Odbory pražského letiště vyhlásily stávkovou pohotovost, nesouhlasí s jmenováním nového šéfa. Podvod s nezaplaceným parkováním připravil ženu z Jihlavska o peníze. Zítra čekáme postupné přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Dnes ji vyhlásili odbory. Nesouhlasí s tím, aby v čele představenstva letiště byl Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí.
2: Odboráři uvedli, že mají strach o budoucnost letiště, protože Radomír Lašák dřív vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Zároveň se obávají privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila.
3: Existuje zákon o letišti, v tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
2: Odbory teď budou čekat, jestli Lašák sliby dodrží, jinak by ze stávkové pohotovosti přešly do stávky. Aktuálně je provoz letiště bez omezení.
4: Cestující se nemusí obávat nějakých omezení, jak při příletu, tak při odletu.
2: Říká mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Sám Lašák vyhlášení stávkové pohotovosti nekomentoval. Letiště má vést od začátku srpna. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Nový trik na lákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Dnes o tom informovala policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že neznámý pachatel tímto způsobem vylákal ze ženy na Jihlavsku celkem 15 000 korun. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování, vysvětluje Dana Čírtková.
5: Přijde jim současně odkaz, který když rozkliknou a vyplní v něm veškeré údaje ke své platební kartě, tak jim potom neznámý pachatel odčerpá peníze. Proto důrazně varujeme před tím, aby si lidé nejdříve ověřili, zda za parkování na Easy Park skutečně něco dluží.
0: Archeologové z Muzea a galerie Orlických hor objevili při rekonstrukci průchodu Strčkova náměstí do Hradební ulice v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. Přestože stavební práce zasáhly jen 60 cm pod zem, odkryli část původních hradeb. Archeologové tak našli taky keramické střepy z hradištního období.
6: Právě nalezené keramické střepy jsou podle archeologů mimořádně cenné. Pomáhají totiž zpřesnit rozsah opočenského hradiště, které zmiňuje už Kosmova kronika k roku 1068. Jde o vůbec nejstarší písemnou zmínku o Podorlicku. Odkrytá kamenná zeď pak podle odborníků zřejmě tvořila součást městského opevnění, které je v písemných pramenech doložené od roku 1361. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně objeví přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D7 je ve směru z Chomutova do Prahy uzavřená za sjezdem na Bytozeves. Na kilometru 59 policie vyšetřuje nehodu nákladního auta s osobním. Poslední volný sjezd je exit 60 a pro osobní auta se vyplatí jet přes Lišany a na tah 7 se vrátit v Postoloprtech. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Muž, kterému věnujeme to dnešní divadlo pro vaše uši, měl celoživotně, jak se říká, jediné razítko v občanském průkazu. Jediné za to celoživotní zaměstnání. Rozhlasový režisér. A taky nadšenec a na cestě rozhlasové režie docela zásadní inovátor a objevitel. Už víte? No samozřejmě. Následující hodinka bude patřit režiséru Jiřímu Horčičkovi. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak vůbec popsat v několika větách takového rozhlasového tvůrce, jako byl Jiří Horčička? Pan Jiří Horčička, nebo kolegové mu říkali Horča familiérně. No asi nejlépe výběrem z jeho práce. A víte co? Na úvod si poslechneme, jak profesi rozhlasového režiséra popsal jednou on sám. A potom taky jeden z příběhů Čapkových detektivních povídek. Karla Čapka vůbec měl Jiří Horčička obzvlášť rád a v životě se k němu jako tvůrce, jak ostatně dnes ještě uslyšíme, vrátil hned několikrát.
2: Řekneme-li o někom, že je truhlář, pak víme naprosto přesně, co dělá. Řekneme-li o někom, že je redaktor, pak víme přesně, co dělá. Řekneme-li, že je rozhlasový redaktor. Už k tomu, co si přidáváme, znamená to, že musí být nejen píšící, ale také schopen promluvit před mikrofonem. A řekneme-li o někom, že je režisér, pak jsou tady jisté definice. Jedna definice je klasická, kterou kdysi řekl František Roland, to je, že režisér je ten, který učí herce to, co sám neumí. Odvozeno od téhleté definice, která je mezi herci už téměř klasická, je to prostě člověk, jehož povolání nemůžeme přesně definovat. Je tam ode všeho kousek a ničeho prostě dokonale. Je v něm kousek praktického dramaturga, je v něm kousek muzikanta, je v něm kousek výtvarníka, je v něm kousek herce, je v něm kousek technika, ale zajímavé, že předpokladem, myslím si alespoň pro tuto funkci, je to, že nic nesmí umět dokonale. Že záleží na tom, jak jsou tyhle ty jednotlivosti v tom režisérovi poskládány a to nakonec určí jeho režisérský typ. Prostě rozhlasový znamená, že má něco společného s hlasem. A nikoliv pouze s hlasem, ale také zvukem. A to zvukem nikoliv pouze realistickým, ale také s hudbou, jakožto zvukem. Prostě toto všechno kombinuje nějak ve svých představách dohromady a potom společně se svými spolupracovníky to dává na ten zvukový pás.
0: Divadlo pro vaše uši.

0: oblíbě, ale nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti a renitenti a nic jim není recht. Starý mazák ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nekazí sobě ani těm druhým. No, jednou jsme dostávali hromady hlášení, že na českém venkově řádí neznámý sňatkový podvodník. Podle popisu to byl letitý pán, takový tlustší, holohlavý, s 5 zlatými zuby. Dával si jméno Miller, Procházka, Šimek, Šebek, Šinderka, Bílek, Hromádka, Pivoda, Berger, Bejček, Stočes a všelijak jinak. Krucinál, ten popis se nám na žádného podvodníka nepasoval. To musí být někdo nový. Tak si mě zavolal náš pan Rada a povídá: Holube, vy děláte tuhle vlakovou službu, když už někam jedete, dávejte pozor, nepotkáte-li nějakého chlapíka s 5 zlatými zuby. No dobře, do 14 dnů jsem načapal 3 pány s 5 zlatými zuby. Museli se mě legitimovat, ale Ježíš Maria, jeden z nich byl školní inspektor a jeden dokonce poslanec, a to se neptejte, páni, jak jsem za to dostal vynadáno. A teď teprv jsem si vzal do hlavy, že toho kujona musím dostat. On to nebyl můj obor, ale já jsem si řekl, že se mu pomstím. Tak jsem si zajel privátně ke všem těm oklamaným slečnám, sirotkům a vdovám, ze kterých ten zlatozubý taškář vylákal peníze pod slibem manželství. Všechny dámy tvrdili, že to byl inteligentní a solidní pán a že tak pěkně a slušně horoval o rodinném životě. Ale žádná si od něho nevzala ani otisk palce. No to je vám hrůza, jak jsou tyhle ženské lehkomyslné. 11. oběť, to bylo v Kamenici, mě v slzách povídala, že ten pán byl u ní 3x. Vždycky přijížděl vlakem o 10:30 ráno a když posledně odcházel s jejími penězi v kapse, podíval se na popisné číslo jejího domečku a překvapeně řekl: Helejte, slečno Mařenko, není-li to boží vůle, abychom se vzali. Vy máte číslo domu 618 a já za vámi vždycky vyjíždím v 6 hodin 18 minut. Není to dobré znamení? A já hned vytáhl jízdní řád a hledám, ze kterých stanic vyjíždí vlak v 6 hodin 18 minut a má spojení na vlak, který dojede do Kamenice v 10 hodin 35 minut. Když jsem si to všechno seštimoval, viděl jsem, že by to mohl být nejspíš vlak ze stanice Bystřice Novoves. To víte, vlakový detektiv se musí v provozu vyznat. To se rozumí, zajel jsem do stanice Bystřice Novoves a ptám se po tlustém pánovi se zlatou hubou. To jezdí, povídal mě přednosta stanice, je to pan Lacina, obchodní cestující, co bydlí tamhle v Dolní ulici. Tak já jdu za tím panem Lacinou. Na chodbě natrefím takovou drobnou a čistěnkou paní a povídám: bydlí tu pan Lacina, to je můj muž, řekla, ale on teď po obědě spí. To nevadí, povídám, a jdu dovnitř. Na kanapi leží...
1: Jeje, to je pan Holub. Maminko, podej mu židli. My se známe, že jo?
0: Pozdrav tě, Bůh, Vincku. Vždyť on to byl starý losař z Plichta. Víte, co dělají ty losové podvody? A už se dělá aspoň 10x. Tak ty už neděláš losy?
1: Už ne, pane Holub. Ono to dá moc běhání, že jo? A 52 let, to už člověk rád někde posedí. Chodit dům od domu, to už pro našince není.
0: Tak proto se zdal na sňatkový podvody, viď ty, partiko?
1: No, pane Holub, něco člověk musí dělat. Když jsem posledně seděl, tak se mi zkazily zuby. Já myslím, že to dělá čučka. Tak jsem si je musel dát spravit. A to byste nevěřil, pane Holub, jaký kredit člověk dostane na zlaté zuby, ono to budí důvěru. A taky člověk začne líp trávit a tloustnout. No co na plat našinec musí pracovat s tím, co má.
0: A kde máš peníze, povídám mu. Já mám tuhle v notese 11 tvých podvodů, to dělá neto 216 000. Kde je máš, Vincku?
1: I tady všechno patří mé ženě. Obchod je obchod, já nemám nic, než co mám při sobě. To je 650 korun... zlaté hodinky a zlaté zuby. Maminko, Já pojedu s pánem do Prahy. Pane Holub, já ty zuby musím ještě splácet. To dělá 300 korun, ty u maminky nechám.

0: A 150 korun má dostat tvůj krejčí, připomněla ta panička.
1: Máš pravdu, maminko, máš pravdu. Pane Holub, já si potrpím na správnost. Když nemáš dluhy, můžeš se každému podívat do očí. To už patří ke kšeftu, že jo? Maminko, okartáčuj mě trošku ten zimík, abych ti nedělal v Praze ostudu. Tak a můžeme jet, pane Holub.
0: Tehdy Vincek Plichta dostal 5 měsíců. Ty ženské většinou před porotou prohlásili, že mu ty peníze dali dobrovolně a že mu to odpouštějí. Jenom jedna mu nic neslevila, to byla bohatá vdova, kterou pumpnul jenom o 5 000. No, to jsou lidi, co? Půl roku na to jsem slyšel, že jsou v kraji 2 sňatkové podvody. To bude Plichta, řekl jsem si, ale dál jsem se o to nestaral. V tu dobu jsem měl co dělat v Pardubicích na nádraží, protože tam působil jeden kufrař. Víte, co kradou na peroně zavazadla. A protože jsem měl asi hodinku od Pardubic v jedné vesnici svou rodinu na letním bytě, vzal jsem si pro ní do kufříku párky a takové ty uzeniny. A jak tak jedu, prošel jsem ze zvyku celý vlak. A v jednom kupé sedí Vincek Plichta s takovou starší dámou a něco vykládá, jak je ten svět zkažený. Vincku, povídám, už zase někomu slibuješ manželství? Plichta se začervenal a honem se té dámě omlouval, že má tady s tím pánem obchodní jednání, a když za mnou vyšel na chodbičku, povídá káravě.
1: Pane Holub, to byste mě neměl dělat před cizími lidmi. Na mě stačí mrknout a jdu. Skrze co mě hledáte?
0: Máme tu zase 2 případy, Plichto, povídám mu. Ale já mám dnes jinou práci, tak já tě dám četníkům tady v Pardubicích.
1: Ale pane Holub, prosím vás, to mi nedělejte. Já už jsem na vás zvyklý, budu s vámi. No tak, pane Holub, ze staré známosti.
0: To nejde, kamaráde. Já nejdřív jedu za svou rodinou, to je hodinka cesty. Co bych s tebou člověče dělal?
1: Ale já vás doprovodím, pane Holub, aspoň vám cesta líp uteče.
0: Ale... No tak dobrá, tak tedy šel ten Plichta se mnou. A když už jsme byli za městem, povídám...
1: Ukažte, já vám ten kufřík ponesu. A koukněte se, pane Holub, já jsem starší člověk a když vy mě před cizími lidmi tykáte, tak to dělá takový divný dojem.
0: Tak jsem ho pak představil své ženě a švagrové Máničce jako svého starého přítele, pana Plichtu. Poslouchejte, má švagrová je dost hezká holka, 25 let, ale ten Plichta tak pěkně a solidně mluvil a dal dětem bombóny. Zkrátka, když jsme vypili kafe, navrhl Vincek, že by jako šel se slečnou a dětičkami na procházku. A jen tak na mě mrknul, jako, že my chlapi si rozumíme a že si máme s manželkou co povídat. Takový to byl ušlechtilý člověk. A když se za hodinu vrátili... Děti si vedli pana Plichtu za ruce, Mánička byla jako růžička a při loučení mu dlouho tiskla ruku. Poslouchej, Plichto, povídá mu potom, co tě to napadlo plést naší Máničce hlavu?
1: To už je takový zvyk, pane Holub, to snad dělají ty zuby. Já se ženskými nikdy nemluvím o lásce, to se na můj věk nepasuje. A vidíte, právě na to berou nejvíc. Asi ze zjištnosti, protože vypadám na zajištěné postavení.
0: Když jsme byli za Pardubicích na nádraží, povídám mu, Plichto, já tě přece musím dát četníkům, protože mám tady vyšetřit nějakou krádež. Začal prosit.
1: Pane Holub, tak mě zatím posaďte tuhle do restaurace. Já si dám čaj a přečtu si noviny. Tady máte moje peníze. Je to 14 000 a ještě něco. No tak bez peněz vám neuteču. Vždyť nemám ani čím zaplatit útratu.
0: Dobrá. Tak jsem milého Vincka posadil do nádražní restaurace a šel jsem po svém. Za hodinu jsem nahlédl oknem. Seděl na svém místě, na nose zlatý skřipec a četl noviny. Asi za půl hodiny jsem byl hotov a jdu za ním. Teď už seděl u vedlejšího stolu s nějakou nápadně kyprou blond paní a důstojně káral sklepníka, že jí nechal v kafi škraloup. Když mě viděl, poroučil se té paničce a šel ke mně.
1: Pane Holub, nemohl byste mě sebrat až za týden? Já bych teď měl zrovna nějakou práci.
0: Moc bohatá, Plichto.
1: Ona má továrnu a moc by potřebovala zkušeného člověka, aby jí sem tam poradil. Teď zrovna má platit nějaké nové stroje.
0: Aha, Jášku, tak pojď, já tě představím. A jdu k té paničce. Těbuch Lojzíčko, povídám, pořád ještě lovíš tyhle ty starší pány? Ta blondýna se začervenala až po lopatky a řekla: Šmarja, pane Holub, já nevěděla, že ten pán je váš přítel.
1: A sakra, pane Holub.
0: Tak se hleď ztratit, povídám jí. Pan Rada Dundr by chtěl s tebou mluvit, Lojzíčko. To víš, on tomu říká podvody.
1: Pane Holub, to je smůla, co?
0: No.
1: Já bych jak těživ nevěřil, že bych se mohl stát obětí podvodnice.
0: A k tomu lehká ženská. Představ si, Vincku, že láká ze starších pánů peníze pod slibem manželství, jo?
1: Fuj, Tajksa. Tak má člověk ženským věřit. Pane Holub, no tohle přestává všechno.
0: Tak počkej tady, Plichto. Já ti koupím lístek do Prahy. Druhou nebo třetí?
1: Ale pane Holub, to je škoda peněz. Jako začený mám právo na cestu zdarma, že jo? To už mě svěste za erární peníze. To víte, našinec musí počítat s každým šestákem.
0: Tak. A celou cestu až do Prahy nadával Plichta na tu ženskou. To vám bylo nejhlubší mravní rozhořčení, které jsem kdy viděl. Když jsme pak vystupovali v Praze, povídám:
1: Pane Holub, já vím, tentokrát to bude 7 měsíců a mě ta vězeňská strava nesvědčí. Helejte, já bych se ještě jednou rád slušně najet. Těch 14 000, co jste mi vzal, to je všechno, co mě ten poslední případ vynes. Tak ať se z toho aspoň jednou navečeřím. A také bych se vám rád revanžoval za tu kávu.
0: No a tak jsme šli spolu do jedné lepší hospody. Vincek Plichta si dal roštěnku a vypil 5 piv a já to zaplatil z jeho portmonky. A on 3x přepočítal účet, aby nás číšník neošidil. Tak a teď na direkci, povídám.
1: Moment, pane Holub, já jsem měl s tím posledním případem velikou režii. To byly 4 cesty tam a zpátky po 48 korunách. To dělá 384 koruny.
0: Přitom si nasadil skřipec a počítal na kuse papíru.
1: Potom diety, řekněme 30 korun za den. Já musím být slušně živ, pane Holub, to patří ke kšeftu. Tak to dělá 120 korun.
0: Dobře, Vincku. A co ještě?
1: Potom jsem dal té slečně kytici za 35 korun. To víte, to je taková zdvořilost. Mě snubní prstýnek, ten stál 240, byl jen pozlacený, pane Holu. Vidíte, kdybych nebyl poctivý člověk, řekl bych, že je ze zlata, počítal bych 600, že jo. Potom jsem jí koupil dort za 30 korun, pak máme 5 dopisů po koruně a inzerát, na který jsme se seznámili, stál 18 korun. Tak to dělá 832 koruny, pane Holub. Prosím, tak. Ale ty peníze mě musí to odpočítat. A já si je zatím nechám u vás, ano? Já mám rád pořádek, pane Holub. Aspoň tu režii musím mít krytou. No a teď můžeme jít.
0: Ale když už jsme byli na chodbě policejního ředitelství, vzpomněl si ještě na něco.
1: Pane Holub, já jsem té poslední slečně ještě koupil lahvičku voňavky, tak to máme ještě 20 korun k dobru. Víte, pořádek musí být, že jo?
0: Jo. Pak se Vincek Plichta pečlivě vysmrkal a nechal se s klidnou myslí odvést.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Tak tedy v divadle pro vaše uši, které jsme dnes věnovali režisérovi Jiřímu Horčičkovi, ještě jednou Karel Čapek. Byla to tehdy přelomová inscenace, ta rozhlasová Válka smloky. No považte, už jen bez jakékoliv počítačové techniky vymyslet a zrealizovat hlas mloka. Ale to by nebyl nadšenec a fanda rozhlasové režie Jiří Horčička. Sám na to po letech takhle vzpomínal.
4: Doznávám, že jsem byl já o ním mlokem. V té době jsme totiž neměli žádné takové ty japonské mašinky, které dokážou divy. Měli jsme prach obyčejné magnetofony, notabene nevalné kvality, a museli jsme najít způsob, jak toho mloka interpretovat, protože Karel Čapek byl tak škodolibý, že nám nenapsal. o tom, jak mloci mluví. Takže jsme si museli všechno vymyslet. Když jsem to si rozebíral, tak jsem zjistil, že to nemůže být ani ženský, ani dětský, ani mužský hlas. Že to nesmí mít tembr, aby to nebylo lidské. Že to nemůže být také strojové. Že to musí mít jistý organismus. Čili, že to musí namluvit prostě člověk v jisté deformované podobě. A nedovedete si představit, kolik večerů a nocí jsme tady strávili v téhleté budově, kdy jsme tu barvu hlasu a způsob dikce hledali. No a na to jsem si nemohl naangažovat herce, poněvadž bych ho nemohl zaplatit. A taky by mi sem v noci nikdo nechodil, tak jsme si to museli zkoušet sami na sobě. A při takové jedné zkoušce najednou z toho vyplynul tento obraz mluvícího mloka.
5: Pan Thomas Griggs, hlídač v pavilonu ještěru, zvlášť důkladně se věnuje čistění terária nádrží svých svěřenců. Je právě v oddělení mloků, kde je vystaven velemlok japonský, hellbender americký, Andreas Scheuchzerý a nádrže různých čolků, macarátů a žebrovníků.
6: Tak počkej, počkej, nales mi sem, až to utřu. No tak uhni.
7: Mami, pojď pryč, koukej mlok.
6: Hele.
7: Mami, co žere?
6: Teď drž hubu, až to uklidím, tak tě budu učit mluvit.
7: Budu tě učit mluvit.
6: Neopakuj pořád, co slyšíš. No tak. Řekni, děkuji, pane Grex.
7: Řekni, děkuji, pane Grex.
6: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš. Vem si radši noviny, zatím mi něco přečti.
7: Jsou na Marsu lidé.
6: A počkej, to ne, něco jiného, Andy.
7: Zvítězí v letošním derby,
6: no?
7: Pelham Beauty, nebo Gobernador.
6: A samozřejmě, že Pelham Beauty. No tak, čti dál.
8: Grexi, u čerta!
7: Tisková kancelář oznamuje.
8: Grexi?
6: Prosím, pane.
8: Co to znamená?
6: Stalo se něco, pane.
8: Tady to zvíře mluví?
6: No jo.
8: Jste tady vy mluvil?
7: Ano, pane, kdo jste vy?
8: Ředitel Wiggum.
7: Těší mě, jak se máte,
8: no.
7: Já jsem Andy Scheuchzer.
8: Jak to víte, že se jmenujete Andreas Scheuchzerý?
7: Mám to tu napsáno, pane.
8: Aha.
7: Roku 1726.
8: Nenapovídat. Prosím, pokračujte.
6: Máš mluvit dál.
7: No. Nalezl na kamenné desce z Elingenských lomů Johannes Jakub Scheuchzer fosilní otisk mločí kostry.
8: Ano.

0: Výborně.
1: Terrible nazván Cryptobranchus primevus neboli Aldrias svojich dcerí čudí.
0: A když čteš, totiž čtete noviny, co vás tam prosím nejvíc zajímá?
1: Soudní síň, dostihy, kopaná.
0: A viděl jste někdy kopanou nebo dostihy?
1: Ne, pane.
0: Tak proč to čtete?

0: Děkuji, Andy, to stačí. Já už ale musím jít. Neměl byste nic proti tomu, kdybych k vám poslal pár učených pánů? Totiž myslím, že by si s vámi velmi rádi promluvili.
1: Bude mě těšit, pane. Nashledanou, sir.
0: Nashledanou.
2: Nashledanou, pane řediteli. No, tak to vidíš, Andy. Už to neopakuješ. No, tak teď vem to koště a dodělej to.
0: No tak, Andy, řekni nám, kolikátého dnes je?
1: Pondělí, pěkné počasí, pane. No,
0: výborně, Andy.
3: Dovolte, pánové, kolik je 3x5?
1: Proč?
3: Umíte počítat?
1: Ano, pane, kolik je 17x5?
4: Nejde nás, abychom se ptali, Andrew. Jmenujte nám anglické řeky.
1: Temže.
3: A dál?
1: Temže.
4: Aha, jiné nevíte, že?
3: Kdo vládne v Anglii, kdybyste nám mohl povědět?
1: Král Jiří.
4: Kolik je dílů světa?
1: Pět.
4: Oh, dobře. A které to jsou?
1: Anglie a ty ostatní.
3: Smíme se podívat na váš jazyk?
1: Ano, pane, čistěte si zuby pastou Flip. Je úsporná, je nejlepší, je anglická.
5: Well.
1: Chcete míti volný dech?
6: Děkujeme, to stačí, řekla komise a protokol její rozmluvy s Andreasem Scheuchzerý čítal 16 plných stran. Na konci protokolu shrnula odborná komise výsledky svého pokusu takto. Sačál.
7: Andreas Scheuchzerý, mlok chovaný v londýnské zoo, dovede mluvit, byť poněkud skřehotavě. Disponuje asi 400 slovy. Říká jen to, co slyšel nebo četl. O samostatném myšlení u něho nelze ovšem mluvit.
6: Profesor Ebigem.
8: Týž mlok dovede číst, ale jenom večerníky novin. Zajímá se o tytéž věci jako průměrný Angličan a reaguje na ně podobným způsobem. To jest ve směru ustálených obecných názorů. Jeho duševní život, pokud lze o nějakém mluvit, pozůstává z představ a mínění toho času běžných.
6: Sir Foxley.
3: Jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich dnů.
6: Přes tento střízlivý úsudek odborníků se mluvící mlok neboli miláček Andy stal senzací londýnské zoo. Dostával od návštěvníků tolik čokolády, že jednoho dne zašel na následky své popularity. Jak vidět, demoralizuje sláva i mloky.
9: Haló, Bondy!
10: Vítám vás, pane Weisberger!
6: Jsme na schůzi, na které se sešli téměř všichni účastníci pacifické exportní společnosti. Budeme svědky jednání, které je v historii této společnosti velmi významné. Pozor, šum utichl a pan Bondy se ujímá slova.
11: Vážené shromáždění, mám tu čest zahájit tuto mimořádnou valnou hromadu pacifické exportní společnosti.
6: Zdvořilý potlesk.
11: Připadla mi truchlivá povinnost oznámit vám zarmucující zprávu. Zemřel, abych tak řekl, zakladatel a otec šťastné myšlenky navázat obchodní styky s ostrovy dalekého Pacifiku, náš nejhorlivější spolupracovník, náš kapitán Van Toch. Žádám vás, abyste jeho světlou památku uctili povstáním.
6: Péra v klubovkách praskají, židle šramotí, chvilka ticha.
11: Děkuji vám, pánové.
6: Pánové sedají.
11: Prosím pana ředitele Volavku, aby nás obeznámil s hospodářskými výsledky, se kterými může naše společnost letošního roku počítat.
12: Velevážené shromáždění. Stav na trhu perel je velmi neuspokojivý. Po loňském roce, kdy byla produkce perel zdvacetinásobena, perly počaly katastrofálně klesat v ceně až o 65%. Máme v Amsterdamě přes 200 000 perel prozatím téměř neprodejných, protože perly snad následkem zlevnění vycházejí z módy. Naproti tomu tohoto roku produkce perel povážlivě klesá. Řada nalezišť je již vyčerpána. Proto se správní rada rozhodla, že ano?
11: Ano.
12: Obrátit svou pozornost na jiné plodiny mořských hlubin, ale výsledky dosavadních informací nejsou příliš příznivé. Je vyloučeno, aby naše pacifická exportní společnost vyplácela na konci roku jakoukoliv dividendu.
5: A prosím, pan doktor Hubka.
13: Neuvažuje snad správní rada o likvidaci PES?
2: Pokud je mi známo, pane doktore, správní rada PES se usnesla vyčkat v té věci dalších návrhů.
14: Dovolte mi připomínku. Bylo neodpustitelnou chybou, že se odběr perel nekonal za přítomnosti stálých zástupců naší společnosti, kteří by kontrolovali, konáli se lov perel dostatečně odborně, gentlemani.
12: Prosím poznámku. Uvažovalo se o připomínce, kterou zde vznesl Mr. Brinkelier, ale bylo shledáno, že by tím příliš stoupla režie podniku.
14: Prosím, to je jedna stránka věci, ale přesto se táží, je-li spolehnutí na mloky, že skutečně odevzdávají všechny perly, které najdou.
6: Všichni přítomní souhlasí. Pan Bondy?
2: Dovolte, pánové, abych konstatoval, že zde poprvé veřejně padá zmínka o mnocích. Dosud je pravidlem neuvádět na tomto místě žádné bližší podrobnosti o tom, jakým způsobem se lov perel provozuje. Vítám však popud k otevřenější rozpravě. Na otázku pana Brinkeliera mohu sdělit, že podle mého názoru není třeba pochybovat o naprosté poctivosti a pracovní zdatnosti mloků zaměstnaných lovem perel. Musíme však počítat s tím, že dosavadní naleziště perel jsou nebo v dohledné době budou podstatně vyčerpána, jak již sdělil pan ředitel Volavka. Prosím, pan Kurt von Frisch.
6: To je zástupce německého kapitálu.
15: Rád bych se otázal, zda bylo uvažováno o tom zaměstnat mloky jinak, případně výnosněji než lovem perel. Meine Herren. Mělo by se vzít v úvahu jejich přirozené, tak říkajíc, bobří nadání stavět hráze a jiné stavby pod vodou. Snad by bylo možno použít jich k hloubení přístavů a podobně.
2: Musím vám říci, že o podobném využití mloků správní rada skutečně intenzivně uvažuje.
15: Právo, Herr Bondy.
2: V tomto směru se otevírají veliké možnosti. Prosím, pánové, počítejte se mnou. Máme nyní 6 milionů mloků. Za rok jich budeme mít 300 milionů, za 3 roky 15 miliard.
14: Moment, please.
2: Prosím, pan Brinkelier má slovo.
14: Navrhuji jménem skupiny akcionářů, aby mloci byli jednoduše prodáváni jako pracovní síly komukoliv, kdo by chtěl podnikat nějakou práci ve vodě nebo pod vodou.
6: Frenetický potlesk.
14: Kdyby se párek mloku prodával, řekněme, za 100 franků, a kdyby pracovní mlok vydržel jenom jeden rok, bude se taková investice každému podnikateli hravě amortizovat.
6: Projeví souhlasu.
14: Konečně mohli bychom stanovit cenu i vyšší.
2: Děkuji. Děkuji za návrh mistra Brinkeliera. Prosím, doktor Hubka.
13: Ovšem, pánové, nemohu se zdržet, abych neupozornil na to, že prodejem mloků, kteří by se případně mohli rozpozovat i na nových místech, ztratí společnost svůj monopol na mloky.
2: Pánové, vzdejme se předem myšlenky, že bychom v budoucnu udrželi monopol na mloky. Patentovat si je dát nemůžeme.
6: Všeobecná veselost.
2: Tedy dovolte, abych prozradil, že správní rada velmi důkladně, byť předběžně, pracovala na tomto problému. Navrhuje, aby byl utvořen nový trust pod jménem Salamander syndikát. Členy mločího syndikátu by kromě naší společnosti byly malé, finančně silné skupiny. Například jistý koncern, který bude vyrábět speciální patentované kovové nástroje pro mloky. Dále chemický a potravinářský kartel, který bude vyrábět laciné patentované krmivo pro mloky. Skupina dopravních společností, která si dá patentovat zvláštní hygienické tanky pro dopravu mloků, blok pojišťoven, které převezmou pojištění koupených zvířat proti úrazu i uhynutí, jak během dopravy, tak na pracovištích, dále jiní zájemci, průmysloví, exportní a finanční.

0: Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Víte, že i toho Valdemara Matušku, když jdou na mužskýho léta, jsem si dnes taky nevybral náhodou. Nějaké roky ty si Jiří Horčička jako režisér v rozhlase vůbec nepřipouštěl. Pracoval doslova až do poslední chvíle. A mimochodem, víte, že někdy režíroval i mimo rozhlasové studio? Na rozhlasových schodech?

0: Dobrý den, vy jste soudržka učitelka Majerová.
1: Yes, good afternoon. Ty jsi se ale zadýchala, ty jsi Tereska, viď?
0: Tereska Loudecká.
1: Tak tě pěkně vítám na naší první hodinu angličtiny. Pojď dál, pojď.
2: To jsou rozhlasové schody v budově v Karlíně, které nám dali dostatečný prostor pro to, a já jsem svou nebohou dcerku honil několikrát, protože moje zvukařka paní Borkovcová to chtěla mít všechno přesné, takže musela chudák běhat po schodech nahoru a dolů, taky aby se pořádně zadýchala, aby přišla zadýchaná, protože dítě to potřebuje mít zprostředkované. Bezprostředně musí být zadýchané, protože neovládá hereckou techniku. No a dcerka Helenka, té bylo tehdy přesně 10 let, kolik mělo být tehdy té Teresce Loudecké.
3: No, tak se to má, když je v práci v tom nejlepším slova smyslu fanda a fanatik. Režisér Jiří Horčička, který svět kolem sebe viděl a slyšel rozhlasově. A nikdy nezapomněl zdůraznit, že rozhlasová inscenace to není jenom režisér, ale vlastně celý tým. Asi jako na stránkách Tří mušketýrů Alexandra Dumase, kterými se dnes v Horčičkově režii rozloučíme. Jeden za všechny a všichni pro vás, naše posluchače. Tak zase brzy naslyšenou, přátelé rozhlasového archivu.
4: Když je ti 20 let, je život jako med. A je ti věčně do zpěvu, uprostřed dívčích úsměvů, když jedeš jarní Paříží a město si tě prohlíží. Vždyť je ti teprv 20 let. Ano, začali jsme jako obvykle písničkou krasopisně napsanou na titulním listě D'Artagnanových pamětí. V tom silném svazku čtu právě v místě, kde D'Artagnan zaznamenal, jak netrpělivě očekává milostnou schůzku s Konstancí. Za každou větou vykřičník a v poctivě opsaném dopise od milované ženy slovíčko zítra třikrát podtrženo.

0: Mám z vás radost, D'Artagnane. Už včera na plese jsem pochopil, že jste se z Londýna vrátil a že všecko dobře dopadlo. Teď si musíte na sebe dávat dobrý pozor, mladý muži.
1: Já se nebojím, pane kapitáne.
0: Kardinál nikdy nezapomene, že ho jeden gaskoněc obelstil. Poslyšte, odkud máte takový nádherný, briliantový prsten z Londýna?
1: Prsten od Angličana bych přece nenosil. Královna mi podala ruku k políbení a zároveň jsem od ní dostal, jak řekla, malý dárek.
0: Malý dárek. Jestli vám smím radit, hned teď se seberte a prodejte ho.
1: Dar od královny? Nikdy!
0: Ten prsten přece každý pozná. Gaskoňský kadet nemývá takové šperky.
1: Ale já ano.
0: Dejte na mou radu, příteli. Kardinál se pomstí. Buďte na sebe opatrný. A hlavně nevěřte nikomu, ani vlastnímu bratrovi, ani milence. A to už vůbec ne.
1: Proč myslíte, že nemám věřit milence?
0: Protože milenka je nejoblíbenější a nejúčinnější kardinálův prostředek ve všech jeho intrikách. Vězte mi, sloužím u dvora 30 let.
1: Ale mé milenky se to netýká.
0: Tím hůř pro ní. A propo, co je s našimi třemi mušketýry? Kde jsou?
1: Zůstali na cestě. Nejdřív Portos, raněný v souboji u Chantil. Pak Aramis s kulkou v rameni v hospodě u Crevecoeur a Athos v Amiánu. Naposledy jsem ho viděl, jak se bije s tlupou hrdlořezů.
0: Takže jste vyváznul jen vy?
1: Spíš náhodou. V Calais mě málem poslal na onen svět jakýsi hrabě Dvard. Nejsem si jistý, jestli on naše setkání přežil.
0: Hrabě Dvard. Je kardinálův agent? A bratranec hraběte Rochefora. To vám kardinál také připíše k tíži. Víte, co bych udělal na vašem místě? Zatímco budou hledat v Paříži, zmizel bych za svými třemi kamarády ještě dnes večer.
1: Samozřejmě. Musím je najít. Živé nebo mrtvé. A jestli nežijou, pomstím je. Zítra odjedu.
0: Zítra? Proč ne dnes? Dovolená ještě platí.
1: Vyloučeno. Dnes to nejde. Mám večer něco důležitého. Až zítra.
0: Ach, to mládí.
1: Až zítra ráno. Nebo až v poledne?
2: Vroucí díky. Vroucí. V 10 večer. Jsem vám dlužná. Je mi dlužná. Constance.
3: Chcete jít až do zámku, pane? Tam nikdo nebydlí.
1: Zůstaneme zatím v zahradě, Planchette. Tady na mě počkáš, podrž koně.
3: V noci je hrozná zima. Člověk si užene revma, ani o tom neví. A je to nebezpečno. Zahrada je zarostlá. Nikdy nevíte, jestli tu nečíhá nějaký vagabund.
1: Dobře. Neběduj. Vezmeš koně a zajdeš někam do hospody. Ráno sem přijedeš a uvidíme, co dál.
3: Až ráno? A kam?
1: Sem, k tomuhle pavilonku.
3: V prvním patře se svítí. Někdo na vás čeká.
1: Jakmile vyjde ven dáma, musíš zmizet. Na, tady máš pár pistolí, kup si v hospodě něco na zahřátí. Deset hodin už je pryč. Viď, Planchette?
3: Dámy vždycky chodí pozdě. Zkuste to znovu. Nic?
1: Že by usnula?
3: Třeba nechala otevřené dveře.
1: Zamčeno. Planchette, vysaď mě na strom.
3: Podívejte, pane, tady někdo ztratil rukavičku. A tady ještě jedna. A kus růžové látky.
1: Pomoz mě, ze stromu je vidět dovnitř.
3: Pomalu, pane, pomalu. Buďte opatrný. Já vidím, že jedna tabule okna je vytlučená.
4: Proboha!
3: Co je?
4: Lupiči! Neštěstí!
3: Pozor, pane, neskákejte!
1: Unesli nebo zabili.
3: Máte nohy v pořádku. Nestalo se vám nic?
1: Je tam rozbité zrcadlo, převrácený stůl, rozházené polštáře. Co teď? Musím k panu de Treville.
3: Ale co když tady vaše dáma vůbec nebyla? U brány do zahrady je domek zahradníka. Můžeme se zeptat.
1: Čekej u koní!
5: Ne, pane, opravdu nic nevím.
1: Zapřísahám vás, pomozte mi.
5: Nevím.
1: Měl jsem tady schůzku s Milenkou.
5: Nevím.
1: V pavilonu je všechno rozbité, mám strach.
5: Nevím.
1: Prosím vás, na kolenou, viděl jste něco?
5: Nic nevím, nic neřeknu. Nechci přijít do neštěstí.
1: Máte moje šlechtické slovo, že se o vás nikdy nikde nezmíním.
5: Nevěřím nikomu.
1: V pavilonu byla žena, víte? Prosím vás, kvůli své lásce. Jestli jste někdy někoho miloval, pochopte mě, pro Boha.
5: Dal jste mi slovo?
1: Ano.
5: Tak teda asi před hodinou přišli tři chlapi a chtěli, ať jim půjčím žebřík. Koukám, u pavilonu stojí kočár. Dám jim žebřík, oni ho přistavili k oknu pavilonu a z kočáru vytáhli nějakého pantátu. Bylo vidět, že k těm chlapům nepatřil.
1: Jak to? Proč?
5: Byl starší, tak k 60. Les na ten žebřík dost těžko. Měl bříško a pleš. Nakouknul do okna, slez dolů a povídá, je to ona.
1: Pane Bože, Bonacieux!
5: A pak to začalo. Jeden vylez nahoru na žebřík, dva vypáčili dveře. Ženská vevnitř hrozně ječela. Dva chlapí vyvlekli z pavilonu ven, hodili do kočáru, práskli do koní a bylo po všem.
1: Konstanz!
5: No,
1: to je strašné, ale to je strašné.
5: Nenaříkejte, vždyť vám ji nezabili. A to je hlavní, teď je zmatený svět, pane. Život nic neplatí.
1: Jak vypadali, nevíte?
5: Ten, co se mnou mluvil, měl kort, klobouk, byl větší, černé vlasy a vousy, vypadal na šlechtice.
1: Zase on. Měl jizvu na obličeji?
5: Nevím. Pane, slíbil jste, že o mě nikomu neřeknete.
1: Nebojte se, šlechtic nemá nic dražšího než své čestné slovo. A to jsem vám dal.
0: Chápu vás, D'Artagnane. Spolehněte se. Řeknu královně co nejdřív, že paní Bonacieux zmizela.
1: Snad přikáže, aby se po ní pátralo. Musí se přece něco stát.
0: Mýlíte se. Královna bude předstírat, že jí je paní Bonacieux lhostejná.
1: Proč? Za ty všechny služby?
0: Jo, eminence přece čeká, až královna projeví strach o paní Bonacieux. On dobře ví, že ta švadlenka zná různá tajemství. Mimochodem, asi před hodinou i vás, D'Artagnane, tady hledal sám pan kapitán kardinálovi gardistu.
1: Pan de Gavois? Chtěl mě zatknout?
0: Přišel se vzkazem od pana kardinála, že je vám velmi nakloněn a že vás upřímně zve, abyste za ním přišel.
1: Z jeho upřímnosti jde strach.
0: Řekl jsem mu, že jste časně ráno odjel na návštěvu k rodičům.
1: Děkuji, pane kapitáne. Už opravdu odjíždím. Můj sluha osedlal i nové koně pro mé přátele a přivezuje na nich živé nebo mrtvé.
0: Pozdravujte na cestě moje mušketýry. Jak jste to říkali? Jeden za všechny.
1: A všichni za

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je to tak, posloucháte Noční linku s datem 21. července. Svátek slaví Vítězslavové a Vítězslavy, kterým přeji vše nejlepší. Dnešní téma bude osudové, a to doslova a do písmene. Budu se vás ptát, věříte v osud? Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života postavil právě osud? V jaké souvislosti to bylo? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? To vše mě bude zajímat na telefonní lince 731 800 900. Kromě toho mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a vy dobře víte, že na tuto adresu můžete posílat nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet třeba příště. Příjemný a nerušený poslech vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás dnes budu ptát na osudový příběh vašeho života. Osud je jak filozofický, tak i náboženský koncept, který vyjadřuje myšlenku, že události v životě člověka, světa a kosmu jsou předem určeny. Je to koncept založený na víře, že přirozenou podstatou jsoucna je trvalá kosmická struktura. Fatalismus považuje osud za hlavního hybatele dějů. Jako první se k dnešnímu tématu vyjádří pan Robert z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak je to s vámi, pane Roberte? Věříte v osud, jak vás poznamenal?
1: Já věřím tomu, jako jsou taky věřící člověk, a co je v Biblii, že Ježíš přijde podruhé na tenhle svět. Věřím tomu, že každé z nás bude jednou posledního soudu. A buď člověk bude věčně žít, je to nejlepší, anebo věčně zahynet, není nic horšího. Takže v osud nevěřím, ale věřím, jako jsou věřící člověk. Jo?
0: Ano.
1: No a teďka taková nejhorší věc, jako co se mně v životě stalo. Už je to 3 roky, jsou vdovec, umřela mi žena. Utopila se.
0: Mm-hmm.
1: Takže nic příjemného to není, no tak jsme se synem sami dva. A kluk, přestože je autista, tak ví, že to jakože špatný, jakože jsme o tým mluvil. Říkal, no tak mama už nepřijde dom. Říkal, no nepřijde, Marie, nedala se nic dělat, taky se jmenovala Jana jako vy.
0: Ano.
1: No a takže on to bere, že prostě není, že odešla ze světa, ale spíš protože je autista.
0: Ano.
1: Možná mě poradí někdo, vy, nebo někdo třeba i z posluchačů. Tak on jako nikdy s nikým, jak bych to vysvětlil, intimně nežil, takže nevím, kdyby se mě, nikdy se mě na to neptal, jo, ale kdyby se ptal, jak přicházejí děti na svět, tak asi bych mu to složitě vysvětloval, když intimně s nikým nežil, jo. A stejně bych to musel jakože nějak vysvětlit, to je jasný, že jo, ale nevím, možná mě poradíte, jak byste mu to vysvětlil, když je teda postižené, možná by bylo zajímavý téma, jak vysvětlit postiženým dětem,
0: ano.
1: Jo, protože on postižený je, že má autismus. A prostě, jak říkám, nikdy prostě nebude intimně žít s opačným pohlaví, takže je postiženým dětem vysvětlit to, jak přichází o děti na svět. To by možná bylo...
0: I když, pane Roberte, téma, pokud váš syn má autismus, tak moje přítelkyně, dobrá přítelkyně, dneska už je syn dospělý a žije svůj život, tak měl autismus a docela pokročilý, ale protože ona byla taková svéhlavička, ještě měl sestru, takže se do ní takzvaně jakoby obuli a opravdu ho připravili přes jeho v uvozovkách handicap na život zcela, bych řekla, běžný. To znamená, že žije ve svém bytě, měl přítelkyni. Samozřejmě má tam určité věci, které třeba pro nás, jako ty ostatní lidi, nejsou pochopitelné, že jsou jiné, ale jinak žije opravdu normální, takzvaně normální život. Takže já si myslím, že to je naděje velká, no.
1: Jako říkám, to jako... On se mě na to nikdy jako neptal, ale těžko bych mu to vysvětloval, když tím neprošel. No.
0: Rozumím.
1: A jinak ještě chci závěrem říct, tak ať nezdržuji ostatní, tak paní Ludmilu pozdravuju z Brna, potom Oldu Včelaře, Vlastičku z Krnova, no a zkrátka všechny linkaře a vám chci poděkovat, paní Chládková, že jste mě vzala, to je slušnost, někdy si člověk dovolá a váží si toho, jo, protože ne vždycky se člověk do dnešní linky dovolá, taky, takže vám moc děkuji.
0: Děkuji
1: tež. A ještě jsem chtěl navrhnout jedno téma, že by mohlo taky být, protože to mám po dědovi, mám pocit, jak kdybych sledoval velkoměsto, tak mravenci. Já chodím k mraveništu, kde jsou velcí černí lesní mravenci a mě to strašně baví sledovat, já prostě nepotřebuji ani televizu, ani mobil, já nevím, počítač a všechno možný, to je prostě přímé přenos, jak kdybych se díval na film o přírodě, jak ty mravenci, no musí mi zahrát jehličí, jak budou stavět mraveniště.
0: Jak jsou šikovní, co?
1: Dobrýho, za chvíli to tam není, no.
0: Přesně, šikovní. Moc krát děkuju, Roberte. Dobrou noc tak přeju, jo, do Olomouce.
1: Děkuju a můžeme zkusit třeba ty mravence, to téma, no můžete to navrhnout. Tak moc děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Jste mě vzala. Děkuji, nashledanou.
0: Janičko, zdravím vás i posluchače a píšu v předstihu. Osud a zkoušky osudu věřím. Je to zkušenost a z toho plyne i moudrost s poučeními. Přeji nádherný večer, noc a požehnané dny budoucí, napsala paní Dana. Teď už Hana Zagorová nám bude zpívat písničku Maluj zase obrázky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě

0: Dnešní noční linka je o osudu. Ptám se vás, jestli v něj věříte. Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života postavil osud? I na to se ptám na lince 731 800 900. Kromě toho mi samozřejmě můžete napsat, a to buď to na adresu linka@rozhlas.cz, případně můžete využít webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Kdo se dovolal na číslo 731 800 900 v tuto chvíli? Tou volající je paní Lenka ze Zbraslavy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám volám ohledně osudu, že jsem před 21 lety potkala strašně milýho, hodného, laskavého, prostě nejhodnějšího přítele. Byli jsme spolu 20 let.
0: Ano.
1: Teď prosím, loni mě zemřel, nedožitých 63 let. Doktoři mu zlámali vás, jako tahali ze záchodu.
0: Paní Lenko, promiňte, jenom vypněte rádio, nebo běžte do jiné místnosti, je tam ozvěna, posluchači by špatně rozuměli. Děkuju.
1: Jo, doktoři mu zlámali páteř. A přestal mu fungovat srdce a mozek. Oni přijeli místo o půl druhý, tak večer, tak přijeli 3:45. A ze záchodu ho tahali jak slona. A teď, když oni ho vytáhli, nahazovali, tak už ho nahodili ze svýkýho do naha a nahý ho odváželi v sadnice. Jo? A já jsem myslela, že zblázním. A doposavat těch chyby každým fosu na Arbitově 11. července byl 64, 12. se ho umřel, 19. se ho pochovali. Slyšíte mě?
0: Takže paní Lenko, chcete říct, že to byl váš osudový muž. To je dnešní téma.
1: Osudový muž, ano, kterýho jsem milovala. 21. let jsem si vydržela. A manželka od něho odešla po týdnu po svatbě a já jsem si vydržela 21 let.
0: Tak přeju hodně sil, paní Lenko, protože vím, že to určitě není jednoduché. A
1: není,
0: co popřát?
1: Tady všude vidíte v tým baráku, furt vidíte a mohl se stará, chodím tam každý den, dávám tam kytičky, všecko. Ne, si žijek.
0: Tak držte se, paní Lenko, co to jenom jde, protože bohužel k tomu není co jiného dodat. Přeju hodně sil. Přidám ještě k paní Lence zprávu, kterou napsala paní Věra. Dobrý večer. Já na osud věřím. Myslím, že každý ho máme předem daný a nezmění ho nikdo a nic. Dobrou noc, napsala Věra.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Téma osud. Vyptávám se vás, jestli věříte v osud, jestli jste si někdy řekli, že tuto situaci nebo tuto konkrétní osobu vám do života postavil osud. A v jaké to bylo třeba souvislosti? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? Já vám vždycky říkám, že se snažím vycházet z toho, co sama prožívám, tak se snažím vybrat takové téma. Ne vždy se to podaří, ale třeba dneska to osudové, to jsem si vzala sama ze svého takzvaně příkladu, protože jsem se skutečně před rokem setkala s někým, kdo mi do osudu nebo do mého života přinesl něco, co už jsem vůbec nečekala. No a co přinesl osud paní Elišce z Olomouce, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Eliško.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás zdravím, zdravím všechny posluchače a chtěla bych právě o osudu, na který věřím a které se jenom tak nevíme, ten je a existuje, o mojí mamince.
0: Ano.
1: Moje maminka, ta měla ten právě o tom osudu, jejím bych chtěla mluvit. To byla strašně hodná žena, pracovitá, spolehlivá, měla nás 6 dětí. Starala se o nás. Dneska, kdy už mě je tolik roku, tak já pořád je mým příkladem. A proto mě ty roky nějak tak neublížily, protože já jdu právě v osudu té moje maminky. Lepšího člověka jsem nikdy už potom nepotkala, jak moji maminku. A jsem ráda, že jsem takhle toto prožila, protože to člověk si to nese potom celý život.
0: To je pravda.
1: Takže já jsem vždycky šla, ale zajímavý vždycky bylo to, že ona právě ve mně, nevím proč, to mě už nikdo neřekne, pěstovala, že mě z nás 6 dětí, já jsem byla druhá v pořadí, všude jenom mě, všude sebou brala, do všeho mě zasvěcovala. Takže já jsem žila teda takovým, a já jsem byla tak vzorný děcko, já to potřebovala, nemusela mě to říkat, já jsem vždycky chtěla jí vyhovět. Takže ona ten osud měla těžké. A právě to tak skončilo, že byl konec války, ano. 45, duben, a zase taký osud. Šla s dvěma sourozenci, s bratrem, který byl o rok starší, a se sestrou, která byla o rok mladší, do města v Brně, a měla tam zamluvený v nějaké obchodě oblečení zase jenom pro nás, pro děti.
0: Ano.
1: Tak pro mě a pro toho bratra staršího. Jenomže doma bylo ještě hodně malých dětí. Takže mě říkala, a dodnes si pamatuju její poslední slova, kdy jsme měli u domu kryt a ona mě říkala, Eliško, kde si Libušku, tam měl 6 neděl. Kočárku ke krytu a nechoďte od krytu pryč, to by její poslední slova. A už se nikdy nevrátila, protože zahynuli při bombardování v Brně. I ty moje sourozenci, i ta moje maminka, tak toto byl její osud. Těžce si to nesla, měla 37 roku, takže to prožila teda. Je dodnes vzorem a já si myslím, že ona ve mně chtěla taky vypěstovat něco takového odolného, proto mě do všeho zasvěcovala. Takže takové byl osud mojí maminky.
0: A od vás, paní Eliško, vím, že jste se potom o sourozence starala.
1: Ano. Já jsem měla těžké život, mě končil ve 12 letech. Já jsem skončila s dětstvím ve 12 letech. Já jsem se musela, jeden sestra měla, ta nejmladší 6 neděl, jeden bratr 5 roku a druhé 7. No a já jsem měla 12, takže těžké to byl život, ale já toho nelituji.
0: Taky váš osud, paní Eliško, přesně.
1: No, on taky to neměl ještě, jenomže chyba byla to, že zase to byl další osud, on si brzy dovedl novou ženu a ta si dala podmínku, že nás nechce. Takže to bylo zase, a zase to bylo na mě. Já jsem ty děti roznášela, jak, já jsem nevěděla, ta šla do koji nějakou ta malá. A ty dva, ten jeden, toho jsem vedla toho pětiletýho k mojí tetě, to byla jeho kmotra.
0: Ano.
1: A ona nám ho druhý den dovezla zpátky, že pořád on byl na mě moc zvyklý.
0: No samozřejmě.
1: A že nechce tam být, tak ho dovedla zpátky. A ten sedmiletý, to jsem pořád nevěděla, co mám dělat. Takže on nechtěl být doma a ona ho, ta paní ho strašně nenáviděla. Měl tak 9 let, tak nějak. A já jsem nevěděla, co mám dělat. Tak jsem si vzpomněla, když jsem chodila do školy, že chodili s náma děti z ochranovny mládeže. A ta byla v Brně na Vídeňské a já jsem si na to vzpomněla a já jsem ho tam dovedla. Já jsem ho tam dovedla a oni mě řekli, že musí mít povolení. Nedokážu pochopit, proč nikdy nechtěli otce.
0: Ano.
1: Jim to všem stačilo jen já.
0: To je 12letá holka, že jo? A ne dospělý člověk.
1: Teď se mě ptali, jestli jsme v katolické církvi. Tam byly jeptišky v té ochranovně. A já jsem se hrála. No. Řekla jsem, že jo, my jsme
0: no, samozřejmě, nevíli. Protože jinak by ho nevzali.
1: Tak jsem musela, ona mě vyslala na Petrov, tam na to biskupství, odkud musí mít povolení, že teda mě doporučují do té ochranovny. Já jsem tam hned šla a i s tím chlapcem a představte si, taky jsem jim lhala. Řekla jsem, že jsme v církvi a že bych ho chtěla do té ochranovny. Oni řekla jsem mi ten proč, jsem jim řekla ten původ, že nemáme maminku. Tak mě dali povolení, já jsem ho vedla do té ochranovny a já jsem pořád, mě ho bylo líto, já Jirko, ty tam nechceš jít, chci jít a on, neboj se o mě, já tam chci. Tak to mě jaksi utěšilo. Takže,
0: no neměla jste to, paní Eliško, vůbec jednoduché. Prostě ne. Byl to váš osud. Omlouvám se, paní Eliško, ale mluvíme už hodně dlouho, aby se dostalo i na další. To je na román, to je na dlouho, to by celá noční linka by nestačila.
1: Já mám teď román, teď jsem ho malou chvíli celé četla z toho Brna, z té války, a tam jsme taky o tom právě psali. Takže je to tak, je to těžké, ale nesmí člověk jako tomu podlíhat.
0: Moc děkuju, paní Eliško. Děkuju za vaše vyprávění, moc si toho vážím. Dobrou noc a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Sen v nás zůstává, zpívali Lucie Bílá a Karel Gott a my dnes v noci si povídáme o osudu. Já se vás vyptávám na to, jestli jste si někdy řekli, že daná situace nebo konkrétní člověk vám do života vstoupil vlastně osudově. V jaké to bylo souvislosti, co vám tato konkrétní situace do života přinesla. No a na linku 731 809 900 se v tuto chvíli dovolala paní Marie, která nám volá z Černošic. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Taky krásný dobrý večer všem. Tak osud je podle mě, pokud nějaké je, velice nespravedlivý, stejně jako smrt. Protože záleží, do čeho se narodíte a jestli se narodíte vůbec živí. Mně se stalo tohle. Měla jsem před svatbou a maminka měla těžký infarkt. Prostě měla klinickou smrt. Když byla v nemocnici, jedna parta končila, dali jí léky, přišla druhá, dostala znova léky.
0: Aha.
1: A prostě doktor potom, jako když se nás tam zavolal, tak řekl, že matka zemře. A já jsem se rozplakala a říkám, ona žije. Uh-huh. Jak tohle můžete říct? Uh-huh. Teď ještě žije. Jo, a prosila jsem Pana Boha, jestli teda nějaké je, ať se veme z mých let, ať to dá ty mámě umřený. Jo, aby to ještě teda s náma byla, protože já jsem se bála, že jí to nebudu moc splatit to, co pro nás udělala, jak se pro nás držela. Jo, dopadlo to tak, maminka se z toho dostala, já jsem se s partnerem rozešla, protože nechtěla bych místo věna, že ho si přitahla nemocnou
0: maminku.
1: Matku. A, takže jsme se rozešli a stalo se tohle, že maminka se potom vdala. Po té klinické smrti, jako potom po nějaké době se vdala. Vzala si pána, který se chtěl o ní starat.
0: Ano.
1: Ono se to otočilo. Pán měl rakovinu, byl to uraňák.
0: Aha.
1: A nakonec se o něho starala
0: maminka.
1: Matka. Takže možná nějaký ten osud je. Tak jako, tohle jsem vám jako chtěla říct, jestli se chcete na něco zeptat.
0: No to je
1: potom... Neumím to tak říct.
0: Ne, řekla jste to naprosto perfektně. Jenom mi řekněte, paní Marie, ten přítel, se kterým jste se vlastně měla vzít nebo brát, jste se měli, a on, že jste si chtěla maminku vzít, tak odešel. Tak setkala jste se potom s ním někdy ještě, nebo už nevíte
1: on
0: nic?
1: On neodešel, to byl jeho byt.
0: Aha.
1: Jako. A moje rodina, když jsme spolu chodili, tak ho nechtěla. A on si to potom pamatoval. A on potom nechtěl moji matku.
0: Aha. Tak proto to takhle bylo.
1: Takhle to bylo.
0: Tak moc krát děkuju.
1: Já jsem si zažádala o byt, dali mi byt.
0: Ano.
1: Jsem si myslela, že se o tu mámu budu starat. Sestra měla, prostě byla vdaná, brácha, ženatej. Já jsem byla bezdětná, svobodná. Jo, prostě dopadlo to tak, že já jsem zůstala na vodce, maminka se vdala. Já jsem tam teda potom za ně jezdila, byl tam svobodný soused a ten mi to potom vynahradil, všechno srovnal se, jo, a opravdu byl to nejlepší člověk mýho života.
0: No skvělý.
1: Ani matka mě neměla tak ráda jako on.
0: Tak to je krásný závěr vašeho vyprávění nočního, určitě se posluchačům líbil. Moc děkuju, paní Marie.
1: Já vám taky.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Dobrou.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Pavel. Dobrý večer, já na osud moc nevěřím, prostě se dějí věci tak, jak se dějí, ale dá se říct, že některé věci, co se staly v mém životě, byly pro mě dost osudové. Zajímalo by mě, jak by vypadal můj život, kdybych se narodil bez zrakového postižení, kdybych ve 14 letech nepřišel tu na pravé oko, kdyby se mamka neseznámila se svým druhým manželem, který hodně zasáhl do mého života, bohužel v negativním slova smyslu. Dost nesouhlasím, když někdo říká, že si každý může za svůj osud sám. Je to z většiny procent pravda, ale jsou zde i vedlejší věty a děje, které hodně ovlivňují život každého z nás. Tak přeji dobrou noc, napsal Pavel. Teď už skupina Kex a budou nám zpívat, jak děkuje se andělům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešní noční lince si povídáme o osudu, osudových setkáních, osudové příběhy a vyptávat se v tuto chvíli, tedy 42 minut po 23. hodině, budu vyptávat se paní Emy, která nám volá z Javorníku u Jeseníku. Krásný dobrý večer, paní Emo.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Dneska máte superové téma. Už jsem jednou na to téma tady s váma mluvila.
0: Ano.
1: Budu se opakovat.
0: Ano.
1: Já jsem, takhle to řeknu, budovala svoji kariéru, protože jsem závodně tancovala.
0: Ano.
1: Pak se mi stala taková věc, že jsem si ve 30 letech zlomila kotník, nebo 28, tak nějak rok jsem měla takové ty šrouby, takže tancování skončilo. Pak jsem poznala svého přítele, byla jsem s ním, otěhotněla jsem a já jsem se tak strašně nechtěla vdávat.
0: Mm-hmm.
1: A jeho tatínek a můj tatínek na mě tlačili, a si ho vezmu a to. Je pravda, s toho manželství mám dva krásné syny, na které jsem pyšná.
0: Ano.
1: Pak jsem po dětech onemocněla rakovinou, tak jsem měla spoustu operací a to. A ve finále manžel požádal o rozvod, že už pro něho nejsem ženská.
0: Mm-hmm.
1: Nebudu to dál rozvádět, chápete asi jak.
0: Určitě.
1: Tak jsme se rozvedli. Podařilo se mu to, že rozhádal oba dva mé syny mezi sebou. To se pak dalo všechno do pořádku. A přestěhovala jsem se ze Zlatých hor v Jeseníkách do Mikulovic.
0: Mm-hmm.
1: A chodila ke mně pošťačka. Taková kočená správna, takových 120 kilo, perfektní ženská.
0: Ano.
1: A tím, že jsem barmánka, hospodská a to, tak jsem třeba v noci měla službu, viděla jsem, že přijde Jaruška, tak jsem něco dobrého uvařila to. A její manžel měl autoservis. A mi se pokazilo auto, tak jsme se bavili. Ona říká, jo, Hinek přijede. Patek z Německa, on tam měl nějakou firmu v Německu a to. Přijď za náma tam a tam. Já tě vás seznámím a on ti to auto spraví přes víkend. Říkám, jo, super, Jaruško. Tak i když se mi tak strašně nechtělo do té hospody, protože to jsem měla plnou ve svojí práci, jako pořád lidí a ta se vždycky učkala do lesa.
0: Přesně tak, člověk chce změnu, ano.
1: Volno, jo. Že děti byly na internátě, že... No, tak jsem teda šla i v Mikulovicích, to bylo asi kilometr a půl od mého bydliště, ta hospodka. Tak mi se znamila s manželem, svojím, ta pošťačka a to. A říká, jo, a já ti představím tatínka. On mi představila tatínka, podali jsme si ruce, potykali jsme si. A jak říkala, sestřenice od Františka, mého manžela, že popraskali žárovky a že věděla, že to tutovka.
0: Jo.
1: Takže dcera mě seznámila s tatínkem, on byl vdovec, já jsem byla rozvedena. 10 let jsme spolu žili.
0: Ano.
1: Už jsme spolu 25 let, 15 let jsme manželé. A lepšího partnera bych v životě asi nenašla prostě. Tím jsem získala i dceru.
0: Perfektní.
1: Vnoučata, protože už měla děti, už jsem i prababička, protože máme pravnoučata. Všichni mi říkají babičko, prababičko. Tím, že umřela jeho žena, tak když byla nemocná, tak mě vzali jako na její místo, čeho si velice vážím.
0: Ano.
1: Prostě takže osud je takový, jaký je a ke mně po těch všech terapatích a těch problémech s bývalým manželem a to.
0: Vás a vlastně odměnil ten osud. Přesně tak. Odměnil, čím víc se vám tam nechtělo jít, že jo, tak tím potom to bylo lepší, no. Někdy se to tak děje.
1: A dneska, nebo dneska stále, když přijede dcera za náma, kde bydlíme v Javorníku, už 9 let jsme se odstěhovali z Mikulovic, jak kvůli práci a manželovi říkal, já půjdu s tebou a i nakonec světa mi je to jedno. Tak vždycky říkám dceře, říkám, Jaruško, ty jsi už se nechtěla starat o tatínka, tak jsi mi ho představila.
0: Jo. To je krásný příběh. Moc za něj, paní Emo, děkuju. Mám ráda příběhy s hezkým koncem. Kdo by je neměl rád, kor v dnešní době. Moc děkuju.
1: No, lepší konec. Užíváme si důchodu, teda se přiznám, ještě teda chodím do práce, protože mě v mém bývalém zaměstnání, kde jsem 26 let, už teď 1. května jsem nastoupil 26. rok, tak mě pořád chcou. Říkám, jo, tak pokud můžu, tak běhám po plavce, já tím žiju prostě. Jo.
0: Perfektní. Milujete svoji práci, to je nejlepší lék.
1: Pořád, no. a manžel pěkně doma navaří to všechno. Máme pejska ještě, tak o pejska se staráme. A to.
0: Skvělý.
1: No, úžasný život.
0: Paní Emo, skvělý.
1: Lidem.
0: Přesně.
1: Hodně, rozvodem nekončí život.
0: Přesně
1: já
0: tak.
1: Já jsem si myslela, že skončí život rozvodem, ale zjistila jsem, že to není pravda.
0: Tak to
1: užívám.
0: Moc přeju. Dobrou noc, paní Emo, naslyšenou.
1: Dobrou noc vám a všem posluchačům a přeji, aby všichni měli takový konec jako já.
0: K paní Emě přidám zprávu, kterou napsal pan Michal. Otázka osudu náleží filozofům, je stejně svízelná jako otázka smyslu života nebo existence Boha. Stoikové věřili v kauzální determinismus, Nietzsche zas prosazoval koncept lásky k osudu. Já se už do těchto diskuzních vod zpravidla nepouštím. Úvahy vedou jen k domněnkám a co když člověku ani není dáno pravdu zvěděti. Je ale něco, co má v mém životě jedinečnou hodnotu. Tím je víra, že na každého někde někdo čeká, že na celém světě vždy existuje přinejmenším jeden ideální protějšek, osudová spřízněná duše. Vlastně to není víra, je to téměř vědění, statisticky extrémně vysoce pravděpodobná skutečnost. Kdo je si toho náležitě vědom, drží v ruce štít proti malomyslnosti ve víře v nalezení romantického souznění, napsal Michal.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Houston. Nevím, co by Pavlu Bobkovi řekl Houston, ale jsem zvědavá, co mi řekne na dnešní osudové téma pan Josef, který nám volá z Novosedlic. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer i vám a všem, který vás poslouchají. Ale řekl bych, že osud je daný vlastně od narození.
0: Mm-hmm.
1: Vy se narodíte a vlastně máte život před sebou a každý do té doby až do té smrti, která je přirozená samozřejmě, že musí každý to vysmířit, i když se mu to nelíbí.
0: To je pravda.
1: No, s tím se musí smířit. Jestli to přijde ve 30, 50, 80 nebo ve 100 letech, to nikdo neví. Bohužel to nikdo neví, ani to nikdo vidět nechce. To je prostě přirozená věc. Narození a smrt. A to, co my si zažijeme za svůj život, to si asi uděláme sami, jako prožijeme, jak si ho vytvoříme, kolika lidem pomůžeme hlavně.
0: Mm-hmm.
1: Nejde o to, co my z toho vytěžíme hlavně, jo? Není co těžit, proč by se z něho měli těžit něco? Přirozený je něco rozdávat, podle mě.
0: Mělo by to tak být, pane Josefe.
1: No je jednoduchý, když potkáte jako já to třeba tady v Novosedlicích je docela do starých babiček, který potkávám a oni si chodí na ten nákup s těma takovýma těma vozejkama na kolečkách a už jsou to starý babičky a víte, jak jim stačí klasický pozdrav, když se tam dostaví na té levice, řeknete jim, jak se máte, paní?
0: Přesně.
1: Jak se vám daří? A víte, jak je to potěší. A už jim přispíváte radost do života, že se někdo o ně zajímá. A už to jim pomáhá do života dál. Je to úplně jednoduchá věc.
0: A stačí tak málo, že jo? Stačí to tak málo, že jo, pane Josefe?
1: Je to úplná maličkost, která vás nic nestojí. Absolutně nic vás to nestojí. A i kdyby to stálo, tak by to bylo o ničem, jo? Jde o to prostě osud. Osud si zařídíte sami, ale podejte upřímnou ruku, dobrý pohlazení a jak by řekl ono, upřímnou větu a takový to, no, nevím, no. Nevím,
0: pane Josefe, ale teď jste to řekl, to nejlepší vlastně, co můžeme dát, nás nic nestojí a to je prostě
1: nic
0: fakt.
1: Nic to nestojí. Když někdo přijde, ani ho neznáte a řekne vám dobrý den, tak vás to potěší. A vy odpovíte, ano, dobrý den i vám. A nestojí to ani dvacetník.
0: Je to tak. Moc děkuju.
1: Je to úplně jednoduchá věc. A ten život je pak příjemnější, ne?
0: To rozhodně.
1: Ty myslím, že jo?
0: To rozhodně. No, Josefe, zdravím na Sever Čech, moje milované severní Čechy.
1: Taky.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Vám taky.
0: Tak, panu Josefovi předám zprávu, kterou napsal František ze Židlochovic. Pane Františku, jenom taková vsuvka. Jela jsem v pátek směrem na Bratislavu, takže jsem se dívala, že vpravo je odbočka na Židlochovice a říkám, a tam znám dva lidi, znám dva posluchače z Noční linky. Dobrý večer, paní Janičko a posluchači Noční linky. Můj názor na osud už posluchači Noční linky dobře znají. Já jenom sleduji, jak si ten osud se mnou pohrává. Paní Věrka má naprostou pravdu. Osud máme všichni. Ať věříme, na co chceme, napsal František. Ještě chci jenom takovou moji vsuvku poděkovat paní Marušce, která mi napsala, že je ráda za dnešní téma a vítá mě u mikrofonu. Takže moc děkuji i vám, Maruško. A teď už divoký horský tymián, Žalman a spol nám budou hrát a zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před chvíli byla půlnoc a my jsme se přesunuli do středy 22. července. Dnešní noční linka je o osudu a já se vás ptám, jestli věříte v osud. Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života osud postavil? V jaké souvislosti to bylo? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? Říkám, podělte se s námi ostatními o váš osudový příběh, jako tak třeba učinil pan Josef, paní Emma, Marie, Eliška, Lenka či pan Robert. Tak a já vám přečtu zprávu, kterou mi poslala paní Jana, a to přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer linkařům, dnes hlavně vám, paní Jano. Téma mi připomnělo dávnou vzpomínku. Je tomu asi 40 let, měla jsem tetu z druhého kolena, prostě vzdálená rodina. Ale padli jsme si do oka a měli se rádi. V létě se mi zvala k nám, pobyla 2 až 3 týdny a byla vděčná, že není sama. Krátce po svých 85. narozeninách odešla na věčnost a všechno zdědila neteř nejbližší příbuzná. Měla jsem si něco vybrat na památku a tak jsem si vzala tetin vyšívaný obraz a 3 knihy. Po čase se neteř ozvala a chtěla se sejít. Totiž teta měla vkladní knížku na heslo a chtěla peníze vybrat, ale heslo neznala. Dnes by to už nebylo možné. Dala vkladní knížku mě, ať si poradím. Přemýšlela jsem nad heslem a zkusila jsem jméno jejího manžela, mého strýce. Nic. Oni byli taková věrná dvojka. Tak jsem příště zkusila ty a já. Nic. Příště naopak já a ty. Nic. Pak jsem kontaktovala neteř, že to vzdávám. Skončilo to tak, že neteř si vzala porcelán a doma při pečlivé prohlídce našla v jednom šálku papírek. Tam bylo jediné slovo. Osud. Napadlo jí, že to je heslo. Tak jsem už naposledy šla do spořitelny a toto heslo jsem uvedla. Bingo. Bez problému mi vyplatili asi 17 tisíc. Tehdy to byla slušná částka. Že jsem za to koupila nábytkovou stěnu i se skříní a prádelníkem do obýváku a konferenčním stolkem. Na tetu si velmi často vzpomenu. Na to, jak ona se prala s nelehkým životem, samotou i zdravotními komplikacemi, a tak vlastně chápu, proč si za heslo do vkladní knížky vybrala slovo osud. Zdraví Jana. Paní Jano, moc krát děkuju za váš příběh, který jste nám napsala do noční linky. Teď už Věra Martinová nám bude zpívat Harlekín.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linka je o osudu a dovolala se do noční linky na číslo 731 800 900 paní Iveta z Poděbrad a jak mi řekla během písničky, není to její osudový příběh, ale strýce, pokud se nepletu. Je to tak? Dobrý večer, paní Iveto.
1: Dobrý večer všem. No, je to nejmladší bratr mého dědy. Když se můj děda vrátil v 20. roce z první světové války, a tenkrát mu bylo asi 23 a 20 roku, tak přišel domů a tam se batonil tříletý chlapeček. A to byl jeho nejmladší bratr. Když přišla druhá světová válka, tak tenhle tenkrát tříletý chlapeček odešel balkánskou cestou, odešel do Anglie a tam bojoval v RAF.
0: Ano.
1: A mezi tím se tam teda oženil, měl syna, po válce se vrátil sem do Čech. Prostě bojoval na špatné straně barikády podle tehdejších názorů. A takže on byl odměněn tím, že se dostal do Jáchymova a rozvedli je a jeho ženu Angličanku i se synem poslali do Anglie. Zůstal tady sám. Když se konečně dostal na svobodu, tak si tady teda našel paní, měli spolu syna. Teta umřela, syn mu zemřel, opět zůstal sám. A tak nějak se protloukal životem a měl úžasnou jaksi filozofii, že co je za mnou, je za mnou. Já se na to ošklivý jaksi neobracím, já koukám, aby to, co je přede mnou, bylo vždycky lepší.
0: Úžasný člověk.
1: A je to taková věc, která i mě pomáhá v životě a říkám, je to můj obrovský vzor. A teď si představte, že tenhle ten člověk se dostal do nemocnice a tam chodila taková sestřička a on furt po ní pokukoval a pak jí říká, sestři, vy mi tak strašně připomínáte moji první lásku. A taky se jmenovala stejným křestním jménem jako vy. No a tahle ta sestřička se na něj usmála a říká, no jestli to Tondo nebude tím, že jsem to já.
0: To je krásné.
1: Představte si, že oni byli z Prostějova nebo od Prostějova a potkali se v Praze. No a tak ona v té době už byla vdova, tak jako spolu dlouho spolu kamarádili. A my jsme vždycky říkali Tondo, vem si Libušku. Prosím tě, já se v 80 letech nebudu ženit, neblázněte. No, dopadlo to tak, že se u mě stavil a říká, ty se mi budeš smát, ale já jsem se oženil.
0: Krásný.
1: A my jsme všichni jenom řekli, no konečně.
0: To je hezké.
1: Strašně, no, říkám, žili spolu snad 20 let, takhle, jak se říká, na psí knížku. A když se konečně vzali, tak se strýc hrozně těšil, jak oslaví svoji 90. A bohužel teda 6 týdnů předtím zemřel. Ale prostě ta jeho peripetie životní, ten osud.
0: By vydal na román.
1: Ten se konečně dostal ke své první lásce. A myslím si, že spolu prožili hezkých 20 let.
0: A to je úžasné, paní Iveto. Že jo. Krásný příběh. Moc krát vám za něj děkuju.
1: Já si myslím, že takovej přístup k životu. Já jsem v životě neviděl, že by se mračil, že by se rozčiloval, že by prostě skuhral na osu. A že měl jaksi důvod na něj kolikrát skuhrat. A vždycky říká, ne, to, co je za mnou, to je za mnou.
0: Mně paní Iva, to přijde, že, promiňte, že vám skáču do řeči, že lidi, kteří opravdu zažili jako šílené věci, tak mají takovýhle náhled na život. Je to zvláštní.
1: Já tady mám jeho fotografii a vždycky, když jsem v úzké, když mi je opravdu tak jako tesno a úzko, tak se vždycky podívám na tu fotku a říkám, Tondo, co by si mi řekl? Že se mám na to vybrnout, viď?
0: Tak.
1: On by to řekl jadrnějc teda.
0: Rozumím. Moc krát děkuju.
1: Tak já jdu dělat něco užitečného.
0: Jo. Děkuju, paní Iveto.
1: Aby viděli vždycky to světílko a nedívali se do té tmy.
0: Děkuji, dobrou
1: vám
0: noc.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Ještě, že tě lásko mám, Petr Kolář nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, jestli věříte v osud. A vyptávat se budu i paní Jiřiny, která nám volá z od Bzence. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, ještě jedno. Já, tato písnička tak trošku pasovala na nás. Vždycky by měl můj manžel 86 roku. Mm-hmm. Ale v roce 2008 zemřel chudáček. Našla jsem ho v koupelně mrtvého. Už mu nebylo pomoci. Ale prožili jsme spolu velice krásné roky.
0: Ano.
1: A měl mě strašně rád. Postavili jsme spolu baráček. No baráček, vilku. Dvě děti krásné. Syn už má 66. Dcera má 62. Tu zaopatření velice dobře se mají. A mě ta dcera, protože bývá se mnou, tak mě opatruje příkladně teda. Musím říct, já jezdím s chodítkama, mám dvě, protože aby dcera nezdělávala to chodítko se schodka důle, tak mám dvě tam vždycky samé, jak dostanu tomu druhému chodítku, vyjdu aspoň před naše, sednu si tam a sedím a dívám se na svět kolem sebe, jezdí u vlaky, to vidím všechno, ale lidi spíš bylo v té, jak to mám říct, ulici našej,
0: ano.
1: Tolik lidí, teď tam nevidíte živáčka, tak tam sedím opravdu sama.
0: A paní Jiřino, jestli tomu dobře rozumím, tak váš osudový muž byl taky váš manžel.
1: Ano, a velice, velice hodný a mě velice rád. Co to pomůže? Seznámili jsme se. Já jsem prodávala stupenky na zábavu a on došel hned ty první pohledy se na mě vstřetli. Já jsem byla jeho první láska, on byl moja první láska. A tak to s náma zatočilo.
0: A vydrželo to, že jo? Vzali jste se a vydrželo vám to, ta první láska.
1: No, mohli jsme, skládali jsme si, že budeme, uděláme zlatou svatbu. No zatím, že zlatý svatbu byl pohřeb. To si měla naskládané, tak byl pohřeb, no.
0: Bohužel, jak se tady dneska už zaznělo, že i se narodíme, i se musíme smířit s tou smrtí, i když ne vždycky je to lehké. Nedávno jsem mému kamarádovi psala, víš, jako já vím, že to je prostě náš osud jakoby lidstva, člověka, ale chtěla bych, aby někteří lidé tady byli s námi navždy. A on mi odepsal, to je sice krásné, ale je to, Jano, nerealistické. A je to pravda, prostě bohužel tak to je. Mockrát vám děkuju, paní Jiřino, a zdravím vás do Bzence.

0: Dobrou noc.
1: No, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, kde se vás dnes ptáme, jestli věříte v osud, a vyptávat se budu i paní Ludmily. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer. Tak, mám začat?
0: Paní Ludmilo, určitě, jsme ve vysílání. No vás poprosím, jestli máte zapnuté rádio, prosím, vypněte ho nebo běžte do jiné místnosti, aby tam nebyla ozvěna. Děkuju.
1: Tak, jako mladá jsem byla zaměstnaná v JZD a tam nás poslali na rekreaci do Vysokých Tater. Měli jsme ještě jedna svobodná holka a jedna paní s náma. No, byli jsme tam ubytovaní, bylo nás tam 60, většina mladých lidí. Hezký to bylo, už činí jsme tam byli, jako, ale moc jsme se neseznámili s nikými. My jsme seděli u stolu s jinýma lidima, s cizíma.
0: Ano.
1: A byl tam jeden pán a ten si večer šel, nebo jako muži, že přišli na pivo a ano. Vykládali si, kdo co dělá.
0: Ano, ano.
1: A on že mu řekl, je u mojeho stolu, co je slečna a ta má stejné zaměstnání, jak vy. No a to já jsem ale nevěděla. No druhý den jsem potkala toho pána a on mě povídá, slečno, my prý máme stejný zaměstnání.
0: Jaké to bylo, paní Ludmilo?
1: No, dělala jsem JZD zootechničku.
0: Ano, ano.
1: A on taky. Tak jsme se domluvili, začali jsme, tak to už byl třetí den, nebo čtvrtý den, byli jsme tam na týden, tak zkrátka dobře, 4 dny jsme tam ještě prožili, myslím. A teď jsme to, jeli jsme domů vlakem, ale my jsme to měli 100 kilometrů od sebe, jako. Manžel byl od Brna, já od Kroměříže. A no tak, jsem si říkala, kdo ví, jak to dopadne. No ale manžel to ještě nebyl.
0: Ano, ano.
1: Napsal mě, za měsíc za mnou přijel a takhle potom, já nevím, asi 6krát za mnou byl po měsíci a jak bylo teplo, tak přijel na motorce, tak jestli jsme se viděli celkem 14krát, a v říjnu jsme se vzali.
0: Aha,
1: jako. A žili jsme 55 roků spolu. Jo? Takže,
0: osudové takže, setkání na dovolené.
1: Ale kdyby ten pán mu neřekl o mně,
0: ano.
1: Tam bylo děvčat všelijakých, tam bylo hodně mladých. To nebylo tak jednoduchý. Tam, ale on mu o mně řekl a ukázal mu, která jsou to, že tam sedím u stolu s ním, víte, tak takhle. Takhle si mě vybral, no.
0: Krásné osudové setkání, paní Ludmilo, moc krát děkuju za vaše vyprávění. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Mojmír ze Svitav. Ten si vybral k tomu adresu linka@rozhlas.cz. Jsem kněz, takže znám řadu příběhů, kdy se jak na kom osud projevil. Pokud se nic takového nestalo mně, je to proto, že jsem nikdy neudělal nic tak dobrého, abych za to očekával odměnu. Ale žil jsem si celkem spokojeně. Cestoval jsem po světě a moc se mi to líbilo. Teď jsem zestárl a zdraví se zhoršilo, ale budu dál plnit své povinnosti, dokud budu schopen. Přeji štěstí, zdraví a splnění všech dobrých přání vám i všem, kteří vám volají. Moc krát děkuju za sebe i za volající, pane Mojmíre.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jestli pak věří v osud paní Božena ze Zásmuk, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Krásný dobrý večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače. Já bych chtěla říct osud mojí babičky a dědečka.
0: Ano, ano.
1: Chodili spolu jako svobodní, jenže babička měla nevlastní maminku, tak musela jít sloužit do Vídně. A z Vídně se vrátila po 11 letech s 9letým synem, protože jí tam manžel zemřel, aha, tak přijela zpátky do Čech. A šla navštívit kamarádku v Kouřimi a můj dědeček jel z návštěvy ze Zásmuk do Libice a stavil se u sestřenice a to byla ta její kamarádka.
0: Aha.
1: A oni se tam po těch 11 letech potkali. Dědeček byl vdovcem se 4 dětma.
0: Pane, jo.
1: Manželka mu v lednu zemřela, oni se tam v letě nějak potkali a moji maminku už vedla do první třídy v září do školy.
0: Mm-hmm.
1: Vzali se, vychovali 5 dětí. Maminka říkala, já jsem nepoznala hodnější mámu, než byla ona a měla syna, který se teda nevoženil, ten uh-huh, její syn.
0: Uh-huh.
1: A potom prosila maminku moji, říkala, prosím tě, nenechávej Lojzička na starý kolena, postarejte se o něj. Tak maminka moje jí to slíbila, taky to splnila.
0: Uh-huh.
1: V trejdu jsme tady měli 5 let, jenže maminka už byla nemocná, tak jsem to splnila já za ní. Posloužili jsme mu, protože říkala, to, co ona pro nás udělala, pro 4 děti, to by vlastní máma neudělala.
0: To je úžasné, paní Boženko. Když se to takhle zadaří, že jo? Když je ta žena na pravém místě a není to macecha, je tak, jako mluvila paní Eliška o té ženě, kterou si vzal její tatínek a musela chudáky ty sourozence se o ně starat ve 12 letech a podobně.
1: No, protože ona to zažila sama na sobě, že vlastně ta nevlastní matka ji vyštvala z domova, protože se maminka ji umřela, tatínek se oženil a s tou druhou manželkou se jim narodila dcera, jenže nebyla úplně zdravá.
0: Aha.
1: A ona prostě žárlila na ní, protože Maruška byla hezká a tuhle tu dceru měli prostě postiženou. Ona potom jako i snad asi ve 30 letech zemřela, jo, no, ale stejně prostě Maruška musela z domova.
0: Strašně.
1: Jo, no, a takhle prostě se s tím stejně se spolu vzali a vychovali prostě, ona mu pomohla vychovat ty 4 děti a no.
0: No, jak to říkáte, paní Boženko, možná, že si to zažila sama na sobě, jaké to je,
1: ano,
0: když ta macecha je zlá a vlastně nepřijme to, že prostě tady nějaké dítě je, tak buď to do toho s tím jdu, anebo ne, že jo?
1: Ano, ano, ano.
0: Hmm. No. Tak hlavně, že to mělo dobrý konec pro vás, ano, i pro maminku. Moc krát děkuju, paní Boženko, a zdravím do Zásmuk.
1: Jo, taky všechno, hlavně hodně zdravíčka vám.
0: Přesně tak. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 36 minut po půlnoci a stále si povídáme na osudové téma a povídat si budu v tuto chvíli s panem Václavem, který mi volá ze Středočeského kraje. Krásný dobrý večer, pane Václave.
1: Já bych chtěl popřát všem krásný večer a chtěl bych povídat o takové krátké osudové chvíli, která se stala, už je to 41 let.
0: Ano.
1: V 83. roce jsem byla taková zvláštní osoba, byl jsem rozvedený a měl jsem ve vlastní péči 8-letého syna a 11-letou dceru.
0: Uh-huh.
1: 17 let jsem byl máma, táta.
0: Ano.
1: A ten mladší, ten syn chodil do školy a do družiny. A většinou jsem tak ho vodila dcera, která je o 4 roky starší. A jednou dcera byla někde na výletě a bylo potřeba, aby jsem pro něj prošel já. Tak jsem pro něj šel a s paní vychovatelkou jsem si chtěl povídat o takové věci. Já jsem kdysi dávno dělal na nějakém obecním úřadě nebo národním výboru. Stavili jsme školku a podepisoval jsem faktury za milion. A synovi jsem napsal jednou žádost o to, aby opustila dcerou z družiny. Paní učitelka, ona řekla synovi, to není podpis. Mm-hmm. Syn přišel domů a plakal a paní učitelka řekla, že to není podpis. Tak jsem tam jednou prosím šel. Povídal jsem si chvilku s paní učitelkou na chodbě. Musím říct, já jsem byl 17 měsíců máma, táta a paní učitelka 14 let vdova.
0: Uh-huh.
1: A začali jsme si tak spolu povídat nejenom o tom podpisu, ale dostali jsme se na knihy. Pak jsem jednou na chodbě počul kapesníka tohle to všechno. A já měl vůči těm svým dětem takový závazek. Musel jsem jim slíbit po tom, co všechno prožili, že dřív než jim bude 18 let, že se neožením.
0: Aha.
1: A paní učitelka k nám přišla jednou, dvakrát na procházku, na večeři nebo na návštěvu. Měla sebou ještě psa pudla. To byl takový jeden z největších signálů pro to, pro všechno. A pak přišel Silvestr, my jsme si s paní učitelkou řekli, že ho spolu oslavíme. Děti byly u mé babičky na vesnici a protože jsem dětem slíbil, že se nebožíme. A tohle to všechno, tak jsme přijeli za maminkou mou, povídali jsme si, děti byly u sestry, která žila v domě vedle, pak přišli s krajinou verandou a teďko řekli věc, která tenkrát byla úplně jiná. Otevřeli dveře, řekli, je soudružka učitelka. A tak jsme začali spolu žít, musím říct, jsme manželé 41 let. Vychovali jsme 4 děti.
0: Ano.
1: A musím říct, že skvělá manželka, skvělý pedagog. Občas se mi zdálo, že i na ty děti kapánek přísná, skoro až bych řekl, tak někdy trošku krutá, ale ono to bylo potřeba. Já jsem byl přece jenom měkčí na tu výchovu tím, že ty děti jsem dostal do péče a chtěl jsem je tak jako opatrovat a obalovat všem dobrým.
0: Rozumím. Manželka.
1: Tak, a takže můžu říct, že všechny 4 děti jsou velice dobře postavení do života a my jsme spolu oslavili na 41 let manželství.
0: Úžasný, pane Václave.
1: Já mám oběma 80 let a můžu vám, že jedna jediná osudová chvilka, kdy jsem podepsal žádost, aby paní učitelka pustila syna s dcerou z družiny, stála za to, že se mi zásadně změnil život.
0: Perfektní.
1: Ale nejenom mě, především se změnil život těm 4 dětem. Je mezi nimi takový rozdíl. 51, 55, 60, 62 let, ale jsou všechno bratry, sestra. Jak když si vždycky patřili, manželka je pro mě od leta máma a tohle to všechno prostě báječnou rodinu.
0: Povedlo se, pane Václave.
1: A říkám, jeden obyčejný nečitelný podpis stál za to, že jsem měl člověk v životě a že si mají naše děti, všechny 4, velice krásně.
0: Moc děkuji za vaše vyprávění, pane Václave, a gratuluju. Dobrou noc přeju, zdravím vás.
1: Já přeju dobrou noc, děkuju. Já jsem kapánek do pláče.
0: Děkuju vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linku bych nazvala osudovou a osudový bude určitě i příběh pana Olina, kterého vítám srdečně, který nám volá z Kopřivnice. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím taky. Chtěl bych pozdravit Roberta. Ahoj, Roberte. Ještě poslouchám, nebo už spí možná. Ano. Ten byl na začátku.
0: Ano, hned. Ano, hned první.
1: Paní Jiřinka z Brzence, já jsem teda z Kopřivnice, ale vyrůstal jsem v Žeravicích, takže to je 6 km od Brzence. Je takový zeměpis trošku na začátek. Jinak tady máme jasno, 16 stupňů. Příjemně venku.
0: Paráda.
1: No ten osud, to já nevím, já bych to pojmenoval jakoby zkouška pro lidi, kteří jsou v tomto okamžiku kolem toho té události účastní. Protože to je takový osud, nevím, stane se něco, někomu někdo zemře, tak je to vlastně pro ty pozůstalé takový nějaký odrazový můstek do něčeho dalšího, jestli to zvládnou nebo nezvládnou a podobně. Protože já jsem vlastně se s tím v rodině setkal taky, je to přes dva roky, kdy odešel můj syn, zůstala tady paní manželka, 3 vnuci. A protože to bylo takové, zemřel na takovou tu hroznou nemoc, jak se tomu říká, jak se to ani jmenovat.
0: Rozumím.
1: Trvalo to rok a půl, takže vlastně jsme s tím se připravili, tak to byla taková příprava na ten konec. No. Takže znamená, já to říkám, že znamená to, že ti lidé kolem jsou postaveni před nějakou tvrdou realitu, když to v tomto směru řeknu takhle, a musí se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Jak říkám, trvalo to rok a půl, takže člověk to nějak tak zpracovával postupně, a potom, když teda došlo k té události smutné, tak prostě jsme byli na to připraveni a vzdychnu si trošku, tak je to takové, jaké to je. Musí se s tím žít. On se totiž říká, že na světě jsou snad 2 nebo 3 místa, kde jsou takzvané palmové listy, jestli mám to něco.
0: Ano, ano, v Indii třeba.
1: Palmových listech je vlastně zaznamenané to, co
0: okazujem
1: z nás. Ale nejsou tam všechny palmové listy pro všechny, ale jsou tam pouze ty, které pro které si ty lidi přijdou. Můj tam třeba není, já tam nepůjdu.
0: Taky ne, je to, přesně tak.
1: No jasně, prostě abych věděl, že tenkrát a tenkrát bude to a to, tak to určitě ne. Takže ty palmové listy jsou něco takový, já bych řekl, takový strašák, že by to byl pro mě teda aspoň osobně. Takže opravdu to nechci. A to, co se stane, prostě člověk to neovlivní. Říká se o těch svíčkách, každý máme nějakou tu svíčku. Někdo má dlouhou tu svíčku, hoří mu dlouho, někdo má krátko, prostě najednou někdo sfoukne nebo něco i sfoukne. Já říkám, nic se na světě neděje náhodou, to jsem opakoval tady v tomto rádiu nebo v té noční lince už několikrát, že jsem přesvědčen, že je to nějakým způsobem dané, řízené, aniž to může být třeba z reinkarnace z minulých životů, jako máme, nebo ta duše, která v nás je, údajně váží po nějakých stejných 47 gramů nebo kolik, jak to zkoumali věci, že v okamžiku úmrtí ten člověk má určitou váhu, pak zemře, takže odejde nějaká energie zřejmě.
0: Ano.
1: Takže prostě já říkám, jsme tady na tomto světě z nějakého důvodu, plníme si svůj úkol, nebo aspoň se snažíme, aniž víme, jaký úkol, protože pokud by to šlo z toho reinkarnace, tak v minulém životě člověk, který byl, jak se říká, zlobivý, když to řeknu mírně, tak se tady v tomto životě jako by něco odskáče, nebo musí odčinit. To jako se říká takový ten vtip. Pánové nebo muži, buďte ke svým ženám vždy hodní, protože když nebudete hodní, tak v příštím životě se narodíte jako žena. Takže vlastně všechny ženy jsou muži ve výkonu trestu. To je takový trochu na odlehčení.
0: Rozumím.
1: No, jasně, no.
0: Děkuju, pane Olene.
1: Takže to bylo jenom taková úvaha prostě o tom, co prostě se kolem nás děje. Jestli to je tak, nebo není to tak. Každý se s tím musíme nějak poprat. Takže všem přeji, ať to má nějaký význam, ten jejich osud, když to teda tak nazýváme, nebo se nazývá, a jsou s tím srozumění a nějak se s tím vypořádají.
0: Děkuju vám a přeju krásnou dobrou noc do Kopřivnice. Naslyšenou.
1: Mějte se moc krásně taky, těším se na další setkání.
0: Taky. Dobrou noc. Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsala paní Jana Zírková. Dobrý večer, já se osudu celkem bojím. Co špatného mi může třeba přinést a na co věřím, tak to jsou boží mlejny. Že kdo mi v životě ublížil, měl by být spravedlivě potrestán a nejen v souvislosti s mou osobou. Měla by to být taková životní pravda pro každého z nás, ale bohužel se v mém životě spíše více setkávám s tím, že naopak dobrý skutek je zásluze potrestán. Takže já věřím v osud, který mi přinese právě jednou tu spravedlnost, napsala paní Jana. Paní Jano, děkuji i za váš příspěvek. Teď už nám bude zpívat Karel Zich

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně a já už vám jenom mohu popřát krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to v úterý 28. července. A zajímat mě bude, jakou roli hraje ve vašem životě sport. Dnes už kolega z naší středočeské redakce Honza Macoun, kterého bude zajímat váš nejdivnější zážitek se sousedy. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Zmizelo vám něco ze sklepa? Vrátil se vám sousedský balík? Hlídal vás někdo z chodby? Klepal vám někdo na topení? Stěžoval si někdo na ticho? Rušil vás někdo na schvál? Přistihli jste souseda při činu? Bydleli jste vedle podivína? Pomohl vám někdy soused nečekaně? No to je otázek, co si pro vás Honza připravil. Tak já vám přeju, aby noční linka byla stejně krásná, tak jako pro mě byla ta dnešní. Dobrou noc i noční zábavu vám přeje Jana Chládková.

0: Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Tak zase dobrý večer, dámy a pánové. Vy, kteří jste si našli teď čas pro pár rozhlasových vzpomínek. Ty dnešní mají v sobě něco z neopakovatelné atmosféry přímých přenosů hudebně zábavných pořadů v 60. letech. No a samozřejmě Valdemar Matuška u toho začasté nemohl chybět.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Počkejte, na tohle potřebuju brýle. Tak 19. února 1966 se vysílalo první Rádio Nocturno z pražského divadla Rokoko na Václavském náměstí. Další z celé řady tehdejších oblíbených víkendových pořadů. Rádio Nocturno bylo zařazeno v sobotním programu a víte co? Proč bych to tady všechno opakoval, když to máme v archivu natočené i s dobovým ohlášením?
0: Přímým přenosem z divadla Rokoko budete sledovat naše první sobotní Rádio Nocturno. Připravil je Darek Vostřel, který také půl hodinku spolu s Jiřím Šaškem uvádí. Zpívají Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Hovoří Milan Neděla, Jiří Štuchal a Bedřich Zelenka. Hraje Big Beatová skupina Mephisto zařízení Františka Kopala. Režii má Jiří Josek.
2: Vážení přátelé, první gong, první virbel, první tóny. Dobrý večer, vy tady v sále.
3: Dobrý večer, vy doma u stolů.
2: V ušácích.
3: I v postelích.
2: Zahajujeme se slavnostními pocity a
3: slavnostními slovy.
2: První veřejnou nahrávku
3: z divadla Rokoko.
2: První Radio Nocturno.

0: těch několika úvodních větách jsme nadhodili,
1: co jsme chtěli vlastně říct daleko složitěji,
0: abychom vypadali jaksi informovanější
1: a intelektuálnější.
0: Protože to se tak vždycky dělá. Když něco nevím, tak vždycky.
1: Tak to řeknu tak, aby to vypadalo, jako že vím strašně moc.
0: A přitom nedám do placu, jak se říká, vůbec nic.
1: No, a lidi si pak říkají, ten ví.
0: No jo, ten ví.
1: Ten, kdyby mohl promluvit.
0: No, všimněte si, že on nic neřekl a přitom ví, víte.
1: Ano,
0: on
1: a když
0: ví.
1: To rozeberete, mu vlastně říkal, on vlastně říká samý nesmysly.
0: No jo, ale takovej trouba to není, aby říkal jenom nesmysly, víte. Ano, to
1: ten bude určitě mazaný.
0: No. A takhle chceme právě vypadat my. Úplně.
1: A protože o těch radionokturnech také nic moc nevíme.
0: Tak vám jenom chceme říct, že tedy se budou.
1: Každou sobotu, tedy sobotu co sobotu.
0: Co sobotu?
1: Sobotu, bude vysílat
0: z Rokoka.
1: Pokaždé něco jiného.
0: A pokaždé to taky bude někdo jiný konferovat.
1: To říkáme pro uklidnění našim přátelům.
0: Ano, my jsme dneska dostali slovo jenom jako domácí, tedy páni.
1: Tedy jako hostitele, aby bylo rozuměno.
0: No jo, aby si někdo nemyslel, že ten barák nám patří, že? Ano, to ne.
1: Takový přepěch si zase ze svých hvězdných gáží dovolit nemůžeme.
0: Tedy jako hostitelé vás taky srdečně vítáme a
1: račte do předsíně.
0: Pozor, šoupejte těma rohožkama pořádně, protože aperitiv už se podává.

0: Tak teď snad by slušnost vyžadovala.
1: A ačkoliv na to nevypadáme, slušnost to je naše.
0: Abychom představili Big Beatovou skupinu z divadla Rokoko Mephisto.
1: Pod osobním vedením tenor saxofonisty Františka Kopala.
0: Který také hrál solo na tenor saxofon.
1: Co by jeňa.
2: Z dopisu redaktora redaktorovi podepsán Josef Škvorecký. To víš o tom průšvihu, co měla minulý týden kolegyně Blumenfeldová. Vyšetřovala jí policie, protože se při revizi v antikvariátě zjistilo, že jakási Blumenfeldová prodala prodejně Partridgeův slovník anglických slangů za 250 kčs a táž Blumenfeldová ho hned zase koupila zpátky za 300 kčs údajně pro naše nakladatelství. Blumenfeldová ten machl vysvětlovala tím, že viděla slovník u sociálního důchodce Feuersteina, bývalého továrníka. A protože její redakce ten slovník potřebuje, provedla celou transakci v zájmu socialistického podniku. Socialistický podnik nesmí konat nákupy u soukromých osob. Zaplatila tedy Feuersteinovi, který je imobilní a nemohl sám dojít do antikvariátu, 250 kčs ze svého a šla slovník prodat do antikvariátu. To je podnik socialistického obchodu, tedy oprávněný prodávat národním podnikům. Okamžitě zase slovník koupila zpátky za 300 kčs, které si proti předložení stvrzenky nechala proplatit v pokladně. Blumenfeldová dokazovala, že na celé té transakci se ani ona, ani nikdo jiný neobohatil. Ovšem neodpustila si jedovatou poznámku, že okraden byl jedině stát. Tím samozřejmě upadla znovu do podezření, tentokrát vážnějšího než předtím. A trvalo jí 2 hodiny, než vysvětlila, jak to myslí. Myslela to tak. Kdyby prý naše nakladatelství mohlo koupit slovník přímo od starého Feuersteina, stálo by to státní pokladnu 200 pade. Takhle sice antikvariát trhnul na Feuersteinovi 50 korun, jenomže tu zaplatilo naše nakladatelství, takže vlastně antikvariát jí trhnul na našem nakladatelství, tedy jeden státní podnik na jiném státním podniku, neboli tedy na státní pokladně. Tím Blumenfeldová všechno, jak se patří, zamotala. A jeden z vyšetřujících, popletený tou složitou logikou, usoudil, že o těch 50 korun trhnul stát vlastně starý Feuerstein. Protože kdyby prodal antikvariátu slovník za 200, mohl jej antikvariát prodat našemu nakladatelství za 200 pade, tedy za sumu, za níž byl ochoten starý Feuerstein prodat slovník našemu nakladatelství přímo, kdyby se to smělo. Ten soudruh se dožadoval pohnání Feuersteina před soud. Blumenfeldce se sice nakonec podařilo spíš ho ukecat, než mu to vysvětlit, ale stejně na ní ulpělo ódium šmelinářky a tak ji přeřadili z funkce odpovědné redaktorky do funkce redakční svačinářky.
3: Hlásí se vám opět první Radio Nocturno, u mikrofonu Karolina.

0: Shelley. No, tak
1: no,
0: se ptejte.
1: Jestli je humor váš hřích?
0: To je rafinovaná otázka. No, četla jste někdy, ne, to jste nečetla, Bibli. To je taková knížka, to už dávno vyšlo, už se to nepíše, už teď, jo, to jste četla, jo? To se rozdělím. No, teď napsalo to moc lidí dohromady, zadarmo, původně, že, a byly tam moc chytrý věci, na tu dobu moc chytrý věci, tam byla jedna věta a ta zněla: i spravedlivý sedmkrát denně zhřeší. Jde-li o humor, tak já bych rád byl tím spravedlivým. Tak teď jsem se dostal.
1: No a kolik těchto hříchů tedy bude v našich radionekturnech?
0: Jo, to už tady jste se ptala Bedřicha Zelenky. Já vám musím říci, že nejsem odpovědný činitel, tedy redaktor, já jsem řadový činitel. A jakožto takový nemohu se k ničemu zavázat. Já vás ujišťuji, že se budeme snažit o dodávky do toho nocturna a subdodávky. No potom samozřejmě záleží na interpretech, tedy na zpracování tohoto humoru. A často se podaří někdy i ze špatné dodávky udělat 603. Tak jsem to myslel. Zase dobře, že? Zase jsem si to
1: z toho vyplul, ano. No, teď to bude horší. Teď bych se chtěla obrátit trošku přímo k vám. Jiří, vy vlastně celý život bavíte lidi. Jak to, že to na vás nemá vůbec žádný vliv? Jak to, že jste tak vážný člověk v civilu?
0: No, ona to nesouhlasí tak zcela. To je odezva dávné minulosti. Já jsem v minulosti dělal satiru jako úvazek. To znamená, že jsem se díval na pitomosti a pak jsem to zveselil. A tak, asi to je asi tak zhruba, že ano. No, to je satira. No ovšem, nebylo to dost radostné, protože vždycky se musí najít případ, který trochu bolí a zlobí. A teď už je to lepší, teď už se víc směju.
1: No, ale přece není možné, abyste se vůbec nezlobil. Co vás nejvíce rozlobilo v posledním roce?
0: No, to vám nemohu říci, protože já nemám nějak kategorizován humor. Rozumíte, že bych měl zlost pro odpoledne a jednu na ráno a takhle. Já se zlobím stejně v samoobsluze, v hospodě, doma. Mám to stejný, aby se to nepletlo. Jo, moment, ale zlobil jsem se velmi na množné číslo.
1: Na množné číslo?
0: Ano. Já to řeknu symbolicky, on když někdo nebude rozumět, tak to bude dobrý. Tak podívejte se. Řeknu vám anekdotu. Chlapeček píše úkol a volá na tatínka. Tati, prosím tě, jak je množné číslo? Ty jsem to splet, všimla jste si?
1: Ano, já totiž poslouchám, co z toho vyjde.
0: No, on se ptal, jak je jednotné číslo od zmetky? A tatínek říkal, jednotný, to u nás vůbec neexistuje. Takhle, no tak. Ono bylo dobře, že měli o čem se myšlet.
1: Ano, já myslím, že bych se vás raději měla zeptat na něco veselého.
0: No, prosím.
1: Čemu jste se nejvíce zasmál v minulém roce? Nebo v posledním roce?
0: Letos, hned po 1. lednu jsem se zasmál. Upřímně, srdečně bylo mi dobře, protože to, co se v loni zavedlo u nemalé zlosti nás všech, to se zase 1. ledna zrušilo.
1: A to byla, no, výplatní střediska.
0: No ale ne úplně se to nezrušilo. Ještě něco zůstalo, abychom si tak rychle neodvykli.
1: No. Takhle. A já jsem s vámi chtěla udělat takový veselý rozhovor a mám pocit, že se mě to nějak vymuklo z ruky. Řekněte na závěr něco veselého, Jiří.
0: Já bych snad bych řekl něco smutného, ale směšného. Jde o belgického státního příslušníka, takže to nebude tak špatný. Přivezl k nám stroj. Takový stroj, který se u nás montoval v nějakém provozu. No a tam odborníci se k tomu sešli a on to tam měl montovat, přišel tedy v pondělí a oni, odborníci, tam četli, že noviny, nad těmi novinami rokovali, potom si dali kávu, pak poslali pro pivo, jemu dali taky napít piva, pak poslali pro párek, jemu dali taky ten párek, jemu dali taky napít ještě jedno pivo a tak to šlo. No a bylo úterý a zase přišel a oni tam nad těmi novinami, nad těmi čtverečky se trošičku takhle museli pobavit a podiskutovali a kafe a pivo a pak byl druhý den, další den, no, a on šel k náměstkovi a

Povídá mu, prosím vás pěkně, nezlobte se, já umím jenom francouzsky. Já bych potřeboval něco přeložit, chtěl bych to těm pánům říct. Prosím, prosím. A přeložil mu to. A on se ptal na tuto jednoduchou větu. Pánové, já jsem s vaší stávkou solidární, ale přidat se nemůžu, já jsem Belgičan.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak jste to sami slyšeli. Marta Kubišová, Nepiš dál. Ale tahle neznámá originální verze společně s Milanem Nedělou. A u něj s dovolením ještě chvíli zůstaneme. Jedno další Radio Nocturno uváděli pánové Šimek a Grossman. V klubu Olympik si už tou dobou četli své povídky sami, ale v Radio Nocturnu je tehdy zastoupil právě Milan Neděla.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Velmi hezký dobrý večer vám přejeme přímém přenosu z divadla Rokoko, odkud uslyšíte malou ukázku z programu divadelního klubu Olympik. Hrát vám bude beatová kapela Mephisto se svými solisty Petrem Kaplanem, Viktorem Sodomou, Jiřím Dospělem a Karlem Svobodou.
3: Slyšet byste měli povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana, kteří je píšou pro divadelní klub Olympik, a měli byste také vidět a slyšet výběr z repertoáru skupiny Mephisto, která je stálým hostem divadelního klubu Olympik. Pan František Kopal, vedoucí této kapely, vybral citlivou rukou několik skladeb, které pečlivě secvičil.
2: Také bychom vás chtěli seznámit s výsledky ankety o ideální beatovou kapelu roku 1965, kterou klub Olympik tento rok pořádal. Jedním z vítězů této ankety je i zde přítomný Petr Kaplan. Nakonec jeho doprovodná kytara je natolik sugestivní a rytmus je skutečně tedy tvrdý a nekompromisní, a já bych poprosil Petra Kaplana, aby i ve skladbě Karla Svobody a Ivo Fischera Bílý měsíc to dokázal. Zpívat bude Viktor Sodoma a hrát Mephisto.

0: Milan Neděla čte povídku Moje příhody z dětství.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejčilejším. Mé ploché nohy se jen těžko daly nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se nedalo vůbec mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si se mnou hráli rádi a dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně si vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této hře půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mne krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rozšlápl kladinu a vytrhl kruhy s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje pověsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicinbal hluboko do parket. Snažil jsem se však vyjít s tělocvikářem v dobrém a ukázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen, dokonce mě varoval, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko schánil, číslo 63 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět mi pomohl strýc a upravil mi dřeváky do řemení. Takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kam si mohu uložit dvoukolák s potravinami. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít starorežnou. Když mu došly peníze, plačky mě prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář zvolal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Pak mi přikázal, že se musím na horách starat sám o sebe a chodit 30 metrů za výpravou. Načež sáhl do peněz vybraných od žáků na cestu, proklel mě a opil se sám. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu, seděl jsem v přeplněném kupé, lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, usoudil kdosi. To dělá ten tlusťoch, šeptali jiní a ukazovali na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní, pospícháme. Ani jsem se nehnul, byl jsem na podobné urážky zvyklý. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne, nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Hory byly krásné, jenom mě překvapilo, že sníh klouzal. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel jeřáb, byl čas k obědu. Ale přece jen jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle utrhla mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář, tlusťoch utrh lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči, spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu. Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina roztála. S omluvenkou od horské služby, která potvrzovala, že jsem 6 neděl držel sněhový příval, jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Na to vystoupil předseda třídy Kamarít a oznámil, že mě pionýři berou mezi sebe. Postavili lešení a uvázali mi šátek spíchnutý ze dvou prostěradel. A když mě spolužáci pozvali, abych si s nimi zahrál naši nejoblíbenější hru na panáka, neznalo mé štěstí hranic. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář, přistoupil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit kostroune.
0: Poslední hit dnešního večera, tedy dnešní půlhodinky, jsme svěřili inženýru Petru Kaplanovi. Petr Kaplan je velmi populární beatová osobnost, dokonce odborníci ho považují za tak významného v oboru beatové hudby, asi tak jako je Mičurin pro pěstění a křížení různých plodin. Čili skutečně popularita jeho je nemalá.
2: A také popularita hitu je nemalá. Jedná se o hit Roll Over Beethoven.
0: Zpívá jej společně s Jiřím Dospělem.

0: Přímým přenosem z divadla Rokoko jste poslouchali Radio Nocturno. Hrála Big Beatová skupina Mephisto, zpívali Viktor Sodoma, Petr Kaplan, Karel Svoboda a Jiří Dospěl. Pořadem vás provázeli Jiří Grossman a Miroslav Šimek, kteří také dnešní půlhodinku připravili.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Divadlo pro vaše uši jsme dnes celé věnovali Radio Nocturnu, hudebně zábavným večerům 60. let, které se přímým přenosem vysílaly z pražského divadelka Rokoko. No a navzdory vzájemné konkurenci v květnu 1968 se tu se svým programem představil i Semafor a Jiří Suchý. Mimochodem, Jiří Grossman si tady už další společnou povídku napsanou s Miloslavem Šimkem přečetl sám.
3: Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi?

0: Na tu chvíli trapnou,
1: na tu chvíli trapnou,
0: nezapomenu,
1: nezapomenu,
0: až mě jednou drapnou,
1: až mě jednou drapnou,
0: někde v Jemenu,
1: někde v Jemenu,
0: neboť

0: akrobacie, kadeřníka, a to pouze z čistý lásky, za to, že ti ustřih vlásky.
1: Dobrý večer, paní Jirková.
2: Dobrý večer, já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové, měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce v našem věku, už by to bylo trošku absurdní, a mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
1: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptěl, ale to přejde, víte, čas.
2: Vydejchejte se.
1: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
2: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
1: No. Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
2: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost, a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako...
1: Ano, to jste nazvala
2: vedoucího
1: správně.
2: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože
1: jistě.
2: To je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
1: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně... To na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
2: ano,
1: tak jsem najel na nový model.
2: Už se musí pomalu.
1: No, více Grossmanů opravdu do divadel, do pražských. A
2: dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
1: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
3: Po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein a on přijde, že jo, já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale přišel jsem, je tady moc hezky a já bych spíš tedy sáhl k připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou a to děláme do dneška. My jsme taky se nás... No, to sem nepatří. My jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220, Ten sprosťák, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7, Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, K aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy na bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu, jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku, jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že lecos pamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystekali se dosyta 3 mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Beriou. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, přichází, nadělá.

brat nehodí. Já říkal jsem v Lídně snad třikrát týdně, nebuď nehodí.

Příjemný nádech nostalgie nám dnes přineslo Radio Nocturno z archivu Českého rozhlasu. Co říkáte? No, tak zase někdy v podobném duchu se naslyšenou těší vaši archiváři Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

zachmuří. Přestože kolem padnul květ,

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton.